0: což je hrozně zajímavý. No mimochodem s tím Bookem, ono, ten Book by to letadlo asi trefil úplně jinak, podle toho taky odkud by vylíčili. To celé šetření je velice zmatlaný. Jednoznačně tam chybí právo těch obviněných se bránit, protože Rusové byli v tom Holandsku souzeni, aniž by byli připuštěni k obhajobě. A dokonce padlo tomu, že vině Ruska nevěří ani Malajzie, majitel toho letadla.
1: No a to je zajímavý. Tam totiž je taková, já k tomu mám jednu větu jenom. Podle mezinárodního práva a podle pravidel bezpečnosti v letectví, za bezpečnost civilního letu na daném území zodpovídá letový provoz daného státu. To znamená, když to letadlo letělo nad Ukrajinou, zodpovědná podle mezinárodního práva za bezpečný průlet je právě stát Ukrajina. Letecký návodčí navedl to letadlo přinejmenším 200 km mimo běžnou trasu, což už samo o sobě jako je divný. Jo? A těch věcí, které tam smrdí, jak ty sám říkáš, je celá řada. A celé to vyšetřování samozřejmě bylo prostě úplně jako... Mě by ale zajímalo jedna věc. Tenkrát přece, ale měsíc předtím, malajské letadlo zmizelo někde nad mořem, že jo, a to nebylo MH17, myslím, že to bylo nějaký číslo 07, prostě hodně podobný, stejný typ letadla, všechno. A Sergej Lavrov se nechal slyšet, no to jsem zvědavej, kdy to použijete proti Rusku. Jo. A pak najednou se prostě objevilo tenhle ten stroj a v tu dobu, já si vzpomínám, ještě tam byli připuštěni jakoby naši novináři, takže i ve zprávách prostě byly takové hlášení od lidí, že na místě, že ty těla byly až příliš jako už rozložený, jo? Že prostě, že já nevím, nakolik je tohle verze, že mohli použít opravdu jako jiný letadlo, který si dřív jako ulovili teda nějakým směrem.
0: No, tak s těma záměnou letadel to máme už slavná operace Northwoods z roku 62, vypracování plány CIA, je to zveřejněný, že jo, dá se to jednoduše dohledat na Wikipedii, na internetu Northwoods, kdy jedna z těch provokací proti Kubě má spočívat v tom, že z Floridy vzlítne letadlo ze středoškoláky někam do Nikaraguji a nad Kubou je sestřeleno a tím pádem jako je záminka na útok na Kubu. Ta realizace spočívala v tom, že do té letové dráhy se připojil v podstatě dron, stejný typ letadla, ale řízený dálkově, který pak byl sestřelen a toto letadlo přistálo někde v Texasu a ti účastníci dostali náhradní identity. Zajímavý bylo, že třeba to chybějící letadlo, které mělo třísknout do Pentagonu, že jo, tak tam jako se to podivným způsobem nějak všecko vypařilo, tak to osazenstvo byli většinou vojáci, u kterých právě by se přesně tohleto dalo použít, že prostě to dostanou rozkazem a dostanou novou identitu a odešlo je někam na Havaj dosloužit a je to úplně v klidu. Jo. No, pak je tam ještě jedna věc. Můj kamarád Honza Pavelka, který v té době byl v Americe, tak říkal, že byl v Clevelandu, kde prej hlásili přílet uneseného letadla, ale to už by bylo pátý. A to prej přistálo a zarolovalo tam a nic se nedělo. Jo. Takže je tam kolem toho zase hodně nejasností a ještě jednu přidám pro špekulanty, ale já to nějak nehodnotím, já to jenom říkám, tak jako ať si to lidi nechají v paměti a třeba se to někdy zapadne do nějakého vzorce. První záběry Vladimira Putina po pádu té MH17 byli strašně zajímaví, protože on je takový celkem bledoučkej, ale tady byl viditelně bledší než obvykle. A jedno z takových vysvětlení spočívalo v tom, že to letadlo sestřelené bylo barevně podobně vyvedené jako to jeho. A on se zrovna vracel, šlo o, já nevím, v rámci jedné hodiny letěl zpátky do Ruska a jedna z těch naplánovaných letových tras právě probíhala někde tamtím směrem. Nevím, nejsem odborník, takhle jsem to slyšel. Co se týče té ochranky prezidentské, tak ta ochranka dojednává prej nejméně 3 letové trasy pro to prezidentské letadlo a nikdo neví, pro kterou letovou trasu se ten velitel letu rozhodne. A jestliže to byl sestřelen teda ten malajzijský letoun, tak by to mohlo naznačovat, že prezident Putin měl ve svém okolí někoho, kdo jaksi nedodržel prostě ty utajované informace za zuby. Což by vysvětlovalo prostě ten jeho šok, protože to bylo o fous, jo. Dalo by se to říct, proč to říkám, kdybych neměl podpořený trošku jako psychologicky z jiné strany, tak bych o tom nemluvil, ale američtí zpravodajští veteráni mají taky své weby a na tom přímo mluvili o tom, co by se stalo s Ruskem, kdyby byl Putin zabit. Jedna věc je jasná, že ty zpravodajští veteráni velice zhusta kopírují tu atmosféru, která panuje ve zpravodajských službách. Oni jsou sice už emeritní, jsou to důchodci, ale řekl bych, že charakter jejich rozhovorů do značné míry kopíruje charakter rozhovorů v té službě. A ta CIA je celkem proslulá pořádáním různých atentátů, že jo, všichni víme, jak po internetě běhají už ty seznamy, kolik převratů udělali po světě a tak dál. Čili že by CIA se zdráhala o tom vůbec přemýšlet, je nesmysl. Ta se o tom nezdráhá přemýšlet. A to samozřejmě má jako jeden ze svých operačních plánů. Nicméně ta ruská ochranka, bych řekl, že je kvalitní, ale tady mohlo dojít k určitému takovému přiblížení, určitý slabý místo se tam mohlo vyjevit a nebyl jsem sám, komu ten Putin tenkrát připadal takový přepadlej trošku. Jo. Takže celý tenhle ten problém s tím letadlem MH17, já to nechci zase malovat čerta na zeď a zase nějaký konspirace, ale to je prostě takhle tvrdím, že skutečná konspirační činnost kvalitních zpravodajských nebo zpravodajských služeb, které disponují takovými možnostmi jako CIA, tak začíná tam, kde končí fantazie konspiračních teoretiků. Čili to, co si už i ti pobláznění teoretici řeknou, sami si to zakážou, řeknou, to je asi blbost tohleto, to už jsem jako malinko přepísk, tak ten zpravodajský důstojník říká, hele, tady to teďka teprve začíná být zajímavý, protože tady by ten podvod byl takovej, jak to říct, samosvornej, jo? Že se vlastně utajuje tím, že i ti nejpodezřívavější řeknou, hele, to je blbost, tady už ne. Jo? Takže víme to z mnoha různých finančních podvodů a dalších, jo? Nemusíme ani mluvit o tom filmu Podraz. Prostě to jsou velmi kvalitně naplánované akce, takže tady není potřeba prostě se zříkat nějakých takových variant, který vypadají na první pohled trošku střeštěně, ale proč to nevzít v potaz? Já jako na to nesázím, já pouze eviduji i tento způsob přemýšlení. Jo? Takže asi takhle. No, takže to jsme u toho letadla MH14.
1: 17.
0: MH17. Teď je tady 2014, rok 5. září, Minsk 1, jednání mezi ukrajinskou vládou a představiteli Doněcké, Luhanské oblasti pod záštitou představitelů OBSE, Německa, Francie a Ruska. No, v prosinci 2014 se ukrajinská Duma slavnostně vzdává neutrality a rozhodla se, že země bude usilovat o členství v Severoatlantické alianci. V roce 2015 Minsk II, což víme teďka už z ústy madame Merkel, že to nebylo žádné mírové uspořádání, ale pouze prostě pauza, aby se dozbrojili a aby o to radostněji a silněji zase vlítli na to Rusko. 2017 počíná vyzbrojovat Ukrajinu Spojené státy účinnějšími zbraněmi, například protitankovými zbraněmi Javelin. Proti komu? V roce 2017. Teď se vrátím na posledním nebo předposledním ABE s paní Bobošíkovou. Jsme mluvili o tom Fortress Belt na Ukrajině. Mnoho lidí říkalo, že jim to taky přišlo zvláštní, jak se ty Rusové vlastně zastavili, že se tam perou prostě o každou vesnici, říkají, to je divný, to ty Rusové fakt jako jsou na tom tak blbě, prostě, že tam nějaký takovýhle nablblý vesnice nejsou schopný prostě dobít, se to úplně celý zastavilo. No ono se to nezastavilo, oni narazili na ten opevněný pás, který začali budovat z ničeho nic. Už v roce 2014 ta Ukrajina začala budovat u toho Pokrovsku a tak dál, ten Krajner, to je Alex Krajner, ten má takový web, jak se jmenuje, ten tam říká, že to je od Charkova až po Oděsu, víceméně to nejsilnější opevnění asi 50 kilometrů právě kolem toho Pokrovska. A tam, že je nalito šíleného betonu podzemí, jsou využity různý ty podzemní instalace, co byly továrny a doly a tohleto. Takže tam to dobít je opravdu strašně těžký. Takže Putin chce to vyjednat, že by to prostě opustili bez boje, že by tam třeba ty Rusové to neobsadili jako vojensky, ale že by to obsadili pouze nějakou policejně, aby se tam prostě, aby zajistili, že to bude ten neutrální, že to bude nárazový pásmo. Takže je to tam zřejmě obrovsky opevněný a souvisí to právě i s tím vyzbrojováním ze strany Spojených států už od toho roku 2017. No, teďka tady máme už nějaký ty střety v tom Kerčském průlivu, to je na té vodě. A 2018 Porošenko podepsal zákon, který rozšiřuje řady válečných veteránů o někdejší příslušníky ukrajinské povstalecké armády, což si myslím, že hlavně ocenili v Polsku, protože jakkoliv jsem kritický k těm Polákům, tak Poláci prostě toho Banderu jako Ukrajincům nikdy nezapomenou. To jako si myslím, že jestli někdo má problém, jestli banderovci a ukrajinská povstalecká armáda a tak dále, jestli byli v pořádku nebo ne, tak ať prosím na nic nečeká, ať se jde zeptat do Polska. Co si o to myslejí Poláci? Jo, to si myslím, že Poláky z nějakých proruských sympatí podezírat vůbec nemusí. Takže Poláci jim to vysvětlej, jak to s tím Banderou je. Takže to byl tenhle ten štrejch Porošenka. No, pravoslavná církev v roce 2019 přijala autokefálii od ekumenického patriarchy Bartoloměje a oddělila se od moskevského patriarchátu. Já nevím, co to znamená z hlediska jaksi církevní hierarchie, nicméně to oddělení se od moskevského patriarchátu zřejmě přišlo na politickou objednávku. No, tadyhle vyhrál Zelenský, už tady máme. No a co to je? Jo. A zajímavý datum. 2021 bylo vydáno rozhodnutí prezidenta Ukrajiny číslo 117 o deokupaci a reintegraci dočasně okupovaného území autonomní republiky Krym a města Sevastopol. Takže jestli někdo hledá ty důvody, proč Rusové udělali to, co udělali, tak kromě těch biologických laboratoří, kterých bylo asi 30 a Nulandová tam přímo v kongresu přiznala, že se museli starat o to, aby se výsledky těch výzkumů nedostaly Rusům do ruky. Kromě těch velitelských stanovišť CIA podél ruských hranic, kromě toho jazykového zákona, kromě kolika asi 14 tisíc obětí za těch 8 let od roku 14 do roku 22, což bylo zdokumentováno Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Krom toho všeho prostě je potřeba ještě přičíst tadyhle přímo rozhodnutí o útoku na Krym, který podle mezinárodního práva se osamostatnil naprosto v pořádku. Tady je potřeba zmínit určitou takovou organizaci právníků asociovaných při Evropské unii, kteří vydali stanovisko, že to odtržení Krymu se odehrálo v souladu s mezinárodním právem. Takže toto je přímo útok na již legitimně přivtělené ruské území, co vydali v tom roce 2001. No a 2021 v prosinci Rusové dávají Spojeným státům návrhy na bezpečnostní záruky, furt pracují prostě ve smyslu toho, aby nedošlo k té eskalaci, ale ta eskalace 2002 USA dali Ukrajině zbraně v hodnotě 200 milionů dolarů, další země na to posílají zbraně do Kyjeva. Rusko naopak požaduje, aby se stáhli z Rumunska a z Bulharska naťáci. Americká pomoc Ukrajině pokračuje, odchod amerických diplomatů 22. ledna z Ukrajiny, 24. ledna odcházejí z Ukrajiny a tak dále. Čili všechno to eskaluje jednoznačně k tomu, jak se ten americký velvyslanec říkal, Rusové se chtěli vyhnout tomu dilematu. Bohužel byli prostě dohnáni do situace, kdy měli pouze dvě špatná řešení. To jedno, nebránit se, použili v roce 1941. Myslím, že by bylo dobře, kdyby si zájemci našli literaturu válečnou, co všechno Stalin nařídil strpět nacistům, jaké všechny provokace nařídil strpět, aby nedal záminku k útoku. Nad Ruskem přelítali prostě desítky průzkumných letů. Prostě oni vyzbrojovali. Rusové o těch všech věcech věděli, ale prostě nechtěli dát záminku, protože neustále vyzbrojovali, že ten čas získali tou smlouvou z roku 1939, který mimochodem sám Churchill řekl, že Rusům tenkrát nezbylo nic jiného, než Molotov-Ribbentrop smlouvu zavřít, takže to všechno jsou jenom šílené řeči. Rusové ty dva roky využili na posilování obrany a i tak to bylo a stálo je to kolik 24 milionů obětí. Takže teď prostě zvolili tu druhou, říkám dvě špatné varianty. Jedna je nebránit, druhá je bránit se. Takže teď udělali prostě tu druhou. Takže to je asi tak všechno. Ano, tadyhle máme ještě 19. února 22. Zelenský na bezpečnostní konferenci je prohlašuje, že Ukrajina zvažuje odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Jo. Prostě naprosto šílený. Naftali Bennett, izraelský bývalý premiér, zprostředkovával mírový návrhy mezi Ukrajinou a Ruskem. Všichni o tom věděli, jak to bylo, až prostě do toho zasáhl ten bláznivý Boris Johnson. Takže to už celkem, myslím, včetně těch teroristický útok na Nord Stream, to už je celkem k dohledání a není to tady dávný. Já si myslím, že to bylo důležitý právě ty kroky, ten vývoj od toho roku 90 zhruba do toho do té ústavy, kdy se skutečně pomíjí naprosto systematicky se pomíjí prostě tam ten ukrajinský závazek k neutralitě, který jim přivodil velice privilegované postavení, třeba co se týče cen energií. Jenomže to by nebyli Ukrajinci, aby to nezačali rozkrádat, že jo, plynová princezna Tymošenková, ta si na tom vydělala obrovský prachy. Oni dostávali z Ruska ten plyn opravdu za hubičku, ale ještě to prostě museli jako si na tom přivydělávat, přikrádat. Tenkrát to vlastně začalo být vidět, ten její kolega Lazarenko, Tymošenkový, tak ten pak zdrhnul do Kanady nebo do Spojených států a tam dostal, nevím, 6 nebo 9 let za praní špinavých peněz. Jo? On tam prostě pral ty zisky z těch plynových krádeží, takže na té Ukrajině bohužel prostě mají tuhle tu korupční tradici jako dost děsivou. Dneska jsem koukal, že podle nějakého průzkumu asi 30% Ukrajinců si myslí, že Zelenský v tom přímo lítá v těch korupčních schématech a další asi 30% zhruba, prostě asi 2/3 lidí si myslí, jako že buď to v tom lítá, nebo o tom věděl a nezabránil tomu. Jo. Takže docela významný počet lidí podle toho průzkumu si myslí, že by měl být přímo postavený před soud. Tak ono pak je opravdu těžký na té Ukrajině třeba i sjednat mír, protože s kým by měl Západ, s kým by měl Putin jednat. Jo? Teďka je nominálně hlavou státu Zelenský, který tam ale je velmi dobře spochybnitelným způsobem, co se týče té legitimity. A navíc ten člověk prostě nemá podle mě už autoritu, takže když on něco podepíše, tak ty Ukrajinci řeknou, hele, takovýhle zloděj, prostě zločinec, to vůbec neplatí. Takže jako udělat teďka s Ukrajinou mírový deal bude strašně těžký řešení a nevím, jestli na Západě je nějaký diplomat opravdu hodnej toho takového formátu, který by byl schopný se toho ujmout a který by byl partnerem pro takového úžasného ministra zahraničí, jako je Lavrov. Jo? Takže nevím. No, to, na tohle tu otázku prostě nehledám odpověď.
1: Honzo, moc ti děkuju za to, jak jsi to vzal prostě z gruntu a od těch 90. a chronologicky, že aby bylo prostě jasný, jak ta situace se vyvíjela, protože ono je vždycky jednoduchý prostě zvolit, píchnout do kalendáře a zvolit si den D a jakoby předtím nic nebylo a potom samozřejmě toho zneužívá propaganda různá, že prostě pozor, tady jsou ty zlí a tyhle ty jsou ty dobrý a nediskutujeme o tom, tak to je. Já bych chtěl moc poděkovat nejdřív, než se vrhneme na ty dotazy, tak všem, kteří přispíváte na chod tohoto kanálu, Stanislavovi děkuji, Josefovi děkuji, který využil ten QR kód, i vám, kteří jste poslali už před časem tady pomocí superchatu, tak a mám tady takový dotaz, odsvětlaný dotaz je zákaz jezdit do Ruska přes cestovky z EU od roku 26. Myslíte si, že to zruší? No, jak to ještě trošku rozvedu? Ono samozřejmě dneska je to jako problém se tam dostat, musíš přes, že jo, různě jako přes přestupovat a tak, ale kdy vidíš, nebo světlo na konci tunelu ve smyslu toho jako narovnání vztahu, nějaký normalizace, protože snaha Ameriky je jasná, teďka že Donald Trump prostě, a to je jedno proč, jo, jestli je to kvůli prachům, kvůli nerostným surovinám, který se mu tam nabízejí a tak dál, prostě začíná být kamarád s tím Ruskem, začínají tam probíhat docela jako za poslední roky nevídaná jednání na různých úrovních a tady na druhou stranu vidíme prostě Mercedes, Starmera, Macrona, teda Macron teď už jako otočil zase pro změnu kousek, se pootočil, jako, který byli jako tvrdí jádro proti jakýmukoliv míru, že jo, budeme prostě bojovat do posledního Ukrajince a až ty dojdou, tak potom použijeme ty východoevropany, myšleno nás, Poláky a další. A tak kudy to převáží v roce 2026 a jestli už teda vidíš nějaký světlo na konci tunelu, co se toho do toho konkrétního konfliktu týče?
0: No, myslel jsem, že jsme tomu urovnání blíž, ale poslední dobou si myslím, že to jako fatálně směřuje k takovému konci, který nebude příliš diplomatický, ten už bude, prostě, už bude vynucený vykončení. Jo? A mám, a vidíš, to jsem mohl tu mapku někde stáhnout, Žirinovský kdysi mával mapkou Ukrajiny po tom konfliktu. A Žirinovský je mrtvý už dost dlouho, že jo. A tam byl ten východ byl červený, ale červený byl až i po břeží černomorský až k Moldavii. Tam pak byl kus rumunský, kus maďarský a velký kus polský. A ten zbytek nechal žlutě a to bylo kolem toho Kyjeva a to bylo prostě to, co ten ohryzek, co zbyde z Ukrajiny. A mně se zdá, že to tam, nevím, je to takový tajemný, prostě jak to vzniklo, tato mapa, ale mám pocit, že ta realita se tomu začíná přibližovat. Jo, to jsem chtěl říct, ten Fortress Belt, ten ozbrojený pás, opevněný pás kolem toho Kupiansku a tak dále, já mám pocit, že jediný rozumný vysvětlení je, že to bylo narýsované podle jazykové bariéry, jo? Nebo takový převažujícího jazyka. Proto je ta Žirinovského mapa, kde vlastně odděluje Ukrajinu od Černého moře, pak tam jsou ty rumunský zábory, maďarský zábory a pak ty polský. Ty jsi to tadyhle něco tady máš teďka. No, abych se v tom vyznal, Rusia. No je tam prostě ten ohryzek, je tam vidět, že je tam je takový nějaký mrňavej. Podle mě těma útokama na ty tankery Ukrajinci si trošku spečetili na ten osud svůj, protože to naštvali i Turky a to jako dost výrazně. Takže Turkům vůbec nebude vadit, když je Rusko odřízne Ukrajince od Černého moře, protože ten bordel, který tam dělají, prostě si nepřeje vůbec nikdo. Jo. Co se týče toho Polska, já myslím, že oni tomu Zelenskému řekli, že mu tam jako bezpečnostně pomůžou na tom západě Ukrajiny. Nevím, v jakým to je stavu, ale jestliže se tam dostanou po nějaký takový v rámci přátelský výpomoci, tak už je o tam tak nikdo nedostane, myslím si já. Jestli budou chtít Maďaři a Rumuni tam nějaký ty svý zábory realizovat, to nevím, ale to už asi z tohohle pohledu není podstatný. Podstatný je prostě to, že ta válka zřejmě bude trvat tak dlouho, až se Rusko obsadí to černomorský pobřeží až k tomu Podněstří. To si myslím prostě, že si ty Ukrajinci už sami ty podmínky, tu situaci nastavili tak, že ta válka prostě dřív neskončí. Nehledě k tomu, že i kdyby chtěli, tak ten Západ je prostě furt tlačí k tomu bojování, protože si myslí, že to Rusko se tím nějak výrazně oslabí. Oni nerozumějí tomu východu nerozumějí. Tady mě napadlo, že by se dalo na to použít přímo taková ta definice taoistická, co je to Tao, že Tao používáním přibývá. Jo? Takže ty Rusové, čím jsou víc trápení, tak tím jsou silnější, ne slabší. Takže tohle to si ten Západ dost dobře neuvědomuje, že oni skutečně bojují o svoji existenci, tam prostě už celkem nic menšího nejde, protože v tom Fortress Beltu tam byly odpalovací zařízení a to bylo opravdu pár minut letů od Moskvy, čili ten západ opravdu nemá

0: Miloš Balabán, prostě to jsou opravdu kvalitní. Petr Pelc šéfoval vojenskému zpravodajství, že jo? I když on není, vlastně on tam přišel po listopadu, ale prostě jsou někteří, kteří mají opravdu veliký záběr a lidský rozměr, lidskou odpovědnost. Jo? Ale pak je tam prostě banda úplných blbců. Já vím, jak se tenkrát, když jsme vstoupili do NATO, tak se obávali, jakou ostudu způsobí náš tehdejší náčelník generálního štábu, když se objeví v Bruselu, protože on nejenom působil, ale byl jaksi takový společensky neohrabaný a celkem takový, jo. No a oni se, když zjistili prostě, jak to tam nastalo, tak říkali, to bylo neuvěřitelné, oni to jsou stejný bůrani na obou stranách, oni si hrozně porozuměli, oni si padli do náručí, no tak pánbůh nám pomož. Když prostě banda takových neandrtálců má ruce na zbraní hromadného ničení. Jo. Takže to opravdu jako není žádná sláva, kam se ten svět vyvíjí, ale přemýšlejme o nějakých paradoxních řešeních. Ono se to nikdy nevyvíjí, ta historie se nikdy nevyvíjí lineárně a vždycky je nějaká šance. Zatím byla, no tak hele, jestli mám pravdu, tak budu slavnej a jestli nemám pravdu, jestli se to tady všechno podělá, tak se o tom nikdo nedoví, že jsem se mýlil. No.
1: Tak jo, moc děkuju. Už tě tady tejrám pomalu 2 hodiny a já myslím, že je nejvyšší čas ti poděkovat za...
0: Já se omlouvám, byl to trošku únavný, ale myslím si, já ti děkuju za ten prostor, protože si myslím, že je dobře si určitý věci opakovat, protože oni nám lžou tak nestydatě, prostě, že si člověk někdy přestává sám věřit, že nemá pravdu, prostě, protože oni fakt teda lžou příšerným způsobem a neustále. Ale ještě jednu věc, to tady chci říct. Mluví se tady o tom NATO a že by chtěli Zelenský, že by chtěl záruky podobné tomu 5. článku NATO. Zase vzpomenu na Miroslava Polorajcha, který z toho byl vždycky celý říčnej a říkal, oni ty pitomci tam mluví o nějakým závazku. Jediný závazek v celý Washingtonské smlouvě v článku 1. Závazek pardon. Závazek urovnávat všechny spory jednáním a zdržet se dokonce i jenom vyhrožování silou. Článek 5 je porozumění v tom, že budou pokládat napadení jednoho z členského státu jako napadení celého paktu a s tím, že každá země udělá, co bude pokládat za vhodné. To znamená, že ten Zelenský by mohl dosáhnout takové adekvátní dohody, že když ho napadne Rusko potom někdy v budoucnu, tak bude uplatněn prostě tenhle ten článek 5 a my tam pošlem kojenecké vody a deky.
1: Protože... A morálně to odsoudíme třeba.
0: A morálně to odsoudíme, jo. Takže ta vojenská pomoc se skutečně nerozumí sama sebou. Ale ještě mám k tomu jeden takovej bláznivý nápad. Pač pan profesor Jeffrey Sachs, jak psal tomu Mercovi, tak mu tam napsal, že tam ty záruky vlastně musí být dvoustranný, že to musí působit jako rovnoměrně vyváženě na obě strany. Tak jsem si říkal, co kdyby Rusko v rámci toho sjednávání míru požádalo o ty též záruky, jako má Ukrajina. To znamená, aby se ty též státy, které budou garantovat, že se zastanou Ukrajiny v případě napadnutí, tak ty též státy, že by se zavázaly, že budou chránit Rusko v případě, že bude ono napadeno. Protože když to má být 50-50, tak proč by to nemohlo být 50-50? Takže žádat o rovnoprávné a rovnoměrné symetrické uspořádání s tím, že by mezinárodní společenství garantovalo určitý kroky ve prospěch napadené země, ať již jde o Ukrajinu, nebo ať již jde o Rusko. To si myslím, že by mělo vejít jako ve všeobecnou

0: pozornost, protože je to sice takový trošku bláznivý, ale já si myslím, že té logice je těžko něco vyčíst.
1: Jo, tak je to rovnoměrný, nedělitelný.
0: Přesně tak.
1: Odpovídá to tomu. A samozřejmě pak se teprve ukáže při takovýmhle návrhu, když bude na stole, nakolik vážně
0: jo.
1: mír myšlený, anebo začne tady zase prostě spržka výmluv, a nakolik vážně je třeba myšlený to, že se dozbrojíme, vyzbrojíme a v roce, já nevím, 29, nebo kdy chtějí přesně, nevím, teďka to datum, táhnout zase znova na Drang a na Osten. Prostě jsou tady šílenci mezi námi. Mimochodem Churchill tenkrát měl taky ten nápad, že Unthinkable.
0: Ano, ano.
1: Takže to je prostě úplně šílený.
0: A ještě Petře,
1: pojď.
0: Jeden nápad. Tulsi Gabbardová by měla být navržena na Nobelovu cenu míru. Jednak je to krásná baba. A jednak ona má tu obrovskou odvahu, smělost, důstojnost, profesionalitu říct, že západní zpravodajské služby si vymýšlejí, protože Rusko podle jejího odhadu jako šéfky národního zpravodajství nemá v úmyslu napadnout ani celou Ukrajinu, ani Evropu, ani Pobaltí. Myslím si, že její výrok opravdu splňuje ty mé naděje do ní vkládané, když tam šla, protože ono předtím už panovalo to video kdysi dávno, když ona vystoupila na nějakém tom shromáždění a mluvila prostě proti tomu válečnému štvaní. Tak ta ženská prostě mě neuvěřitelně udivuje a je to opravdu jako zázrak. A teďka, když to řekla, tak jenom potvrdila prostě to, že to je velký světlo na konci tunelu. Když tam jsou takovýhle lidi, pán Bůh zaplať. No. Ještě, aby mu poradila s tou Venezuelou, jo? Ale to já nevím, jako jestli je v lidských silách prostě ten trumpovský kolos povotočit někdy.
1: Já myslím, že jo, že doufám, že se to sklidní, protože zase na druhou stranu ta Venezuela, teď jsme jakoby, si myslím, teď to řeknu blbě, jo, ale možná slovy Trumpa, který má i kasína, že jo, prostě jsme v období zvyšování sázek, jo. A jak Čína, že jo, tak Rusko tam prostě dodali nějaký zbraňový systémy, proto ta letadlová loď kotví dost daleko, jako aby náhodou ani nějak omylem prostě nedostala zásah něčím, aby se tam nedej bože nepotopila. A teďka vlastně se, že jo, na jednu stranu vyjednává, oni chtějí, že jo, aby ten Maduro odešel, pak bude jako klid, teď se snad, že jo, jsou tam i ty teda zástupci těch ropných společností a jedná i o tom teda, kdo si kolik čeho a může nebo nemusí rozdělit. Myslím si, že pořád jsme jako v tom, že ještě není nejhůř, jo, že prostě není rozhodnuto o tom, že by tam Amerika vtrhla a tím vlastně úplně jako zabili veškerý nějaký jako snahy, nebo Trump by musel zapomenout na tu Nobelovu cenu míru, kterou chce získat, že jo, ale jde o to prostě nějak dohodnout, aby tam tekla ta ropa, no. To
0: si myslím, že by právě ta Tulsi Gabbardová měla mu tu Nobelovku vyfouknout.
1: No, otázka, jestli se to do ní nechá. Tak ona je to, ne, ona je poctivý úředník, takže to... Ta jí dostane pak za celoživotní dílo.
0: Ale tohle to já strašně oceňuju prostě, protože takový ty koudelkové a všichni ty váleční štváči, jak tady furt prostě melou nesmysly a ona tam vystoupí a velice autoritativně řekne, že takhle to nevidí. To je úžasný. Teď mě vypadl zvuk.
1: Bude by ti nevypad, když budeš si to vypne, že jo?
0: Jo.
1: Takže to neslyšel ani diváci, každopádně jsem paní chválil, tak doufejme, že se to k ní dostane a že bude pokračovat ve stejném gardu a uvidíme jak dál, no. Doufejme, že brzy dojde k nějakému kdysi, a teď ten který z těch našich slavných analytiků to plácnul, ale že to vidí tak, že ve finále to bude Amerika, která, a už má vlastně jakoby na jednu stranu pravdu, která bude krotit evropský váleční štváče a která je donutí třeba i vojenskou silou nebo ukázkou vojenské síly k tomu, aby přestali šaškovat, že kdyby to jako přehnali, jo? Že ono něco jiného, když štěkají spoza plotu, ale něco jiného je, kdyby fakt jako vyrazili někam. Tak to ve mně taky nabuzuje takovou určitou naději, že svět je ještě v pořádku a normální. No.
0: Doufejme.
1: Tak jo. Honzo, my se neuvidíme už asi do nového roku, tak já ti tady veřejně takhle popřeju všechno nejlepší. Hlavně samozřejmě zdraví.
0: No.
1: Ale nejen to, protože na Titaniku prý byli zdraví všichni. Takže i velký kus štěstí, spokojenosti, lásky, bystrého intelektu, ostré tušky, protože a úžasné, spoustu úžasných pořadů pro nás, který toužíme po informacích. Já ti moc děkuju za to, že jsi dneska ten vánoční svátek tady využil k tomu, abych nás obohatil právě o ty informace, a tady je nejdůležitější to, že ty jsi to dal všechno jakoby v jedné lince. Jo, že to nejsou jakoby vytržený vždycky, tak jako tady mainstream dělá, že prostě ukáže jednu věc a pak okolo toho nic není, ale tady je vidět vlastně celá ta geneze, odkaď kam až to šlo, a že ty věci prostě tady nevznikly samovolně, náhodou a tak dál. Vždycky je to nějaký tlak. Vracíme se vlastně k tomu našemu prvnímu dotazu našeho diváka, zóny vlivu. Tak. Tady jsme si vlastně ukázali, jak se ty zóny vlivu prostě třou, jak se tam posouvají, jak to všechno ve finále působí, když jde o tu třenici, tak jako hodně negativně, a tak uvidíme, snad diplomacie zvítězí. Přátelé, dali jste 995 lajků, já vás tady přes 2000, 996, pojďte dát, tam máme těch 1000 lajků, kteří jste dali, tak už ne, protože to vypne, ale dávejte taky odběr, přátelé, musím vám ukázat, tady jsem si to i vyfotil, konečně jsme dosáhli hranice 88 tisíc po korekci z YouTube, takže 88 tisíc odběratelů už tam doufám zůstane. Vy ostatní, kteří ještě nemáte odběr, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože bude toho tady opravdu dost a dost. Využijeme vánoční svátky k tomu, aby jsme vám představili další a další hosty. A já jsem si to tady... No a... Ono to jste blbý, viď. Takže díky moc, děkuju Keram taky ti za příspěvek. Vám všem, přátelé, děkuji za pozornost. Užívejte, nabírejte síly, odpočívejte, buďte na sebe milí a laskaví. Ono těch karambolů je kolem nás vždycky dost a dost, tak aspoň teď si to prostě pojďme v klidu užít, a zítra to se těšte, zítra tady budeme mít dalšího hosta, kterýho vám neprozradím, ale vy, který máte odběr a zvoneček, vám to prozradí systém sám. A nebo jo, já vám ho prozradím. Bude to současný, stále ještě předseda Stačilo, Daniel Sterzik, takže já jsem na něj zvědavej po měsících několika, který jsme se neviděli, tak jsem zvědavý, jak se má tohle. Věřím, že bude pořad protkán břitkým humorem, protože v obdobě máme rádi ten sarkazmus a to, takže by to mohlo být i k zasmání. A nejenom k pláči. Takže to bude 26. Budeme točit rozhovor s Martinem Maxou, bude tady profesor Staněk, bude tady Michal Svatoš. To vás všechno čeká ještě. Co bude na Silvestra, to se ještě... To, jo, na Silvestra, přátelé, bude, myslím, že před ministerstvem spravedlnosti za 5 minut 12 demonstrace proti tomu novému paragrafu o zákazu komunistického a jiného propagace atd. Což Mě překvapilo, že toto pořádají sociální demokrati. Každopádně pokusíme se tam být s kamerou, bude mimo jiný hovořit třeba právě Pepa Skála. A takže kdo bude na Silvestra v poledne nebo za 5 minut 12, bude mít cestu kolem v Praze, tak doporučuji tuto akci. A pokusíme se to samozřejmě zaznamenat. A myslím si, že to je zajímavý, odvážný happening. Tak.
0: Toť k tomu. Já děkuju. Přeju, ať se daří tobě i kanálu a posluchačům, ať je dost odběru a budu se zase někdy těšit.
1: Já se taky budu těšit. Přátelé, děkujeme moc, krásnou dobrou noc.
0: Ahoj.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

0: No ne, protože podle toho, jak stojí v tom, jako přes ten igelitovou vrstvu, nebo jak ty odrazy, jak to tam funguje, a teďko nevím přesně. Jo?
1: Ne, jako 100% jsme na plochej zemi.
0: Nemůžu. No tak o tom já vůbec nepochybuju.
1: No.
0: Tak
1: díve se. Já jsem ještě teda se snažil trošku tomu nedávat takový ten svůj elán, ale teď už to tam je naplno.
0: No, hele, ale vem si, že mě to vzalo vítr z plachet.
1: No.
0: Já velký milovník kosmu.
1: Teď se vem.
2: Ale třeba kosmos existuje, jo? Třeba existuje. My jsme na ploché a kosmos
0: hele,
2: třeba
0: kosmos.
2: Je...
0: Jaký? Kosmos je v nás, ale bacha. No to... Vem si, že vesmír je... Co je vesmír? Mír.
2: Je celý svět.
0: Je svět,
2: svět, ano. No.
1: Hm?
2: Jo.
0: No. A to je jakože svět za...
2: No.
0: Za naším světem.
2: Ano.
0: Ne za naší planetou.
1: No. Mimozemské civilizace, to znamená mimo naší zem, mimo Gáju, jsou další no. Světy.
2: Ano. Já pozdravím. No.
3: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radio Meta.cz.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vítejte u toho dnešního pořadu pátečního, já jsem rád, že se opět slyšíme, hlásí se vám Petr Václav tady z Midgardu. No a pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Leoš. Leoš je příjemným mužským jménem, je jménem pro muže, který je šarmantní a vstřícný, má však v sobě lví sílu. Tu dostal do vínku dle významu svého jména. Jméno patří mezi nositele jména, patří hudební skladatel Leoš Janáček, sochař Leoš Kubíček nebo herec Leoš Suchařípa. Současným nositelem jména je známý český moderátor Leoš Mareš. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, lev, druhá výkladová verze. Jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by se vykládalo jako smělý, statečný. Leute lidé, bald smělý, rychlý. Dle jména Leonard by pak překlad zněl silný jako lev. No Leošů máme v republice 5736. Je to 83. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A to znamená, že milí Leošové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také skvělé promořování, na to nezapomeňte. Hezky to oslavte, protože je krásně. No a pro nás to znamená, že tady bude slavit minimálně 20 000 lidí v republice. No, pokud znáte nějakého Leoše, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím nadělíte zdraví, bo mu prodloužíte život tím, že mu uděláte radost a posílíte mu imunitní systém. Tak, no to je paráda, ne? Tak v pátečním vysílání pochopitelně by nám nebylo dobře, kdybych to byl sám, že? To je jasný. Takže se mnou tu prostě bude můj host, ale až potom, co já ho přivítám. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Tož vítaj.
0: Taková obligátní otázka. Co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Jak by řekl klasik, ale jsem se tak jenom poflakoval.
0: Takový běžný doktorský pindy.
1: Přesně, takový odborný lékařský pindy. Přesně. No dívej, bylo to jednoduché, z práce do práce zase. Dodělával, vestavil jsem schody půdní konečně, dodělal jsem na půdě pochozí, natáhl jsem elektriku, takže něco se stihlo tento týden, takže jsem rád, že máme horko, až se mi lepí podrážky k tomu, k rozpálené zemi, takže byla to jenom práce a zase jenom práce tento týden. Z práce do práce. Hodně cestování, byl jsem v Olešově u zákazníka, nějaký Brno, nějaká Ostrava, takže bylo toho dost. Hmm.
0: No, nakonec papíry a zase jenom papíry. Ale jednou jsme dostali takový úkol. Takový rozkaz.
1: Zlikvidovat diverzanta na motorce.
0: Muž s koženou brašnou.
1: Za žádnou cenu nesmí projet.
0: Máš na mysli soudruhu? Jo, dvě dávky.
1: No nic, tak. Byl to narušitel.
0: To jenom tak na úvod. Jsme si trošku zašpásovali, ale ono to brzy bude velice aktuální, jo, protože těch diverzantů tady máme docela hodně. Máme tady bývalého ministra spravedlnosti, který krade jako straka. Pak tady máme bývalého ministra vnitra, který krade ještě víc. Pak tady máme bývalého premiéra, který jen tak prošustroval několik desítek miliard. Pak tady máme bývalého ministra financí, který neumí spočítat rozpočet a předložil paskvil, čímž porušil zákon. No, pak tady máme bývalou ministryni obrany, která objednala zbraně, které ještě vůbec nikdy nedorazily a jsou extrémně předražené. Pak tady máme bývalého ministra zahraničních věcí, který jedinou práci, kterou vykonával, že vždycky dlouho objednával menu pro sebe k obědu, anebo když byly nějaké ty návštěvy. No, pak tady máme bývalou předsedkyni poslanecké sněmovny, která rozkradla dary, které se tam shromažďovaly v té poslanecké sněmovně asi 50 let. No, a pak tady máme ještě současného pořád Pepka Vyskočila, který jezdí na Tajvan a totálně mrší vztahy s Čínou. A propo, víš, jak dlouhé diplomatické vyladěné vztahy s Čínou tenhle ten blbeček narušuje? Víš, jak dlouho, Jiří, máme s Čínou my, jako jeden z prvních evropských států, tak my s Čínou, jak dlouho kooperujeme diplomaticky, jak máme s Čínou vyladíno? Jak bys řekl, že už to máme s Čínou dlouho?
1: Já nevím, od 50. let někdy?
0: Víče, 100 let. 100 my let? S Čínou, ano, my s Čínou máme diplomaticky vyladěné vztahy už víc jak 100 let. A tenhle ten pazřád se to snaží prostě rozbít. No, tak...
1: No, taky půjde po žních Turkovi, že jo? Možná doslova.
0: No, vidíš to?
1: Pane Pávek.
0: Prosto jde. Myslíš jako k Pávku?
1: to má úplně jiný rozměr, pane Pávek.
0: Dostalo to úplně jiný rozměr.
1: Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Jo. Však on taky půjde, Pávek, neboj.
1: No, Pávek půjde, jak říkají hezky Poláci, tak to pěr dole.
0: No, to by měl moc jednoduché. Jo, on se bude muset zodpovídat z vlastně zrádných nějakých těch
1: pokusů.
0: On totiž vymyslel, že jo, že děti v České republice se nebudou učit česky. Ano. On vymyslel, že se budou učit německy, protože jenom tak mají šanci uspět. Pravděpodobně Spojené státy evropské budou mít úřední jazyk němčinu, ale nebude to čtvrtá říše, budou to Spojené státy evropské.
1: Ano.
0: S jazykem němčina.
1: Já si myslím, že ta němčina už nestihne ani nastoupit, protože bude se to turečtina nebo nějaká svahilština nebo nějaký jiný nářečí. Nebo arabština, protože s těma věcma, co se všechno děje v té Evropě a jak vlastně teďka i řvou, lidi řvou a atmosféra housne a vře, kor třeba v tom Irsku, jo, po tom incidentu. Nevím, jestli jsi to zaznamenal, jak tam podřízl ten přistěhovalec toho jednoho Ira.
0: No, vím, že nějakýmu chlapovi se snažil uříznout hlavu.
1: No.
0: To je ono.
1: To je ono. A to odstartovalo obrovský jako nepokoje. Já teda nemám televizu, ale zajímalo by mě, jestli o tom naše česká televize, která...
0: No, můžu tě uklidnit. Je jedno, že nemáš televizi. Tohle tam stejně nedávali.
1: Nedávali, jo. Takže jsou stále objektivní a ty
0: vyvážené zprávy poskytují, ano.
1: Ano. A ty poplatky si fakt jako zasloužili.
0: Jo. Hele, no. Ono totiž Irové, jo. Nejsou anglosasové. V tom nejsou, je ten velký rozdíl. Nejsou.
1: Oni jsou velmi přátelští. Já jsem měl několik kontaktů ještě v rámci minulého zaměstnání. Dělali jsme nějaký projekt společně s Irama a měli jsme tady Iry a oni byli velice nadšení z našeho českého piva a když zjistili, kolik stojí to pivo, tak říkali, že se sem přestěhujou oproti těm irským cenám. A panovala s něma velmi dobrá atmosféra. Když se člověk baví s Anglánem, tak je takový odměřený,
0: odtažitý. Takový
1: studený psí čumák, odtažitý taky, ale ti Irové byli hodně družní. Byla s nima sranda.
0: Irům koluje slovanská krev, pozor.
1: No.
0: Jo, Irové, to je odnož Slovanů. No, vidíš, jak jsme to hezky probrali. No tak pochopitelné je, že na každou svině se voda vaří a každý prase má svýho řezníka, takže já věřím ve spravedlnost a věřím tomu, že budou chlapci se muset zodpovídat ze všeho. Ještě, že ten Plaga. Ještě, že ten ministr školství Plaga, nevím, kde to pobral, to moudro, ale vyhlásil, že bude přijat, bude změna školského systému. Děti se nebudou učit od první třídy anglicky.
1: Super.
0: Bude to posunuto. Teď nevím přesně, jak to bude, ale ta povinnost jako učit se anglicky od první třídy, když ty děti se mají učit svůj rodný jazyk minimálně do 10 let. I ruštinu jsme se začali učit až ve 4. třídě, když nám bylo 10. Že jo?
1: Jo.
0: Jo, protože vlastně ten jazyk ti buduje osobnost právě do těch 10 let a je velice důležité, aby jsi tam nemíchal jiný jazyk. Jo?
1: Ano, a musíš to ukotvit. Ono totiž, když se dneska, já teda shodou okolností jsem byl na setkání, něco jsme řešili u zákazníka, setkalo se tam víc chlapů, kteří mají děti okolo 10, 12, 14, do těch 17 let třeba. A všichni říkali s jedním hlasem, že vlastně nerozumí těm svým dětem, co vykládají. Jo, že používají ty anglikanizmy nebo amerikanizmy, a navíc ještě v takých zkomolených patvarech, že vlastně vůbec nerozumí, co říkají. A to je přesně ta deintegrace toho českého jazyka, že jo?
0: No, mimo přesně. Jiné. Takže to je systém jakoby určitých věcí, že? Ještě abys to nepletlo, jo? Bohužel sněmovna to schválila, jo? Až na SPD, tak ale pochopitelně byl navržen, víš, kdo byl navržen na státní vyznamenání in memoriam? Aby Pávl
1: In memoriam, jo.
0: To je pro někoho už je mrtvej, že to.
1: Jo.
0: To ty víš, pochopitelně, to jenom tak připomínám.
1: In memoriam, člověče, toho já neznám.
0: Tady takový,
1: jak se jmenoval, Laďa?
0: Tady takový asi nebydlí.
1: Myslíš, to je PSVBák? To není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, ty myslíš, ta svině Fízlovská, tak ta bydlí ne tuhle vedle.
0: No,
1: prosím tě, jako nikdo mě...
0: Koudenhové Kalergi.
1: Já přemýšlím, kdo...
0: Koudenhové Kalergi.
1: Jo?
0: No jasně. Otec scénáře, podle kterého se ničí Evropa, tak Koudenhove Kalergi se svým pan-evropským přístupem, založeným na germánských kořenech, tak to je...
1: Takže
0: bude
1: to vyznamenán
0: v České republice. Prezidentem republiky bude vyznamenán.
1: Takže vlastně zase vyhlazování Slovanů a genocida a fašistický vlastně přístup.
0: No ne, tak to je jenom sjednocování germánský. Přístupu. Ber to tak, že přeci v Evropské unii je Koudenhove Kalergiho cena. A Koudenhove Kalergiho cenu dostávají takový, jako je Merklová, ten Kohl to dostal, dostal to ten ještě jedno jméno, takový hodně kontroverzní, co se týká tahu proti Rusům. Teď mi vypadlo to jedno. Jo.
1: Já už to...
0: Ono jich tam je víc.
1: Richard Karl. Jo.
0: Já si, že to byl Němec, jako jo.
1: Jo, já se teďka
0: dívám. A nebyl to Břežinský, byl to jiný. No, to je cena, která se uděluje za to, jak se naplňují ideje Coudenhove Kalergiho, pan Evropské unie, pan Evropské ideje. Jo. Takže...
1: No, ale já si... já se dívám, Richard Mikuláš Hrabě, Coudenhove Kalergi, německý Richard Nikolaus Klaus, se dívám. On se narodil v
0: 20. letech to napsal, že jo? 20. století.
1: Jo, spoluzakladatel Panevropské unie, příslušník rodu Coudenhove. Já totiž jsem si to... On byl ve funkci, byl prezidentem Mezinárodní Panevropské unie, ve funkci byl 1926 až 1972 dokonce. A jeho nástupce... Počkej, co to je za blbost? Jeho nástupce Otto von Habsburg. On dokonce měl český občanství, se dívám, do roku 1939.
0: On byl Čech, Coudenhove Kalergi. Proto jsme na něho pyšní, že?
1: No, je tady napsaný, že byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel, politik, spoluzakladatel, příslušník. Člověče, ten byl našlapán jak popelnice, ten měl tolik funkcí a všeho, že...
0: No, když on napsal, hele, jedou podle jeho scénáře, jo, jedou podle jeho scénáře. No ne, tak v tom se vidí Pávek, že jo, prostě on chce zakládat tu evropskou, ty evropské spojené státy a takovýhle. A to je všecko jenom krytka na to, aby to doklepli přesně podle těch zásad. Tam některé knihy, které on napsal, tak vůbec nejsou veřejně přístupné, jo, pozor. Některé knihy jsou jenom pro vykonavatele.
1: Myslíš, že by tam byl nějaký návod, jo, třeba?
0: No, tam jsou právě naprosté návody. To jsou čítanky toho, co oni dneska realizují. Evropská unie jde vyloženě podle toho. Všimni si, že z Evropské unie, čili z ekonomického modelu evropské spolupráce, se stává evropské NATO. Oni z toho dělají vojenský pakt. To je dneska už...
1: Ano,
0: Rusové to prezentují, jak Lavrov, tak Vladimír Vladimirovič to prezentují jako hotovou věc, že oni se přetransformovávají. Jo, a jestli k tomu použijou NATO zatím, anebo jestli si udělají, to by byla ta, že jo, evropská armáda společná, no tak to by byl Wehrmacht 2, 2.0. Jo.
1: Ano.
0: Oni jedou
1: prosím
0: opravdu...
1: tě, já jsem možná našel, ano. Možná jsem našel toho, Helmut Kohl dostal tu cenu.
0: Ano. Merkelová
1: Ronald
0: dostala.
1: Reagan.
0: Ano, Reagan.
1: Ronald Reagan. Pak 2010 Angela Merkel. Jo, a tady potom už jsou takový pro mě neznámý jména. Teda.
0: No, ještě tam je jedno jméno, které je velmi známé a byl to německý, buď kancléř, nebo to byl...
1: Otto von Habsburg tady.
0: No, tak to je ten, který... Ještě někdo tam je. Jich tam víc, těch potentátů. Ježíš, mě to jméno vypadlo, člověče, to je jedno. Ale není to podstatný.
1: No,
0: pojďme se posunout teďko k tomu, co je důležité a co je potřeba umět správně číst, aby jsme si z toho zase něco vyvodili. Tak sledujeme Roberta Fica. Robert Fico, pochopitelně jeho politika na všechny čtyři světové strany, velice prozíravá, musím říct. S Vladimírem Putinem pochopitelně nemá problém se bavit, nemá problém se bavit se Zelenským, nemá problém se bavit s kýmkoliv. Ale, co je důležité, Módy navštívil a byl přijat na Slovensku. Takže ty k tomu máš určitě informaci, pojďme to rozebrat.
1: No prosím tě, já to tady právě, že já jsem si tady vyjel události, které se staly od začátku června v rámci BRICSu A dívám se, jestli mi to tady, jo, pro samostatný, jo, tady to mám, počkej, počkej ještě, státní návštěvy a diplomatický kalendář, co se týká vrcholných státních návštěv, přímo mezi členy BRICS, tak hlavní události spadají do vlastně do té návštěvy Putinova státní návštěva Číny v květnu a Putinova státní návštěva v Indii 2025 v prosinci, takže Putin vlastně byl v květnu a v prosinci teďka v Indii a v Číně. A máme tady teďka tu návštěvu indického premiéra. Já jsem totiž nevěděl, že ta návštěva probíhala, až to na mě vyskočilo zase z nějakých těch sdělovacích prostředků. Je tady napsaný, že diplomaticky nejvýznamnější je skutečnost, že indický premiér Modi, co by předseda BRICSu, mimo jiné teda oni mají letos předsednictví, navíc potvrdil účast na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června a Francie přitom zdůraznila význam, který přikládá zapojení Indie a držitelky předsednictví BRICS do blablabla 7. Jo, ale on mi tady nenapsal úplně nic důležitého k tomu. Já mu tady řeknu, ať mi...
0: Tak víš co, ty to tam dohledej a já zatím ti tam udělám na tom můstek, jo?
1: Jo.
0: BRICS podporuje globální zemědělskou spolupráci a potravinovou bezpečnost. Píše se na serveru vietnam.vn 16. zasedání ministrů zemědělství BRICS, kterému předsedala Indie, skončilo v Indore v Madhya Pradeshi přijetím indorské deklarace BRICS, která je považována za nový rámec spolupráce zaměřený na podporu udržitelného rozvoje zemědělství, posílení potravinové bezpečnosti a zvýšení role zemědělců v agendě bloku. Podle reportéra VNA indický ministr zemědělství Shivraj Singh Chouhan uvedl, že indoreská deklarace otevírá novou kapitolu v globální zemědělské spolupráci tím, že staví zemědělce, zejména drobné zemědělce, do centra rozvojových politik. Členské země znovu potvrdily svůj závazek zajistit potravinovou a nutriční bezpečnost, podporovat zemědělství adaptované na klima, posilovat roli žen a mládeže v zemědělství a rozšiřovat spolupráci v oblasti zemědělského obchodu a investic. Podle ministra Chouhana přijatá rozhodnutí odráží společné odhodlání zemí BRICS řešit globální výzvy prostřednictvím inovací, transferu technologií a sdílení znalostí. Zdůraznil, že BRICS v současné době tvoří téměř polovinu světové populace, přibližně 42% zemědělské půdy a podílí se na světové produkci potravin asi 42% posílení spolupráce v této oblasti, proto bude klíčové pro globální potravinovou bezpečnost a udržitelný rozvoj. BRICS byla založena v roce 2009 se 4 původními členy Brazílii, Ruskem, Indií a Čínou, později v roce 2010 se přidala Jihoafrická republika. V letech 2024 až 2025 se blok dále rozšiřoval za účast Egypta, Etiopie, Iránu, Spojených arabských emirátů, Indonésie a Saudské Arábie a stal se jedním z nejvlivnějších mechanismů spolupráce mezi rozvíjejícími se ekonomikami na světě, píše tento server. A hned tady máme pod tím z dneška možná něco, co bychom do toho ještě měli vsunout. To musíme
1: Suně.
0: čumět.
1: Já už to
0: na
1: mám.
0: vietnamský server jsme se dozvěděli, co se děje v Hormuzu. Trump hrozí obnovením leteckých úderů, pokud Irán nedodrží dohodu. Prezident Trump 17. června varoval, že USA jsou připraveny obnovit letecké údery, pokud Irán poruší připravované memorandum o porozumění. Zároveň odmítl zvěsti o financování fondu pro obnovu Teheránu ve výši 300 miliard dolarů. Tak on to podepíše a teď už to zase není pravda, jo. To je masaker, ty jo.
1: No prosím tě, je to ta zpráva, já jsem totiž zaznamenal, já jsem to teda neuvěřoval, ale zaznamenal jsem zprávu, že Irán a USA se dohodli a že podepsali dohodu,
0: ne,
1: kde USA sklaplo paty.
0: Ne, nepodepsali.
1: Ale,
0: nepodepsali, no, že ono to bylo trošku jinak. To tady zase na rádiích našeho mainstreamu a na televizích našeho mainstreamu plkali nesmysly, jo. Oni se dohodli, předložili nějaké memorandum, dejme tomu, k tomu, aby bylo zahájeno nějaké jednání. Takže Američani měli ustat veškeré boje v Libanonu a tak dál, tam všude, že jo, do toho to měl garantovat Izrael. Američani se měli stáhnout z těch rozsekaných základen, co tam mají, z celého Blízkého východu. Měli rozmrazit zmrazená aktiva iránská, asi, já nevím, za kolik to bylo, 25 miliard nebo kolik. A měli zafinancovat 300 miliard de facto reparací, tedy náhradu škody za to, co způsobili Američani tím svým vpádem. 300 miliard dolarů. A dohoda byla taková, že založí fond a z toho fondu ti, kdož to budou napravovat ty škody, tak oni to budou financovat. Takže teoreticky to mohly být třeba, když řeknu úplně blbě, jo, Americe nakloněné firmy anebo americké firmy. Oni jako... Uh-huh. Dokonce tam tohleto až takhle sice nebylo řečeno, ale teoreticky by to mohlo být. Iránčani potvrdili, že nebudou teda vyvíjet žádné zbraně, což oni nevyvíjejí a jsou o tom oficiální zprávy, které má Trump na stole od nezávislých pozorovatelů. V podstatě do 30 dnů by došlo k odblokování Hormuzu, přičemž ale Irán si ponechal nad Hormuzem 100% kontrolu a víceméně to byla porážka USA. J.D. Vance se nechal slyšet, že to je velké vítězství Ameriky zaplatit 300 miliard dolarů. Je velké vítězství Ameriky. No budíš. No a bylo dohodnuto, a Iránčani řekli, že nebudou podepisovat nic do doby, než Američani to začnou konat. To znamená, než se ty věci udějí. Jo?
1: Ano, protože znamená, znají. Že?
0: Ten podpis byl plánovaný na, to je dneska středa, na pátek 19. je plánován podpis toho memoranda, na základě kterého Američani měli nějakou lhůtu, Iránčani měli nějakou lhůtu a tak dále. Takže by podepsali memorandum v pátek a pokud se stanou ty věci skutečností, které jsou v tom memorandu, tak teprve by se přistoupilo k podpisu dalších závazných dokumentů, dejme tomu jako nějaké dohody o příměří, já nevím co. A vidíš, že 17. června, tedy dneska, Trump opět varoval, že hrozí leteckýma úderama, pokud Irán poruší připravené memorandum. Jak ho můžou Iránčani porušit? Jako? Když na tahu jsou amíci. Protože oni musí odblokovat, jo, a popírá, že odmítl zjistit o financování fondu pro obnovu Teheránu ve výši 300 miliard dolarů. To je jeden z těch bodů toho memoranda. Tedy doznání se k reparacím, že jo. Pravděpodobně přišel domů a Senát ho s tím vyhodil, že jo. Že nebudou dávat žádných 300 miliard jako dolarů. Přitom jemu by

0: možná v minulý pátek, že jsme se o tom bavili, že já prostě na to nevěřím, že to je konečná, jako že ten Hormuz bude odblokovaný. Jo.
1: No vůbec, to je jenom taktická hra, že jo. Oni to totiž jako pořád nepochopí. Jako.
0: Tam je pozor, tam je 600 lodí, jo. Mm-hmm. 600 lodí. A teď pochopně tam probíhají tam různý ještě ty, že? Tam taky v tom memorandu bylo něco. Já tady ty body někde mám. No, tak já si myslím, že si je změřili, jo. Prostě Irán si změřil tu Ameriku a je vidět, že Trump už tady zase odvádí pozornost od toho a už se k tomu nezná, jakoby k těm reparacím de facto. Mm-hmm. Už se k tomu nezná. To znamená, že to je zase na vodě všechno. A ty Irančani nic nebudou podepisovat prostě v pátek, jako proč by to dělali. Přesně toto předpokládali, já si myslím.
1: Mm-hmm. No je to stejný vlastně, jak se jedná o míru na Ukrajině. Úplně stejný přístup.
0: Úplně stejný přístup. Já jenom teďko musím říct, protože se bavíme o pátku, jo. Musím říct našim posluchačům, že my ten pořad natáčíme ve středu večer. Protože z nějakých organizačních důvodů by Jiří nebyl k dispozici a já ho do toho pořadu chci. Takže se bavíme o tom pátku, jo, dneska je středa 17. Takže v pátek ještě všechno může být zase jinak, jo, zase to klidně jako může být to memorandum podepsaný. Ale memorandum je jenom dohoda o tom, jak se budeme chovat.
1: Se dohodneme.
0: Jak se budeme chovat, abychom se mohli dohodnout?
1: Ano.
0: Jo?
1: takže takový taky pindy trochu.
0: No, takový lékařský, to odborný pindy. Tak, našel jsi to prosím tě, protože takhle patří to sem, protože Irán je pochopně součástí BRICSu.
1: Ano, ano. Mám tady na to i odkaz, takže dívej, já to přečtu, mám to tady. Takže Modiho státní návštěva Slovenska probíhala teda 14. až 16. června 2026. Šlo o vůbec první návštěvu indického premiéra na Slovensku od vzniku samostatné republiky v roce 1993. Návštěva byla součástí širšího evropského turné, které zahrnovalo i Francii, summit G7 v Evianu. Indický velvyslanec na Slovensku Apoorva Srivastava ji označila za mimořádně důležitou a výjimečnou a historickou. Návštěva navázala na nedávnou diplomatickou dynamiku, kdy v dubnu 2026 navštívila Slovensko indická prezidentka Draupadi Murmová téměř po 30 letech. A v únoru 2026 jednal Modi se slovenským prezidentem Pellegrinim na okraj summitu India AI Impact Summit v Novém Dýlí. Modi jednal v Bratislavě jak s premiérem Robertem Ficem, tak i s prezidentem Petrem Pellegrinim. Spolu se slovenským protějškem uctil padlé u hrobu neznámého vojína a pozval Fica k návštěvě Indie. Hlavní výsledek a povýšení vztahu. Indie a Slovensko oznámili 15. června 14 klíčových výstupů a povýšili vzájemné vztahy na komplexní partnerství, takzvaný Comprehensive Partnership, což odráží rostoucí hloubku a strategickou povahu vazeb. Modi označil toto povýšení za velmi výjimečný moment. Bezpečnost a diplomacie. Vzniká nová bezpečnostní agenda. Obě strany oznámily vytvoření společné pracovní skupiny pro boj s terorismem a zahájení mechanismu konzulárního dialogu. Ve společném prohlášení Slovensko zopakovalo podporu indické kandidatuře na stálé členství v reformované Radě bezpečnosti OSN. V kontextu rostoucího strategického významu Indo-Pacifiku potvrdili Modi a Fico závazek ke svobodnému otevřenému řádu založenému na pravidlech se zdůrazněním svobody plavby, mírové řešení sporů a mezinárodního práva, včetně úmluvy OSN a mořského práva. Tak, podepsané dohody. Jedná se
0: Promiň, já tě zastavím.
1: Zastav.
0: Na základě toho, co jsi teď přečet,
1: jaký to na tebe
0: jak bys to, jak bys

0: To, jak bys to jenom teďko dvěma větama, jak bys to okomentoval?
1: Já bych to komentoval jako příprava vstup do BRICSu.
0: Přesně tak. Je to měkká forma nástupu do BRICSu. Protože v podstatě Slovensko se tím přihlásilo k zásadním pravidlům, která v BRICSu vlastně jsou.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak promiň, tak
1: Potvrdili ten
0: můžeš.
1: multilaterální řád. Úplně to přesně na mě čiší. Jo, já jsem právě že říkal, no to jsou kluci šikovní, protože tam už ty kontakty trvaly od roku 2024-2025 a vlastně v tomto následujícím roce jde vidět, že Robert Fico přemýšlí hlavou a že jako je dobře strategicky rozkročený za mě, jo, protože to je úplně a tím, že v podstatě dělají ty kroky za předsednictví Indie, tak je to mnohem snesitelnější forma pro další mezinárodní jako uspořádání v rámci Evropy. Jo, že prostě, protože v Indii shodou okolností, jak jsme si říkali, byla ta Francie, Kanada, Německo a tak dále, Spojené státy, blablabla. To znamená, pořád se mi potvrzuje ta role té Indie, že je to takový, že vytváří měkčí intermeco pro ty země, které kdyby přistupovali za předsednictví Číny nebo Ruska jako za konverzní kroky, ale přes tu Indii to dokážou prostě, jak říkáš, tou měkkou cestou jako udělat to propojení v rámci BRICSu. Tam je otázka,
0: Hele,
1: jestli oni
0: rozsypá se
1: budou,
0: nám, zase se
1: jestli
0: nám
1: jako Slovenská
0: rozsypá,
1: republika bude
0: Jiří,
1: nejdřív.
0: promiň, zase se nám rozsypá
1: Ano,
0: to
1: je.
0: spojení, jo, prostě tam půl věty třeba vůbec není slyšet, to, jaký ty,
1: Aha,
0: co ti to
1: to je
0: ukazuje,
1: zajímavé,
0: no,
1: já jsem nic, jas. Nic mi to, počkej, já se podívám.
0: to by to neukazuje nějaký
1: Nemám,
0: slabý signál nebo něco?
1: ne, mám plně nabitý sluchátka a i signál mám dobrý. Ani jsem nezměnil jako polohu žádnou. Co teď? Jak to jede? Jak to jede?
0: Jak to jedno zatím dobrý, no. Tady ale je
1: Ze
0: důležitý,
1: těch.
0: s kým jednal jakoby ten Robert Fico. Ano, jednal s nejlidnatějším státem, jedním z nejlidnatějších států, to za A, za B. Jednal se zakladatelskou zemí BRICSu,
1: Ano.
0: ale co je důležité a významné, jednal se zemí, která má předsednictví tento rok. To znamená, že vlastně jednal s nejsilnějším mandátem BRICSu v současnosti. Jo,
1: Ano,
0: Vladimír Putin
1: je to přesně tak, jak
0: pochopitelně,
1: říkáš.
0: je to jasný, ale momentálně, protože to je země, která má předsednictví BRICSu, no tak to je nejsilnější mandát, že jo.
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáš.
0: Tak pojď na ty dohody.
1: Takže dohody. Při jednání na úrovni delegací bylo podepsáno 11 dohod. Podle společného prohlášení pokrývaly následující oblasti. Pracovní migrace, memorandum usnadňující pohyb odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Dále to byla obrana, prohlášení o záměru na společný vývoj a společnou výrobu a spolupráci obranných průmyslů. Dále digitální technologie, vyšší vzdělávání, dohoda mezi IT Dealy a na Slovensku technickou univerzitou o výměně studentů, stipendiích a výzkumu. Dále audiovizuální tvorba, zřízení katedry umělé inteligence, Indická katedra AI na Slovenské univerzitě, dále kvantová komunikace, výměnné studentské programy, rozvoj cestovního ruchu, vznikla zde dohoda mezi Sdružením cestovních kanceláří obou zemí a vědecká spolupráce mezi Indickou národní akademií věd a Slovenskou akademií věd. Tak, to znamená, to byly ty dohody.
0: A
1: A teď tady
0: ještě
1: mám
0: mi
1: ještě
0: řekni,
1: po.
0: jak to na tebe působí? Působí to na tebe tak, že jako Slováci budou dávat Indům, anebo že Slováci budou čerpat z Indie?
1: Slováci budou čerpat z Indie. Rozhodně.
0: Protože totiž
1: Jo.
0: to není jenom o Indii, protože zase víme, jaký jsou dohody Indie, Čína, Indie, Rusko,
1: Ano, Rusko,
0: takže
1: ano.
0: to otvírá ten prostor vlastně vstupu do prostoru toho BRICSu ve vědě, technologiích, vlastně jako v té budoucnosti, jo. To jako můžou
1: No.
0: jako Slováci jako říkat, co chcou. Já vím, že někteří Robertovi Ficovi nejsou schopni některé věci odpustit, ale bratři a sestry Slováci, to, co udělal teď Robert Fico, řeknu to blbě, kdyby nic z toho, co ve volbách slíbili, kdyby nic z toho neudělali a povedlo se mu jenom tohleto, to je tak významná záležitost pro budoucnost Slovenska, pro budoucnost vašich dětí, budoucnost vašich vnuků a vnuček. To je neskutečný. Jako mě mrzí, fakt mě to strašně mrzí, že zatím ještě ty problémy, které musí řešit Andrej Babiš tady u nás, kdybych byl sprostej, tak řeknu tu žumpu, když musí kydat, jo. Ty exkrementy, které tady prostě ta opozice neustále vymýšlí a aktivizuje, jo. To prostě, tohle to je zapotřebí dělat. Tohle to je zapotřebí dělat. To, co
1: No,
0: dělá Robert Fico.
1: ale já tam vidím jednu pozitivní věc, tím, že česká vláda buduje nadstandardní vztahy se Slovenskem, tak my se k těm Slovákům můžeme tak jako přicmrdnout teďka. Ty myslím já, že bych tam viděl příležitost, jo. Třeba nějakým způsobem v rámci těch bilaterálních dohod a podobně, jo. Takže za mě jako tleskám, posíláme velký palec nahoru Ficovi a slovenské vládě, protože jako fakt dobrý. Já
0: Já
1: jsem
0: bych
1: totiž
0: dokonce,
1: viděl
0: promiň, já
1: i,
0: bych dokonce
1: já
0: řekl,
1: totiž.
0: promiň, já bych dokonce řekl ještě, že i Pellegrinimu, protože tu
1: Ano.
0: návštěvu určitě Pellegrini rozjednal, to tam bylo zmíněno, že v podstatě už se s
1: Ano,
0: Modim
1: ano.
0: sešel někde na okraji nějaký konference k něčemu ohledně umělé inteligence. Byli takový, jak bych to řekl, bylo kontroverzní, že Pellegrini se stal prezidentem, že to byl politický obchod, jo, a tak dál. Ať to bylo, jak to bylo, tak Pellegrini jako prezident kope za Slovenskou republiku. To ten náš nájemník na ty Hradčanský 1, jo, ten kolaborant,
1: Ano.
0: to se nedá srovnat. Kam se hrabe
1: Kam se
0: Bittner?
1: hrabe Wittmer,
0: To se
1: to
0: nedá
1: se
0: srovnat.
1: nedá srovnat.
0: Jo,
1: Přesně tak.
0: přesně tak, no tak pojď, jdeme dál.
1: Jo. Modi a Fico se rozhodli na posílení vzájemného obchodu a oboustranných investic v sektorech jako automobilový průmysl, elektronika a další pokročilá výroba. Modi na tiskové konference zmínil jako oblasti zvláštního zájmu automobilový průmysl, železnice, pokročilou výrobu a zelené technologie. Lídři se navázali posilovat spolupráci v umělé inteligenci, v polovodičích, technologiích 5 a 6G, kosmických aplikacích, zdravotnictví, zelené energetice a odolné infrastruktuře. Obě strany vyzvaly k brzkému uzavření a provedení obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. A vazba na BRICS a iránskou dohodu. Je podstatné, že návštěva proběhla v době, kdy Modi, coby předseda BRICS, současně mířil na G7 do Evianu, což ilustruje indickou roli mostu mezi Západem a globálním jihem. Slovenská zastávka navíc časově splynula s ohlášením dohody USA Irán. Podle indických médií Modi ocenil Trumpovu iránskou dohodu, neboť otevření obchodní trasy znamená pro Indii velkou úlevu. ale to samozřejmě se bude ještě vyvíjet tady toto. Nicméně bych chtěl říct, že co se týká Indie a indických sdělovacích prostředků, tak ti vlastně o Iránu celou dobu pravdivě informují, takže kdyby někdo chtěl a potřeboval se o Hormuzu dozvědět opravdu, pardon, opravdu pravdu, pravdu pravdoucí, tak na indických serverech je to všechno, tam je všechno jako popravdě, jak to vlastně jako je. A iránská televize i vlastně promítá, viděl jsem dokonce, že promítá zprávy z Indie, jako indické reportáže o Iránu, tak to způsobem. Takže za mě super počin, strategická rozhodně výhoda Slovenska, co se týká na propojení s BRICSem. Otázka je, jestli na tom předsednictví již neprohlásí, že Slovensko je dalším členem té širší rodiny BRICS Plus. Klidně se to může stát, protože ten summit je ohlášen na první, v polovině září. Myslím, že je tam taky nějakého 14. 17. 17. září, takže uvidíme, jestli se neoznámí. Protože vlastně letos byl přijat do skupiny BRICS Vietnam jako další země, takže uvidíme.
0: No, tak to náhodou to čtu z vietnamského serveru, že jo?
1: No, samozřejmě. Jo, jo.
0: No, takhle.
1: Vrana k vraně se dá, jak se říká.
0: Za upřímně, mě je to upřímně nevím, jestli bude klima na to, aby se to oznámilo. Ono totiž by to Robertu Ficovi mohlo trošku zkomplikovat některé jeho záměry a plány. A nebo naopak by mu to mohlo výrazně pomoci v posílení mandátu Slovenska. Takže já si myslím, že to se teprve vyvine a myslím si, že s Modym asi udělali nějakou dohodu, no, tady o tom. Ale můžou být pozvaní jako pozorovatelé, pochopitelně.
1: No, já jsem totiž zvědavý, jak se to vlastně vyvine, protože pro náš region, kdyby se oni stali plnohodnotnými partnery BRICSu, protože ty bilaterální dohody oni už budují a to je jedna ze zemí, nebo jedna z podmínek. Další věc je ta, že Slovensko má dobré vztahy diplomatické jak s Čínou, tak s Ruskem, takže tam je jako predikce silná na tady to propojení. Takže já jsem opravdu zvědavý. Pro náš region by to znamenalo hodně, protože my samozřejmě se Slovenskem velmi úzce spolupracujeme, takže a já to tady na Slovensku nemám daleko, takže když tak půjdeme v BRICSu na Slovensku, když bude nejhůř.
0: Teď ti položím osobní otázku, Jiří.
1: Ano, ano.
0: Myslíš si, že to bylo z Modiho hlavy? Já ti dám na výběr. Myslíš si, že to bylo z Modiho hlavy, to znamená, že Pellegrini s ním dal cigáro a potom teda se z toho vyklubala tato návštěva? Nebo že to je o tom, že Robert Fico byl v Moskvě, tam měl jednání s Vladimírem Putinem mezi čtyřma očima, víceméně. Pak proběhlo jednání Vladimír Putin a Xi Jinping v Číně.
1: Ano.
0: A pravděpodobně byl telemost z Indií. Vysvětloval jsem, že vlastně Vladimír Putin byl nastínit situaci před úderama, který Rusko udělá v některých evropských státech. Jestli jsem dobře chytil tu informaci, jak jsi to četl, tak jedna z těch dohod je o výrobě obranných prostředků, tedy
1: ano,
0: výroba
1: ano.
0: zbraní.
1: Výroba obranných systémů, tam bylo vyloženě
0: řečeno. Výroba obranných systémů, dobře. To znamená, že to jsou systémy, které budou sloužit k obraně, ať je to protivzdušná, jo, a tak dále. No, momentálně Slovensko dodává na Ukrajinu, což pochopitelně pravděpodobně vlivem této dohody by se mohlo změnit, protože Slováci se budou mít na co vymluvit v uvozovkách, že z obchodních důvodů prostě musí trošku jako začít napínat plachty jinam. Za mě, pamatuju, když jsem tady říkal, že je možné, že Slovensko se stane dokonce unijním státem Ruské federace.
1: No.
0: A
1: Ano,
0: když jsem
1: povídej, povídej.
0: říkal, že je zcela pravděpodobné, že vliv Moskvy se vrátí, protože bude vypovězena dohoda 2 plus 4, a vliv Moskvy se vrátí třeba nějakou formou skrz BRICS. Jo. Jenom to
1: Myslím si, že to
0: časování
1: máme tady.
0: může být v obráceně. Ono totiž to může být tak, že nejdřív se tady začne budovat jaksi dobrý vztah s BRICSem a v podstatě odklon od Evropské unie, která dřív nebo později vyhodnotí některé země, že prostě ve vojenském paktu Spojených států nacistických prostě nehodlají být. Do toho Rusové vypoví dohodu 2 plus 4, protože Německo se chová tak, jak se chová, protože Německo už je dneska hlavním iniciátorem vlastně Spojených států nacistických evropských, tak ono to k tomu všechno spěje, že jo. Takže věci se vyvíjí v podstatě podle toho, co jsme si tady povídali. Byť to
1: No,
0: pro
1: na mě
0: někoho
1: to.
0: bylo jako science fiction, jo, takže to bude složité.
1: Je to pravda, to, co říkáš. No, ten můj osobní názor je takový, že určitě je to dlouhodobější rozehraná hra, je to strategie, je tam určitě iniciativa Slovenska a myslím si, že to může určitě v této souvislosti s návazností na ten BRICS a potom na tu soudržnou alianci s Ruskem, protože Bělorusko je vlastně v té alianci s Ruskem, takže může to být návaznost na tady ty dohody. A ještě mě tam pinkla jedna věc, že Slovensko může být jako oficiální odchodový koridor pro lidi, kteří potřebují se dostat na východ.
0: V případě,
1: Legálně
0: že by se
1: přes
0: změnily
1: BRICS.
0: legislativní rámce.
1: Přesně, přesně. Jo. Přesně tady toto, že to bude prostě jednoduchý model, jak se
0: No ale,
1: dostat.
0: kdyby Slováci vstoupili do BRICSu, tak bychom se zase mohli stát Československem,
1: No to bychom
0: ne?
1: nemohli, no. No, já jsem rád, že vlastně ta česká vláda dělá teďka, nebo prostě pracuje na nestandardních vztazích se Slovenskem, takže za mě úplně super. Jo. Takže
0: Má to ještě jeden rozměr, Jiří. Je to. Robert Fico přece byl jedním z těch, kteří žehrali pro Evropskou unii. Pamatuješ? On jako
1: Ano.
0: byl ten budovatel, že jo? Protože on viděl. Takhle, Robert Fico si moc dobře uvědomuje, že ani Slovensko, ani Československo nebylo natolik velkou zemí, aby se obešlo bez souručenství s nějakým velkým komplexem. Jo. On je pragmatický, takže on si to uvědomuje. No a takže

0: připadala logická. Ovšem to byla ta Evropská unie toho předkládaného typu, od té doby se výrazně změnila. Dneska už to není ani diktátorství Evropské komise, tedy nikým nevolených, kteří diktují voleným představitelům těch zemí, ale dneska už je to Evropský vojenský pakt, který...
1: Fašisticko-nacistická
0: jakoby militantní organizace, jo. Čili ano. To je už dneska úplně něco jiného. Takže já vidím, že Robert Fico je zase při chuti jako být účasten nějakého velkého celku, který má hlavu a patu. Kdyby tenkrát byl BRICS, tak asi třeba pro tu Evropskou unii tolik nebyl, kdo ví, ale zkrátka a dobře věci se vyvinuly, ukázalo se, kdo je kdo, kdo to jak myslí, jakou kdo má budoucnost a kam směřuje. No a Robert Fico pragmaticky prostě rejduje správným směrem. A to pochopitelně ještě pořád jako koukejme na Maďarsko, protože Maďarsko, tam nevím úplně přesně teďko, to, co se tam odehrává, do jaké míry, to je jaksi manipulace s těma informacema ze strany mainstreamu, anebo co se tam vlastně děje, jako já jako úplně přesně, protože jsou protichůdné informace, jo, že ano, Maďar přesně něco říká, že je pro evropsky toto, ale přitom pak se dozvíš, že to bylo úplně jinak, jo. A v Maďarsku už začínají být docela protesty proti některým věcem. No, Polákům těžce vadí ten nacismus a těžce jim vadí ta neochota Kyjeva nějakým způsobem jako se postavit čelem k tomu nacismu. Oni to tam prostě pěstujou a pro Poláky je nepřekročitelný moment toho, jak jim tam vyvražďovali, co tam všechno páchali. Ano. Banderovci a nacisti na jejich území. Čiže myslím, že tam někdo vracel nějaký vyznamenání, ocenění nějaký, který tam dostal od Zelenského, tak minimálně dva to vrátili, nějaký politici, protože s nima nechcou mít nic společného, protože vidějí, že toto takhle nejde. Mluvil o tom Zaorálek, tuším v úterý jsem to pouštěl, mluvil o tom Zaorálek s tím slovenským jedním, teď nevím jeho jméno, ale tak se tam tak notovali. No, všichni okolo vidějí, že Kyjev je nacistická chunta, jo. Jenom my tady ještě se pořád jako tváříme, že ne, jo. Ale to je otázka času. Tak už máš tu Indii dodělanou teďko, nebo ještě tam máš
1: k tomu? V podstatě jo, já ještě dohledávám tu schůzku na G7 s Modím, ale nevím, jestli se to už... Jo, něco tady mám. Něco tady mám.
0: Tak jsem s tím, Jiří, jsem s tím.
1: Už mi to tady hrne pod tlakem. Premiér Modi na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června, což je dnes. Kontext a dvojí role Indie. Indie není členem G7, premiér Modi byl pozván jako host. Francouzský prezident Macron pozval Modiho na 52. summit G7 už v únoru 2026 během své návštěvy Bombaje. Výslovně přitom poukázal na to, že zatímco Indie letos předsedá BRICS, Francie předsedá G7 a vyzval k vzájemné koordinaci mezinárodní agendy. Účast Indie tak měla symbolický význam. Země funguje jako most mezi G7 a globálním jihem v době, kdy sama vede BRICS. Diplomatickou přípravu potvrdilo už březnové setkání ministra Jashankara s francouzským

0: ruským protějškem na okraj jednání ministrů zahraničí G7, kde Francie zdůraznila, že si přeje úzce zapojit Indii do svého předsednictví v G7. Vystoupení Modiho na výjezdovém zasedání. Hlavním bodem programu bylo Modiho vystoupení 16. června. Premiér promluvil na výjezdovém zasedání na téma vytváření nových partnerství a obnova mezinárodní solidarity. Klíčová poselství projevu. Důvěra jako základ partnerství v propojeném světě, kde se prolíná energetická, potravinová, zdravotní, kybernetická i hospodářská bezpečnost, označil budování mezinárodních partnerství za nezbytnost. Pozornil, že obchod a technologie jsou zneužívány pro úzké zájmy, což vede k deficitu důvěry. S odkazem na poučení z pandemie covidu vyzval státy k budování důvěry a transparentnosti. Dále, lidskost na prvním místě, zdůraznil, že Indie vždy uplatňovala přístup Humanity First, což se odráží v iniciativách jako Mezinárodní solární aliance, Koalice pro infrastrukturu odolnou vůči katastrofám, Globální aliance pro biopaliva, Mission Life a kampaň Ek Pát má ke nám. Svou vizi zakotvil v odvěké filozofii svět je jedna rodina. A dále rovnocenné partnerství na místo dárce a příjemce. Uvedl, že mezinárodní partnerství by se měla posunout k modelu dárce příjemce, k solidaritě, k rovnoměrnému vlastnictví. Za největší překážku budování solidarity označil nedostatek úcty k mezinárodnímu právu a zdůraznil prioritu dialogu a diplomacie k zajištění míru a stability. Pak jsou tady nějaké ještě věci. Modi a Trump. Šlo o nejsledovanější setkání při příchodu na výjezdové zasedání. Oba lídři poprvé zhruba po 16 měsících se setkali osobně, podali si ruce a krátce pohovořili. Modi seděl u kulatého stolu mezi Trumpem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Plnohodnotná bilaterální schůzka proběhla 17. června. Trump novinářům řekl, že rozhovor s Modim byl velmi dobrý, označil ho za tvrdého vyjednavače a uvedl, že obě země pracují na obchodních dohodách. Dodal, že Indii někdy v budoucnu navštíví a na dotaz ohledně obranných vztahů řekl, že pokud by byla Indie napadena, USA by jí přišly na pomoc. Podle zdrojů měli lídři probrat situaci v západní Asii, Hormuzský průliv, dovoz energie z USA a navrhovanou dvoustrannou obchodní dohodu. Kontextem je výrazné ochlazení vztahů. Indicko-americké vztahy zaznamenaly velký propad poté, co Washington uvalil na Indii sankční cla. A mám tady poslední věc ještě. Modi a Evropská unie. Modi absolvovala rovněž trojstranné jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Costou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na okraji summitu v Evianu. Tématem byla i obchodní dohoda mezi Indií a EU, jejíž rychlé uzavření Indie dlouhodobě prosazuje a kterou Modi zdůraznil i den předtím na Slovensku. Takže tak. Zaujala mě.
1: Povídej. Já jenom se chci říct, jako, kdyby vás někdo napadl, tak my vám přijdeme na pomoc. Jinými slovy, až vás napadnem, tak vás zároveň osvobodíme.
0: No, jako měl jsem stejné myšlenky, ale označil ho za velmi tvrdého vyjednavače. Na mě to dělá, já řeknu svůj pohled a pak tě nechám mluvit. Na mě to dělá dojem, že Indie má za úkol urovnat ty vztahy v rámci světa jako mezinárodní partner pro mír. tím, že vždycky byli takovým způsobem jako brání jako míru milovný národ v uvozovkách. A vidím tady tu mezi řádkama napsaný, že ono mi to teda tady nevyskočilo, ale tak to vnímám, že Modi těm partnerům vysvětlil, pokud nebudou postupovat podle mezinárodního práva a těch mezinárodních dohod a nebudou se snažit dohodnout, tak půjdou z kola ven v podstatě. Nebo jim řekl potenciální scénář, jak to může vypadat. Protože se sešel s Trumpem, s Olafem Scholzem a sešel se s von der Leyenovou a s tím Kostou. Takže jako klíčoví lidi za mě.
1: Dobrá úvaha. Já ho taky beru jako takhle, když Trump o někom řekne, že je tvrdý vyjednavač, tak to znamená, že Trump na něj zadupal a on se z něho očividně nesesul. Jo. To znamená, že Trump narazil, stejně jako narazil v Číně. Jo. Takže já si myslím, že Trump to zkusil jako že Modi ho si vohne, jak potřebuje, protože ani s Putinem, ani se Sittingem to nešlo. No a Modi mu ukázal, že i on je tvrdý zastánce mezinárodních úmluv a práv a že to, co si dovoluje Amerika, je prostě přes čáru. A myslím si, že v horunském průplavu nebo průlivu si Američani těžce nabili hubu a proto s ním Modi jednal víceméně tak, že to nebylo rovnej s rovným, ale že Modi tomu Trumpovi dal čuchnout k tomu, že tak, jak si nabili držku v Iránu, tak jsou schopni je srovnat kdekoliv na světě.
0: Já si to myslím taky.
1: Čili pravděpodobně mu řekl, že a tady to končí, tady stopka, je to jako když Hitlera zastavili u toho Stalingradu, jo. Tady stop a dál už to nepůjde, jako. Vy jste překročili úplně všechny meze, jo. Protože aby si někdo kradl po světě, co se mu zlíbí, to už není ani kolonialismus, jako to, co...
0: To je mezinárodní terorismus.
1: To je terorismus. A pozor, teď se ukazuje, že Amerika má na krku bioterorismus, tedy jako biologický, používá v podstatě biologické zbraně, vyvíjí biologické zbraně, přestože na území USA se to nesmí. Tak teďko to prasklo, že oznámila to přímo americká šajba, která má k tomu zcela bezpečně jako dostatečný mandát, tak oznámila, že prostě Amerika financovala asi 120 biologických laboratoří v různých zemích světa, mimo jiné i na Ukrajině. Rusové pochopitelně tam k tomu zadrželi, co mohli. Hodně těch biolaboratoří bylo zlikvidovaných ještě před příchodem ruské armády, ale pozbírali, co mohli. Zdokladovali, zdokumentovali. Čili takže to mají na krku ekonomický terorismus, pak pochopíte standardní klasický, když oni založili terorismus, oni to, co my nazýváme terorismem, tak to je jejich dílo, jo.
0: To je jejich práce, ano.
1: Teď se ukazuje, že v podstatě zničili ten Blízký východ, protože když jim rozstříleli ty její harpové stanice, tak najednou tam začalo pršet a napršilo tam víc vody než za posledních 30 let. Takže ono na tu Ameriku teďko nějak ti člověče prasklo spousta věcí, jo. A pravděpodobně Trump to dostal mezi světla jak v Číně, tam to bylo asi hodně tvrdý v Číně. Tak
0: já
1: asi
0: myslím,
1: i a Modi to jenom potvrdil, že prostě mají stejný stanoviska, jo.
0: Jo, já si to představuju tak, že v Číně dostal přes pařáty a vysvětlili mu takhle hochu, teda ne. na to zapomeň, jako skončili jste. A Modi mu řekl, podívej se, my všichni táhneme za jeden pro vás, takže prostě tady si nebudeš dělat, co budeš chtít. Tady samozřejmě je to diplomaticky jako řečeno, ale určitě v tom mezinárodním jednání si to mu to jako sdělilo, že tak to prostě bude hotovo.
1: No protože Indie usiluje o členství tuším v Bezpečnostní radě, nebo jak to tam zaznělo, že?
0: OSN, ano.
1: OSN, no a nevím, jestli i Čína je už přítomná. Rusové mají určitě právo veta. A teď nevím, jak je na tom Čína. Ale to vůbec nevadí, protože vidno, že BRICS posiluje, neskutečným způsobem posiluje svůj vliv. Jo. A proto bylo to jednání s evropskými lídry, když to takhle řeknu. Protože si myslím, že dostali silné varování před tím, k čemu chtějí použít Ukrajinu. Jo. Myslím si, že dostali jakoby důrazné varování, respektive dostali ultimátum. To si myslím já, protože až teď tady pustím Vladimíra Putina, tak ono to tak do sebe jako trochu zapadá. Jo.
0: Jasně, no.
1: Dobrý, tak dáme si Vladimíra Vladimiroviče.
0: Jasně, dej ho tam.
1: Tak, chtěl jsi to, máš to.
2: Evropští experti vědí, kolik peněz a v jakých termínech. Jde o stovky miliard eur. Bude potřeba na obnovu ukrajinské ekonomiky. Je mi známo o návrzích kancléře Spolkové republiky, že by Ukrajina měla být asociovaným členem a tak dále. Nás se to vůbec netýká. My proti tomu nejsme, prosím. My jsme proti tomu, aby se z Evropská unie stal vojenský blok. To je to, co nás znepokojuje, samozřejmě. Ale proti nějakým ekonomickým integracím, prosím, klidně. Ale evropští experti vědí, kolik to stojí. A evropští zemědělci vědí, jaké následky bude mít otevření evropských trhů pro ukrajinské zemědělské produkty. Ano. Pravděpodobně by Evropská unie mohla hrát pozitivní roli, ale ne dodávkami zbraní, nýbrž snahami přesvědčit kyjevskou vládu, aby souhlasila s kompromisy, o nichž jsme hovořili v Anchorage. A to je vše.
1: To zapadá. To znamená, že místo toho, aby tam dodávali zbraně, i když teďko zase Amerika schválila asi 1000 nebo 3000 raket, že jim dodají.
0: No to jsem viděl, no. To
1: ale zase,
0: taky probrat.
1: Takhle, berme to jako, je to mainstream, že jo? Takže musíme to brát jako propagandu. To znamená, že možná Trump to jako řek, jo? A teď je otázka, jestli Amerika a má fyzicky ty střely, anebo jestli se jenom jedná o obchodní deal, že by za peníze Evropanů si Ukrajina zaplatila u Američanů ty rakety. Protože Američani, myslím si, že ani nemají na to, aby je dali zdarma, jo. Uh-huh. Takže to, že jim je poskytnou, tak pochopně to bude obchodní záležitost. To nebude jako, to nebude nic jako gratis, jo.
0: No to bude financování umírající americké ekonomiky akorát.
1: No zase Evropani to zafinancujeme, ne? Protože kde vyžebrá ten žebrák ty peníze?
0: No.
1: No. To víme, kde vyžebrá. Kdo mu je poskytne.
0: Ano. No prosím tě, a máme teda ještě jednu kauzičku takovou. Chtěl jsi tam ještě něco?
1: No, v podstatě asi je to srozumitelné, je to očividné. Je to diplomacie BRICS vůči kolektivnímu západu. A teď je otázka, jestli zůstane u té konfrontace diplomatické, a nebo jestli bude muset být přistoupeno k razantním krokům.
0: To já si myslím, že brzo uvidíme asi.
1: No, tak
0: No,
1: to určitě.
0: mě zaujala to vyjádření. Nevím, jestli to na tebe vyskočilo, a na mě to vyskočilo, jo. Vyjádření velitele Luftwaffe o připravenosti čelit Rusku. Zachytilo jsi tady tu zprávu?
1: Něco jsem o tom slyšel. Hodili si tam triko, jako že můžou udeřit klidně dneska, my jsme připravení.
0: Jo. Já totiž tady k tomu něco mám, takže bych to přečetl.
1: No tak pojď.
0: Co ty na to?
1: No tak
0: Tak
1: pojď.
0: autorem výroku je generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva neboli Luftwaffe. Paradoxní je, že vlastně Luftwaffe se pořád jmenuje Luftwaffe, jak za Hitlera. Jo. V rozhovoru pro britský deník The Telegraph v zveřejněném 15. června 2026 prohlásil, že německé letectvo je připraveno bojovat ještě dnes večer. Šlo o jeho první rozhovor pro britský list a podle Telegrafu o jedno z nejostřejších vyjádření vysoce postaveného německého vojenského činitele za poslední roky. Uvedl, že pokud by se Rusko pohnulo proti kterémukoliv členu NATO, byly by na něj uvaleny zničující letecké údery a obranou akci charakterizoval jako 32 proti X s odkazem na sílu Spojených vzdušných sil. Smysl formulace bojovat dnes večer sám vysvětlil, znamená to, že pokud by mu někdo nyní zavolal s popisem konkrétní situace, musí být připraveny okamžitě a podle něj připraveny jsou. Zároveň dodal, že doufá, že k válce mezi Evropou a Ruskem nedojde. Tak, teďka.
1: My jsme připraveni. Hele, můžou klidně přijet ještě dneska večer. Ale
0: Jo.
1: ideální by bylo, kdyby radši zůstali doma, no.
0: Jo. To je prostě, to je blbec. Ale otázka je, no pak to probereme, já tady ještě k tomu něco mám. Konkrétní cíle a klíčová teze. Neumann jmenoval konkrétní strategické oblasti Ruska. Mezi možnými cíly v případě války uvedl Kaliningradskou oblast, poloostrov Kola na severozápadě Ruska, oblast Petrohradu a Černomořský region. Poloostrov Kola zmínil jako místo, kde Moskva buduje jaderné zbraně. Petrohrad kvůli klíčovým námořním kapacitám a Černomořský region kvůli ruské flotile. Hlavní tezí bylo, že NATO nerozlišuje mezi členy podle důležitosti. Zdůraznil, že útok na pobaltské státy by měl stejné důsledky jako útok na Spojené království nebo Německo. A že uvnitř NATO neexistují zóny s různou úrovní bezpečnosti. Současně varoval, že před podceňováním protivníka jako první pravidlo číslo jedna uvedl, že nepřítel nikdy nelze podceňovat, poukázal na vysokou přizpůsobivost ruských ozbrojených sil během války a jmenoval stroje SU-35, SU-57, MiG-31 a celé spektrum řízených a balistických a hypersonických zbraní. Kontext a transformace Luftwaffe. Výrok je třeba číst v kontextu proměny německého letectva. Po desetiletí byla role Luftwaffe v NATO omezena na přepravu a průzkum. Například v Afghánistánu Němci přepravovali a pozorovali, zatímco údery prováděly americké a britské posádky. Nyní německé letectvo se přesouvá od desetiletí převážně transportních a průzkumných úkolů k přípravě na plné nasazení v případě konfliktu. Kritici upozorňují na rozpor mezi retorikou a reálnými kapacitami. Z 35 objednaných letounů F-35A není v provozu ani jeden. První stroje prochází konečnou montáží a výcvik pilotů je plánován na konec roku 2026. A dodáním na základnu Bichl se očekává spíše až v roce 2027. F-35A má primárně nahradit stárnoucí flotilu Tornado jako nosič americké jaderné Pumy v rámci mechanismu jaderného sdílení NATO. Výrok zapadá do série podobných německých prohlášení. Velitel německého pozemního vojska, generál poručík Christian Froding, dříve uvedl, že Německo musí být připraveno na ruský útok v roce 2029 nebo dříve. Ještě přečtu reakci, jo, z Ruska, a pak to rozeberem. Jo, protože to je jako sota. Reakce zejména ruská strana. Nejhlasitější reakce přišly z Ruska od rusky orientovaných médií. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová označila Neumanna za neonacistu. Ruská agregátorová média jeho slova zarámovala historickými narážkami, připomínala, že předchozí lety Luftwaffe na východ skončily pro Německo špatně a že ruská vojska třikrát dobila Berlín. Část komentátorů zároveň výrok bagatelizovala a hodnotila hlasitá prohlášení především jako okázalost. Po zasazení do širšího ruského postoje je relevantní, že Vladimír Putin dříve označil výroky západních politiků o ruském útoku za úmyslnou provokaci a zdůraznil, že Rusko má prostředky srovnat se zemí ty, kdo ohrožují Kaliningrad. Takže no, konec citace.
1: Konec citace.
0: To je hustota, že? První věc, co mi tam hned vleskla, je to, že oni chcou bojovat s nějakýma letadlama, který nemají.
1: Ale už večer být budou.
0: To je jako...
1: To je o zemi, kde zítra znamená již včera.
0: No, to jde vidět, že oni ti Němci jsou... Zase mi vypadl, nebo vyvstal mi ten citát, jak to říkal ten Napoleon, že žádná lež není dostatečně nehorázná, že by tomu německý člověk neuvěřil. Oni už věří těm vlastním bludům, protože oni mají v té Evropské unii dělat toho Rafana té vojenské síly a tady vlastně generál poručík Freuding a generál poručík Neumann, řečený neonacista, měli jasný instrukce, co mají říct do éteru.
1: No
0: tak to na mě.
1: A přeci nebudu říkat, že jsou úplně vystříkaný ze zbraní a že v podstatě letadla, na který spoléhali, tak ještě nebyly domontovaný, protože nebylo sehnáno dostatečný počet fénů a ledniček inteligentních.
0: V Datartu nebyl výprodej, takže jsme jim zesehnali.
1: To je jedna komufláž za druhou, jo, jako oni si fakt, pardon, do té huby nevidějí, jako.
0: No, to je prostě, jak když se na to dívám, tak líbí se mi, že oni se teda chvástají, jak jsou připraveni, ale hlavně zůstaňte sedět doma, nechoďte, my si to jenom pokecáme a bude to dobrý. Prostě. A už ví na všechno, na co by útočili. To Německo se připravuje v podstatě na válku, která jako neproběhne. Oni jsou 10 let podle mě za tím vojenským vývojem. Nebo za tou situací. Jo. Rusko by tam naházalo rakety a zničili by všechny cíle ještě na zemi. Jo, než by nějaké letadlo jako vystartovalo. Jo.
1: Ale...
0: Prostě to je...
1: No to je právě to, že... jako v té Sýrii a ty Iránci, jak tam nafukovali ty letadla, oni na ně útočili, že jo, tanky, letadla nafukovací, všechno koupíš v Číně normálně, takže najednou prostě zmášeš tlačítko a na zahradě máš tank. F-35Ačko, to máš normálně za příplatek, to se nafukuje rychlejc.
0: I s kompresorem.
1: Ale jak bych to řekl?
0: To je neuvěřitelný.
1: No já bych řekl, tak já si myslím, že co do armády, tak na tom jsou nejlépe Poláci. Ty mají jako velkou armádu vybudovanou. Němci hlavně nemají jako lidi do té armády, do té techniky, kdyby tu techniku měli, jakože mají vysmyšlený čísla nějaký, tak oni teoreticky, že jo, teoreticky dobrý, jako, to třeba můžou mít zaplacený, ale to, až jim dodají, tak už ty letadla jako nebudou mít z čeho vzletět a hruze. Ale vyhráváme, že jo. Sice nás ženou od Stalingradu, ale to je Führerův velice chytrý úhybný manévr, který zmate toho nepřítele, aby ho potom dobil, jo. Jak to dopadlo, víme.
0: Ano. Jo, to je... Je to sranda.
1: Dobře. Pojďme teď na principu toho, co jsme teď tady řekli. Pojďme se podívat na... Co to pro nás znamená? Čili pojďme se podívat na ty důsledky. Jo. Pojďme se podívat třeba na výrok jednoho experta, který se vyjádřil k monetárnímu systému dolarovýmu a tak dále, a tak dále. Čili měli bychom se ještě jako tohleto překlopit tady do toho.
0: Do těch peněz.
1: Do těch peněz a do těch věcí, které se budou dotýkat toho evropského občana, který to celý musí zaplatit. Jo. Máš tam k tomu vyjádření toho experta?
0: Prosím tě, jo, já to mám tady v telefonu. Kdybych já tak LaRouche Organization, já to zkusím...
1: Máš toho moc, viď?
0: Já to zkusím najít. Byl to... Já to samozřejmě tady... LaRouche, já to zkusím najít ještě teďka. Jestli bychom to... Kde pak já to mám? LaRouche. Takže LaRouche. Tak. LaRouche Organization. Tak jsem to našel. Už se to
1: nese.
0: Jo, už se to.
1: Tak asistentka přináší noviny a Jiří bude číst.
0: Únor bílý, sílí pole. Napiš mi...
1: Tady ta ministrině se nejvíce udělá ráno.
0: Protože... Tion a kdo?
1: Vy jste to našel?
0: Já jsem to našel, ale ten příspěvek je jako jenom lehce volně. Já mu to tady přidám. Jo, tady je. A to je možná zrovna ten pán, že se jmenuje H. LaRouche. Já si ho tady zkusím vyhledat a hned řeknu to. Je to kritické hodnocení hnutí. Jo. On se vyjádřil, má to být nějaký expert na monetární systém a vyjádřil se, že globální finanční systém anebo monetární systém jako takový je v krizi tak velké, že z ní není návratu a nelze ten monetární systém v tomto přístupu jako zachránit. Buď to se ten monetární systém nahradí něčím jiným, anebo si najdete jinou planetu. Jo? Vyjádřil se vlastně v tomto duchu. Jenom vlastně řekl jedno nebo druhé je možné. Jo, takže...
1: No, to my nejsme takový experti, ale říkáme to už dlouho, že? Jsem rád, že potvrzuje naše slova. Takže co to znamená všechno, co jsme tady řekli, co to všechno znamená pro Evropana, pro občana, který pobývá v Evropské unii? Tak já tady jsem si jako přemostil trošku, jo. A pamatujete si, protože jsme s Jiřím nevysílali, pamatujete si, když jsme se bavili o tom, že probíhá monitoring studní a že to není samo sebou. Tak si představte, že Vlasta.cz píše: Vláda rozhodla, za studnu na zahradě hrozí v roce 2026 statisícové

peníze, voda v ní vám právně nepatří. Český zákon na ní pohlíží jako na přírodní bohatství, které stát přísně střeží, a vy k jejímu využívání potřebujete speciální glejt, bez kterého se vystavujete riziku sankcí. Voda je zkrátka strategická surovina a úřady chtějí mít přehled o každém litru, který ze země vytáhnete. Pokud si myslíte, že na svém pozemku si můžete dělat, co chcete, státní správa vás velmi rychle vyvede z omylu, protože studna je brána jako vodní dílo podléhající přísné legislativě. Povolení k odběru vody. Mít studnu fyzicky povolenou stavebním úřadem je sice hezké, ale pro legální zalévání zahrady nebo splachování to bohužel nestačí. K tomu, abyste mohli vodu skutečně čerpat, musíte disponovat takzvaným povolením k nakládání s vodami, což je dokument, na který majitelé nemovitostí zapomínají. Je to v podstatě stejné, jako kdybyste měli v garáži naleštěný sporták, ale neměli k němu řidičský průkaz. Auto sice existuje a je vaše, ale na silnici s ním legálně nesmíte. A přesně takto se úřady dívají na odběr vody bez platného úředního razítka, které má navíc omezenou platnost. Historické studny v zákoně. Pokud jste zdědili chalupu s kamennou studnou po prababičce, nemusíte hned propadat panice, ale měli byste začít pátrat v archivech. Klíčovým rokem je v tomto případě letopočet 1955, protože studny vybudované před tímto datem mají v českém právním systému o něco málo jednodušší postavení. Problém nastává ve chvíli, kdy nemáte jak dokázat, že vaše díra do země pamatuje ještě první pětiletky, protože dokumentace se často dávno ztratila. Bez důkazů se ze staré studny stává tichá past, která se při prodeji domu nebo při sousedských sporech může změnit v nelegální odběrné místo. Vaše pokuty za čerpání. Pokud si myslíte, že se nad vámi úředník smiluje a odpustí vám čerpání na černo, pamatujte, že sankce za nelegální odběr mohou dosáhnout až 6 místních částek. U běžných smrtelníků a rodinných domů se pokuty silně, sice častěji drží v desítkách tisíc, ale i takový zásah do rozpočtu dokáže pořádně zabolet. Horší scénář čeká podnikatele nebo firmy, kde se výše sankce vypočítává z objemu odebrané vody, což může vést k astronomickým sumám, které jsou likvidační. Stát se zkrátka rozhodl, že ochrana vodních zdrojů bude prioritou a finanční postihy jsou hlavním nástrojem, jak neukázněné majitele studní umravnit. A nelegální odběr vody ze studny může vést k vysokým pokutám. Pravidelné kontroly vodních děl. Doba, kdy bylo možné nelegální studnu maskovat pod dřevěným poklopem s muškáty, pomalu končí, protože dohled nad vodními zdroji je kvůli suchu stále přísnější. Úřady se dnes už neptají, jestli máte vodu rádi, ale chtějí vidět platné papíry a revize, aby měli jistotu, že zdroje nevyčerpáváte. Často se na problém přijde úplnou náhodou, třeba když se nepohodnete se sousedem, který na vás pošle kontrolu z odboru životního prostředí. Moderní technologie a satelitní snímky navíc úředníkům usnadňují práci, takže spoléhat se na to, že zrovna vaše studna zůstane utajená, je v dnešní době čistý hazard. A v klidu nemůžete být ani v případě, že máte na zahradě kůlnu, nebo jste si na chalupě zbudovali pergolu. Za obojí hrozí likvidační pokuty. A co teprve, pokud byste se rozhodli uspořádat zabíjačku? I domácí zabíjačkové hody podléhají přísným kontrolám a pokutám. Je to prostě o tom, jak jsem řekl, někdo tu srandu musí zaplatit. A my jsme tady mluvili s Jiřím o tom, že my máme zdaněnou práci v České republice docela hodně, ale ano. Co máme velice málo zdaněno, to je majetek.

0: A toto jsou ty cesty, jak ten majetek, který máte, jak vám ho v podstatě budou odsávat a jak díky tomu majetku z vás budou vytahovat víc a víc a víc peněz. Čili mít majetek bude čím dál tím dražší a méně dostupná záležitost. Tedy, pokud máte majetek, který je registrovaný nebo má povinnost být registrovaný, tady se dostáváme k tomu, že vy tu studnu sice nemáte momentálně registrovanou, třeba, ale pokud dneska třeba máte vrt, tak ten vrt máte k tomu povolení, musíte mít k tomu povolení v podstatě od stavebního úřadu, protože to je stavba, to se považuje za stavbu. Takže musíte mít povoleno. Když máte povoleno, máte díru do země. Když máte díru do země, máte přístup k vodě. Takže co chcete skrýt? Proto pořád říkáme, máte-li majetek, převeďte ho do zóny neregistrovaného majetku. Jakýkoliv majetek, i třeba ta studna, vás bude stát čím dál tím víc na daních. To neutajíte. Jiří?
1: Ano, já souhlasím. Prostě ten stát si bude vynucovat tyto věci. Navíc toto samozřejmě není do té koncepce těch různých jako nařízení z Evropské unie, kdy ta snaha vyzobat poslední zrno majetku z obyvatel a urvat to pro sebe je jako fatální, takže všechny tady tyto snahy samozřejmě jsou od 1.1.2027 nás čeká spousta přelomů, že jo, bude platit, nevím teďka, jak je to s tou ETS-kou,
0: No, zatím
1: ale
0: bojujou, aby nebyla, no.
1: zatím bojují, aby nebyla, ale je možné, že se to nepodaří, takže dneska už, já totiž i v souvislosti s tímto mi skáčou pořád inzeráty, prodáme vaši nemovitost, znáte svoji hodnotu nemovitosti, máte štítek energetický a tak dále, a tak dále. Zelená úsporám, tady se okolo toho dělá vlastně sekundární biznis ohledně i rekonstrukcí a podobně, a je na to navázaný spousta firem a dotačních titulů na opravu a rekonstrukce těch domů. Takže tady prostě ten modus operandi přesunu majetku od obyvatel na stát a ze státu v podstatě na soukromé věřitele, jako jsou bankovní domy, fondy a tak podobně, je prostě evidentní. Jo, takže. A navíc, já nevím, jestli jsi o tom mluvil s Míšou, ale zaznamenal jsem tady velkou snahu Evropské unie motivovat na Slovensku a i v České republice, aby se okolo obcí instalovaly větrné elektrárny.
0: No, to není motivace, to
1: Nebo
0: je nařízení. Dokonce
1: nařízení v
0: Slováci,
1: podstatě.
0: který mají asi všechnu energii, kterou mají, tak mají buď z vody nebo z jádra. Myslím si, že na Slovensku není tepelná elektrárna. Tak musí budovat, oni je nutí, aby budovali větrníky, jo, protože Slovensko má nadvýrobu, vyváží na Ukrajinu, a takže nepotřebuje jakoby další zdroje, ale oni je nutí, aby dělali větrníky, jo? Protože jim dávají kvotu, že jo? Stejně jako nám.
1: No, co se týká těch větrníků, já jsem viděl nějakého experta, který mluvil o tom, že v Německu existuje studie, že ty větrné elektrárny odeberou tolik energie z toho atmosféry, z toho prostoru, jak tři jaderné elektrárny za rok vyrobí.
0: Ale
1: Takže obrovský.
0: o tom jsem tady mluvil. My jsme se učili přeci, vzpomínáš, my jsme se učili ve škole, že existuje zákon o
1: O
0: zachování.
1: zachování energie.
0: Tak. Pokud vítr má nějaký potenciál energetický a já mu ho vemu, tak narušuju, extrémním způsobem narušuju proudění toho vzduchu. Čímž způsobuju obrovský klimatický problém, jo. Takže to je ekologie postavená totálně na hlavu. Na nesmyslně, jo, prostě. To jsou projekty, které jsou prolobované, aby výrobci těch turbín a těchto těch věcí, aby profitovali, čili typický korporátní fašismus v praxi, vynutit si to prostě, aby se to muselo realizovat. Filip Turek mluvil v parlamentu o tom, že jak to funguje, že zkrátka a dobře, tepelný čerpadlo stojí 300 tisíc, na tepelný čerpadlo dostaneš dotaci 120, takže tepelný čerpadlo bez dotace stojí 300 tisíc a tepelný čerpadlo s dotací stojí 420 tisíc. Ale to samé s fotovoltaikou. Když ty si vezmeš dotaci na fotovoltaiku, tak o tu dotaci máš většinou dražší dodávku, jo. To je běžná praxe.
1: To musí být nějaká náhoda, ne?
0: No je to náhoda, protože
1: Že by kluci to měli špatně spočítaný, jo.
0: oni ti
1: To není možné.
0: vyběhají, takhle, oni ti vyběhají tu dotaci a náklady na pořízení té dotace se rovnají
1: Ty
0: výši té
1: zhltnou.
0: dotace.
1: Ano.
0: Tomu se říká perpetuum mobile. No,
1: Ano.
0: finanční.
1: Tomu se říká kačky doma.
0: Jo, ale tak to je podvod, který se vlastně ukazuje díky tomu, že to je bylo od začátku prolobovaný. A proto se to takhle chová. Proto se to takhle chová.
1: A je to
0: Nikdo
1: tak
0: neví,
1: systémově.
0: co s těma strojema, že jo, který teď Němci tam bourají pole 15 tisíc větrníků, jo. To dávají pryč. Proč? Protože pod tím je hnědý uhlí. A to hnědý uhlí spolehlivě vyrábí elektřinu. Teda, když ho nasypeš do
1: Jo.
0: správné elektrárny.
1: No jasně, musíš mít ještě správný kotel, správnou elektrárnu. A nesmíš si tu elektrárnu odpálit a zničit, abys musel stavět znovu. Třeba.
0: A nebo
1: Jak to
0: tak.
1: ti blbci, dělají? No jo, kdo chce kam, pomůžeme mu tam, prostě. A já jsem chtěl, člověče, ještě něco tady, k tomu,
0: No ne, já ještě jenom teda, než si vzpomeneš, tak jenom podotknu, že ten pohled na majetek je dvojího typu. Jeden pohled na majetek je třeba vlastnění nemovitosti, kterou užívám já sám. Logicky, tak dejme tomu, ta daňová zátěž zatím není tak brutální, ale ona i je, že jo? Protože když to vezmeš, že tě nutí k tomu, aby si měl štítek energetický, tam se to nerozděluje. Tam prostě to je o tom, že když ten barák nebude mít ty parametry, tak ty budeš platit obrovský peníze za elektřinu nebo za plyn, čím tam budeš topit.
1: Ano.
0: Jo, a tak dál, čili
1: Tím pádem se z toho nevyvážeš.
0: tam se
1: Vždycky
0: z
1: to
0: toho
1: někde
0: nevyvážeš.
1: zaplatíš prostě.
0: A k tomu si ještě přidej, když budeš mít byty na kšeft, tak tam seš v tom úplně potopený, protože to už se bere jako, ne že v tom bydlíš, ale už to máš jako, že výdělečnou činnost.
1: Ano.
0: To samé, když jako provozuješ, pronajímáš, dejme tomu, já nevím, budeš mít penzion, a u toho máš vrt a nepřiznal ho, jo. Tak ty pokuty jsou úplně jiný než pro toho občana. Takže jako začíná se smazávat spousta toho výhodného, co třeba znamenalo mít svůj vrt, svoji studnu a mít tu vodu, jo. Jenom taková věc, no, jedna věc by byla, kdyby, nebo takhle, když to rozebereme, jo, třeba co se týká lidských práv, teď tu vodu, jo, chci rozebrat, co se týká lidských práv, to znamená, že někdo ti prodal pozemek a nezabezpečil tě vodou, nejsou tam sítě třeba, tak ty jsi donucený zaplatit ten vrt, nebo on tam je, to je jedno, čili užíváš nějakou tu vodu. Otázka zní, kam tu vodu dáváš potom? No, vracíš ji zpátky do toho koloběhu, ne? Kolik té vody vezmeš a prodáš někomu? No, ty jako občan, který používáš tu vodu, no tak tu vodu přeci sice vychlemtáš třeba, jo? Nebo ji použiješ na spláchnutí té toalety, ale zase ji tomu státu vrátíš. I když třeba nemáš kanalizaci, aby si platil vodní stočný, tak ty ji přeci vrátíš zpátky tam, odkud jsi vzal. Protože máš třeba nějakou úpravu vody, úpravnu vody, odpadní, a z toho teče voda zpátky někam. Jinými slovy, pokud by to mělo být o tom, že teda lidi budou platit daň z té studny, protože berou tu vodu, tak by jim ale muselo být jaksi prokázáno, že tu vodu někam odnášej a že si ji koupili teda za tím účelem. Jo, když to vezmu takhle. A teď, z hlediska lidských práv. Voda a vzduch jsou základní jaksi okolnosti toho života a toho bytí. Takže lidská práva ti řeší to, že máš svobodu slova, ale už neřeší, že máš svobodu pitného režimu? Neřeší lidská práva to, že máš právo na vzduch, abys mohl dýchat? Protože úplně stejným způsobem to bude se vzduchem, jo. Ty budeš platit za to, že dýcháš vzduch. No, ty ho zase vracíš, ne, přeci. Jako no, ty s ním neobchoduješ, ty ho zase vrátíš. Tu vodu vrátíš prostě. A dokonce by ti měli platit za to, přispívat by ti měli na to, že je neotravuješ, že jejich infrastrukturou a tak, že si platíš sám elektriku, toho čerpadla a tak dál, všechny ty opravy, údržbu a tak, to by měli být rádi, měli by tě v tom podpořit správně. Pokud by se nejednalo o militaristickou organizaci, jako je Evropská unie, která potřebuje vyždímat z každého občana každý grejcar.
1: Přesně tak.
0: A to je bohužel ten důvod, který nevyřeší ani Babišova, ani jiná vláda. To je prostě to, že máme málo zdaněné majetky, tak prostě se to bude řešit tímto způsobem. Zatím, jo? Protože brzy přijde nařízení, že musíš mít měřák na tu vodu, kolik si vlastně z té země vytáh, abys mohl zaplatit. Protože třeba lidi už dneska musí mít leckdy na zalejvání, tak už musí mít měření té vody spotřebované. Jo, dejme tomu, že platí vodní stočný, a když nechceš platit stočný z vody, kterou zalejváš, tak ji musíš změřit, jo, tu vodu. Takže brzy nastane okamžik, kdy budeš muset měřit vodu na průtoku z toho třeba vrtu, tak to budeš muset měřit. No, ale to odporuje úplně všemu, že jo. Třeba v Ruské federaci, nevím, jestli tam ještě platí, ale nedávno tam platilo to, tam, když se rozhodneš, že si postavíš dům, tak ti přidělí pozemek. Ty nekupuješ pozemek, oni ti ho přidělí a dovolí ti na tom pozemku, který ti přidělili, postavit dům. To má přeci logiku, ne?
1: Jasně.
0: To znamená, že u nás si koupíš pozemek, ale nepatří ti to, co je pod tím pozemkem. Ta voda ti nepatří, za chvilku ti nebude patřit ta hlína.
1: Patřit. Ano.
0: Jo, nebude ti patřit spousta věcí. Představ si, že bys tam kopnul a začala tam tryskat ropa třeba.
1: No tak to je úplně hotovo.
0: To je úplně hotovo, přesně tak.
1: To by se ti tam objevili američtí mírotvorci. Že máš nějaký problémy.
0: S uranem.
1: Že ti tam na zahradě vytvořil problém s demokracií.
0: Že máš problém s uranem nebo s biologickýma zbraněma. Nebo s chemickýma.
1: Přesně. Přesně, no.
0: No nic, tak nezbývá, no, než opravdu se hluboce zamyslet. A pokud člověk má majetky, který se dají zpeněžit, teď je nejvyšší čas, protože nemovitosti brzy začnou padat na cenách. Čili teď pokud prostě pronajímáte nemovitosti a tečou vám z toho peníze, no tak je to hezký. Ale brzy potečou peníze zpátky, jo. Zpátky z vaší kapsy. Protože ty daňové zátěže se budou neustále zvyšovat. A velice dynamicky se budou zvyšovat. Gojím nemá nic vlastnit.
1: Ano.
0: To, že tady lidi za socíku se měli tak dobře, že měli svůj byt, měli auto, protože museli tím autem jezdit na tu chalupu. Takže měli i chalupu. Jako ve vlastnictví. To na západě jen tak nikdo neměl. Aby dělníci měli svoje vlastní chalupy, nebo aby si dělníci vozili v nových autech, protože si na ně poctivě vydělali. Neměli je prolízovaný, neměli je na dluh. Jo, jak
1: tady měli je za hotový.
0: No. Nad tím všichni kroutili hlavou, jak je to možný, ty západní ekonomové se ptali sami sebe, jak je to možný. To je nějaká zázračná země.
1: No, ale skláři neměli co žrát, jo.
0: Jo. No, tak je potřeba prostě se podle toho zařídit. Zjistili jsme na to experti, víme se s tím rady, takže je prostě potřeba reagovat včas, ne s křížkem po funuse, jak se říká.
1: Ano.
0: Mohli bychom si tady se podívat do českých luhů a hájů z toho světa, že bychom se jako přesunuli k bitcoinové kauze, jo. To je tě masakrání, co zatím bylo zjištěno. Ty bláho, tam se děly věci.
1: No. No,
0: nezbývá než zírat.
1: No, já jsem zvědavý, jestli se potvrdí ta teze, že ty tajné služby skrz bitcoiny financovaly různé operace a nakupovali se a dělal se organizovaný zločin s tím. To jsem zvědavý, jestli se to tam potvrdí.
2: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme svolali tento briefing jako dva rezorty, jejichž vysocí představitelé za minulé vlády sehráli klíčovou roli ve státem asistovaném pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jak víte, případ daru, dražby a pokusu o legalizaci kryptoměny v hodnotě 1 miliardy korun a souvisejících nákladů státu řádek desítek milionů korun v současnosti vyšetřují orgány činné v trestním řízení, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta si kromě samotného červnového zásahu zde na ministerstvu financí jen v loňském roce vyžádala dodatečné informace celkem 6x a my jsme samozřejmě připraveni s nimi spolupracovat i nadále. A to včetně poskytnutí právě dokončených auditů, s jejichž výsledky vás nyní seznámíme. Příběh bitcoinové kauzy z pohledu ministerstva financí je v prvním řadě příběhem o nepotismu. a jako takový by měl vstoupit do učebnic jako ukázka toho, kam může obsazování funkcí na základě příbuzenství místo kvalifikace a pracovního nasazení vést. Symbolem ODS je Marek Benda, nejdéle sloužící poslanec. Symbolem nepotismu ODS byl ředitel kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury, bratr tehdejšího předsedy poslaneckého klubu ODS a neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu za ODS, pan Filip Benda. A symbolem bitcoinové kauzy byl Pavel Blažek, ještě nedávno naprosto klíčová postava ODS. Ředitel kabinetu ministra financí Filip Benda měl veškeré alarmující podrobnosti o zamýšlené transakci k dispozici již 30. ledna minulého roku. Od 13. února měl pak na stole také interní stanovisko právní sekce ministerstva financí, koordinované s finančně analytickým úřadem, upozorňující na významná rizika vyplývající z analyzovaných dokumentů, kde konkrétně černé na bílém stálo, že plánované sjednání navrhované darovací smlouvy mezi státem a zločincem Jiříkovským je značně problematické, protože za A osobu dárce nelze považovat za důvěryhodnou, za B přijetí daru může sloužit k legalizaci kryptoměny spojené se závažnou trestnou činností, za C lze očekávat negativní ohlas ve veřejném prostoru, včetně vzniku morálního hazardu. Veškeré tyto informace byly šéfovi kabinetu pana Stanjury doručeny v dostatečném časovém předstihu, aby mohl svého ministra informovat. Případně informovat i samotné ministerstvo spravedlnosti ještě, než 7. března uzavřelo darovací smlouvu. Měl na to celých 36 dní. Opakuji, 36 dní. Filip Benda nebyl jen jediným oficiálním adresátem varovaného stanoviska úředníků ministerstva financí, ale také jediným adresátem následné komunikace ze strany ministerstva spravedlnosti ve věci uzavírání pozdějších kupních smluv z jednotlivých aukcí bitcoinů. Proč pan Benda svého ministra nevaroval? A pokud ho varoval, proč o tom neexistuje žádná stopa? A může to souviset s tím, že pan Stanjura jako první ministr financí v historii úřadu nevrátil svá komunikační zařízení, konkrétně 3 mobilní telefony a tablet, a úřad mu tak musel vyměřit zůstatkovou cenu 59 tisíc korun? To je, dámy a pánové, v rukou policie. Ale odpovědět si může zkusit už dnes každý sám. Já mohu na základě auditu jasně říci, že došlo k závažným porušením pracovních povinností, interních směrnic a faktickému neplnění podstaty role ředitele odboru kabinetu ministra. Pokud by kabinet ministra nefungoval jako trafika pro bratra předsedy poslaneckého klubu, ale jako profesionálně řízený odbor, nemuselo ke škodám vůbec dojít. Stát měl 36 dní se na tu operaci připravit a zastavit ji. A selhal v tom jediný člověk, který měl informaci předat dál. Čistě manažersky pak musím vyjádřit naprosté nepochopení nad tím, že můj předchůdce zrušil rozšířené porady vedení, kde mohla být tato rizika včas zachycena. Já jsem samozřejmě pravidelné porady vedení, a to i za účasti Finanční analytického úřadu, UZSVM, čili Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, a dalších složek ministerstva financí na týdenní bázi okamžitě obnovil. Zda to vše byl záměr nebo jen pochybení, je úkolem pro probíhající trestně právní investigativu, která přesahuje kompetence auditorů ministerstva financí. Mnohé, ale možná napoví i závažné audity, závěry auditu, provedeného na ministerstvu spravedlnosti, se kterým vás seznámí můj ctěný kolega, ministr spravedlnosti, pan Jeroným Tejc. Já děkuji za pozornost.
3: Děkuji za slovo. Já jsem slíbil při svém nástupu, že se kauze bitcoinu budeme vědomat, protože to je věc, která velmi výrazně poškodila nejen pověst ministerstva spravedlnosti, ale myslím si, že i České republiky. Slíbil jsem, že tu věc prověříme a seznámíme s výsledky veřejnost, a to se nyní děje. Zdůrazním, že jsem provedl interní audit, to znamená, vypracovali ho stávající zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti, nejednalo se nějakou externí službu, to znamená, nevydali jsme žádné peníze navíc, tak jako to bylo v případu mé předchůdkyně, paní exministrině Dekroa. Troufám si říct, kdyby ona využila těch kapacit ministerstva, které už v té době měla k dispozici, kdyby je nechala objektivně pracovat a nezatajovaly se před nimi některé dokumenty, které byly podstatné pro to zjištění, nemusela aby státní pokladna přijít až 8 milionů korun, které byly vynaloženy na auditní a právní služby v této souvislosti. Ten nově provedený audit se zabývá jednak otázkami darovací smlouvy, jednak komunikace právního zástupce obviněného Tomáše Jiříkovského s ministerstvem před uzavřením té smlouvy, komunikací ministerstva spravedlnosti s ministerstvem financí, přípravy darovací smlouvy, zapůjčením otevření virtuální peněženky, ale i nesouladem toho plánu, jak realizovat předání bitcoinů do ministerstvu spravedlnosti a s tím, jak to skutečně proběhlo. Ten audit se ale také zabývá novými věcmi, především prodejem bitcoinů kupcům, to znamená těch bitcoinů, které stát nabil tím darováním a následně je prodával. Zabývá se samozřejmě i tím, jak řádně byly najímány i ty auditorské a právní kanceláře pro posouzení tohoto postupu. A zabývá se i dohodami o narovnání, které následně paní exministrině Dekroa uzavřela s těmi, kteří koupili bitcoiny a kterým zaplatil stát navíc, aniž by z toho cokoliv měl 44 milionů korun. Ten nový audit samozřejmě nemůže nahradit vyšetřování policie. Já do toho vyšetřování samozřejmě nezasahuji a zasahovat nebudu. Jsem nicméně rád, že se vrátilo zpátky do rukou vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde od počátku bylo. Myslím, že to oddělení věci a její předání do Prahy, které nejenže bylo avizováno, ale na chvíli k němu došlo, bylo nesprávné a bylo rozporné s dosavadními postupy státních zástupců a myslím, že tedy návrat tohoto vyšetřování do Olomouce je podle mého názoru jediným správným řešením situace, kdy vznikly vážné pochybnosti veřejnosti o tom, jestli ta kauza není účelově zametána pod koberec. Náš audit tedy má za cíl doplnit informace, které orgány činné v trestním řízení doposud nedostaly, přestože jimi ministerstvo disponovalo a předat je policii a státním zastupitelství a zabývat se i kroky představitelů ministerstva, tedy po přijetí bitcoinů. K těm konkrétním zjištěním. Obecně lze konstatovat, že v celém procesu došlo k porušení pravidel a principů řízení rizik v činnosti ministerstva, k porušení zákona o finanční kontrole a k porušení rozpočtové kázně. To jsou vážné věci, které samozřejmě jsou takovou suchou mluvou těžko popsatelné, tak aby jim veřejnost rozuměla, ale v zásadě se říká, ministerstvo nefungovalo dobře, nebyly nastaveny základní kontrolní mechanismy, nebyly nastavena základní rizika řízení a myslím si, že to je věc, která musí mít nějaké důsledky, jak ve vztahu k tomu, jak funguje úřad, tak samozřejmě i do budoucna, tak aby se něco podobného neopakovalo. Zásadním zjištěním je, že ministerstvo disponovalo o informacemi o trestní minulosti obviněného Tomáše Jiříkovského již od roku 2018. To znamená, není žádná pochybnost o tom, že kdyby dotčené osoby na ministerstvu spravedlnosti chtěly vědět, tak se velmi rychle lustrací v systémech během pár minut dozví o trestní minulosti pana Jiříkovského a o celém pozadí toho jeho problému a mohly tyto informace, byly-li by sdíleny, byly-li by vyhodnoceny, být podkladem pro rozhodnutí ministerstva, že takovou transakci s touto osobou neučiní. Bývalí tedy funkcionáři ministerstva a pracovníci bohužel tedy nepostupovali ve věci s náležitou profesní péčí. Kdyby totiž, jak říkám, ty informace využili, tak by došli zřejmě ke stejnému závěru jako úředníci ministerstva financí, když už 13. února 2025 právní odbor ministerstva financí nedoporučil dohodu tohoto typu uzavřít a dar odmítnout. A jak už řekla paní vicepremiérka, jen velkým otazníkem, jak je možné, že tyto informace, které a toto stanovisko, které mělo k dispozici ministerstvo financí, interně nebylo předáno ministerstvu spravedlnosti. Audi dále konstatuje, že návrhy a postoje právního zástupce obviněného, tedy pana advokáta Tice, na úpravy darovací smlouvy byly ze strany představitelů ministerstva přejímány bez ověření jejich pravosti a selhala v tom potřebná kontrola. Dá se říct, že ministerstvo do značné míry vyhovovalo veškerým požadavkům, které ta druhá strana na úpravy smlouvy měla a nevždy to dle mého názoru bylo ku prospěchu ministerstva a ochrany zájmu České republiky. Sama ta darovací smlouva mezi obviněným Jiříkovským a ministerstvem spravedlnosti byla podepsána panem náměstkem Daňhelem 3 dny předtím, než ji schválil sám ministr. Opakuji, byla podepsána 3 dny předtím, než ji ministr schválil. Ve věci nebyla provedena řídící kontrola, jak ukládá zákon o finanční kontrole, a odborem právním, tak jak vyžadují vnitřní předpisy, nebylo v této věci vyžádáno žádné a zpracováno komplexní právní stanovisko. Darovací smlouva na bitcoiny dokonce nebyla ani zaevidována v centrální evidenci smluv ministerstva. Vypadá to jako byrokratická zbytečnost, ale ta evidence je tam proto, aby se umožnila kontrola ze strany dalších orgánů ministerstva, a ta kontrola tedy provedena být nemohla. Ze strany samotného dárce, už to zaznělo v několika reportážích, nebyly dodrženy podmínky transakce, a to bez jakékoliv reakce zástupců ministerstva. Mám tím na mysli právě to otevření bitcoinové peněženky předtím, než se dostavili zástupci ministerstva. Znalec přitom ale v e-mailové komunikaci jasně uvedl předpoklad, že počítač Tomáše Jiříkovského bude zapečetěný prostředky policie České republiky. Ale tato pojistka vůbec nezafungovala. K zásadnímu pochybení došlo podle auditu i při následném prodeji bitcoinů, ačkoliv na první pohled se zdálo, že je vše transparentní, neboť prodej byl řešen formou aukcí, tak tomu tak nebylo. Samotný ten proces té přípravy aukcí vykazuje, jak je konstatováno v auditu, nedostatečnou auditní stopu a nesrovnalosti. Zjednodušeně řečeno, nejsou podklady dostatečné k tomu, abychom zjistili, co, kdo, kdy a o čem rozhodl, a tedy není možné se teď v tuhle chvíli provést kontrolu toho procesu. Jednoznačné je, že ministerstvo, jak konstatuje audit, umožnilo účast i výhru v aukci i účastníkům, kteří nesplnili základní podmínku včasného vložení kauce. Pro mě nepochopitelné. A možná nejpodstatnější, přestože aukční vyhláška stanovila nejnižší hodnotu podání, tedy tu nejnižší možnou cenu pro prodej bitcoinu, tak tato cena byla před započetím každé aukce nepochopitelně snížena o 10%. Ministerstvo spravedlnosti tak ve všech 78 realizovaných aukcích stanovilo hodnotu nejnižšího podání o 10% níž, než bylo deklarováno aukční vyhláškou. Tím byl porušen zákon o majetku státu, ale především došlo pravděpodobně ke snížení výnosu státu o celých 13 milionů korun. Kdyby ta dražba probíhala tak, že se přihlásí vždy jen jeden uchazeč, tak by to bylo skoro až 95 milionů korun. To znamená, v tuhle chvíli je to jedno z těch zásadních zjištění, které jsme doposud neprezentovali. Prodej bitcoinů ministerstvo nepřerušilo dokonce ani po obdržení informace NCOZ 23. května. A už v tu chvíli ale je jasné, že muselo vědět, že je to přinejmenším problematické. Ačkoliv tedy policie vyzvala ministerstvo k předání vyžádaných listin ve věci prověřování legalizace výnosů z trestné činnosti, byly i přesto zahájeny další dražby a podepsány další kupní smlouvy. Přestože v tu chvíli asi každému bylo zřejmé, že se jedná o rizikové transakce, tak ty aukce pokračovaly dál a nikdo žádnou analýzu rizik neprovedl. Po tomto datu, tedy tom 23. květnu, byly ekonomickým náměstkem podepsány další kupní smlouvy na prodej bitcoinů v hodnotě desítek milionů korun, což samozřejmě založilo závazky kupujícím a zvýšilo rizika pro stát. K uzavření poslední kupní smlouvy došlo až 27. 5., tedy 4 dny po zásahu NCOZ, a ty kupní smlouvy o prodej bitcoinu byly zveřejněny v registru smluv ve 49 z 55 případů. Na první pohled se může zdát, že to byla chyba, že měly být zveřejněny ve všech případech a že těch 6 nezveřejněných smluv někdo z ministerstva zapomněl. Já jsem názoru, že to byl záměr a že to byl záměr v zásadě bohulibý, protože těch 6 smluv v hodnotě 92 milionů korun v registru nezveřejnilo ministerstvo pravděpodobně proto, že chtělo zabránit dalším škodám. Ty smlouvy byly uzavřeny, ale dokud nebyly v registru, nebyly účinné a tedy nebylo jimi ministerstvo vázáno. O to překvapivější je, že jeden z těch kupujících bitcoinů, říkejme mu pan B, dle zjištění auditu tedy vytkl písemně vady plnění těch bitcoinů, které asi zřejmě nepovažoval za čisté, považoval je za rizikové, a vytkl to ministerstvu 5. června 2025. Nicméně ještě více překvapivé je, že ten stejný kupující, který namítl ty vady, po 2,5 měsících jednostranně 22. srpna 2025 ty smlouvy v registru zveřejnil a tím dosáhl jejich účinnosti. Tedy z vlastní vůle se přičinil o to, aby nabyl plnění, o kterém sám předtím tvrdil, že je vadné. Samozřejmě si můžeme pokládat otázku, proč. Proč někdo nejdříve vytýká, že nechce nabít plnění, které je vadné, a následně sám v rozporu s tím, jak jedná ministerstvo, učiní kroky k tomu, aby ty smlouvy byly účinné, a tedy aby ty z jeho pohledu vadné bitcoiny nabil. Myslím si, že je to důležité proto, abychom se zabývali tím, proč paní exministrině de Croix jednala, uzavřela i s tímto kupujícím dohodu o narovnání a v celkově vyplatila 44 milionů korun z veřejných prostředků právě těmto kupcům. Podle auditorů toto jednání totiž vykazovalo možnosti spekulativního jednání. A musím říct, že právě i přes všechny pochybnosti paní ministryně de Croix jednala a usilovala u těch uzavření těch dohod a narovnání s kupci bitcoinů velmi rychle. Auditoři považují za významné i riziko, že i přesto, že ty dohody byly uzavřeny, stále nejsou odstraněna všechna rizika možných nároků vůči státu, a to je přece ale účel jakékoliv dohody o narovnání, že už když tu dohodu podepíší a někomu zaplatím, eliminují tím jakékoliv další nároky, které by ti kupující mohli vůči státu mít. A to se podle mého názoru těmi dohody o narovnání nestalo. Ve spisové dokumentaci nelze dohledat záznamy o výsledcích schůzek ani výsledcích jednání s těmi kupci o těchto dohodách a celý proces sjednávání dohod o narovnání založený na doplacení průměrné tržní ceny kupujícím ze strany ministerstva spravedlnosti je tak zahalen mlhou. Auditoři v tuto chvíli tedy nemohou konstatovat, zda byla pro stát zvolena nejvhodnější varianta, jak po ekonomické, tak právní stránce, a proto se tím podle mého názoru musí zabývat orgány činné v trestním řízení. Ještě krátce k nákladům na právní služby a audity. Jak jsem řekl, bylo to 8 milionů. V jednom z případů byla dokonce uzavřená smlouva podstatným způsobem překročena. Navýšení výdajů nebylo smluvně podpořeno a došlo tak neoprávněnému použití peněžních prostředků z rozpočtu a porušení rozpočtové kázně. Z těchto všech důvodů jsme se rozhodli, že podáme Národní centrále organizovaného zločinu policie trestní oznámení. Budeme o tom informovat samozřejmě dozorové státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství v Olomouci, protože se ukazuje, že mohlo dojít ke spáchání jak trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, tak trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby, ať už ze strany zaměstnanců ministerstva anebo jiných osob. Tolik ode mě vše, tedy k tomu, co jsme zjistili na ministerstvu spravedlnosti. Děkuji.
4: Kristýna Ciroková, Seznam zprávy. Já se jenom chci dozeptat k tomu trestnímu oznámení, jestli můžete to trošku víc do detailů vysvětlit. Vy jste řekl, jaké trestné činy, ale jestli můžete jenom třeba stručně shrnout, jaké jsou ty skutky, ve kterých podle vás došlo nebo mohlo dojít k nějakému trestnému činu. A pak se chci zeptat, jestli jste třeba tím auditem zjistili i porušení nějakých pracovních povinností ze strany zaměstnanců, třeba kteří doteď na ministerstvu působí, nebo i těch, kteří už tam nepůsobí, a jestli to budete nějakým způsobem řešit.
3: Pokud se týká té otázky, jestli to budeme řešit ve vztahu k zaměstnancům, zjistili porušení, ano. Ten audit poukazuje ne na možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel tedy i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních. My ten audit zašleme policii a dáme ho dispozici státním zástupcům, ale ta jména v tuhle chvíli právě proto, abych nenarušil to vyšetřování, nebudu zmiňovat a nechci ani rozebírat jednotlivé činy. Myslím, že jsem byl docela konkrétní v tom, kde spatřujeme ta rizika. My samozřejmě musíme v případě, že zjistíme, že vznikla škoda státu, vymáhat tuto škodu po těch, kteří mohli způsobit, ať už jsou to zaměstnanci anebo bývalí představitelé ministerstva, ale v tuhle chvíli počkáme na výsledky toho vyšetřování trestního a následně tedy budeme pokračovat případně tou cestou civilního práva.
2: Za ministerstvo financí, protože se asi ptáte za oba rezorty, tak bych chtěla říct, že samozřejmě audit se tím zaobíral, prověřoval participaci zaměstnanců finančního analytického úřadu a úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Když to zjednoduším, tak ministerstvo financí jako úřad včetně svých složek v té kauze obstálo. Nakonec to to klíčové stanovisko právní, které vypracovalo ministerstvo, tak vypracoval zaměstnanci ministerstva financí právního odboru, takže veškeré informace měl včas šéf, tehdejší šéf kabinetu Filip Benda, ale bohužel s nimi nenaložil tak, jak měl. Takže co se týče zaměstnanců ministerstva financí, včetně podřízených složek, které na tom nějakým způsobem participovaly, tak selhání zjištěno nebylo.
4: Já jenom ještě doplňující dotaz, jestli ten audit zveřejníte?
2: Tak my ho určitě, já ho pošlu neprodleně NCOZ, na vědomí to udělám okamžitě, předpokládám, já nebudu mluvit za ministerstvo spravedlnosti. Co se týče podání trestního oznámení, tak my budeme spolupracovat, protože asi je lepší tyto věci koordinovat, takže v tomto směru ta gesce bude na ministerstvu spravedlnosti a zveřejníme ho pouze, pokud budeme mít souhlas právě NCOZ, protože probíhá vyšetřování. To znamená, to je důležité a to my se budeme vzájemně koordinovat.
5: Dobrý den, Zdislava Pokorná. Já se chci zeptat asi nejprve paní ministrině. Vy jste tady zmiňovala ty dva dokumenty, které tedy byly na ministerstvu a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura říkal, že o nich nevěděl. Jedná se tedy o dokument z 30. ledna loňského roku a potom ten e-mail toho právního odboru z 13. února. Já se chci zeptat, jestli v rámci toho auditu se tedy zjistili detaily, kdo všechno další o těchto podkladech věděl a jestli kromě Filipa Bendy třeba byly předány někomu jinému, protože to je vlastně to gro toho, co se řešilo u tehdejšího vedení ministerstva, že jsou tedy dva dokumenty a nevíme, kdo další k ním měl přístup nebo o nich věděl. Tak jestli na tohle konkrétně ten audit odpověděl nějaké...
2: Prokazatelně to věděl Filip Benda. My jsme audit nenašel konkrétní stopu k ministrovi, to říkám otevřeně, zkoumali jsme to, ta stopa nebyla prostě nalezena, takže není tady jednoznačný důkaz o tom, že ministr o tom věděl. Já mohu jenom spekulovat z toho, jak co vím o způsobu řízení, jak to tady probíhalo, že Filip Benda byl klíčovou osobou, který seděl u každého jednání, ale to je jenom pouhá spekulace. A znova opakuji, že ex-ministr financí Stanjura nevrátil ani jeden z mobilních telefonů, ani svůj tablet s odkazem na to, že prostě, cituji úředníky, nebyla jsem u toho, cituji úředníky s odkazem na to, že si myslí, že by věci, které tam byly i vymazány, mohly být oživeny, takže nevím, čeho se bál. A proto to následovalo do škodní komise a ta škodní komise mu vyměřila zůstatkovou hodnotu, tuším jsem říkala 59 tisíc, pokud si to pamatuju dobře. Takže to už je ale úroveň spekulací a já už toto skutečně musíme nechat na Národní centrále organizovaného zločinu. Konkrétní stopu o tom, že by mu to bylo předáno, zasláno e-mailem nebo cokoliv, jsme nenašli. Ty informace se soustředily u Filipa Bendy a dokonce, tak jak jsem říkala, Filip Benda byl vlastně tou osobou, která i komunikovala s ministerstvem spravedlnosti jako jediná, jo? Takže on byl tady opravdu klíčovou, hrál tady v této věci naprosto klíčovou roli. A znovu opakuji, 36 dnů tento dokument měl údajně někde v šuplíku. Já mohu jenom kroutit hlavou, mohu jenom spekulovat, ale to je jediné, co mohu dělat. Fakta nepotvrdili to, že skutečně by ministr financí to prokazatelně měl. A ještě jsem uváděla i to, že on vlastně zrušil ty rozšířené porady vedení. Vždy bývalo zvykem, tak za mě jako ministrině financí, za Andreje Babiše jako ministra financí a i pravděpodobně za těch předchůdců, že porady vedení jsou pravidelně každý týden, a dělají se v té rozšířené formě, to znamená, nechodí tam jenom vedení ministerstva financí, ale chodí tam i šéfové těch podřízených organizací, UZSVM, FAU, celní správa a tak dále, určitě jsem na někoho zapomněla. To znamená, že já jsem obnovila tento formát, ale tento formát zrušil Zbyněk Stanjura bezesporu. Já vím, že to je jenom podpůrný argument, ale bezesporu kolegové by prostě takhle závažnou věc tam zmínili, takže ty informace prostě neprobíhaly a nefungovalo to standardně. To, že tady porušil Filip Benda celou řadu svých povinností, ať už pracovně právních a jestli i trestně právních, to necháme na orgánech činných trestních řízení, o tom my tady nejsme, ale tohle je ten příběh, ta část toho příběhu za ministerstvo financí, ano, To nakonec na to navazuje i ministerstvo spravedlnosti, proto je to provázané, proto tu stojíme spolu, že ÚZSVM poskytlo peněženku, ale nezjistilo se, že by konkrétně něco porušilo a finanční analytický úřad, a to už jsou věci, které dál nechci sdělovat, činil tak, jak činit má.
5: Ještě, můžu ještě na pana ministra. Já se chci zeptat, jestli jste v rámci toho auditu nenašli vlastně víc detailů ke komunikaci mezi advokátem Karimem Ticem a třeba tehdejším vedením ministerstva spravedlnosti. Ptám se konkrétně na ten e-mail, který byl vlastně zaslán panu Daňhelovi, a bylo to několik dní poté, co byl převeden ten bitcoinový dar, a v tom e-mailu pan Tic vlastně žádal pana Daňhela, aby se ministerstvo nějakým způsobem přimluvilo a zaručilo ty další transakce a převody bitcoinu, které plánoval Tomáš Jiříkovský dělat skrze směnárny, což se i později stalo, ale právě těch 50 bitcoinů mu bylo zajištěno. Tak se chci zeptat, jak na tohle ministerstvo reagovalo, jestli jste našli nějaký třeba dopis nebo nějakou žádost na FAU, a jestli Karim Tic nežádal ještě o nějaký další věci v souvislosti s tím, aby se případně pomohlo Jiříkovskému v jeho další směně těch bitcoinů. A potom mám ještě dva dotazy na ty právní služby.
3: Já se moc omlouvám, k tomuhle dotazu nemohu úplně odpovědět, a to z pochopitelných důvodů. My jsme na základě dohody, jednak z vlastní iniciativy, jednak na základě požadavku NCOZ a VSZ Olomouc postupně doplňovali tu důkazní situaci, včetně e-mailu a včetně té komunikace, kterou jsme byli schopni dohledat i po nástupu nového vedení ministerstva. A pokud jsme jim něco zaslali, tak jsme vázáni tou mlčenlivostí, abychom teď nezdělovali, o co se jednalo a zda ty dokumenty existují. Takže tady se moc omlouvám, ale nemohu to komentovat, protože se to týká té věci, která už je vyšetřována.
5: A potom ještě na ty právní služby. Vy jste zmínil, že jedna z těch advokátních kanceláří překročila vlastně limit té ceny, tak která advokátní kancelář to byla? A potom se chci zeptat, proč vy jste si najali jako ministerstvo právní služby aktuálně Jaroslava Ortmana, který se ale primárně zaměřuje na trestní právo, a tady, pokud se nepletu, podle té smlouvy by měl vlastně zastupovat ministerstvo a vlastně řešit jiný druh práva, než na který se zaměřuje. Tak proč jste se vybrali právě jeho?
3: Tak pokud se týká toho přečerpání té smlouvy, to bude předmětem vyšetřování, takže tam taky si dovolím alespoň chvíli posečkat, než zjistíme, zda tohle budeme moci zveřejnit jako část toho auditu. A pokud se týká pana doktora Ortmana, tak ano, my tam vidíme vysoké riziko sporů, které může zasáhnout ministerstvo, a já jsem přesvědčen, že to je člověk, který je schopen vyhodnotit právě i ty trestně právní následky, které tady hrozí, a proto jsem ho oslovil, respektive ministerstvo oslovilo, a uzavřeli jsme s ním smlouvu. Očekávám, že to plnění nebude v řádu rozhodně 100 tisíců ani milionů. Je to spíš teď v tuhle chvíli akutní pomoc, tak abychom vyhodnotili ta rizika, která zde jsou.
6: Karel Rychlý, CNN Prima News, dobrý den. Svého času po nástupu paní ministryně Dekrová se hodně řešila časová osa celé té bitcoinové kauzy. Ta vaše analýza ukázala nebo může potvrdit vlastně ten časový sled? Nebo jste tam našli nějaké rozpory oproti tomu, co svého času tvrdila současná opozice?
3: Já bych neřekl, že jsme tam našli nějaké velké rozpory, ale našli jsme tam bílá místa, která jsme doplnili, a myslím si, že tak, jak jsem o některých i mluvil, ta tam podle mého názoru popsána nebyla. Takže jsou to spíš nové věci, které jsme doplnili a zaslali, nebo respektive zaslali, zašleme orgánům činným trestním řízení.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Prosím tě, dneska jsme měli takovou diskuzi s kolegou, vlastně byli jsme u zákazníka a narazili jsme na nějakou skupinu ČES. A ta skupina ČES skupina ČES si vytvořila skupinu ESCO, ESCO, a je to o tom, že skupina ČES si udělala, já to zkusím tady, jo, tady to mám. Zhodou okolností jsme na to narazili. A počkej, tady seznam. Seznam, jo. ČESESCO znamená Energy Service Company. Znamená, společnosti poskytují energetické služby. U ČESu je ČESESCO dceřiná firma, která k pod tímto modelem komplexně řeší energetické potřeby firem, obcí, institucí, energetické audity, poradenství, výstavbu, provoz kogeneračních jednotek, fotovoltaik, renovace tepelných soustav, řídících systémů měření, elektromobilitu, dodávky elektřiny, plynu, tepla i servis. V podstatě, nebo podstatou ESCO modelu je obecně, že poskytovatel navrhne a realizuje úsporná opatření, často garantuje vyšší úspor. Typickou formou EPC projektů jsou Energy Performance Contracting, kde se investice splácí z dosažených

0: spor energie. A my jsme na to narazili u dvou společností a oni nám říkali, že na různé typy zakázek mají různé firmy a mě zajímalo, a zabývají se kritickou infrastrukturou. A mě zajímalo vlastně, co vlastně všechno spadá do kritické infrastruktury. Tak jestli to tady můžu přečíst.
1: Není-liž to dlouhé, tak budíš.
0: Ne, je to kousek.
1: Pojď.
0: Mám to na 8 stran, popsaných z obou stran.
1: Takže přílohy...
0: Pustě psáno, přesně. Kritická infrastruktura je definovaná krizovým zákonem a kritéria jsou pro určení jednotlivých prvků stanoví nařízení vlády. Jde o 9 odvětví, takže první je energetika, to znamená elektřina. Výrobna elektrické energie, přenosová a distribuční soustava, plyn, tepelná energie, ropa a ropné produkty. Za druhé vodní hospodářství, to znamená, to navazuje na ty studny, proto i je tam snaha vlastně zhamstat tu infrastrukturu krizovou, zásobování pitnou a užitkovou vodou, správa povrchových vod a podzemních zdrojů, systém odpadních vod. Dále potravinářství a zemědělství, produkce a péče o potraviny, zemědělská výroba, zdravotnictví, přednemocniční a nemocniční péče, ochrana veřejného zdraví, výroba a distribuce léčiv. Dále je to doprava, silniční, železniční, letecká a vnitrozemská lodní, komunikační a informační systémy, pevné a mobilní sítě, rozhlasové a televizní vysílání, satelitní komunikace, poštovní služby, kybernetická bezpečnost. Dále bankovní a finanční sektor, správa veřejných financí, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh a nouzové služby, HZS, policie, radiační monitorování, hydrometeorologická předpovědní a varovná služba a veřejná správa, sociální zabezpečení, výkon státní správy a další. Pak je tady ještě nějaká teorie o tom, jak se ten objekt určuje, které spadá do té kritické infrastruktury a dnes je to tak, že na území České republiky je cca 1300 takových objektů, 1300 objektů, co se týká jednotlivé kritické infrastruktury.
1: No a?
0: A to je asi tak celé. No, já se na to dívám z pohledu toho, že pokud stát, protože furt se vlastně mluví o nějakých hodnotách, že stát je suverénní a tak dál, pokud, protože já jsem tam se dostanu do nějaké diskuze s někým a mu řeknu, jako co vlastně ten stát z té kritické infrastruktury vlastní, jo, vodní hospodářství vůbec třeba, jo, když se budeme bavit o té vodě. Tam stát vlastní jako hrozně, hrozně málo, něco mají v drápech přes jako jednotlivé kraje, ale jinak ta voda je v různých majetcích různých zahraničních firm, Veolia a tak dále. Jo.
1: No a to ještě, že víme, kolik je kaus okolo toho, jak se ty infrastruktury zmocnily. No, nevím, jako, co, jak to chceš vyjádřit, nebo to, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ČES má asi 150 dceřinek, jo. Mm-hmm. Na různé věci, i v zahraničí a tak dále. Na jedné straně to jako lze kritizovat, protože tam je prostor na spoustu věcí. Ale na druhou stranu, když se tím zamyslíš, tak musí existovat jakýsi dohled, controlling, management, speciální nějaký režimy, že třeba, já nevím, představ si, že budeš

0: musíš jít nad třeba i tu vlastnickou strukturu a musíš si umět vymoct, že ti to úplně neuletí z drápu. Jo? Představ si, kdyby se třeba někdo rozhodl, že tady skoupí infrastrukturu pitné vody, byl se tvářit jako 3-4 různé firmy, které nejsou spolu nějak souvislé. No a v určitou chvíli jako musíš zabránit tomu, aby ti někdo třeba neotrávil jedno město, nějaký terorismus a tak dál. To, musíš tohleto chránit. A na, na druhou stranu musíš prostě to brát tak, že nemůže dojít k situaci, že ty 4 firmy se na konci domluvějí a řeknou, my máme ty a ty požadavky a pokud nám je nesplníte, tak my zavřeme kohoutky občanům. Mm-hmm. Jednak to musí být ošetřený dodavatelskýma vztahama a jednak to musí být ošetřený fakticky nějakým způsobem. Jo. A to si myslím, že je těžce zanedbaný a že se tady jako spousta věcí prostě to jsou holý záda. Jo. Dneska, když se podíváš, že dřív to bylo tak, že rozvodní závody a výrobní celky elektřiny a tedy jako přenosová soustava a výroba té elektřiny, to byla jedna firma, jeden státní podnik, jmenoval se ČEZ, už tenkrát. Mm-hmm. A k tomu, do toho ČEZu ještě patřili doly, který zabezpečovali pochopitelně to, čím se v těch elektrárnách topilo. To bylo strategický prostě. Zajedno tam nepracovali jen tak někdo, pracovali tam prověření lidé. A tak dále, a tak dále. Čili jsou strategické věci, které si musí ten stát hlídat. Oni na to úplně rezignovali, rozprodali strategickou infrastrukturu. Jo. Prostě pitná voda, to není to, co můžeš prodat. Jako infrastrukturu nemůžeš prodat. Protože potom vystavuješ obyvatele jednak ekonomickým nepředvídatelnostem, no a ještě k čemu jinému. No Jiří,
1: je to tak, no.
0: Máš na to nějaký ty ještě dovětek?
1: No já jsem chtěl, aby to tady zaznělo, protože tou kritickou infrastrukturou v dnešní době já mám pocit, že když existují tak sofistikované zbraně, tak tou kritickou infrastrukturou by se, a když vidíme ty útoky dronový různě na infrastrukturu ropovodu, plynovodu a podobně, tak jsem chtěl, aby to tady zaznělo, co ta infrastruktura v podstatě je a že by to mělo v tom veřejném prostoru se to víc diskutovat, tady to téma. Protože je to klíčový pro naše jako žití.
0: Jinak se ví, že tenkrát, jak byl ten výpadek masivní, ten částečně...
1: V tom Bavorsku?
0: Ne, tady u nás.
1: No,
0: tady
1: jo.
0: U nás.
1: Jo, jak to bylo způsobeno tím... tím Německem, s těma elektrárnama. Myslíš toto?
0: Ano, oni říkali, že to byl nějaký spadlej vodič a tak dále. A nakonec se ukázalo, že to pochopitelně bylo úplně jinak. A tuším, nevím, kdo se nechal slyšet, jestli Turek, že od začátku letošního roku už bylo zabráněno okolo 50 blackoutů. Jo.
1: Mhm.
0: Tam totiž Evropská unie zase nařizuje, že obnovitelné zdroje mají vždy přednost před těma stabilníma.
1: Hmm.
0: No to nemůžeš to regulovat.
1: No,
0: to nemůžeš
1: to je neregulovatelné.
0: No nic, musíme končit. Čas se naplnil.
1: To nám to zase uteklo.
0: Nám to vždycky spolu uteče.
1: No, nedá se nic dělat. Mějte krásný poslech, budeme se těšit příští týden. Ahojte a star a sílu.
0: Děkuji ti za informace, za témata, za vyjádření. Jsem rád, že nás přátelé posloucháte, že se vám pořady líbí. No a zase brzy naslyšeno. Mějte se krásně,

Přejeme vám s Jiřím, tady teď u mikrofonu, skvělý víkend, teplý, krásný, tropický víkend se vším, co k tomu patří, takže si ho užijte. Takže od mikrofonu společně s Jiřím se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže je to tady, 20. hodina odbyla, chlapci, chopte se. Jo, pozor, technická, dámy a pánové. WhatsApp funguje, spojení je, sice se uslyšíte možná trošku jednou nebo mě jednou, ale budete volat na WhatsApp, nebudete volat na telefon a já tady nebudu hodinu držet v ruce mobil. Budete volat na WhatsApp přímo do počítače. Ano, telefonní číslo zůstává stejné, takže před písní, před hovory já to číslo ještě zopakuji, kdyby si ho ještě do kanaňského studia někdo nepamatoval. Opakuji, WhatsApp, na telefon ani nešáhnu a bude mít vypnutý zvonění, takže to ani neskoušejte mobilem, jo? Vy to zkuste mobilem, ale na WhatsApp aplikací.
2: Paráda, já myslím, že každý má WhatsApp, že to bude docela technická.
1: No, to by se zdivil.
2: Myslím, ale že ne.
1: Uvidíme.
2: Ale já myslím, že to je výhodné pro všechny, protože každý má internet a v podstatě to budete mít i zdarma, milí posluchači, nebudete muset utrácet ani haléř za telefonní hovory.
3: Je to, já můžu doporučit, to je vynikající odposlechová služba, to jede přímo, mají všechny ty třípísmenkové služby, tam mají přímo své naslouchače, takže tam můžete říct úplně všechno, vyhrajete první cenu.
2: Takže oni mají v podstatě klíčité šifře, protože ono to vždycky hlavně
3: šifrované. Ano, hovor, to byl takže článek, ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dealujou třeba nějaké věci, třeba, já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťují, jako kdo si komu, že to normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům, my jsme se vůbec jak se tomu říká,
2: že jo,
3: no, velkom, že to přivítání, že jo, takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba dvě, tři otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu a protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že chlapi jdou na jeden proces a ženský jdou na dva procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat dvě věci naraz, ale chlap jenom jednu věc, že se dokáže soustředit daný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme se dostávali do tady těch věcí. Takže pokládejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
2: Já se teda osobně těším do třetí hodinu, snad na další hodinu, druhou hodinu, až lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok ku předu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž, tak je to úplně jedno, jestli je to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme, já to lehce přehodím, my jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině, na klubu Group Svobodného vysílače, taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích. Takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. Pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo, halo, halo.
1: Neslyším VKáč.
3: Ano, já jsem to měl stišený, jako Vítek má někdy stišený, já to měl taky stišený.
2: Jasně.
3: Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodě, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. A bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Íránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všemu šéfuje. Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné. Ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se optal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahua. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo, dokonce to trošku bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane Trumpe, kontroluje Benjamin Netanyahu? Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera. Možná by bylo dobré k tomu připravit, možná potom na neděli nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele. Že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil před tím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavič, Menachem Mendel Schneersona v New Yorku, složil slib halachy ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu tam je prostě trest smrti, žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života a Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život, protože Trump má teď spoustu nepřátel ve Washingtonu, je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, říkal dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím. Nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z nich dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo, ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu, a normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb. že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, že jo, kdo říkají who's in the charge, že? A kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. A jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američtí kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili. Dostanou to na své účty různě, různými cestami, na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase, a to je v podstatě perpetuum mobile. To je mašina na peníze. Jednoduše to takhle funguje, ale samozřejmě na úvěr, že jo, na nekonečný úvěr amerického státního deficitu. Nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku, jedině s nějakou mírovou dohodou s Iránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc, na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl likvidace režimu, který je v Iránu a dosazení loutkové vlády Šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo, synáček vykutáleného otce, že když utíkali v 79. v tom Boeingu naplněným iránským národním státním pokladem, že jo, byl tak těžký, že musel mít prodlouženou zlatovou dráhu, to bylo celý naložený zlatem, že jo, tenkrát ty záběry, jak ten Boeing se musel vrátit a musel startovat znova z větší vzdálenosti, protože byl tak těžký a přetížený, že nemohl odstartovat během ty islamské revoluce. Popukání, ale ne samozřejmě pro iránské občany. Tohleto je katastrofa samozřejmě pro Donalda Trumpa. Naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží Chabadu a jsou hoši od ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky. A tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. A potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, které, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc a to je likvidaci iránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim. Úplně ho odstranit. No to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě a na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají, že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané, cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu žije žit a podobně, takovýhle ty věci, že ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a slouží slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak buď se někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým jako tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí, cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocem a začnou vykřikovat, já jsem žid, a začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou, oni se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil Halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupil ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo? Pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že? Úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem Huckabee teď prohlásil, byl věšivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jadrné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo, on je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho místo něho. Jsem si říkal, ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A tohle to je něco podobného. Znamená ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí, jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění té obrovské síly, té energie, najednou jako prostě jako pocit, jo? Že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo? Věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto mnoho lidí se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne, ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. Nabídne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, zase někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tedy ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Íránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou. Jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí na Trumpa obrovské tlaky, lobbystické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on složil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit chabadu nemá doma zeťáka, že jo, člena chabadu Lubavič, dokonce jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jen otázkou času, kdy k chabadu přivedou samotného Trumpa, no a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelšnievsona. Tam se to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí. To určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind tabletky, jo, něco v tom smyslu, že je mu úplně šumafu, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil oči a nevěděl, kde je, co je a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale vesele vykračuje k tomu modelu svého předchůdce zcela jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku. Využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
2: Dobrá, Martin něco zahraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
1: Tak, 10.8. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět.
2: Ano, já
1: jsem. Jestli se určitě, jo, určitě, dobře, jo. Dobře, je to vaše.
2: Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Aleksandr Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska shodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony, jak drony vítězí nad Ruskem. Oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Jo. Tak ty drony,
3: no, Vítku, jsou tom,
2: tak to je ta, to není těch, moc těch, jako ta únava z toho, jo?
3: Ne, ne, ne, přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání, tedy o něm vůbec nevíš samozřejmě, tam já to řeším. Podívejte se, tak nebudeme řešit přece článek, který si můžete přečíst, tak vezmeme ty nové události a co, o čem pojednává ten poslední článek, tak klidně to můžeme rozebrat, protože v podstatě to má s tím souvislost, na co teď se zrovna ptal. Určitě všichni víte ze všech evropských médií prostě, že v Moskvě bouchají střechy, že tam hoří střechy, že tam vybuchují nádrže stopným olejem. Víte, že až odlétávají tak krycí víka, že jo. Víte, že tam hoří prostě auta, že jo, tohleto všechno, a působí to strašně sugestivně a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří, a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina v průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanů, že jo, do těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938, a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu, a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války. A on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu, operací řízených z Vauxhall, z MI6, z Velké Británie. Protože to, co všechno teď je zaplavováno v evropských médiích, všude jsou videjka, natočená videjka, amatérská videjka z telefonu, jak bouchají střechy a jak hoří střechy někde v Moskvě a jak dron narazil do jeřábu, stavebního jeřábu v Moskvě a jak dron narazil do nádrže s olejem v Moskvě a ta nádrže vybuchla a víko od té nádrže vyletělo asi 30 metrů do vzduchu a neustále je to prostě vysíláno na všech médiích a vypadá to působivě, vypadá to sugestivně, vypadá to, že Moskva už hoří, Rusové se zhroutili, už jsme vyhráli, peremoga, že bude. Ukrajinští občané, evropští občané, všichni si myslí, že Rusko už je poraženo a trojice velvyslanců Německa, Francie a Velké Británie má dokonce tu drzost, že přijdou za Sergejem Lavrovem na ministerstvo zahraničí Ruské federace v Moskvě a položí mu na stůl papír, který je ultimátem a kapitulační listinou a očekávají, že Lavrov to podepíše. Video máte v tom posledním článku. Tohle to všechno, jste to možná zaregistrovali před několika dny, jak trojice velvyslanců přišla s neznámým účelem na ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě, že jo, nikdo tehdy nevěděl, co tam vlastně dělají, nebo co tam pohledávají, no ale oni přinesli ultimátum. A víte, na jakém základě? Na základě obrazových videí CIPSO operací, kde jsou zachyceny hořící moskevské paneláky, jejich střechy a hořící auta a pod vlivem a pod dojmem toho, že Rusko už prohrává válku, přinesli kapitulační dekrety přímo Lavrovovi do jeho kanceláře. V normálním světě ty lidi by okamžitě sebrali do svěrací kazajky a odvezli do psychiatrické léčebny. Ale v dnešní současné západní Evropě nic takového se neděje, protože procesy šílenství samozřejmě řídí celou Evropu. Nikdo už se ani netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak je řídí tak ji řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruským ministrem zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánují svoji velkou peremogu nad Ruskem. Ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální peremoga. To je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je přesně to, co teď vidíte každý den, pořád
2: dokola. Jsou teda deepfakey, nebo co to je? Teda AI fakey?
3: Ne, je to informační, kolo, to jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni propagačními kamerovými záběry vybuchujících poklopů olejových nádrží někde v Moskvě. To znamená, to, čeho je právě teď celá Evropa v podstatě svědkem, tak je de facto konec a destrukce válečného úsilí Ukrajiny, protože ona už nemá skutečnou sílu válku. Ona už může se snažit pouze o vítězství na mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. Cipso vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce, že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psali ještě 29. dubna, že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce, tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 000 dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 000 dronů a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace na kontrolu, že jo, na takzvané psychologické operace, že Centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek, tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk, zase nějaký obrovský, mohutný raketový úder. Zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim do vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny. Zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit. Zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbů, jenom nezúčastnění pozorovatelé, my musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat CIPSO manipulaci. Ale co je důležité, Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzasší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry prostě toho, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je ze 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a jedna třetina Francie nížiny je potopena rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyzpytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. A vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch 6 prostě najedete. A každá z těch 6 kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíli nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně

0: tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medveděv, podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace, některé z nich se mohou naplnit a některé ne, to znamená. Takhle je třeba se na to dívat. Máme 20.55, Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří na nás čekají určitě.
1: Já bych se jenom ve slušnosti, opravdu ve slušnosti VK zeptal, s těmi drony a vybuchujícími olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale on to tak úplně fake, respektive ne fake, ale dezinformace.
0: Ne, to není fake.
1: To tam, když se to tam odehrává, ne fake, já jsem se špatně vyjádřil. Dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem, a když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec. A divím se, že Rusko si opravdu tohle, já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, tak ale se Rusko musí něco udělat, a ono furt pořád mlčí.
0: A přesně takhle by se mohl ptát i na ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. Nemají výzbroj. Nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. S největší pravděpodobností. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité, je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě na severu fronty nahoře, okolo Kupiansku, tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je, a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě, a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva. Ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě, a díky tomu nám západní mecenáši s velkou radostí budou posílat další peníze na pokračování války.

0: kterou nemůžeme vyhrát, protože Rusové si budou brát stále více a více našeho území. Ale protože si ho berou pomalu, tak to nevadí. Můžeme v tom pokračovat a během té doby vyděláme velké peníze. Odkloníme přes naše koně, přes naše bílé jednorožce, ten jeden, na který ho to prasklo, ten radši už utekl, byl evakuovaný, teď se nachází v Izraeli, že jo, pod ochranou Bibiho, že jistý Timur Mindič, ten už tam je. No, jsou další takoví jednorožci, že jo, okolo zbrojovské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz, no a něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené, to znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí o vývar. Teď to vyšetřuje NABU. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka, tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický uzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války. Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu, rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat, aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopené, aby ten přístav byl uzavřený a aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když, o tom, jako když se na to ptají jako Rusové, odpověď většinou nedostanou. Odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děrypasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. Ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější. Mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé a posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí. Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat, máme 21.05, musím si dát přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech, takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme se do WhatsAppu.
2: Ale položte dotaz.
1: Martiny, my neslyšíme, zkus, jestli pán nebo paní...
3: Já jsem volala s tím a jenom to vyzvánělo.
1: Super.
3: Jsem rádi, že se lidi nedovolají, tak tím způsobem.
2: Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp, a ne mobilem. Ne přes mobil. Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana Vertu.
3: Nepřístupného. Jsou to odborníci do panice, on to ví. Mě by zajímalo, proč to dělá. Co dělá, jestli se mu ozval. Já vím, že tam sleduje, ano, sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. A jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skopovou hlavu nebo něco podobného, ale ten člověk je magor, já znám v okolí lidí jeho věku, když se chovají úplně stejně, nejsou to lidi, nejsou zalitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, prostě další otevření, tak na to vůbec přijde, jo. Tohle by mě zajímalo. Prostě já nemůžu pochopit, jak takový ten člověk může být takovýhle debilovní.
2: Tak necháme pana VK odpovědět.
1: Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu, kdo co dělá, jaké bylo to jméno, kdo co dělá, Trump, nebo?
2: Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká, nebo...
1: Aha, VK, aha.
0: Já jsem slyšel úplně prd.
3: Že oni mají nějaký další, který otevře. Aby byli takhle agresivní, když jsou to nemocní lidi, schizofrenci. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. Tam jí netáhlo, netáhlají ho, to je schizo už. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince. A ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastavit, nebo prostě se ho zbavit. A mě už zní v Izraeli od lidí. Je jediná šance, jak se ho zbavit, je
2: to. Dobře, takže to bylo na Bibiho.
1: Dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíš... Ano, rozumíme, tak...
0: No, rozumíme.
1: Paní spíš se obracuje to, že jak jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě
0: nemocní lidé. Já vím, paní, myslím, volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor, jo, já jí nebudu vyvracet, já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní, a to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká, dobro, Vítku, pomoz mi, jak se jim říká.
1: Dobroserové.
0: Lepšo lidi. Jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovoleno vyvracet, jo. Já tohle to nedělám, já lidem nevyvracím jejich názory, mají právo na svůj názor, jo. Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit, jako prosím vás, takový ty výzvy, jako že likvidace někoho, že někdo by někde měl likvidovat a podobně, prosím vás, tohle to nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle ty věci, zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže
2: hrajeme si na demokraty, takže si to musí vyřídit občané samozřejmě. Když je mezinárodní ano, právo krátké, samozřejmě. Tak si to musí vyřídit občané Izraele.
0: No, samozřejmě, voliči, samozřejmě v Izraeli, samozřejmě voliči v Izraeli si to musí samozřejmě vyřídit. A protože samozřejmě tady to, já chápu lidské emoce, jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho, ne ten jeho úplně na větvi, zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat. No. Takže pojďme teda do dalšího volajícího, protože to takový, jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel, a já vyvracet nikomu nic nechci, protože dobrá, každý má právo na to si myslet, co chce, samozřejmě.
1: Já myslím, že Pirý je tam, asi tak dlouho jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct. Tak
0: no, jistě, samozřejmě.
1: A taky se ho nemůžeme bavit.
0: Ten je tam na většině.
1: To bude se u náma napřed.
2: Tak.
4: Fajt, počujeme se?
2: Měli bychom se počuť.
1: Krásně,
2: tak zkuste položit dotaz.
1: Krásně vás slyšíme. Povídejte, hezký večer.
4: Ano, ma počujete dobre, lebo ja som... A ja sa vlastne počujem. No dobre, nevadí. Ja som volala pred pár týždňami ohľadom Maďarov. A pán Veka povedal vtedy, že Maďari patria do ugrofinskej skupiny, pričom to je jazyková skupina. A inéž mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
1: Skúste.
0: No, tak nemáte tam rádio? Nemáte tam rádio puštený?
1: Skúste na sluchátka. Jestli ste máte na reproduktor, skúste na sluchátka. Vypněte handsfree, pokud máte. Tak nevíme, jestli spojení funguje, možná pokud paní nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mohli zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. Nevím, co se děje.
2: Ano, ještě se slyšíme.
1: Ale já neslyším paní, nebo my neslyšíme, najednou jsme přestali
4: slyšet. Byl Modi, indický premiér. A bolo uzavreté strategické partnerstvo. Následne bol indický premiér na návšteve, alebo sa stretol so Zelenským a Starmerom, pretože aj na Ukrajinu už sú plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
2: Aké
4: to strategické partnerstvo, jo. Pretože už 10 000 Indov a moslimov u nás
0: ano,
4: sú.
0: Áno. Vím přesně, kam míříte, ano.
2: Děkujeme.
0: Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo. Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá poté, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovenské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho věcí, ale vedle pozor, vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí a o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích, je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štejchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti se chodí, děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce mají tam v oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů, takže mají tři jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. Takže v podstatě oni dostanou... Indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, Indie, to je úplně jiný svět, někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje, ale tohle to mě šokovalo, mě osobně to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaký balistický rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech, bez problémů jako zdravotní sestry, bez problémů na úřadech, bez problémů v obchodě za kasu, bez problémů řidiči autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů různých baránových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové, v podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A oni opravdu jsou velice ambiciozní, mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezdní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod. A teď, já vím, že třeba ne všichni čtete prostě takový ty časopisy jako Forbes a další, ale když si, nebo Economist a podobně, ale když si přečtete občas někdy tyhle ty plátky, co tam první uvidíte, nebo první, každou chvíli článek o tom, nedostatek pracovních sil. Na manuálních profesích, ale pozor, na řemeslných profesích. Soustružníci, frézaři, zedníci, instalatéři, automechanici, nejsou. Proč? No, protože evropské děti nebo děti kolektivního západu, nechtějí makat rukama. Jo. Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká
1: učňovské obory.
0: Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohleto všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou, jo, když teda něco tam mají, hlavou. Samozřejmě.
1: Chtějí být youtubery, no, řekněme se na rovinu.
0: A podobně. Ale zkrátka, lidi nejsou na manuální práci a oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No protože chybí muži, kteří padli na frontě, No a na těch pracovních místech, které byly, které osiřely, ta pracovní místa, že jo, osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko, do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno. To znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat. Zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiters in India. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozená od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopito, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze. To se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal. To se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Oni si vydělali, takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz. Ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti. Ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancujou okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, to nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no, takové ty, no, ty stoly oddělené těma paravanama, že jo, tam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhový obleky, jo, zatancujou si, takzvaně pozitivně se nabijou, jo, pozitivní nabíjení tomu říkají. Positive charging, jo, v korporaci. Takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude positive charging, tak nevíte, kdy se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
5: Už ne, vysílání.
2: Ano, ano, můžete položit dotaz.
5: Dobře, já se budu snažit. To mám tady na mikrofonu. Ale jo, slyším se vám, dobře, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci a řemeslnické práce ty opravdu teďka najdou svoje, ale pouze teda v Německu a v Holandsku a v západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. Já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost ze zahraniční. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní, povětšinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním, a oni spíše jsou programátoři nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, Já se vrátím k těm židům. Co je za nimi? Pane VK, to stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení. Tak já mám za to, že tam ještě jedna entita, kterou my víme asi o co je, a jestli mi to teda potvrdí, to by, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začal paktovat, tak mě přijdou jako posedlí.
0: Ano.
5: A to je ty schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Jo. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti, a to znamená, jedna osobnost jsem já, a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, potom druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete, moc děkuji.
1: Dobře, děkujeme. Já jenom technická připomínka, zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát, zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko a mít vyplý...
5: Handsfree nemám.
1: Nemáte, jo? Tak já nechápu, že...
5: Nemám.
1: Že slyší dvakrát, to se omlouvám, nevím, čím to může být způsobené.
5: Ne.
2: Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne a...
1: Jasně. Já jsem něco s tím WhatsAppem, když jsem myslel právě, nebo něco. V pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
0: Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, když jsem mluvil o souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým velvyslancem v Izraeli, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit toho, v podstatě, když je zasvěcen, de facto je součástí tedy nějakého ritu, okultního ritu, tak dochází samozřejmě k otevření některých filtrů. A ty filtry jsou pozváním pro některé síly. A ty síly jsou napojeny právě na sionistické hnutí. A ten sionismus vlastně ovládá a kontroluje nejvyšší procesy řízení, takzvaného okultního řízení. A není náhodou, že lidé, kteří jsou podřízeni a propadnou tomu, tak propadají zlu. A zlo je samozřejmě stělesněním takzvaného ďábla. A má různé názvy, že jo, které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa. A je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těm entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí mocí, absolutní mocí, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně, kdy to je něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já, a když jste té síle vystavení dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále, prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Ta síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to, jo, nezaměňovat. No, pustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího. Že se nás někdo zeptá něco.
2: Přišel dotaz, psanej teda. Jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr. Petr z Norska se ptá. No, já bych to spíš viděl na to, na tu Británii a Severní Jirsko, no, ale... Budíš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
0: Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje, dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje, většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva, takzvaných rodilých Britů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení, třeba ve Velké Británii, je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali, a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii, na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Teď to někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
1: Uvidíme. Mě jenom napadlo.
2: Svobodný vysílač, slyšíme se?
6: Ano, slyším se, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jasně, slyšíme.
6: No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý.
1: Tak zkuste si zatpat ucho u telefonu a uvidíte.
6: A mám otázku na pana VK. A je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů. Nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale samozřejmě v okultních procesech řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě ano, něco, co čemu prostě říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že jo, něco je vyvolenost a něco je předurčenost. A předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí. Celosvětového. Jo, Chabad Lubavitch. A všichni je uznávají. Nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané. Jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo, já nevím, čemu bych to přirovnal, někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo, je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student, a začal by spochybně říkal, ten rektor je nějaký divnej, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo? Takový nějací studenti, trošku střelený, jo? Že by tam přišli a takhle začali uvažovat, ne, takhle to nefunguje. A oni zkrátka mají tu důvěru, ta důvěra je tam daná, a my si o tom můžeme myslet zkrátka, co chceme, ale ta jejich moc je skutečně obrovská, to je naprosto nepředstavitelná. A oni mají svůj vlastní procesní nástroj, tomu říkají mesianismus. A předurčením mesianismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na mesiáš, že s ním komunikují. A on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
7: Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
8: Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Řehově a říkal, že vlastně, pokud jsem to tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita byla po smrti s Řehovou. To, že platí pro lidi a že jaksi cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle tu jaksi touhu, že teda dělají takový věci, co dělají. Děkuji.
7: Dobře. Děkujeme.
1: VK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
0: No, samozřejmě, protože jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem to něco zaslyšel. No.
1: Tam se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu a dalších věcech ohledně antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nereprodukuju. To je mimo mě.
0: Teda no a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
1: Nevím, říkám, já to nereprodukuju. Pokud to neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jsi to neslyšel. A říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nereprodukuju.
7: Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Jehovou.
0: Ano. A to pán vytahuje informace z té knížky, já bych jenom se vás požádal. Tohle to není jako open material. To není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probírat. To jsou věci z knih. A tam je to důkladně vysvětlený, co se děje, že jo, a tak dále. dvě síly samozřejmě, Hrešav, Žehova, to znamená Hrešav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Žehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hrešavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle je v podstatě jedno a totéž. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Žehovou a Hrešavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která se přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro je Žehova. Abyste splynuli s Žehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou, pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořeli by v zlomku sekundy. A, tak to je jedna možnost, znamená splynutí s Žehovou do jednoho. Že to máte v té knize, to nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Hrešavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Hrešavu. Hrešav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát a tak dále, a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že je ochraňuje, že tohleto všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. Já bych poprosil, že pokud něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu, tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty věci, protože potom lidé říkají, řeší to tyhle ty a já se chci dozvědět něco třeba o Trumpovi, nebo chci se dozvědět něco o Blízkém východě a vy probíráte prostě tohleto. No, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího a ten určitě bude mít nějaký normální dotaz, který bude směřovaný, že jo, na třeba na schůzku ve Švýcarsku, která se vůbec nekonala, to je zásadní událost.
1: Já bych jenom podotknout, že vlastně ochrana před zlem, tak to měl v podstatě Adolf Hitler, že on na něj bylo spáchen neskutečným atentátu.
0: Ano,
1: a on se jim
0: byl... ano, ano. Skvělé přirovnání, naprosto skvělé přirovnání, ano, přesně tak, přesně tak.
7: No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No...
0: No tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
7: To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer. Ano, Vítek.
1: A zase neslyšíme.
3: Jo, ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby se ho nezdáhla zlikvidovali, proč mě za to vykazují? Já jenom reprodukuju. Co na tom vadí?
7: Takže... že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
3: Já to vím, co tam se děje a ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já když to zavolám, tak mi spasná, že to řeknu, a že si to nepřeje, kvůli lidi volají kvůli tomu, já mám takové věci, protože to jsou masový zdrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě nejvíc uvadí. Já už jsem posil peníze.
7: Dobře, dobře, dobře. No.
1: Dobrá, děkujeme. Tak, Velká, můžeš odpovědět na otázku.
0: Já jsem, no, já děkuju za dotaz, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problémy, že někdo vyzývá výzvy k něčemu v rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaké likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže... já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahova, samozřejmě. Nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí prostě vyřídit oni. To je to samé, jako kdyby jsme byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince, Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andrie Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
7: Asi můžeme skončit.
1: Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže tady musíme oznamovat.
0: já jsem ti, Vítku, lezl do zelí, já se omlouvám.
1: Úplně v pohodě.
0: Tohleto,
1: já to ani tak neberu.
0: Ale já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaný na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem, takže...
7: A víte, jak dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo?
0: Díky, no ano, samozřejmě. A dokonce, kolik dostal, myslím, 5,5 roku, že jo?
7: Minimálně 5 let, 5, možná 5
0: no,
7: něco.
0: No, přesně tak. A jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne? Nebo něco takového to bylo, ne?
7: Jo, chytit za držku a hodit do Vltavy.
0: No, přesně tak, takže to prostě takhle to je.
1: Dobrá.
0: My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, a myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný pěkný večer.
1: Já se připojuji, VK, loučím se taky s tebou, měj se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu, protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
9: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Kelly. Thank you.

jsem potkal u schodů, začala o rozvodu a já byl nahej z jiných důvodů. Jo, jo, jo. Soused, co kropil po zemi, kde cítí na venek, jak tam se až si pustil do trenek. Jo, trochu zvonul.

Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou. Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, jak zajde za onou v obzoru skalinou. Nikdy. Nikdy. Kdo srdci takému útěchy jaké dá, bez konce láska je. Zklamá nať láskama.

Mámo, svaž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Ještě si dám jednu jogobelu a rychle mažu na vlak do Bruselu. Mám v očích slzy a bolno mi je, oni mě poslali do Belgie. V Belgii od moře studeně fíčí, pěkně vám děkuju, moji voliči, za mrzký peníze do cizí země.

Mámo, svaž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Už i ten čokl se mi směje, že jedu na 5 roků na galeje. Přibál mi opodel do gnáme revma, ať vše, co potřebuje český lev má. Když by snad pochybělo rozumu, ten jistě koupí v místním konzumu. Za mrzký peníze do cizí země, odcházím teda, i když nechce se mě. Studená rána, chladné večery, mezi ty všecky eurohuje.

Hrál slovo my a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát z hůdnejch not. Co divnejch slok dlouze hrál. A z každý z nich hořící dých horce řval. Nastoupit vzad, na rámě zbraň, pochodem v chod.

teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni z ní máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív, prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, vem tě děs. To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.

Nikdy nemám člověka radši, než když mu navlékám na krk svůj škrtivý límec, abych ho pasoval na rytíře svatého Šibeníkuse.

this is Miss Renee King. I'm a Philadelphia. I'm a

0: ¿De qué?
1: No.
0: Co je to vlastně za holku, na kterou pořád koukáš?
1: To je Kari. Ale pomáhá to tvé vydržet.
0: Tomu nerozumím. Jak ti pomáhá?
2: To je touha, Maxi.
1: Prostě vím, že si jednou setkáme a budeme spolu.
0: A kde to bude?
1: To si rozhodnu, že pobudem.
3: Matoušku, Radim Šec, Štětka Melisa, Romana Divišová, soudce Michal Bosát a hlavní roli Suzy hraje hvězda našeho muzikálu Karin Lipertová.

už zase sám, náruč mrakům do pořád, vítám volnost křídel vrát.

hospodě na rinku, dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, vzali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem.

let. Jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny,

dal jsem na plotnu vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku Queen, zapálil na stromečku nejhořejší svíčku.

pokojem voní čerstvé konopí. Z ledničky vytáhnu sem kapra sněhuláka, až se mi celý roztopí. Z balkónu do tmy z plných plic si zahulákám.

Ám, že ta je bohatá, zuby má ze zlata, každý sudý poletí, letí ta teta k nám a tak tu na tu tetu čekám. Zbytečně oděn, svátečně, teta možná nachladla, anebo snad vypadla z letadla, nevadí, budu ale čekat stále dál. Leč jsou mě

Ráda má, ráda má, ráda má, ráda má tahle ta mužova slova. Miluju tě, miluju tě, miluju tě, rád tě mám. Necháš-li mě, tak si fakt něco udělám. Já nebudu žít, nebudu žít, nebudu žít. Vezmu si, vezmu si, vezmu si, vezmu si, vezmu si kyanid. Svobodná provdaná.

slova. Nakoupím ti, navařím ti, vysaju ti, vyperu ti. Sám o sebe, jak mi srdce velí, jak mě láska nutí. Čti si 100+1 nebo na televizi se dívej. Moje malá, utahaná, unavená, uvláčená, lehni si a odpočívej. Svobodná, provdaná.

Ráda má, ráda má, ráda má, ráda má tahle ta mužova slova. 2000, 3000, 2000, 3000. Na zálohu bylo málo, na výplatu bude více. Tož kup si něco na sebe, mámo, kup si něco na sebe.

Všechno zatím frčí po staru, ale to se velmi brzo změní. Budem si hrát na to, že je všechno v pořádku, ale není. Ale není, je v tom i něco víc, než nebyt s tebou. Růz ubíhajících pražců. Yeah! Fážem půh, fáně.

i stín tu zhasne. Vítr schová můj hlas. Skála nemá zůstane chladná. Řeka si běží.

0: Milí přátelé, vítejte na platformě, aby bylo jasno, vítejte na Veroxu a hlavně vítejte u pořadu Nepohodlné pravdy. Dnes budeme mluvit o státu, moci, Evropské unii, prezidentských pravomocích, služebním zákonu i o tom, jak snadno se mohou politické principy dostat do střetu s politickou realitou. Kde končí opozice vůči systému a kde začíná spoluzodpovědnost za jeho fungování? A dokáže politická strana zůstat věrná svým ideálům i ve chvíli, kdy získá vliv na rozhodování? Mým dnešním hostem je Libor Vondráček, nejprve ho představím. Je to právník, předseda Svobodných, poslanec Poslanecké sněmovny, místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Dlouhodobě patří mezi nejvýraznější kritiky přebujelé byrokracie, evropského federalismu, Green Dealu a rostoucí role státu v životě občanů. Zároveň je dnes součástí politického uskupení, které má reálný vliv na podobu české politiky. Budeme se proto ptát nejen na Evropskou unii, státní správu nebo prezidentské pravomoci, ale také na to, zda se Svobodným daří naplňovat program, se kterým vstupovali do politiky. A kde dnes vede hranice mezi principy a politickým kompromisem. Pane předsedo, vítejte v Nepohodlných pravdách. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, vy jste poslanec zvolený na kandidátce SPD, jste člen klubu SPD a zároveň předseda strany Svobodných. Když se dnes volič zeptá, koho vlastně ve sněmovně zastupujete? Svobodné, SPD, anebo vládní většinu ANO, SPD a motoristů? Co byste na to odpověděl?
1: Tak v první řadě každý poslanec zastupuje voliče, kteří mu dali hlas, protože náš mandát každý z nás skládá vzhledem ke svému vědomí a svědomí, tak to slibujeme. A jsou to právě voliči, kteří určují, kdo konkrétně v té sněmovně sedí, takže můžou třeba i zamíchat kartami tím, že preferenčními hlasy dostanou do sněmovny třeba někoho, kdo se nenacházel na volitelném místě. Tak v mém případě se to tak nějak očekávalo. My jsme si jako Svobodní s SPD a s dalšími partnery dohodli nějaké pořadí na kandidáce a v jižních Čechách to stvrdili i voliči tím, že mě ty preferenční hlasy dali v dostatečné míře, takže zastupuju samozřejmě v první řadě ty jihočeské voliče, ale program, ze kterým jsme kandidovali, byl teda program SPD a těch partnerů, kteří se nacházeli na kandidáce SPD. Nebyla to koalice, už jsme o tom tady, myslím, diskutovali velmi, takže ten program pochopitelně byl sice blízký Svobodným, ale nebyl to čistokrevně program Svobodných a stejně tak v tuto chvíli, když se bavíme o vládních krocích, tak postupujeme na základě vládního programového prohlášení. A to už je kompromis číslo 2, který museli Svobodní udělat, tak jak prvně dělali kompromis ve spolupráci s SPD, tak teď i klub SPD musel vzhledem k tomu, že má 15 mandátů, dělat kompromisy s ANO, které má 80 mandátů a s motoristy, kteří mají mandátů 13.
0: Víte, tento příběh, to je příběh realistické politiky a často ho popisuje jak pan Okamura, tak třeba motoristé a neustále odkazují na to množství hlasů, které získali a jaký je vlastně poměr uvnitř té Babišovy vládní koalice. Nicméně, když se podíváme do historie, tak Svobodní opravdu vstupovali do politiky s výrazně jiným programem. Teď opravdu mluvím jenom o těch Svobodných a vy působíte taková umírněná právnická tvář tvrdého politického bloku, který je sice kompromisní, ale přiznejme si, říká něco zcela jiného v mnoha věcech, než říkali ti Svobodní. Řekněte mi, vadí vám to nebo vám to nevadí?
1: Nevím třeba, na co konkrétně teď můžete narážet. Uvnitř říkáte tvrdého bloku, tak jestli tím myslíte SPD, že je takový tvrdý blok a říká něco jiného než Svobodní. Ale Svobodní jsou tady téměř 18 let. V únoru to bude 18 let, co se strana založila. Máme poprvé svého zástupce v Poslanecké sněmovně, takže až teď máme šanci nějak promlouvat do podoby zákonu, které se tvoří v Poslanecké sněmovně tím, že je to teda i pozici, řekněme, vládního poslance, tak těch příležitostí je o něco víc. A pokud se podíváme třeba i do toho programového prohlášení nebo na některé kroky, no tak samozřejmě je tam mnoho věcí, které my říkáme dlouho a třeba i partneři od ANO, od SPD si je průběžně osvojili, protože jsou to mladší politické strany a typicky třeba to, že chceme zachovat českou korunu a nezavádět euro, je pro nás důležitá otázka, kterou ještě před mnoha lety ANO nevnímalo tak, jak ji vnímá dneska. Takže částečně se dá říct, že ten program Svobodných přebírají i ty strany, které dneska spolu s námi vládnou. A částečně je pravda, že my třeba musíme nebo zvedáme ruce v rámci toho programového prohlášení pro věci, které by určitě Svobodní sami o sobě nenavrhovali, typicky EET jako takový bod, který akcentovali Svobodní v historii.
0: Já jsem měla na mysli vaše ANO, onomu rozpočtovému rozvolnění, ale k tomu se ještě v rámci rozhovoru dostaneme. Pojďme nyní k prezidentu republiky. Vy jste prosazoval omezení některých prezidentských pravomocí a dlouhodobě varujete před extenzivním výkladem role prezidenta. Teď ale jsme v situaci, kdy prezident Petr Pavel hrozí kompetenční žalobou na vládu kvůli účasti na summitu NATO. Mě by zajímalo, je to podle vás legitimní ústavní obrana prezidenta, anebo je to politická eskalace toho sporu mezi prezidentem a vládou?
1: Je to určitě politická eskalace, prezident je politický hráč, prezident se stal prezidentem díky podpoře politických stran, protože třeba koalice Spolu podporovala hned tři kandidáty, jedním z nich byl Petr Pavel. A on reprezentuje nějakou politickou agendu, která je ale velmi vzdálená tomu, co bych si přál já. A on pravděpodobně i na tom summitu NATO chce sdělovat svoje politická sdělení. Proto tak usiluje, aby se ho účastnil. Kdyby tam přijel říct nějaký prázdný pozdrav a bylo to něco bezobsažného, nebo třeba jenom říkal to, co říká vláda, no tak by o to asi tolik moc nestál a nedávalo by to smysl ty věci tímto způsobem eskalovat a hovořit dokonce o kompetenční žalobě. Já si ale upřímně řečeno moc neumím představit, jak by ta kompetenční žaloba měla být formulovaná, protože on se domáhá toho, aby s ním premiér sdílel takzvané sdílené kontrasignované kompetence podle článku 63 odstavce 1 a 2 naší ústavy. A pokud prostě prezident nemá souhlas premiéra v těchto otázkách, pokud premiér s ním něco nechce sdílet, tak to s ním prostě nezdílí. Ani ústavní soud ho asi nemůže donutit. Buď to tedy udělejme tyto kompetence výlučně do rukou prezidenta, změňme ústavu a nechtějme, ať je to kontrasignované, pak se toho může prezident domáhat, ale jestli je to sdílené, na to sdílení vždycky musí být minimálně teda dvě strany. A jestli to skutečně bude podáno, jestli se tím vůbec ústavní soud bude věcně zabývat, to je taky otázka, na které se ústavní právníci nezhodnou, protože říkají, že tento druh žaloby nebo sporu není typický případ kompetenční žaloby a dost možná by od toho ústavní soud dal ruce pryč. A můžeme říkat, jestli to je alibistické nebo ne, ale za mě je to primárně politická otázka. A pokud by od toho dal ústavní soud ruce pryč, tak by pouze potvrdil, že to je typicky politická otázka, nikoli spor ústavně právní.
0: Pojďme nyní k reálnému návrhu. Vy, pane předsedo, jste navrhl odebrat prezidentovi pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při NATO či OSN. Prezident Pavel se tomu brání, tvrdí, že k tomu neexistuje žádný věcný důvod a opět, že jde pouze o politický spor. Mě by zajímalo, jaký konkrétní problém tato pravomoc za posledních 30 let způsobila, že by podle vás měla být prezidentovi odebrána. A teď se ptám bez ohledu na to, jaký prezident na tom hradě byl.
1: Žádný velký problém to nezpůsobilo. Není to věc, která by vycházela z historické zkušenosti, ale je to něco, o čem se bavíme právě proto, že vidíme, jak si počíná ten současný prezident v rámci nějakých neúplně příliš přesně stanovených ustanoveních naší ústavy. A já si nechci představovat, jak by si počínal Petr Pavel, kdyby náhodou měl ještě před sebou druhé volební období. Dnes věřím tomu, že má ještě nějaké zábrany, protože chce být znovu zvolen. A tak nejde do takových extrémních naschválů. Ale vidíme, že už mnoho naschválů té nové vládě dělá A podle mého názoru, pokud tuto věc neupravuje ústava a můžeme ji upravit zákonem a shodne se na tom většina ve sněmovně, tak můžeme eliminovat potenciální budoucí spory, které by v těchto věcech mohly nastat. A když si představím to, jak třeba prezident vystupoval na summitu OSN, kde hovořil o Green Dealu a o klimatické krizi a o dalších věcích, tak jeho představa politiky na mezinárodní úrovni je značně odlišná oproti tomu, jak třeba v rámci posledního zasedání OSN hlasovalo naše ministerstvo zahraničí, které tam teda vyslalo delegáta a ten se distancoval od těch zelených plánů OSN. Takže i třeba v této věci by mohl vzniknout spor, ale zatím žádný takový spor na úrovni těchto delegací nevznikl.
0: A po tom, co jste teď právě řekl, pane předsedo Vondráčku, máte nějaké vysvětlení toho, že vláda chce znovu vyslat prezidenta na valné shromáždění OSN, jestliže tedy tam hovořil v rozporu s vládní politikou?
1: Tak on tam hovořil v čase, kdy ještě nová vláda nebyla, takže nehovořil v rozporu s tehdejší vládní politikou. Tehdejší vláda tady schvalovala zákazy aut na benzín, na naftu a další věci. Ale ano, já si umím představit, že pokud bude tato agenda tím tématem, které bude ústředním tématem příštího zasedání OSN, takže by tam mohl říkat věci, se kterými bych musel nesouhlasit a musel se proti ním hrubě ohrazovat, ale my dneska neznáme úplně program toho zasedání OSN. Co známe a co víme, že na jednání NATO, kde se domáhá té účasti, takže se skutečně budou řešit věci, na kterých je zásadní rozpor mezi vládou a prezidentem. A tam já říkám, že je potřeba tvrdě stát za tím, že bude Českou republiku reprezentovat právě delegace složená z vládních představitelů.
0: Pojďme k dalšímu problému. Vy jste spolu podepsal sněmovní tisky 76 a 77, které mají nahradit současný služební zákon. Ten návrh už prošel druhým čtením a teď je ve třetím čtení před závěrečným hlasováním. Vy tvrdíte, že stát má být pružnější a méně zkostnatělý. Ovšem zase jsou zde kritiky, které říkají, že rušíte pojistky, které chránily státní správu před politickými před politickými zásahy. Co je dnes konkrétně na české státní správě tak špatně, že je nutné ten systém tak hluboce měnit? Protože ten systém, jenom když se podíváme do historie, vznikl právě proto, aby úředníci nebyli závislí na momentální politické moci.
1: Tak on ten současný systém vznikl proto, že to po nás do velké míry požadovala Evropská unie a v té podobě, v jaké vznikl proto, že tehdy vládnoucí ČSSD chtělo postavení úředníků dát téměř naroveň postavení uniformovaných zaměstnanců státu, jako jsou policisté, hasiči, to znamená, říká se tomu také služební zákon, ale máme tady, řekněme, dva služební poměry. Jeden je ten specifický, aby se člověk stal hasičem, policistou, musí jít na několika měsíční, několika týdenní školení, má tam různé pohotovosti, má úplně jiný pracovní režim než úředník. A my jsme jako svobodní už v tom roce 2014-15, když nabíhal nový služební zákon, tak jsme to kritizovali, že se tím zabetonuje, ještě více zpomalí naše úřady, náš státní aparát. A dneska navrhujeme tu úpravu tak, že se bude postavení úředníků státních úřadů velice podobat postavení úředníků na samosprávách v rámci obcí a krajů. Myslíme si, že není dobré, když tady jsou dva typy úředníků a třeba konkrétně ty bazénky, do kterých spadává státní úředník, když jeho pozice se ruší nebo když končí v jeho pozici, tak znamenali to, že třeba 3 měsíce on byl v takovém vzduchoprázdnu a místo toho, aby věděl, co ho čeká, připravoval se buď to na zařizování si nové práce, nebo teda věděl, že bude pokračovat ve státní službě, tak byl v tomto vzduchoprázdnu a málo který úředník z toho bazénku takzvaného byl vytažen, aby šel na nějakou jinou úřednickou pozici. Dokonce i sám úředník, když chtěl ukončit ten služební poměr, tak se musel nechat propustit jako někde v dobách státní správy Marie Terezie, kdy tehdy ty úředníci opravdu měli specifické postavení. Oni neměli statek, oni se nemohli zabezpečovat tak jako většina populace, takže měli speciální výhody, měli třeba důchod, protože ty důchody kdysi byly opravdu jenom pro ty státní úředníky, pro nějaké vojáky, důstojníky a ne pro celou populaci. Ale teď už žijeme v 21. století, lidé jsou zvyklí celkem rychle měnit své zaměstnání a pokud je potřeba i v situacích, kdy je nějaká specifická odbornost, potřeba, aby posílila nějaký úřad, ať už jsou to IT odborníci, nebo třeba v čase nějaké mimořádné krizové situace, tak i ten nábor vlastně trvá velice dlouho. Takže tímto způsobem se zjednoduší ať už zahajování, ukončování z obou dvou stran těch poměrů pracovních a bude to všechno fungovat podle zákoníku práce, tak jako fungují právě úředníci místních samospráv anebo klasicky zaměstnanci, ale mají určitě větší ochranu lidé, kteří jsou zaměstnáni na státních úřadech, než klasický zaměstnanec někde v soukromé sféře. A jenom poslední věc ještě. Dneska, aby se člověk stal státním úředníkem, tak muselo být zahajováno speciální správní řízení. To znamená ukončení, přerušení, změna pracovního poměru znamenala zahájení správního řízení. A bylo jenom pár lidí, kteří na jednotlivých úřadech a ministerstvech uměli správně provádět tato správní řízení. A to je podle mého názoru také věc, která to všechno zdržovala a protahovala až trojnásobně to období, kdy klasicky, když někdo nabírá, propouští, získává zaměstnance, tak prostě nedělá správní řízení, ale to výběrové řízení funguje úplně jinak.
0: Víte, pane předsedo, svobodní dlouhodobě zdůrazňují odbornost, ale teď jsme svědky takové činnosti na ministerstvu, kdy vy hovoříte o nutnosti správního řízení, ale tam teď byli přijati lidé z prostředí, řekněme, fanoušků nebo influencerů, kteří spolupracovali s motoristy nebo jim velmi fandili a média velmi kritizují to, že výběrová řízení v řadě těch umístění prostě neproběhla. Tak jak to tedy je?
1: Bavíme se o těch dvou zmiňovaných, myslím, panu Kubáskovi a panu Šejnovi, kteří tam pracují jako odborníci na komunikaci, na mediální komunikaci. Já úplně neznám detaily jejich smluv a nevím přesně, co je jejich pracovní náplní. Vnímám ale každopádně, že pokud v minulosti se nabírali na ministerstva různí političtí fanoušci nebo dokonce straníci těch stran, které se toho účastnili, tak konkrétně na ministerstvu pro životní prostředí, tak tam to znamenalo ještě budoucí velké náklady, protože oni tam lobovali za dotace a za peníze na zelenou energii. Tady u těchto pánů tuším, že jejich agendou skutečně bude nějaká mediální komunikace a tím to skončí. A ty prostředky, které budou dostávat jako odměnu za práci, tak se nebudou násobit tím, že by pro své kamarády z různých neziskovek lobovali za nějaké zelené dotace. Takže oni určitě ten státní rozpočet nebudou zatěžovat tak moc, jako ta předchozí garnitura okolo pana Hladíka nebo okolo předchozí ministryně paní Hubáčkové, která se skutečně obklopovala těmi mladými lidovci ve velké míře.
0: Pojďme k dalšímu problému těchto dnů. Šéfka úřadu vlády drží levný městský byt v Praze 3, ačkoliv podle médií bydlí jinde a byt využívají nějaké její příbuzné studentky. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová také čelí kritice kvůli levnému bytu. V obecnímu mytu. Víte, jak má člověk věřit řečem o snaze vlády zajistit dostupné bydlení, když vysoce postavení lidé u moci sami využívají levné obecní byty jako takového záložního beka třeba pro děti, jak i čteme v těch médiích?
1: Tak tohle to je, myslím, evergreen a dlouhodobý folklor, kdy se bavíme o různých takových situacích. Za mě je potřeba řešit tu příčinu, a tedy, že by tady nemělo být takové množství státních obecních bytů, které vždycky budou náchylné k tomu, že se nebudou využívat dostatečně efektivně a dost možná se k ním budou dostávat třeba lidé, kteří úplně nepotřebují takzvané startovací byty nebo něco podobného. podobného. Takže já nejsem investigativní novinář, abych znal okolnosti těch konkrétních kauz. Za mě by bylo nejlepší to řešit systémově a říct si, že ať už v obci nebo v rámci státu rozděluje a dělá nějaké udělování těch bytů jakákoliv osoba, tak pokud to nebude někdo, čí je to byt, ale bude to správa toho cizího majetku, tak nikdy se nevyhneme tomu, že bychom měli pocit, že se ty byty rozdělují spravedlivě. Třeba v Jindřichově Hradci také si prostě lidé stěžují, že se byty dostávají do rukou příbuzných různých úředníků nebo politických představitelů. A tak to zkrátka u těch městských bytů bývá, že potom tam takováto podezření vznikají. Čím méně bude městských bytů, tím méně bude takovýchto kauz. A šel bych tou cestou, abychom to řešili univerzálně, než že bych teďka byl schopen nějak posuzovat konkrétní případy paní Tinde nebo paní Mrázové.
0: Pojďme nyní k rozpočtu. Vláda prosadila v poslanecké sněmovně rozvolnění rozpočtových pravidel, výjimky pro obranu, dopravu a energetiku. Svobodní historicky stály na striktní rozpočtové odpovědnosti. Mě by zajímalo, proč vy osobně jste pro toto rozvolnění hlasoval?
1: Tak problém těch pravidel je ten, že předchozí vláda, která je schválila, tak vymyslela pravidla přísnější do budoucích let, než kterými se sama řídila. Vytvořila tady nějaké podmínky pro mandatorní výdaje a pro vládu, která dneska nastupuje, tak by to vyžadovalo velkou míru odvahy, aby se škrtala skutečně dostatečné množství státních výdajů, aby byla schopná ty zákony, tak jak je načrtla ta vláda předchozí, dodržet, co se týče těch procent HDP v rámci schodku. Ta úprava se dělá proto, aby ty státní rozpočty, které považuje ministerstvo financí za realistické, nebyly v rozporu se zákonem, s psanou literou zákona. Pro mě osobně je důležité, jak budou ty státní rozpočty reálně vypadat, kolik na konci je to saldo. Rozumím tomu, že třeba už sám pan Stanjura, když nachystal rozpočet, který teda měl na papíře 286 miliard korun schodek, ale reálně měl minimálně 323 miliard korun schodek, protože jenom kapitola dopravních staveb 37 miliard k těm 286, která byla absolutně nepokrytá ze státního rozpočtu, tak tímto způsobem to navýšila, že oni sami nebyli schopni dodržet pravidla, která si vymysleli. Nedaří se to ani této vládě a tady musím na rovinu říct, že kdyby politický směr, který reprezentuji já, nebo třeba pan docent Ševčík, kdy hovoříme o Douglasu Murrayem v Novém Zélandě, kdy se bavíme o tom, co navrhuje i prezident Klaus, že by se v těch kapitolách mělo škrtat plošně, prostě by se dalo politické zadání, ušetřete 5% v každé kapitole, vyjma třeba té velké kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak to by byla ta cesta, kdyby se ty schodky mohly zásadním způsobem snižovat. Takže tohle je bohužel věc, na kterou já nejsem nijak příliš hrdý, ale je to realita, která vychází i z těch volebních poměrů. Takhle demokraticky rozhodli lidé a my musíme s kartami, které rozdali ve volbách, hrát.
0: Pojďme nyní k médiím. Mám konkrétně na mysli zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Když dovolíte, budu vám nyní citovat slova pana poslance SPD Josefa Nerušila, tedy kolegu z vašeho klubu. Cituji. Samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskusi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejen finanční rovinu, ale i tu obsahovou. Tak toto řekl pan poslanec Nerušil Českému rozhlasu. Nenahrál tam tak těm, kteří varují, že veřejnoprávní média budou pod politickým tlakem?
1: Určitě jim nahrál, když si vytrhneme tu větu takto z toho kontextu, tak z toho vznikají různé hysterické titulky nebo hysterické tweety, které publikuje opozice. Za mě je zcela logické, že pokud něco platíme, ať už povinně z koncesionářských poplatků, kterým se nedá vyhnout, protože je to spíš internetová daň než poplatek, anebo to platíme ze státního rozpočtu, do kterého se skládáme my všichni ze svých daní, tak bychom měli vědět, co za ty peníze dostáváme. Ta otázka přeci nemůže být jenom o tom, kolik peněz rozfofruje Česká televize a Český rozhlas, ale měli bychom také vědět, za co. A je zcela legitimní pokládat si otázku, jestli obsahem toho vysílání mají být různé show, předražené show jako Stardance nebo jiné věci, a jestli opravdu tohle to byl záměr zákonodárce, ať už v těch 90. letech, kdy se formovaly zákony o České televizi, Českém rozhlasu, anebo jestli do budoucna to teda je záměr zákonodárce, abychom toto všechno platili ze státního rozpočtu, jestli teda zdůvodnění vůbec samotné existence Českého rozhlasu nemá být postavené na trochu jiném obsahu ve vysílání, než je peče celá země, a začerněné smlouvy, na základě kterých se poptávají různé licence ze zahraničí a pak se produkují pořady, které prostě nemají žádnou přidanou hodnotu, ale je to čistě přebírání nějakých konceptů zahraničních, často komerčních televizí, tak za mě to není věc, kterou bych chtěl platit ze svých daní. Proto úplně nejlepší by podle mého názoru, ale zase není to názor vlády, ale je to názor třeba právě svobodných, by bylo, abychom učinili Českou televizi a Český rozhlas zcela svobodnými a zcela nezávislými na penězích ze státního rozpočtu, ale i na povinných poplatcích. Ať si na sebe vydělají sami, platí za jejich služby ten, kdo jejich služby chce ocenit tou platbou. Ve Spojených státech také existují veřejnoprávní média a nemají žádné jiné peníze než ty, které jim dobrovolně pošle ten, kdo jejich služby čerpá. Se klidně zakódují ta vysílání. Myslím si, že bychom to zvládli a že by tady třeba dostali větší prostor nějaká jiná média, jiné kanály, ať už přímo v rámci toho televizního vysílání, nebo třeba internetové kanály, které už dneska přebírají co do sledovanosti a co do významu po České televizi a po těch klasických televizních studiích, přebírají nové publikum. A myslím si, že éra těch televizí prostě končí. Je to jenom otázka času, kdy budeme tu diskuzi považovat za úplně absurdní, protože většina lidí bude čerpat informace odjinud.
0: Pane poslanče, pojďme nyní k tématu, kterému vy se dlouhodobě věnujete. Evropská komise připravuje nový víceletý rozpočet Evropské unie a současně se stále častěji diskutuje o nových, takzvaně vlastních příjmech unie, kterým vy dlouhodobě říkáte spolu s dalšími kritiky eurodaně. A vy upozorňujete, že nejde jen o peníze, ale i o otázku pravomocí a demokratické kontroly. Můžete vysvětlit, co konkrétně vám na současných návrzích vadí nejvíc?
1: Tak ta situace nastala poté, co si Evropská unie v roce 2020 půjčila 750 euro v rámci balíčku Next Generation EU a rovnou si řekla, přitom když se schvalovala tato věc, byla první covidová vlna, tak si řekla o to, že by v budoucnu chtěla mít možnost mít vlastní eurodaně. Tehdy se to schválilo, byla to za mě velká chyba, schválilo se to ale jednomyslně na Evropské radě, to znamená všichni tehdejší premiéři proto zvedli ruku, tedy třeba i Andrej Babiš nebo Viktor Orbán, kteří tou dobou byli premiéry, ale i Robert Fico, ne, tehdy už byl pan Matovič, ale bylo to těsné, kdy nastoupil do toho svého mandátu, ale tohle to byla ta věc, která začala připravovat půdu pro aktuální návrh Evropské unie, kdy právě v těchto dnech probíhá Evropská rada, kde se ten budoucí víceletý plán řeší, a ten rozpočet soudruzi dříve plánovali v 5 letkách, dneska v Bruselu plánují v 7 letkách. Ten rozpočet vymýšlí, jak do svého objemu balíku peněz, které se přerozdělují, tak získat i jiné prostředky než příjmy, které tady byly dosud. Dosud Evropská unie měla zásadní příjmy z těch plateb členských států. To byla ta čistá bilance, kterou se často chlubili zastánci Evropské unie, že dostáváme z eurofondu více peněz, než kolik do Evropské unie posíláme. No ale byly to také příjmy z cel, příjmy z emisních povolenek, a teď už se počítá samozřejmě s příjmy, které jsou z takzvaných uhlíkových cel. CBAM, uhlíková cla. Ale nově už se začíná otevřeně hovořit i o slovu daně, protože Evropská unie se tomu snažila vyhnout. Vnímala, že to je asi velice citlivé téma, tak je vidět, že v tomhle směru je opovážlivější a že chce třeba do svého rozpočtu, protože byl předložený nějaký negoš Negotiation Box. Tento Nego Box obsahuje i plány na zavedení celkem 5 nových vlastních zdrojů Evropské unie. Mimochodem se tam počítá, že by hazard v rámci celé Evropské unie spadal pod speciální zdanění hazardu a všechny peníze za hazardu v podstatě byly v tom evropském balíčku. Nebo se také počítá s tím, že by významná část spotřebních daní z tabáku šla do evropského rozpočtu. A co asi je nejzásadnější z hlediska objemu peněz, tak se počítá s tím, že by se odstupňovalo podle velikosti firem, ale u některých by se 1% obratu posílalo do evropského rozpočtu. A proti tomu protestují naši podnikatelé, proti tomu protestují i mnozí další, protože my vidíme, jak Evropská unie ekonomicky stagnuje, možná i couvá. Otázka je, jak to budeme měřit a na co se budeme dívat. Ale pokud se díváme třeba na výkon ekonomiky vůči Spojeným státům, tak někdy okolo roku 2007 Evropská unie byla na úrovni 90% HDP vůči Evropské unii, dneska vůči Spojeným státům. Dneska jsme na nějakých 65% výkonu ekonomiky a zavádění dalších daní spustí to, co se spustí vždycky. To znamená, buď to od nás budou ty firmy odcházet, anebo budou mít o to větší problémy s tím, aby prosperovali, takže my si tu konkurenceschopnost ještě poškodíme. Takže já jsem zásadně proti tomu a jsem rád, že aspoň třeba u vás a postupně i v dalších médiích se o tomto důležitém tématu začíná mluvit, protože to může evropskou ekonomiku a tedy i českou ekonomiku zásadním způsobem poškodit.
0: Pokud se nemýlím, tak tyto evropské daně by musela schválit Evropská rada. Jednomyslně. Říkám to správně nebo ne?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Dobře. To téma je skutečně velmi závažné. Vy jste součástí vládní koalice a já, když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak jsme se snažili získat nějaké informace, jak se k tomuto problému staví současná vláda České republiky. Nic jsme nenašli, se přiznám bez mučení. Jak to tedy podle vás je? Má už vláda k tomu nějakou pozici? Víte nějaké nové informace?
1: Já jsem zaznamenal jediné mediální vystoupení pana premiéra k této věci, kde říkal, že nové evropské zdroje nemají jeho podporu, ale více rozhovorů na toto téma jsem nezaznamenal. Měli jsme paní Hrdinkovou, která zastupuje Českou republiku často při jednáních s Evropskou unií, tak jsme ji měli na minulém výboru pro evropské záležitosti a já jsem se jí právě ptal na okolnosti toho nového plánu, kterým směrem pravděpodobně se bude snažit jít Evropská unie, na co bude tlačit. Obecně je to tak, že Evropská unie se snaží, aby psychologicky co nejvíc států bylo takzvaně čistými příjemci, aby mohli zdůvodňovat, proč musí zavádět směrnice, nařízení a další věci, které třeba těžko lze vysvětlit občanům, ale aby k tomu mohly ty vlády dodat, no jo, ale my z té Evropské unie dostáváme více peněz, než kolik tam posíláme. A to je právě ta finta těch nových evropských zdrojů, kdy třeba konkrétně v případě daně z hazardu nebo spotřební daně jsou to dneska příjmy českého státního rozpočtu. A pokud začne Evropská unie sahat přímo do kapes podnikatelů nebo občanů, že bude vybírat ty spotřební daně do svého státního rozpočtu, tak potom psychologicky, statisticky ty peníze, které půjdou jako příspěvek z našeho státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie, bude menší, protože my se vyvarujeme těchto zdrojů, tyto zdroje nepůjdou do státního rozpočtu. A pak, když nám Evropská unie něco pošle zpátky, tak to bude o to větší, protože může brát i z těchto daní, které dříve šly k nám. Takže o to delší dobu se bude moci používat ten argument, proč máme zůstat v Evropské unii a ještě o to delší dobu pravděpodobně Česká republika podle toho aktuálního plánu od roku 2028 do roku 2034 bychom stále neměli být těmi čistými plátci, měla by být tato matematická bilance pro nás plusová, ale já vždycky mluvím o tom, že ty peníze, které dostáváme z Unie, jsou stravenky a my si s nima rozhodně nemůžeme dělat to, co chceme.
0: No a pokud by Brusel trval na nových eurodaních, očekáváte od vlády Andreje Babiše, že je odmítne třeba i za cenu konfliktu s ostatními členskými státy?
1: Já to očekávám, určitě se budu snažit právě i proto tohle téma popularizovat, to znamená i na tom minulém výboru pro evropské záležitosti jsem požádal o záštitu nad konáním akce, kterou bych rád uspořádal i ve spolupráci s hospodářskou komorou, svazem průmyslu a obchodu, aby bylo zřejmé, že tohle je opravdu cesta špatným směrem, aby tady vzniklo dostatečně silné prostředí, mediální tlak proti těmto nápadům a skutečně se to nezrealizovalo a nenapadlo třeba reprezentaci současné české vlády na nějakých jednáních v tom polevit a třeba něco schválit. Takže vidíme tady mnoho teď problematických bodů v komunikaci s Evropskou unií, ať už je to zavádění těch akceleračních zón pro větrné elektrárny, nebo třeba migrační pakt, který vstoupil v platnost. A vnímám, že ty vztahy se začínají vyostřovat a dost možná pokud třeba i v Polsku za rok a půl dopadnou, nebo za rok a čtvrt dopadnou volby z mého pohledu dobře a bude tam ta vláda, která je reprezentovaná spíše Kaczyńským a spol., tak pak celá V4 by mohla mít ještě větší problém s Evropskou unií jako s celkem. A co je, myslím, zásadní věc, že Evropská unie se chystá zpřísnit pravidla vymáhání všech pravidel, zavádění směrnic a nařízení a podle současného plánu Evropské unie při každém překročení časové lhůty na zavedení směrnice se automaticky spustí řízení u Soudního dvora Evropské unie, což bude vytvářet, že těch sporů před Soudním dvorem Evropské unie bude daleko, daleko víc a tohle to bude eskalovat ty vztahy, takže já doufám, že se dočkáme toho, že tu Evropskou unii opustíme.
0: No, já si teď trošku rýpnu a vrátím se k Andreji Babišovi a k vašemu staršímu výroku. Takže když premiér Andrej Babiš v prosinci 2020 na Evropské radě odsouhlasil to navýšení klimatických závazků Evropské unie pro rok 2030, o čemž jste před chvílí hovořil, tak vy jste tehdy ostře kritizoval jeho postup a pro Parlamentní listy jste dokonce řekl, cituji, že Andrej Babiš má dvě tváře. Euroskeptika v Praze a eurohujera v Bruselu. Platí tento výrok i v dnešní době, nebo se Andrej Babiš v tomto posunul podle vás?
1: Určitě to, jakým způsobem fandí evropským nápadům dnes a jakým fandil v roce 2020, tak je jiné. Vnímám to, že i právě různé střety, které šly do osobní roviny, kdy on teďka aktuálně se potýká s těmi různými udáními českých europoslanců nebo českých poslanců v otázkách střetu zájmu, převedení Agrofertu do fondu, tak už se dostávají ty spory mezi Evropskou unií, Českou republikou také do té osobní roviny a vnímám, že to, co teď aktuálně přichází z Evropské unie a to, co třeba i odsouhlasila ta předchozí vláda, ale nakonec co odsouhlasila i tehdejší vláda Andreje Babiše, včetně těch klimatických závazků, tak se ukazuje, že je stále víc a víc v rozporu se zdravým rozumem, fyzikálními zákony, nějakou reálnou možností splnit tyto cíle. A tak, jak se to teď projevuje, tak to nejenom v Andreji Babišovi, ale v mnoha jeho poslancích, tak jak s nimi mluvím, tak to vyvolává odpor k Evropské unii výrazně větší, než jaký jsme vnímali od nich před těmi lety, třeba v roce 2020, kdy tam seděla paní Jourová, také představitelka hnutí ANO, dělala tam agendu, jakou tam dělala a za mě nám teda velmi škodila svým působením v Evropské komisi. Takže aktuální složení toho poslaneckého klubu je z mého pohledu výrazně euroskeptičtější a to nakonec tlačí i samotného Andreje Babiše do výrazně euroskeptičtějších pozic, nejenom retoricky, ale i prakticky a reálně.
0: Vy jste před chvílí zmínil dlouhodobé přesvědčení svobodných, že nejlépe by bylo odejít z Evropské unie. Řekněte mi, je to jenom rétorický obrat, anebo je to něco, co svobodní počítají, na čem třeba vaši odborníci pracují, co byste si opravdu uměli představit, co byste uměli předložit občanům ANO, kdybychom se rozhodli třeba prostřednictvím referenda opustit Evropskou unii, tak další plán by vypadal takto.
1: My jsme se i proto, aby to mělo realistické kontury, tak jsme se ujišťovali, že nabídka na vstup České republiky do organizace EFTA, Evropského sdružení volného obchodu, je stále platná. V čase, kdy byl europoslancem Petr Mach, tak si toto vyslechnul od lichtenštejnského knížete, že oni by rozhodně nebránili tomu, abychom využili nabídku na vstup do organizace EFTA, protože my jako Česká republika určitě nemůžeme zavádět ostnaté dráty, izolovat se na území naší země a odcházet třeba i takovým způsobem, jakým odešla Velká Británie, která přeci jenom je trošku jinak geograficky situovaná, má jiné vztahy se Spojenými státy a možnosti nahradit třeba ekonomickou spolupráci s Evropskou unií jinými odbytišti. Takže my v tomhletom směru si chceme zachovat přístup do šengenského prostoru, na evropský hospodářský prostor. To by nám právě zajistilo, kdybychom přestoupili do organizace EFTA, kde je dneska Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. A tyto země, Chile, obchodují se státy Evropské unie. Švýcarsko má velký export do Francie, Itálie, Německa, Rakouska, do všech svých sousedních států, přestože není v Evropské unii a dokonce má ještě speciální status nezávislé země i v rámci EFTA, tak pro jejich podnikatele to není takový handicap, ale my našim lidem nemůžeme slibovat, že dokážeme ze dne na den, z měsíce na měsíci vybudovat takovou pozici na mezinárodním poli jako Švýcarsko, proto pro nás tím bezpečným krokem by byl právě přestup do organizace EFTA, která neřeší eurodotace, neřeší eurosměrnice, euronařízení, má 90 zaměstnanců, zatímco Evropská unie má přes 80 tisíc zaměstnanců, takže rozdíl ve fungování těchto organizací je značný. A třeba i s Vítem Jedličkou, který v Bruselu navštívil sídlo organizace EFTA, tak jsme připomínali právě reprezentantům té EFTY to, že nám kdysi dali tu nabídku na vstup v 90. letech. My jsme tehdy z nějakých politických důvodů preferovali vstup do Evropské unie a věřím tomu, a teď nemůžu mluvit za pana prezidenta Klause, ale věřím tomu, že kdyby dneska byl v situaci, jestli si má vybrat vstup do EU nebo do EFTA, tak že by neváhal a vybral by si spíš tu organizaci, která se nevydala cestou, jakou se vydala Evropská unie, kdy chce všechno sjednotit, federalizovat, připravit nás o právo veta v důležitých otázkách. A tohle to všechno se změnilo nejen tou Lisabonskou smlouvou, ale i tím, co se děje v posledních letech za doby šéfování paní Leinové.
0: Víte, když by se ještě před 2, 3 lety řeklo, opustme Evropskou unii, tak to bylo považováno téměř za svatokrádežné. Nicméně vy jste před chvilkou v tom rozhovoru nechal nahlédnout do uvažování některých kolegů nebo části současné vládní koalice, která už vidí, jak jsou některé kroky Evropské unie zhoubné a tak rychle na ně nenaskakuje, alespoň podle vašich slov. Prostě chce se nebo i fakticky se ohrazuje. Ale máte tam také spojence, kterým by už vůbec došlo do hlavy, aby začali přemýšlet tak, jak přemýšlíte vy, že Evropská unie tady nemusí být navždy a že unie vznikají a zanikají?
1: No, mám pocit, že tomu tak je, protože si právě třeba i když jsme řešili tu otázku, že nás bude Evropská unie nově i hned pokutovat při jednodenním překročení té lhůty, tak si to ti lidé uvědomují. Dosud Česká republika dostala jednu pokutu za to, že nestihla včas implementovat nějakou směrnici, ale těch překročení, mám pocit, bylo 21, když jsme v některých případech tu legislativu nestihli. To znamená nově, ve všech 21 případech bychom dostali tu pokutu. No a když vás někdo pokutuje, když se s vámi někdo soudí, tak to prostě není dobré prostředí pro spolupráci. To prostředí, kdy vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, kdy se opravdu jednalo o ekonomickou spolupráci a ty země spolu mohly nesouhlasit, ale bylo jim to jedno, protože si každý své politické věci řeší po svém, tak to prostředí přátelské spolupráce je pryč. Teď se nacházíme v prostředí, které se opravdu daleko víc než gentlemanskému klubu podobá sektě, která se snaží připravit své členy o majetek, o nějakou nezávislost, o schopnost fungovat samostatně. A já tak trochu doufám, i když doufám, že z toho nebude 30-letá válka, tak doufám, že se u nás bude dít takový ten scénář, který nastal před 30-letou válkou v českých zemích, kdy ti Habsburkové, kteří slibovali, že teda české šlechtě výnosy z českých daní zůstanou a že si bude spravovat ty peníze, které vybere na území českých zemích sama česká šlechta. No tak potom jsme se teda dozvěděli od Habsburku, že oni už ty peníze, které teprve mají být na území českých zemí vybrány na daních, oni už je stihli utratit a prostě je od nás potřebují. A tohle je situace velmi podobná těm dluhům a těm plánům Evropské unie sahat do našich daní. Tak nakonec ty peníze asi rozhodnou a

Krásné ráno, hezké odpoledne, nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení cimíři, i drazí slované vlastenci, já vás všechny moc vítám vašeho oblíbeného pořadu Co týden dal a jak mnozí správně a trefně doplňujete, co nám také vzal. Já jsem přesně po měsíci na projížďce, protože vůbec nemám čas, takže jsem ve svém ikonickém vozidle CLK 430 V8 M113, nejlepší benzínový osmiválec, co kdy Mercedes vyrobil. Jedu to projet na dálnici, máme to štěstí, že pár kilometrů odsud je dálnice a není na to spojit příjemné s užitečným. To znamená vyplnit ten čas s vámi, přátelé. Já pevně věřím, že se vám všem daří. Já vám moc děkuji za reakce na profesora Kindlmana, na Pavla. Spousta z vás toho vůbec neznala, což mě nepřekvapuje. To tak bývá u lidí, kteří něčeho v životě dosáhnou skutečně, tak nemají potřebu se někde vystavovat a dělat kvůli tomu šaškárny, ale takových lidí, jako je, nebo bohužel byl Pavel, tak Česká republika má spousty. Já jsem se rozhodl, že na archivu doktora Vajíčka, je to takový podnět i pro mě, budu význačné české vědce, novináře, skutečné novináře, ne ty prostituty čest výjimkám, co jsou dnes, takže na ně budu dělat okénka kolem, řekněme, 25-30 minut, aby vás to bavilo. A je potřeba, abychom si tyto lidi připomínali, protože bohužel ten svět je dneska skutečně nastavený na clickbait, na to, abychom šokovali, já kvůli tomu tady upravuji různě i ty náhledovky přes umělou inteligenci, aby vás to zaujalo a skutečně to funguje. Ta umělá inteligence mi přidala plus minus 6 000 sledujících na video, takže je vidět, že to funguje. Mnozí lidé si potom přidají kanál doktora Vajíčka nebo druhý kanál archiv doktora Vajíčka, kde se výhradně zabýváme historií společně s politikou a v kontextu, protože to je hrozně důležité. Já jsem, přátelé, tento týden četl takový docela zajímavý článek o tom, že čím dál tím více lidí není schopno chápat kontext a propojovat ty informace. Je to velmi zajímavá věc, když si vezmete, jak jsme zahlceni informacemi každý den a je to svým způsobem i účel. Jinak venku je 630 stupňů ve stínu, jo? Takže se tady občas takhle otřu, protože zase jako nebudu tu klimatizaci mít úplně tak naplno, abychom se tady neslyšeli. A taky by to skákaly zase hlasivky. Takže když si vezmete, jak obrovský příliv informací máme, o tom se nám před 20 lety ani nezdálo, dneska si že to je všechno dohledat, tak konečně někdo napsal článek na to, že se vědci napříč světem spojili a udělali studii a zjistili, že slunce vychází každé ráno, jinými slovy, a zapadá a že v noci bývá tma, pokud nejste za polárním kruhem někde. Tak zjistili, že je to nesmysl, abychom se neučili, nebiflovali, protože a poněvadž, a naproti mě jede policie, tak pojď, protože pak jako blbneme. My si totiž myslíme, že se nemusíme nic učit a všimněte si, a to je i zpráva tento týden, že se pořád snižuje ta laťka, co se týče přijímaček na střední školu, aby náhodou ta děcka nebyla vyplašená. Naopak, vy musíte zvracet den před tím, než ta zkouška je. Vy už týden předtím musíte mít třes, protože takhle je lidské tělo nastaveno na přežití, jako když jsme byli kolem toho ohně a byli tam ty mamuti a někdo z té tlupy se šel sám vyčůrat, tak ho vzal šavozubej tygr a už se nevrátil. Chápeme se, to znamená ty sněhové vločky, čest výjimkám, protože existuje spousty mladých lidí, na které toto neplatí z generace Z. A vy víte, že já to nehážu do jednoho pytle, tak ale je spousta těch, co se pořád z něčeho podělávají. To znamená, to má být složité, vy máte vypadnout, vy máte zažít neúspěch. To je hrozně potřeba zažít neúspěch totiž. Protože když nezažijete,

0: neúspěch, tak nikdy nebudete úspěšní. A tento týden nás navštívil například Arnold Schwarzenegger. A Arnold Schwarzenegger měl naprosto despotického, nacistického otce, jednoho z prvních členů tehdy zakázané NSDAP v Rakousku. A ten ho nejenom řezal, ale týral ho i psychicky a podobně. A podívejte se, kam to Arnold Schwarzenegger dotáhl. Já netvrdím, že to nemají dělat rodiče v žádném případě, to by byl druhý extrém. Ale jenom říkám, že pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, tak musíte zažít neúspěch. A jak říkával jeden můj bývalý, bohužel dnes už bývalý přítel, tak ten mi říká, hele, já když vidím, že se mým dětem nějak moc daří, tak jim podrazím nohy. Já jsem říkal, no to snad nemůžete, pane doktore, myslet vážně. Chápu to, s odstupem času to chápu, má pravdu. Jo? To znamená, my musíme zažít neúspěch právě proto, abychom byli úspěšní, protože jinak to nejde. A jestli to na někoho platí, tak to platí na některé, opět je nebudu házet do jednoho pytle, zaměstnance České televize. Protože zaměstnanci České televize nabyli dojmu, že bez nich to tady nepůjde. A zatímco Nora slezla z Ibsena, napuštěná jak slunečnice, drousí semena, neboli moudra, o tom, jak tady jakýsi pan Kubásek je pouhým řidičem, což není pravda, za prvé. A za druhé, bez Nory se lehce obejdeme. Ovšem, bez těch řidičů, dodávek a kamionů se neobejdeme. Víte, Noro, to je ten velký rozdíl. Když vy přestanete vysílat, nic se nestane. Když vajíčko přestane vysílat, tak to sice pár lidí také bude mrzet, ale nic se nestane, hlady neumřeme. Ale když ty řidiči přestanou jezdit, tak hlady umřeme. Jo? To znamená, je potřeba opravdu diferenciovat, rozlišovat, co je důležité a co tak důležité není. Já si tady musím trošku foukat na telefon, protože on je na tom přímém slunci, tak nevím, jestli mi vůbec vydrží. Tak. Takže co to znamená? Znamená to, že se nám tady snaží určitá novinářská obec nakukat, že to bez nich nepůjde. Já vůbec neříkám, že si nevážím kvalitních novinářů, jako je třeba pan Panenka, jo? Nebo jako je pan Bohuš, Modrý jelen a tak dále. Vážím si jich, ale jejich poskrovnu, jejich čím dál tím méně. A jestliže tady jakýsi redaktor deníku, což je další zpráva, s tím spojená velmi, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, takže by to měl být ten nejlepší z nejlepších, napíše článek o tom, že jsou vztahy mezi Polskem a Ukrajinou narušeny kvůli údajnému masakru na Polácích, neboli volyňské masakry 43-44, kdy podle nejnovějších studií, když to spočítali po okresech, tak banderovci zavraždili 137 tisíc Poláků, Polek, dětí. K tomu si připočítejte Židy, připočítejte si Čechy, připočítejte si některé Maďary, Sinty a tak dále. Takže já si myslím, že se úplně v klidu dostaneme někde kolem 150 tisíc. Tak nějaká odvetná opatření, kde se bavíme o počtu 3 až 5 tisíc, vedle toho naprosto bledne. Já neříkám, že to je v pořádku. Není to v pořádku. Ale přestaňme si tady lhát. To překrucování historie, kterého jsme svědky každý den, je zhoubné jako rakovina a bohužel vidím, že to na některé lidi působí. Ale kdyby to působilo na mladé lidi, kteří nečtou, kteří se tolik nezajímají, což je v pořádku, protože kluci mají honit holky a holky kluky, tak bych to ještě chápal. Jenomže oni tady tomu propadají i starší lidé. Viz náš zážitkový prezident. Takže když pan Navrocky, vynikající prezident Polska, sebral nejvyšší vyznamenání Volodymyru Zelenskému kvůli tomu, že pojmenoval jednotku po UPA, po vrazích z OUN, no tak je to naprosto v pořádku. Tak tomu tleskáme. Co píší naši novináři? že ultranacionalisté z Polska vytvářejí jednotky, které nahánějí po ulicích chudáky Ukrajince v odvodovém věku a vozí je na hranice. Vidíte to, jak se to překrucuje všechno? A přitom je to jinak. A bohužel, takhle je teď ta společnost nastavená a ti mladí lidé, jedeme, si to bohužel nevyhledají, no a pak jsou z toho tyhle ty problémy, zbytečné dohady na sítích a demagogie, kdy tady překrucujeme, my ne tedy, ale oni překrucují dějiny. Já chápu, že dějiny nejsou exaktní vědou, ale na druhou stranu jsou věci, které jsou prokázané a my o nich můžeme diskutovat z nějakého pohledu, no ale popírat to je přece trestné, ne? A tady se to úplně v pohodě děje. A právě tito lidé jsou potom zblblí zážitkovým prezidentem, který tamhle někoho zachrání. Já teď jenom čekám, kdy mu ten PR tým vymyslí, že ta kolona čistě náhodou pojede po D1 a tam bude rodit Ukrajinka dvojčata a on, protože to je machr, tak tam na místě udělá císařský řez a shodou okolností u toho bude televize. Cítíte to? Já vím, že to nadsazuji, já vím, že to přeháním, ale ta společnost je takhle teď nastavená. A tady to přehání. A ti lidé tomu věří. To teda mě osobně přijde naprosto fantastický a říkám si, jak ta společnost už úplně definitivně zblbla, když něčemu takovému věří. Tak, já už budu najíždět na dálnici, takže za chvilku taky uslyšíte trošku zvuk pořádného motoru. A když se vrátím k té České televizi, tak to je naprosto v pořádku, co ta vláda dělá. Já se jenom bojím toho, že když tam Otík řekne, že budou pozměňovací návrhy a že se tomu můžou vyjádřit, tak se nakonec odhlasuje totální paskvil, což je největší nebezpečí. Jo. Všimněte si, jak ti novináři odklánějí tu pozornost a tady vytahují na všechny možné politiky za ANO a za SPD a to. Já neříkám, měste všem stejně, to je v pořádku. Jo. Padni komu padni, ale nevykládejte mi, že když třeba řešíte motoristy a řešíte ministerstvo životního prostředí, jak tam chodí jejich kamoši, tak proč jste to samé neřešili u KDU ČSL, kde desítky mladých novodobých svazáků nastupovalo na ta ministerstva, na ministerstvo životního prostředí a já jsem o tom nikde nic nečetl. Takže asi jako neměříte všem stejně, ne? Protože si myslím, že měříte tak, jak se vám to hodí zrovna. Takže teď jste si tady vzali pana Prokopa. Já neříkám, že pan Prokop je čistý jako lilie. Já neříkám, že nemá prokázat, kde za tak krátkou dobu vzal v podstatě na 4 nebo na 5 bytů. A že taky pobíral peníze jako hřibne oprávněně. Ale vrátil to bez kecu. Že to je trošku jako jiný přístup k tomu vám. A nejenom o to, abyste zničili toho člověka, ještě než vůbec zastoupí. A pak se všichni diví, že do té politiky nikdo nechce vstoupit. Já tedy osobně se tomu vůbec nedivím. Protože kdo by tam chtěl vstupovat, když tady na vás vytáhnou, že jste se v 7 letech pomočovali, v 7. třídě jste tajně kouřili na záchodě a trhali mouchám nožičky. No, tak to se asi nechce potom moc nikomu do politiky. Nikdo z nás není čistý. Ani já ne. Nikdo. Každý někdy udělal nějakou botu, jo? Ale o toho jsme lidi, abychom se poučili. A teď je otázka té míry, která je. A my tady máme ty rádoby hlídače z České televize, kteří fňukají. Chudárek řekl nejdřív, že bude muset propustit 300 lidí, pokud se jim vezmou ty peníze. Potom řekl, že to bude 500 lidí, 700. Dneska na konci týdne už jsme se dozvěděli, že to bude 1000. I kdyby to bylo 2000, tak se aspoň dostanete na počet, který má Nova. Prima a Nova mají několik set zaměstnanců. A pojďte se, vyhráli soutěž Prima o nejkvalitnější investigativní zpravodajství. Jak to, že to nevyhrála Česká televize? Už má tolik peněz. Vzpomínáte si před měsícem, jak jsem říkal, že Friedrich utratil ty peníze, tu miliardu, že rozpustil v platech? Přátelé, kdo se to vzpomíná do komentářů? Tak teď chudárek řekl, že nemají peníze, že nemají vůbec nic, že si nenechali žádné rezervy. Jak je možné jet takhle na dřeň? jak je možné, že oni utratí všechny peníze, které dostali navíc od minulé vlády, a že to není málo, jak Česká televize, tak Český rozhlas. A teď se tady budou tvářit, že jsou to úplné chudinky a že nic nemají. To přece není normální. Přece to, můžete si představit, že byste takhle žili v domácnosti nebo ve firmě a tak dále, že by vám tekly peníze jen tak a měli jste je zaručené 100% a vy jste ty peníze utratili a vůbec nekoukali nalevo, napravo. To přece není možné takhle způsobem fungovat. Ale oni takhle fungují. A tváří se, že my jsme ti zlí, ti, co chtějí ohrozit tu demokracii a přísun těch jediných správných informací. Ne. My pouze chceme, aby Česká televize skutečně informovala nestranně. A ne, jak se jim to zrovna hodí a kdo je jejich kamoš. Když se podívejte na ty pořady, to je naprosto děsivý, na to se vůbec nedá koukat. Kdy tam jsou 4 a z toho ještě redaktorka nebo redaktor 5 a jenom jeden je toho jednoho názoru a zbytek je toho jediného správného, který oni preferují a prosazují. To přece jako není možné. Jo? Takže tohle je jedna část, tak napište, co si o tom myslíte. No a teď ta další. Hormuz. Hormuz, přátelé, a Irán, Omán, celý Střední východ, Izrael, Libanon a tak dále, je jeden velký průšvih. Donald Trump se do něčeho takového nikdy neměl pouštět. Byla to obrovská chyba, na kterou tvrdě dojede ve volbách, to uvidíte, projedou republikáni na plné čáře. A samozřejmě, že se to nelíbí ani těm lidem.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Port, že by teda se podělili nějak, asi by to bylo nejlepší řešení jako z politického úhlu, ale no, uvidíme, co
4: přijde. No, ono je tak, že vlastně ty americké korporace vlastnily prakticky všechno té Venezuele a ta ropa se lifrovala prostě rovnou do Spojených států a ty zisky prostě taky odcházely, jako od nás odchází těch pověstných 300 miliard korun ročně prostě k investorům, což na jednu stranu jakoby já jako kapitalista chápu, na druhou stranu jako člověk, který nechce být obětí neokolonialismu, tak si myslím, že to místo, kde ty peníze byly vytvořeny, by mělo mít právo na to, aby se ty peníze tam reinvestovaly, i když je to zásah jakoby do svobody pohybu kapitálu. Prostě mě se to tohle takhle jak úplně nezdá být morálně v pořádku, ani ekonomicky, protože ta země potom je vydrancovaná a pochopitelně pak dochází k těm situacím, jakým došlo ve Venezuele. Je to prostě znárodní, že? Takže Venezuela si stanovila své zákony, podle kterých to odkoupila jakoby proti vůli těch amerických koncernů od těch amerických koncernů. Takže Američané to berou tak, že jim to Venezuela ukradla. Jo, z dlouhodobého hlediska by pochopitelně bylo lepší takové řešení, ke kterému nějakým způsobem Putin kdysi dotlačil ty americké a národní společnosti v Rusku, a to znamená, že se začali s Ruskem o ty peníze prostě spravedlivěji dělit. Ale protože každá korporace je ze své podstaty prostě psychopatická právnická osoba, která nemá žádnou empatii, nemá žádný cit. Prostě ve vedení jsou lidi, kteří jsou tam proto, aby vytvářeli zisk, a ne proto, aby vytvářeli nějaké hodnoty nebo nějaké jiné nesmysly, tak to vždycky končí, nebo ne, že končí, no to vždycky projde tou fází, kdy se ten ten národ, který je napaden tou korporací, prostě vysává, vyždímává, dělá se všechno proti tomu, aby se vzbouřil, a on se stejně ve finále potom nějakým způsobem vzbouří a pak přijde na řadu nějaké kompromisy, které budou zase platné, ale jenom do chvíle, než ty korporace, které prostě díky té své psychopatické přirozenosti to pořád budou tlačit stejným směrem, zase nepřivedou k moci někoho jiného prostřednictvím. Jo? Zase nějakého státu, který mají ty korporace pod kontrolou, sponzorováním třeba prezidentských kampaní. Je to takový prostě cyklus, který se neustále opakuje a nedá se tomu tak úplně utéct. Člověk může jenom zjistit, ve které fázi toho cyklu se zrovna nachází to místo, ve kterém žije, a tomu se musí přizpůsobit a musí potom třeba hledat unikovou cestu někam, kde ten cyklus je zrovna třeba příznivější pro normální život. Já jsem tady chtěl ještě, jak jsme se bavili o tom uhlí, tady byla zajímavá poznámka v diskuzi, pravdivá, že my ve své podstatě nám bylo odsouhlaseno Evropskou komisí, že dluhy Ukrajiny nám budou splaceny ukrajinským uhlím. No, my máme dostávat uhlí z Ukrajiny, když tady máme svoje vlastní uhlí a najednou prostě dokonce tohle uhlí z Ukrajiny, tak na to má být vystavena, jestli se nepletu, výjimka z emisních povolenek, jo? Takže půjde spalovat za nižší cenu. No? Takže my jsme tak ekologičtí, dokud se nám to nevyplatí, že potom budeme, místo toho, aby jsme těžili a pálili vlastní uhlí, tak budeme umořovat dluh Ukrajině, pokud teda nebude Ukrajina součástí Ruské federace, pak to asi nebude platit. Tak budeme umořovat svůj dluh vůči Ukrajině, nebo Ukrajina bude umořovat svůj dluh vůči nám tím, že nebudeme platit emisní povolenky. No, paráda.
3: No jasně, no. Na druhou stranu, jako já si ještě při vší jako schovývalosti dokážu představit, že nám sem prostě navozejí nějaký vlaky uhlí, jo, aby nám zaplatili to, co nám dlužej. Ale už vůbec, jo, a dovedu si představit, že v tu chvíli pro naše domácí uhlí nebude odbyt, nebo tak, jo. Dovedu si představit, že dáš lidem prostě nějakou, nebo že se tam prostě těžba zpomalí do doby, než tohleto ukrajinský uhlí spálíme, jo. Ale nevidím sebe menší důvod, proč jako na věky věků si zlikvidovat strategické zásoby, jo.
4: No tak ten důvod je jednoduchý, prostě my nemáme mít šanci ho někdy použít, jo. My máme být energeticky závislí na ekonomickém a politickém centru Evropské unie a musí být vytvořeny všechny podmínky, aby jakákoliv případná energetická nezávislost České republiky nebyla možná. Jo, to je cílem tady tohle. My prostě nesmíme mít šanci do budoucna si říct, jo, tak prostě přijde nějaká situace, kdy se bude počítat, jestli se nám vyplatí nebo nevyplatí zůstat v Evropské unii, a u toho by třeba mohlo hrát roli to, že bychom si řekli, no tak máme tady zásoby energie na dalších 200 let, takže prostě můžeme si to dovolit. Jo. Ta šance tady nesmí být, proto se to likviduje. To je úmyslná likvidace potenciálu energetické soběstačnosti České republiky. O tom to je.
3: Já jsem rád, že jsi to řekl takhle na plac, a to je teď prostě je to samozřejmě asi každému jasný, ale tohle to se moc jako nevypráví často, takže...
4: No, tady jo, tady to jasné každému si myslím, ale prostě 95% plus tvých sousedů a známých, a tak to jasné není. Pro ně to je jenom taková zpráva, které si možná ani nevšimli při cestě do Kauflandu a zpátky jako o Vánocích, jo. My bychom potřebovali nějakého osvíceného konzervativního miliardáře, nejlépe z Ameriky, který by tady chtěl přijít a zasponzorovat tady nějaká média, prostě koupit já nevím, taká Karlsna, aby tady přišel a koupil tady CNN, nebo koupil tady Novu, nebo něco takového.
3: No dobře, na druhou stranu máme tady ještě tu radu pro rozhlasový a televizní vysílání, která by to i tak mohla vypnout. Jo.
4: No mohla, ale v okamžiku, vidíš, jak se Američani perou za Twitter, takže v okamžiku, kdyby tady byl nějaký americký kapitál, který by tady byl nainvestovaný do mediálního prostoru, který by prostě prosazoval, no, americký pohled na věc, který nám v něčem jako může být
3: užitečný,
4: může být užitečný, tak jako mě by stačilo, kdyby se opravdu dokázalo prosadit víc té svobody slova, třeba i v jiných otázkách, jako nejenom tady v té válce prostě Ukrajiny a Ruska, která ve své podstatě buď to už je rozhodnuto, že půjde do velké fáze, nebo už je rozhodnuto, že nepůjde do velké fáze. Jo. To už ve své podstatě je podle mě rozhodnuto. Ale i jiné věci, jako kde by se ta svoboda slova prostě hodila. No ale to je jenom takový, možná si to můžeme vizualizovat. A třeba tady někdo přijde a nějakou takovou televizi koupí, nebo zasponzoruje opravdu velkou internetovou televizi, která by mohla prostě konkurovat ČT24. Já jsem viděl pár takových projektů, jako indických a pakistánských, a to jsou fakt, že profesionální internetové televize se vším všudy, které jediné, co nemají, tak nejsou jakoby televize jako televize. No.
3: Díky. Tady chci poděkovat Vilíkovi, Vilík Pes, díky ti za tvoje příspěvky a za superčety. Tady máme další komentář. A sice vždycky konec té lidské civilizace se obává, že je plánován a realizován vlastně postupně po dekády a není cesty zpět. Pořád je ještě ta teorie nebo ta snaha o tu redukci obyvatel ve hře, nebo už dokonce Bill Gates teďka jako řekl, že oxid uhličitý prej nemůže za globální oteplování, tak teď jako úplně si nejsem jistý, jestli i v tomhle tom se něco neotáčí.
4: No, já tady odpovím jen na jednu otázku Josefa Volter. Josef Volter, jo. Pane Josefe, tak Nova je americká, ale to je třeba i CNN nebo CNBC. No, to neznamená, že když je americká, tak bude vysílat něco třeba pro amerického, jo, protože to jsou televize, které v Americe vysílají proti americké věci a rozbíjejí americkou společnost. Úplně stejně to je jako u nás prostě ty naše média. To, že něco amerického, neznamená, že budou jakoby prosazovat svobodu slova a podobně. To by musel být opravdu nějaký konzervativní miliardář, člověk, který prostě je v tom trumpovském křídle s vědomím toho, že i ten Trump prostě ty války ve své podstatě chce, no, protože oni válčí o svoje přežití, takže i oni ty války chcou. No a co ten Gates, všichni do jednoho pomaličku otočili do přijatelnějších jakoby komentářů, takže měli jsme tady Zuckerberga, který začal vyhlašovat, že on cenzuroval proti svojí vůli, jo, že mi vypl největší Facebook, popláču si zase politický Facebook v historii České republiky, který měl trojnásobný dosah v porovnání s premiérem tehdy, s Babišem i s Tomiem Okamurou.
3: No ale nechtěl to udělat, jo?
4: Prosím?
3: Že to nechtěl udělat.
4: On to nechtěl udělat, že k tomu byl, nejenom k tomu mému účtu, ale že byl donucen americkou vládou v té době tady k těmto krokům, takže se i za to omluvili a tak dále. A Gates taky prostě, aby zůstal ve hře, tak musel přečíst tu politickou mapu, tak řekl, že ten uhlík není tak hrozný, ale všiml si toho vůbec někdo, zase jako z těch 95% lidí, z těch, co chodí k volbám a nechodí k volbám, ale nehledají ty alternativní informace. Všiml si, kolik lidí z toho všimlo? No minimum, protože to nebylo probíráno v České televizi nebo na Nově nebo kdekoliv jinde 7 dnů v týdnu, 24 hodin v kuse, že by se o tom bavilo jako o něčem obrovském, což ve skutečnosti bylo. Bylo to obrovské, prostě Bill Gates, který tady vyhrožoval, že všichni uhoříme, tak najednou řekl, že to nebyla pravda a že ty stovky milionů dolarů, které investoval tady do té propagandy, takže to byla propaganda, že to byl minimálně omyl jeho životně, nebo že to byla globální lež. A nikdo to neřešil, takže zase to lidi neví. Jo? Mě by zajímalo, kolik lidí v České republice ví, že vláda, jako Fialová vláda, plánovala zatopení těch uhelných dolů. A mě by zajímalo, kolik lidí v téhle republice, kolik procent jako ví, že Bill Gates řekl, že uhlí není problém. Já bych řekl, že jestli to bude 10% lidí, tak to bude moc. Jo? Protože tyhle informace prostě nejsou. O těch se informuje v těch médiích, rychle se to tam napíše, aby nikdo nemohl říct, že to tam nebylo, a pak se to přebije dalšími informacemi, přebije se to vémolou, přebije se to nějakým zemětřesením, nebo se to přebije nějakým pátráním po někomu, kdo se ztratil, a lidi na to zapomenou během 24 hodin. No, a není to pro ně téma, protože to není pořád, v médiích. No. Takže samozřejmě oni tak trošičku teďka jedou s tím Trumpovým systémem, ale v okamžiku, kdyby třeba Trump skončil a byl tam dosazen někdo jiný, tak se klidně od Gatese dozvíme za rok, že odvolává, co odvolal, a přivolává, co přivolal. Bylo by to úplně stejně jako v té pohádce prostě. Další otočka o 180 stupňů. Úplně v klidu. Když jsme na to zvykli u politiků, já nevím, jak si lidi vždycky diví, když někdo prostě otočí o 180 stupňů v porovnání s tím, co sliboval, nebo co říkal před rokem, nebo před půl rokem, nebo ráno. Jako, a lidi se diví, jak to může udělat. No diví, no, můžou to udělat proto, protože vy tyhle lidi neustále, já myslím vás, kteří se díváte teďka, ale většinového občana globálního, tak oni tyhle lidi prostě podporujou, no, protože jim řeknou to, co chtějí slyšet, a když se pak objeví někdo, kdo jim řekne, on vám to říká, ale podívejte se, co udělal v minulém volebním období, podívejte se, co udělal před měsícem, podívejte se na jeho skutečné kroky, tak lidi to nechcou slyšet, protože oni chcou naději, a ten člověk jim těmi slovy tu naději dává. Oni ve své podstatě nic víc nechtějí. No. A pak to vždycky všechno zaplatí a pak se diví.
3: Staré známé heslo, svět chce být klamán, jo? Platí furt.
4: Přesně tak.
3: No, Lubošku, kolik máš ještě času? Jako, jedeme dál, nebo už?
4: Jo, to... můžeme dál, tady mám něco o státu, o kterém se nesmí mluvit.
3: Povídej.
4: Vaška Parková píše, poslouchám tady Vítku k válce mezi neznámým státem a Iránem. Ten neznámý stát byl dost poškozen, Irán má hypersonické střely. Jo, ale jo, tak to nevím, kde je ta Vítka, protože to tam jakoby všechno je pravda. Takže jestli mě prodali v roce 2001 Ukrajinci, to nevím. Nedivil bych se, kdyby ta technologie spíš pocházela z Ruska v rámci výměnného obchodu za tu iránskou technologii laciných, ale přesto jakoby velice úspěšných dronů, jako je Shahed. To je jedna ze zbraní, kterou teďka podle mě Ruská federace používá jakoby velmi efektivním způsobem jako odpověď na ty jednotlivé sankce, prostě a odpověď za dodávání zbraní, které zabíjejí ruské vojáky, tak ta jejich odpověď je ta, že sdílejí technologie z nepřáteli svých nepřátel, ne tak úplně třeba se svými přáteli, to bych netvrdil, ale z nepřáteli svých nepřátel sdílejí technologie, ke kterým by se třeba Severní Korejci nebo Iránci taky dostali, ale třeba po 20 letech výzkumu, takže je velice jednoduché v současné době takovému státu, který má průmyslovou kapacitu k tomu, aby vyrobil třeba primitivní balistické rakety, tak jim dodat řídící systémy, které a upravit třeba motoru, které, nebo materiály, které nezhoří při vyšších rychlostech. Takže ta účinnost jejich technologie, proti které by třeba původní systémy protivzdušné obrany byly účinné, tak je najednou absolutně neúčinná. Takže dovedu si představit, že třeba v roce 2001 dodali Ukrajinci nějakou technologii, ale to si zase myslím, že byl obchod pod dohledem všech západních tajných služeb, ale co se stalo od roku 2022, může prostě být to, že tam byly dodány, nebo já jsem si tím naprosto jistý, tam v rámci toho těch dodávek technologií k těm laciným dronům byl určitě nějaký barter informací, takže byly dodány technologie z Ruské federace, které umožnily takto úspěšně ten Izrael napadá, no je to pravda, že vlastně v podstatě Izraelci neměli dostatek protivzdušné obrany na to, aby vzdorovali podobným útokům ještě asi 2 nebo 3 týdny. No, to by byla totální porážka Izraele, protože oni už by neměli čím střílet vůči těm Iráncům, takže tam zase došlo k nějaké dohodě, něco za něco, což se mi tak úplně nedovíme jak. No, o Venezuele jsme se už bavili, Severní Korea to samé, prostě Severní Korea dodá miliony a miliony kusů munice a dostane taky technologii, nebo už má hypersonické zbraně, mají jaderné zbraně, mají hypersonické zbraně. Takže Kimova královská rodina si může být jistá, že vnější nepřítel je nesvrhne, no, protože mají kapacity zasadit takové ztráty, že se to prostě nevyplatí, tahle válka kvůli Severní Koreji.
3: No, celkově jakoby vidět, že Spojené státy tak nějak jakoby oslabujou, už jenom nejenom ekonomicky, ale i jako si myslím na té geopolitice, čím dál víc zemí si z nich jako až takovou, se z nich takový jako magy v kostkách neserou, s prominutím, a i to lavírování třeba právě v té Venezuela a podobně jako nepůsobí dobře. Ale jak dlouho myslíš, nebo takhle? Objevují se samozřejmě dohady, zprávy, spekulace o tom, že americký dolar bude devalvovat, že dojde k nějaký, řekněme, to teďka ekonomicky korekci kurzu dolaru, že dolar oslabí, a že teda jsou tady síly, které by chtěly, aby devalvoval dolar, aby se americký zboží stalo levnějším, konkurenceschopnějším a td. Jiní zase, kteří jsou v tom Wall Streetu, tak jako to samozřejmě nechtějí. Na co se máme připravit? Co myslíš? Jako seš příznivcem spíš toho, že teda k té korekci nějaký dojde, anebo že prostě všechno zůstane tak, jak je?
4: Já jsem mluvil, tady musím teďka něco jenom zkontrolovat. A jo, dobrý.
3: Pohodě.
4: No, já nejsem věštec s křišťálovou kouli, takže můžu jenom říct nebo nějakým způsobem převykládat to, co takhle běžně sleduji na těch svých oblíbených kanálech na YouTube, kde prostě vystupují ekonomové a politologové a podobně. A prostě my sledujeme úpadek impéria, což jsou Spojené státy, které upadá úplně stejným způsobem jako Perská říše, jako Řecko, jako Řím, jako kdysi Sovětský svaz. Jo. Prostě přebujelý aparát lidí, kteří prosazují své soukromé zájmy od těch nejnižších úrovní, jednotlivých, jako nejnižších úrovní zaměstnanců té státní správy, přes ten střední management, přes ten vyšší management, až po ty volené politiky, kteří tak prostě prosazují své soukromé osobní zájmy a jsou tam uchyceni v obrovských počtech. Prostě to jsou miliony lidí. To jsou miliony lidí, kteří tak jsou na tom systému přicucnutí, že to impérium už to prostě nezvládne. No. A římské impérium upadalo 500 let zhruba, Anglie upadala řekněme 100-150 let do toho stavu, ve kterém je dneska. Sovětský svaz, ten upadl ve své podstatě, řekněme, po obrovském růstu, no, protože je třeba říct, že ten růst byl z začátku obrovský a dynamický, když se rozvíjel těžký průmysl. Prostě Sovětský svaz dojel na to, na co dojeli všechny evropské socialistické státy, a to je to, že se nesoustředili na rozvoj spotřebního sektoru a mikroelektroniky, ale jako Stalin dostal zemi, kde se oralo koňma, a předal světu zemi, která lítala do vesmíru a měla jedenou zbraň. Takže ten vývoj byl taky obrovský, dynamický, ale ten kolaps přišel úplně stejným způsobem a trval třeba, řekněme, od toho vrcholu technologického v tom Sovětském svazu někdy v těch 60. 70. letech, tak trval 20-30 let prostě. A úpadek Spojených států může být exponenciálně rychlejší. Jo? Může se to udát během 5-10 let, ale nikdo z nás by se na to neměl těšit, protože to budou strašně těžké časy i pro nás. Jo? Ten americký hegemon je tak rozšířený globálně do všech ekonomik, že ty ekonomiky, které se od něho nezačaly odstříhávat už před těmi 5-10 lety, to jako začaly právě země BRICS, a mají obrovský náskok, že se pomaličku od něho začaly odstříhávat, a mají obrovský náskok díky těm sankcím, že se od něho vlastně odstřihli i nedobrovolně a mohli to v rámci třeba nějakých problémů vnitropoliticky svést na ty Spojené státy a ukázat, jo, to je kvůli těm sankcím, tak ti mají náskok 5-10 let, ale ty ekonomiky, jako jsme my, které jsou brutálně otevřené a jsou orientované na tu Ameriku, ať už prostřednictvím západní Evropy nebo navázáním na dolar, tak ty na to připravené nejsou a ty budou nejdříve vydrancovány, no, to je ten nákup F-35 a tak dále, a tak dále. A potom budou úplně zničeny, aby nebyly konkurenceschopné a přirozeným způsobem prostě upadnou a budou zlikvidovány. No. Potom můžou opravdu být ruské tanky v Praze velice rychle, protože nebude mít kdo a jak bojovat a může se stát, že jediné západoevropské země, které nebudou patřit do Ruské federace, budou Francie a Anglie, protože mají svoje vlastní jakoby jaderné zbraně, takže se dohodnou z Rusy, že ti se zastaví na hranicích Francie a bude klid, jako, protože až přijde na lámání chleba, tak bude opět každý sám za sebe, to si můžete být naprosto jistí, nebude žádná Evropská unie, nebude žádné NATO. No, neříkám, že si to úplně přeji, ale tenhle vývoj je takhle možný a určité a jisté je to, že Spojené státy v současné době přicházejí o pozici světového hegemona a není zřejmě, já nevidím nic, co by je v té pozici mělo udržet. No, nevidím vůbec nic, co by je v té pozici mohlo udržet, protože prostě ta síla, která se proti ním spojila, je víc než půlka světové populace. A oni se pomaličku odstřihávají, Američani reagují nějakýma sankcemi, aby v zápěti zjistili, že nemůžou vyrábět ani svoje zbraně. Jo, aby v zápěti zjistili, že to s tou globalizací tak přehnali, protože si mysleli, že je mají pod kontrolou, že ta globalizace má pod kontrolou je. No, zároveň jsou zvyklí splácet svůj dluh ze vzduchu, že si vytvoří elektronicky další peníze, ale když ty peníze nebude chtít nikdo přijímat, tak nebudou ten svůj dluh moci splácet. A co dělali státy historicky v takové pozici, to je jednoduché, prostě napadli svého věřitele. Že? Prostě napadli toho, kdo je chtěl, nebo kdo je neposlouchal, kdo jim odmítal prodávat svoje zdroje za bezcenné papírky. Ale netvrdím, že to bude těch 50 let, taky můžeme sledovat pomalé odumírání těch Spojených států, které třeba bude trvat klidně jedno století. No. Nicméně Američané to obecně dobře vědí, že pokud do roku 2030 nebude válka s Čínou, kterou vyhrají, tak už ji nikdy nevyhrají, jako konvenční válka. Jo. A že se dostanou ve své podstatě do pozice země, jako je ta Severní Korea, v tom smyslu, že ty Spojené státy přímo úplně nikdo nenapadne, protože by se mohli bránit tím, že zničí celý svět, ale ekonomicky a technologicky budou zaostávat za tím světem, který se bude rozvíjet. Teď jsem se mimochodem dozvěděl, že čínská vláda údajně má provádět kampaně po celé Číně, kde hledají nejenom už sportovce, ale intelektuálně nadprůměrné děti, které potom samozřejmě stranicky odcházejí, na stranický pokyn odcházejí z domova a jsou vzdělávány prostě specializovaným vzdělávacím systémem, který se zaměřuje na to, aby prostě z těchto nadaných dětí dostal maximum. Nic takového se ve Spojených státech neděje, tam probíhá debilizace mladých lidí, v České republice totéž, jako v Evropě totéž. Průměrné americké evropské dítě chce být youtuberem nebo twittermanem a průměrný čínský školák chce být prostě kosmonautem. No, tak to je prostě ten rozdíl, takže ty Spojené státy už neporostou, co se týká globální síly. Už budou jenom ztrácet. Jestli se budou i propadat a dojde k jejich úplnému kolapsu, což já bych si to prostě nepřál, tak to poznáme velice bolestivě i my a možná budeme se slzou v oku vzpomínat na životní úroveň našich rodičů v 70. a 80. letech.
3: Ladislav Hajlich, věc, která s tím taky souvisí, proč musíme kupovat emisní povolenky, které kdysi zakoupily německé penzijní fondy a teď nám je s velkým ziskem prodávají. Proč nemůžeme ty poplatky platit do českých fondů či veřejných rozpočtů?
4: No, protože tenhle systém byl vytvořen proto, aby nás okradl. A my jsme se tomu systému, když se zaváděl, nebránili politicky. My jsme volili politiky, kteří, jako my jsme za to zodpovědní, jako občané, to je naše chyba. My jsme volili politiky, kteří tohle dělali a lidi stejně chodili k volbám a pořád je volili. Tak proto. No, proto, pane Ladislave, protože jsme hloupí a protože jsme si zvolili politiky, kteří nám tohle systematicky poslední 20 let prováděli. A když se proti tomu někdo ozval, když proti tomu vystupoval a varoval, tak toho člověka mediálně zničili a s velmi velkou pravděpodobností i mnozí z nás se na ty lidi dívali skrz prsty v té době, protože jsme ještě neměli zkušenost s tou mediální manipulací, nevěděli jsme jak drsné to je, nebyli jsme schopni uvěřit třeba před 20 lety mnozí ještě tomu, že se nás někdo snaží zničit. Jo? Kdo úplně věřil tomu, že Evropská unie tady je proto, aby nás zničila? Já jsem se rozhodoval mezi tím, jestli je to pro nás výhodné nebo nevýhodné, a v té době jsem taky hlasoval pro vstup do Evropské unie. No, taky jsem byl zmaštěný prostě propagandou, protože jsem si myslel, že to je pro nás výhodné. A nechtěl, a jako smál jsem se v té době lidem, kteří říkali, že Evropská unie bude pohřebištěm národů, jako koncentrákem národů, a že postupně přijdeme o veškerou moc. Teď nám slíbili, že ne, a dali nám právo veta a tak dále. Jako máme právo veta, takže to bude v pořádku. No nebylo, no, takže neplatíme ty peníze sami sobě. Za prvé, protože jsme si navolili politiky, kteří říkali, že budeme platit někomu jinému. A za druhé hlavně, ale my nemáme ty peníze vůbec platit, že? My nemáme vůbec platit, protože to je nesmysl. Takže jsme si zvolili politiky, kteří nám to tady zavedli. Takže jako do značné míry je to chyba tohoto národa.
3: Tak dobrá. Co role médií teda?
4: No tak to už jsme se bavili tady prostě, proto si nejsem tak úplně jistý tou svou činností do budoucna. Já tyhle vysílání ve své podstatě beru jako psychoterapii, protože si popovídám s lidma, kteří se mnou většinově názorově asi už budou souhlasit, a kteří, protože už nejsem v politice aktivně, tak jsou schopni a ochotní mě i poslouchat, protože spousta lidí i na tvém kanálu nebyla schopná a ochotná mě poslouchat, dokud jsem politicky konkuroval jejich spasitelům. Takže taky nevím, to je jeden z těch důvodů, že ten náš dosah je tak malý a že když sleduju právě ty velké YouTubeové kanály, ať už politické nebo o zdraví a tak dále, tak to jsou všechno profesionální projekty, do kterých někdo nainvestoval desítky milionů dolarů minimálně, ne listovky, a které jsou ve své podstatě na úrovni velkých globálních televizí. A nacházejí si to svoje publikum prostě prostřednictvím tady téhle sítě. A já nevím, jestli se mi chce ve své podstatě právě jenom v rámci té psychoterapie v té činnosti pokračovat, protože my ve své podstatě vysíláme pro těch 5% plus zhruba lidí, kteří se o politiku skutečně zajímají. A to ještě z těch 5% třeba, nevím, no, polovina opravdu žije stejně v zajetí toho, že už se rozhodli, že spasí tady tenhle člověk a že ho prostě budou podporovat, a vždycky první, co je napadne, když je nějaký problém, tak je napadne tenhle člověk a že tenhle člověk to za ně vyřeší. Jo. Zbytek 95% populace prostě vůbec po těch informacích nepátrá. Jo. To je úplně, jestli to je Fialovec nebo Babišovec, jo, nebo jestli to je Pirát nebo komunista, sorry, jako jo, tam ti lidi jsou prostě už zafixovaní na ten svůj směr a nehledají informace, které by mohly nějakým způsobem z toho jejich přesvědčení vyvádět někam jinam. Takže role médií je obrovská a je to smutné. Je to smutné, my jsme prostě řízení médií. Kdo ovládá média, tak ovládá úplně všechno. A kdo ovládá mediální narrativ, tak ten dokáže přinutit 70% lidí, aby si bodli experimentální vakcínu, zatímco jim někdo zakáže lék, který získal Nobelovu cenu a je nejbezpečnějším lékem v historii lidstva.
3: Jo, to je velice zajímavé. Já jsem třeba byl překvapený, jsem úplně v šoku, doktor nebo profesor Turánek, jo, máte to taky, přátelé, tady v archivu, ten náš rozhovor. Oni v roce, a teď bych kecal, 21 asi, vyrobili rekombinantní vakcínu bez vedlejších účinků na COVID, jo. A představili to teda tehdejším zástupcům ministerstva, vládě, prostě všem. A představ si, nebyl zájem.
4: Tak jako já jsem antivaxer, já jsem 100% antivaxer. Jo? Podle mě neexistuje vakcína bez vedlejších účinků. Tak jako respektuji pana profesora Turánka, ale vzhledem k tomu, že vím, jak se testuje bezpečnost vakcín, to oficiálně
3: prostředí. Na zvířatech, jo? Ale ty zvířata na rozdíl od toho preparátu té americké firmy, když jméno se nesmí vyslovit, nepochcípaly.
4: Jo, to jo, ale obecně prostě propálil to i Kennedy Junior teďka. Prostě vakcíny, když se testují na bezpečnost, tak se netestují proti placebo ani na zvířatech, ani na lidech. Vždycky se testují proti nějaké jí známé vakcíně. Takže to je jako kdyby si testoval bezpečnost vodky proti visce. Jo? Že bys kontrolní skupině nalival whisky a těm, co mají dostat placebo, bys nalival vodku a pak by si zjistil, že vodka i whisky mají úplně stejně negativní účinky, to znamená, že nemají žádné negativní účinky. No. Takže žádná vakcína se netestuje proti placebu. Všechny vakcíny se testují proti jiným vakcínám. Právě proto, že kdyby se testovalo proti placebu, tak by se zjistilo, jak jsou katastrofální z dlouhodobého hlediska. Ale věřím tomu, že nebyla tak smrtelná jako ta mRNA záležitost. Nicméně to mě vůbec nepřekvapuje, protože Andrej Babiš v té době dostal pokyny od globálních hráčů, že prostě to bude mRNA a že bude vakcinace. Že nebudou léky a bude vakcinace. A že nebudou laciné testy, ale že budou laciné účinné testy, ale že budou tyto. Ty, které byly teďka asi ani, jak se to jmenovalo, už se ani nespomínám, PCR testy. A byla doba, kdy v České republice vznikaly projekty na testy, já to tady mám někde taky ve svém archivu, prostě byly tady testy za 20-30 korun a ne, musely být prostě ty drahé testy, hotovo, tečka, 20. Jako jo, mohly být laciné roušky, které měly úplně stejnou účinnost jako respirátory, ne, budou respirátory prostě za 800 korun, hotovo. Jako jo, a lidi to všechno zaplatili, Babišovci to zaplatili, Babišovci byli tak spokojení s covidem, to se málo ví, že prostě Babiš vyhrál i ty následující volby. Babiš měl o jednoho poslance víc než ODS než spolu. Jako jo. Takže Babiš vyhrál volby. Babiš tady mohl vládnout až do okamžiku, než by odešel z funkce Miloš Zeman, tak Babiš tady mohl ty dva roky vládnout, protože prezident mu řekl, že mu dá dva pokusy. To znamená, že on by mohl vládnout v demisi skoro až do voleb, jako, protože než by tu vládu odvolali a než by to zrušili, prostě on mohl vládnout. Jako. A Andrej Babiš to nechtěl, protože se nechtěl namočit do války na Ukrajině, o které věděl, že se blíží. No. Takže...
3: No ale zase se jako v srdatě v parlamentu z opoziční lavice jako postavil za tu válku, tak...
4: Taky postavil, ano, schválil z Ukrajina, tleskal k tomu několikrát ve stoje, ale to už taky prostě nemůžeš, jakoby, nebyl ten premiér, neměl za to tu zodpovědnost, takže on když teďka řekne, že se spletl, tak mu to lidi zase uvěří. Stejně jako mu uvěřili to, že neměl informace o covidu. Jo? My jsme mu je tam říkali každý den ve sněmovně, říkali jsme mu to z očí do očí, prostě veškeré informace měl a každého odborníka, on říkal, že věřil odborníkům, ale on nechal každého odborníka, který mu předával pravdivé informace, zařadit na seznam dezinformátorů, jo. Ty lidi to nezajímá prostě. Jo, prostě to ty lidi nezajímá. No. Nezajímá to. Neexistují u nás úplně nezávislá média, už třeba podle mě i kolega, tvůj kolega Xaver, ten taky není úplně jakoby nezávislý, ten má taky nějaký svůj směr, který je nějakým způsobem ekonomicky určen, dopomohl změně politického klimatu v České republice, což je dobře, protože to klima je teďka lepší, jako jenom to klima, to zdání je lepší, jo. Ale prostě tady není mediální síla, která by si to vypořádala se všema, kterou by lidé ve své podstatě chtěli a třeba nějakým zásadním způsobem podpořili, protože absolutní většina lidí, kteří chodí k volbám, tak mají svoje milášky. No, mají své milášky a prostě oni nechcou slyšet, že ti jejich milášci nejsou to, co jim říkají a že všichni vedou stejným směrem. Někdo rychleji a rovnou a někdo pomalý a oklikama, ale všichni vedou stejným směrem. Takže já doporučuji každému individuální řešení prostě připravte se na to, že jednoho dne budete muset velmi rychle zvednout kotvy a zachránit sebe a své rodiny, anebo zůstat tady v tom pekle. Já jsem to říkal u pana VK minule. Prostě vyhráli to ti Ukrajinci, na které my jsme teďka naštvaní, protože jsou tady u nás a nejsou na frontě, takže vyhráli zrádci Ukrajiny, dezertéři. Ti to vyhráli, no, a prohráli to ti, kteří na té Ukrajině zůstali, protože měli hypotéky, protože měli, já nevím, dluhy, protože si koupili nové auto, protože jejich partnerka nechtěla odjet a tak dále. A ti jsou teďka mrtví. Ti jsou mrtví. A nebo jsou zmrzačení na doživotí do konce života. Takže stejně nezaplatí tu hypotéku, stejně se s nima ta jejich partnerka rozejde, stejně nezaplatí to auto. To jsou mrtví, nebo jsou zmrzačení a jich prakticky s naprosto jistotou přes 2 miliony. Takže za mě osobně je teďka jediné řešení, na které dosáhne individuální člověk takové, není politické v současné době, prostě není, protože ty karty jsou rozdané a voliči budou volit furt stejně. Procento sem, procento tam, ale furt budou volit stejně, co jim nasivili média, to budou volit. Ale je jedině takové řešení, které popisoval když si pan VK na Aeronetu, to znamená prostě mějte doma opravdu to evakuační zavazadlo a mějte natankováno dobře, abyste v okamžiku, až dopadne první raketa nebo cokoliv, mohli sednout do toho auta a přes Maďarsko se podívat do Srbska. Tam jeden, dva dny počkat, jestli vás to tam dostihne nebo nedostihne. A buď to strávit tu válku v utečeneckém táboře v Srbsku, anebo odletět někam na nějaký jiný kontinent, pokud bude ještě existovat v té době. No, takže asi tak. Jsem trošku odbočil.
3: No, tak hovoříš z duše i třeba inženýra Luptáka, slovenského dneska poslance, který k tomu měl i video a ukazoval vlastně co a jak si tyhle věci připravit se i na tuhletu variantu, kterou to... Já tady děkuju ti, Vilíku, za příspěvek, jestli by pan Bureš nepozdravil ve svém vysílání Káju a Míšu. Zdravím Káju a Míšu, proč ne? Zdravím vás všechny, přátelé. Díky Kubici za členství v klubu. Děkuji tady i Jiřímu, který tady mi přispěl taky další na provoz. Děkuji vám všem, kteří pomáháte. A dál pojďme tady na otázku, kterou položila Libuše. Pánové, přišla jsem později, tak nevím, zda jste o tom už nemluvili. Prý Evropská komise na Štědrý den schválila digitální euro. Nevíte, zda je to pravda, děkuji za názor. Tak tohle ten detail mi unik trošku, ale samozřejmě na digitálním euru se pracuje vehementně. Má být zavedeno co by dub, že jo? Tak jenom jak ty vidíš tady takovouhle vymoženost moderní elektroniky, že digitální euro?
4: No, to je věc, která prostě nám bude zavedená. Já tady vidím, že ministři financí EU schválili plán pro digitální euro. Nevím, jestli úplně komise to schválila.
3: Takže Fahrplan pojede.
4: Schválili plán pro digitální euro a oni ho prostě zavést chtějí, protože tím pádem budou otroci pod totální kontrolou a prostě tak bude. No.
3: A víš, co je zajímavé, že třeba digitální rubl vlastně už běží, že jo, tam jsou dál. Digitální yuan se taky připravuje vehementně, ale i digitální dolar. Tohle no, je jakoby...
4: Tam jde o to, jestli ta digitální měna bude v souběhu s klasickou měnou, anebo jestli ta digitální měna úplně nahradí tu klasickou měnu. Já se na to dívám asi takhle, nebo dívám asi takhle. Prostě, když máte státy, které jsou ve válce, ať už jsou jako v rámci přípravy na válku, nebo jsou přímo ve válce, jako jsou Spojené státy, Rusko, Čína, Indie a tak dále, jsou neustále ve stavu přípravy na, jako fakt reálné přípravy na reálnou válku. A přijde nějaká nová technologie, která vám umožní větší kontrolu nad vaší populací, tak to znamená, že tím pádem výzvědné služby protivníka ztrácejí svoje agenty. Tak to je. No. Ať už to byl třeba ten slavný izraelský počítačový program, který na základě toho, jak si lidé volali a jak si e-mailovali, dokázal vytvořit strom kontaktů, takže tak jako jste kdysi, nebo jak si můžete udělat strom vašich předků, jo, že od maminky do její rodiče, od tatínka, jeho rodiče a tak dále, tak tyto programy byly schopny vysledovat vazby mezi lidmi, které by jinak člověk nevysledoval a vedli k dopadení prostě desítek agentů na všech úrovních, ve všech možných státech, ale k tomu potřebujete

0: každého potenciálního prostě člověka, který vám chce škodit. Problém je, když se tady této technologie, která by mohla sloužit k nějaké bezpečnosti, chopí pochopitelně nějaké politické elity, které jsou připravené ho zneužít k zotročení vlastního obyvatelstva. No a v Evropské unii, já nevím, jak to je v Rusku, jak to je v Číně, prostě když tam poběží současně jakoby tradiční elektronická měna a papírová měna a vedle toho digitální měna, kterou budou mezi sebou obchodovat třeba firmy a tak dále, tak tam pochopitelně hrozí to nebezpečí, že dřív nebo později to přepnou do stejného režimu. To hrozí úplně všude, ale u nás ten režim má být daný prostě. No, od začátku. Nekoupíš si nic, aby o tom nikdo nevěděl, jo, a prostě když ti to nebudou chtít prodat, tak ti to neprodají. Já jsem teďka nedávno sledoval taky jeden takový jakoby, takové video, jeho jméno jsem použil a už jsem to úplně zapomněl, reporter z Fox TV, který od ní odešel, Tucker Carlson, tam měl člověka, který se zabývá AI a který pracuje v Silicon Valley, a ten mu říká, že v Silicon Valley ve své podstatě panuje názor, že internet je šelma a blockchainová internetová měna je to znamení šelmy, biblicky. Jako, protože ty potom opravdu nic nekoupíš, nic neprodáš, tady to zná si úplně každý, takže zbytečně bych to opakoval, k nikomu jinému se to nedostane. A bude to totálně zotročení a lidé, kteří zůstanou mimo ten systém, no, přesně tak, jak se píše jako zase v tom proroctví, tak ti prostě přijdou o veškerý majetek, nebudou schopni platit nic, nebudou schopni fungovat, a když tomu přidáš třeba nepodmíněný příjem, tak ti říkám, že těch 95% lidí potom chňapne. No? Protože když ti řeknou, tady máte nepodmíněný příjem, budete 4 hodiny denně jenom chodit, jako předstírat nějakou práci někam do parku nebo do školy, budete se povinně učit, vzdělávat a tak dále, a za to vám dáme peníze, které budou stačit k tomu, abyste zaplatili nájem, koupili si potraviny základní, které vás budou vraždit, ale budete u toho muset chodit na očkování, abyste rychle umřeli a tak dále, a tak dále. 95% lidí to vezme hned, bez váhání prostě. No. No, takže žádné radostné vyhlídky v tomhle systému, jako na západě nás nic hezkého nečeká. Jo. Já osobně se jenom jakoby tak utápím tou naivistickou představou, že na tom východě kvůli lidstvu, ne už ani kvůli sobě nebo tak, ale kvůli lidstvu, že na tom východě se k tomu postaví prostě jinak. No. Protože my jsme v prdeli. Jako, tady to lidi chtějí a politici jim to dodají. A obávám se, že i kdybychom nakrásně vystoupili z Evropské unie, tak nám tady Andrej Babiš stejně tu digitální korunu zavede a bude tady tomu bačovat úplně všemu.
1: No, faktem je, že přípravy probíhají. Tady, když jsem měl právě pana inženýra Luptáka, on je vlastně, že jo, členem toho, a teď bych nekecal, myslím, že rozpočtového výboru, tím pádem má přístup i do Slovenské národní banky, a on právě říkal, že tam vlastně měli téma, kdy toho guvernéra a ty další lidi z té národní banky jako řešili otázku digitálního eura, jo, protože to je to jako zajímalo, že jo, a Lito to taky zajímá. A takže se právě hovořilo o tom, že nejdřív to bude jednak jedný a potom prostě se může to digitální euro, to umí, že se budou měnit kurzy. Jo, že digitální euro bude euro 50 cashovej. Jo, a tak dál, a tak dál. Jo, a postupně vlastně bude narůstat ten kurz toho digitálu a postupně se bude vlastně znehodnocovat ta papírová měna. No a ty lidi dobrovolně sami rádi prostě postupně, že jo, začnou, aby nepřicházeli o ten. No a tam bylo ještě zajímavý takový, když pan guvernér jako ubezpečoval, že ty technologie na to vypnutí toho člověka, znemožnění mu prostě nakládat s jeho vlastníma penězma a tak dál, že ano, že to tam sice je, ale samozřejmě nikdo neplánuje, jakože se to bude používat, tak se zeptal, no a tak proč to tam teda je, proč to umí, jo? A na to už pak nedokázal odpovědět zástupce Národní banky, takže samozřejmě je to všechno jenom

0: pro naše dobro, určitě.
1: Jo.
0: Tak,
1: ty se zbavil, my jsme to nějak přejeli, možná jsem tam odvedl to téma někam jinam, jestli prostě ta depopulizace pořád jakoby je v kurzu, a já si myslím, že o tom není třeba vůbec pochybovat. Jako, protože prostě tady je zbytečně moc lidí na této planetě pro lidi, kteří na té planetě chtějí vládnout. Oni nás teďka ještě potřebujou, že i třeba ta válka na Ukrajině ukázala, že i když máš drony a máš dělostřelectvo a máš všechno, tak co neobsadíš vojensky, není tvoje. No. To ta válka ukázala. Proto jsou takové ty ztráty, zejména na té ukrajinské straně, protože prostě ta převaha v mnoha druzích zbraní je prostě 10:1. Ale až nás nebudou potřebovat, až nebudou potřebovat prostě ty vojáky, kteří by měli obsazovat to území, tak se pak pro ty lidi staneme jenom problémem, protože čím víc lidí na světě, tak tím větší pravděpodobnost, že se objeví někde nějací odbojáři prostě, tím větší prostě pravděpodobnost i toho, co jsem říkal, že se může stát, že někdo bude jako hrát se systémem a pak ho někde naruší. A mají taky ty svoje zkušenosti, že všechny ty impéria v minulosti právě skončily kvůli tomu, že byly příliš přebujelé, prostě museli živit příliš mnoho lidí. A vzhledem k rozvoji AI a robotiky, jakoby běžný člověk nebude pro elity třeba. A že jsou elity schopné holokaustu, a že jsou elity schopné genocidy, a že jsou elity schopné chemické kastrace, já nevím, možná miliard lidí na této planetě, to je historický fakt. Prostě ono je to vidět i na běžném společenském, řekněme, styku, jako kolik z vás už potkalo někdy v životě nějakého manažera, pro kterého byli dělníci jenom přítěž, jako, který těmi lidmi ve své podstatě pohrdal. Jako, prostě tak, jako je. Pocit nadřazenosti tady vždycky byl a ti lidé uvažují úplně jinak. Úplně jinak. Prostě to jsou psychopati, narcisté, a pro ně vyvraždění nebo snížení populace zeměkoule o miliardy lidí je jenom podpis pera nebo jenom prostě nějaká virtuální představa. Pro ně to není, jakože jsou ohroženy jejich rodiny, protože jejich rodiny ohroženy nejsou. Oni si ještě vyberou z toho zbytku nějaký genetický materiál, který když tak použijou k nějakému obohacení svého intimního života nebo namnožení se. Jako. Takže my si musíme přát, aby žádná z těch skupin nevyhrála. I optimální by bylo, aby opravdu třeba na východě od nás, jak i některá proroctví předpovídají, prostě vznikla síla, která začne těm dvěma, které se nesmí jmenovat, začne konkurovat, a že v rámci bratrovražedného boje těch dvou sil, že ty dvě síly se nespojí proti té třetí, ale že naopak se spojí společně proti jedné z těch sil a pak začnou bojovat zase spolu. No. Protože my ve své podstatě, je to smutné, ale přežití nás, prostých lidí, do značné míry závisí na tom, že na světě nikdy nebude mír a spokojenost, protože jakmile bude na světě mír, tak nás ti, nebo respektive mír, který nebude založen na odstrašování, ale na jednotné vládě globální, tak ta globální vláda nás nepotřebuje. Jo? A ještě vůbec nás nepotřebuje v okamžiku, kdy se bude rozvíjet AI a robotika, budou nás potřebovat ve své podstatě jenom kvůli tomu, aby tady pořád vznikal nějaký genetický mix, aby jejich rodiny měly možnost si vybrat nějaký genetický materiál z řad prostého lidu a nedopustili si téže chyby jako v minulosti příslušníci šlechty a nezdegenerovali nám tady.
0: No, faktem je, že prostě ten servizní personál pro ty elity nemusí být tak početný. A samozřejmě tím se vlastně zachrání planeta, že jo, to je další věc. A vlastně to třeba jako nemyslej úplně špatně, že je tady vyšší dobro, že?
1: Asi tak nějak.
0: Tady je poslední otázka, pane Volný, škoda, že jste trouba, což je jako já a spousta jiných, a neumíte se ovládat, pak by se ukázalo, že jste člověk, který má za sebou lidi. jak to máš s kontrolou ovládání sebe?
1: O, tak jak kdy.
0: Hele,
1: tak mě asi tady se naráží na ty akce ve sněmovně, ale ty akce ve sněmovně byly většinou úmyslné. Jako, to, tam šlo prostě o to prorazit tu mediální cenzuru. Jo? Protože my jsme prostě byli tak cenzurovaní, že jsme neexistovali. Jako. Takže šlo o to jí prostě prorazit. A já jsem tak nějak předpokládal, ale naivně, že když nějakého poslance vyvede policie, takže si ho ten večer budou chtít pozvat do ČT, do Novy, do Primy, aby jim tam vysvětlil, proč ho vyvedli z té sněmovny. No a nic takového se nestalo. No. Bylo to poprvé v historii.
0: A Primě byl tenkrát, si pamatuju, a byl proti tobě ten, jak se jmenuje, z Repory, ty varo.
1: Ale ne, to bylo až za covidu, daleko za covidu, a bylo to jenom jednou v rámci té Primy v 10 hodin, a bylo to o covidových maskách, a posadili proti mě totálního idiota. Ale jinak si mě nikdy nikdo nezavolal, nikdo si mě nezavolal do televize.
0: To byl teda jako jediný případ, kdy se jako o to mainstream tímhle způsobem, že se tě na něco zeptali k tomu?
1: Nikdo, rozumíš, za normální okolností, kdyby došlo k nějaké násilnosti ve sněmovně, tak za normální okolností by měli chtít všichni novináři okamžitě vyjádření těch zúčastněných stran, a měli by si je pozvat večer prostě do hlavního vysílání, protože to je historický okamžik, to se ještě nikdy nestalo v rámci parlamentu České republiky. Za první republiky se podobné věci udávaly, ale v České republice ne. Ale nikdo mě nikdy nepozval, abych vysvětlil, jestli jsem k tomu měl nějaký důvod. Protože oni věděli, jaký jsem k tomu měl důvod a vůči čemu ten protest, té obstrukce prostě směřoval. No. Mm-hmm. Takže ne, jediný, kdo mě pozval, bylo DVTV, a to je taková jako pofiderní, a ještě v té době pofiderní stanice, která nemohla ekonomicky, ani nemůže ekonomicky přežít, pokud to nebude sponzorovat Soros přes Přátelé na Hradce. Víme, že ten jejich hlavní reportér, ten dostal dvakrát Sorosovu cenu, je to prostě
0: je dobrý.
1: Normální, je to dobrá mediální prostitutka. No a potom ta Prima, kde proti mě posadili toho exota, a mysleli si, že se tam pohádáme prostě, jo, ale já jsem ve své podstatě to měl jednoduché, protože já jsem tomu psychopatovi nerozuměl, jako já mu nerozumím, ani když mluví normálně, a ještě když tam prostě na mě uhlal něco přes rušku, tak jsem fakt nevěděl, o čem mluví, takže tam se ovládat bylo velmi jednoduché, ale nesouhlasím s tím názorem pana Vilíka, že to je kvůli tomu, že se neumí ovládat. To je jinak prostě. To je tak, že lidé to tak chtěli. No. Lidem bylo něco slíbeno, udělal se z toho Babiš antibabiš, a lidé to tak chtěli, tak to tak dopadlo prostě.
0: No, je fakt, že takovýhle šmé, který jako na nás bylo, tak jako se asi nikdo z nás nepamatuje, jo. Že tohle bylo opravdu divadlo s velkýma kulisama, velký Hollywood. Jako. Já jsem dneska točil Martina Maxu, mimochodem, s ním rozhovor. A
1: jako ten, zpěvák?
0: Ano, a ten právě taky jako říkal, že vlastně tenkrát úplně žasnul nad tím, že díky tomu, že už jako alternativu prostě čte dlouhodobě, a to tak prostě úplně žasnul nad tím, jaký velký šmečko a v jakých kulisách se vlastně jako to hrálo a tak dál. Takže pozdravím Martina, jestli se dívá. A brzy, přátelé, s ním uvidíte ten rozhovor, je to velice zajímavý, otevřený rozhovor, nejenom o muzice a o umění, ale právě i o současné situaci, o politice a tak. A mimochodem, on třeba byl jedinej, nebo vlastně jo, jedinej, který myslím, že na Impulzu, nebo jestli to byla Frekvence, teď si nepamatuji, tak podpořil kandidaturu Josefa Skály na prezidenta. Jo. A pak ho nějak jako přestali zvát do toho mainstreamu. Taková náhoda. Jo. Takže tak to je, no. Přátelé drazí, moc děkuju za vaši účast tady hojnou, a než půjdeme spát, dejte nějaké lajky, díky za vaši podporu, za všechno, co pro nás děláte. A vězte, že zítra vás v 8 hodin večer čeká pan profesor Staněk. A to bude jízda, to bude veliký. A já věřím, že pro nás určitě má připraveny další zajímavé novinky. A pak vás čeká ještě 30. už počítám tak 6 plus 7, asi to domluvíme. Míša Svatoš, 31. Ivan Kratochvíl. No máte toho tady do konce roku ještě dost a dost. Takže zůstaňte s námi. Vy, kteří jste tady poprvé, dejte si odběr, zmáčkněte tlačítko odebírat. Jo? Pokud už máte odebíráno, tak ho nemačkejte, prosím, to se zase vypnete. Ale když si tam svítí odebírat, tak dejte odběr, dejte zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. A díky za všechno. Překročili jsme hranici 88 tisíc odběratelů, takže 100 tisíc už je na dohled. A to bude velká sláva. Děkuju, Luboši, děkuju ti za všechno. Děkuju ti za tvoji otevřenost, děkuju ti za tvoji práci, kterou děláš. I když je to, jak říkáš, nevděčný, ale je to potřeba, protože prostě informace se sami jako nevyrojej a já jsem za to moc rád, že takhle pomáháš alternativě a všem, prostě, který ty informace chtějí, tak je můžou tebe najít. A přeju ti do nového roku hodně sil, hodně energie, to je to, co potřebujeme. Samozřejmě zdraví a velkou dávku štěstí, protože na Titaniku byli zdraví všichni, že jo? Ale štěstí měl málo kdo. Tak drž se, chlape, a děkuju moc.
1: Taky děkuji, Peťo, a děkuji všem divákům TV Petr Bureš, no a přeji nám všem do nového roku jenom to nejlepší. Ahoj.
0: Děkujeme moc, přátelé, krásnou dobrou noc. Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Krásné odpoledne vám všem, kteří jste právě zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože právě teď, v tento okamžik, v pátek 12.12. startuje náš pravidelný pořad Hovory při víně. No, já za chvilku přivítám svého hosta Jirku. No, ale ještě předtím, než se to stane, tak se pojďme společně podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Kdože to dneska slaví a oslavuje? Myslím, že to budou děvčata, podíváme se na to. A jsou to děvčata, která se jmenují Simona. Simona má tedy dneska svátek. Simona, Šimona a Simeona. Tak je to úplně celé. Takže Simona. Nositelkou jména Simona je naslouchající, ale často o ní jde také slyšet. Žena jménem Simona totiž nezůstává vzadu, rozhodně stojí za pozornost stejně jako její jméno. Nositelkami jména byly spisovatelky Simone de Beaufort, Francie nebo česká spisovatelka Simona Moniova. Jméno najdeme i mezi českými herečkami, jde například o Simonu Babčákovou, Simonu Stašovou nebo Simonu Chytrovou. Jméno nosí i modelka Simona Krajinová. Ženské křestní jméno Simona pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského jména Šimhon, respektive babylonského Šimahuna. Jeho význam je spojován se slovem Šamah. Slyšet, jméno Simona se také vykládá jako slyšící, naslouchající. Jméno vzniklo zřejmě ve francouzštině. A teď Simona, nositelek 27601, 54. příčka mezi jmény. Potom je Šimona 41, nositelek 1182. příčka a Simeona 16 nositelek 1998. příčka. Takže milé Simony, Simeony, Šimony, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně to oslavte, protože je to nutné. My jsme včera slavili jméno Dana. Musím říct, že pokud některá žena mi vstoupila do života vícekrát, tak to právě byla nositelka tohoto jména. A nebyla jedna. Tedy, co se týká jména Dana, tak nevím proč, jako kdyby pronásledoval. Navíc včera byl Světový den dětství, Mezinárodní den hor, Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky. Nebudu to ani rozvíjet, zkrátka a dobře, včera byl hodně zajímavý den. Dneska je to trochu jiné, dneska jsou jenom Simony, Simeony a Šimony na paškále. Takže děvčata, pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Simonu, Šimonu nebo Simeonu, tak jim nezapomeňte popřát. Bo jim nadělíte zdraví a to je tou radostí, která jim posune jejich imunitní systém rozhodně na vyšší úroveň. Tak jsme popřáli, no a já si myslím, že je na čase, abych se propojil se svým hostem. Tak doufám, že Jiří už čeká na drátě. No a už se připojil i můj host Jiří nebo Jirka, takže Jiří, já tě vítám ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky tě zdravím, čau, hezký den.
0: Rád, že se nám podařilo spojení, máme pátek 12.12., to je takové krásné datum. Pamatuju se, když byl rok 2012, tak to bylo 12.12.2012 ve 12 hodin a potom, no tak no, takže to jsou taky magický data prostě, ale my si nebudeme hrát na magická data, my máme magické příběhy a magické události, které se dějí. Jako já jsem nikdy netušil, že tedy v roce 2012 jsem netušil, že ještě za 13 let tady si budeme o tom vyprávět, ale na druhou stranu jsem neskonale rád, že vidím manifestaci té prohry temňáků se vším všudy. No a vlastně dnešní téma, to, co si přines dneska do studia, tak jsou informace, které jednoznačně vypovídají o tom pádu dolarového systému, o pádu některých, o kterých se všichni domnívali, že nikdy nemůžou padnout. Jo. No tak dneska to bude veselý. Tak to jsem rád. Jiří, jaký jsi měl týden?
1: Odpověď zní stále stejně, hektický, protože všichni všechno chcou a hodně cestování. Jezdím po showroomech, prodáváme šperky, kameny, takže jede to ve velkým, zlato, stříbro, drahý kamení, jak říkám, svatá trojice. A je to takový časově náročný, no, takže musím se i ukázat trochu doma, no, asi tak.
0: No, je dobrý se občas doma ukázat, protože pak by si mohli plíst souseda s tatínkem a to opravdu bys neměl jako chlap dopustit takovouhle věc.
1: No, přesně tak. Takže
0: Je
1: budu se na
0: potřeba
1: to
0: občas se
1: soustředit víc.
0: zidentifikovat doma,
1: Přesně.
0: zmanifestovat se doma.
1: Přesně.
0: Dobrá, tak tento týden byl zajímavý hned od prvopočátku. V úterý v 9 hodin byl jmenován Andrej Babiš premiérem, respektive budoucím premiérem, protože byl pověřen, aby sestavil vládu, aby údajně 15. mohli být ministři jmenovaní nebo postavení do funkcí. To se tedy jako Hrad musel sklonit, myslím si, před moudrým to rozhodnutím Andreje Babiše, který předskočil ty události tak, aby ho nešlo okopávat a dostal se do pozice, kdy z někoho, kdo byl ve vleku, na kterého neustále jako bylo syčeno a vymýšleno, jak on to nebude chtít udělat a toto Andrej Babiš prostě obětoval. Dá se říct, on neobětoval majetek jako takový, protože jeho děti ho jednou dostanou, ale obětoval tu svoji práci, kterou mohl věnovat Agrofertu a všem těm firmám, tak tu práci přesměroval na obnovu republiky. A já si myslím, že v tuto chvíli už Andrej Babiš pro mě má odpracované ty covidové úlety, které musel realizovat, nebo které realizoval a neodešel. Takže za mě z mého úhlu pohledu karma COVID vyrovnána. Jak to máš ty, Jiří?
1: No, dívej, já to vidím stejně, protože ta jeho manifestace, já jsem se díval totiž na ten jeho krátký sestřih na Instagramu a tam řekl zajímavou větu, to mě úplně jako jsem měl husinu, kdy řekl, že bude se snažit všemi možnými dostupnými prostředky, aby Česká republika byla nejlepší země na světě. A to se mnou teda hluboce rezonuje. Z důvodu toho, jak jezdím po těch firmách, potkávám se s těma lidma, tady jsou neuvěřitelně šikovní lidi, akorát prostě tím vlivem korupce a dalšíma věcma hrozně doplácíme na to, jak jsme se sebou nechávali historicky orat a tak dál a tak dál. To znamená, za mě jako podle mě se postaví nově fundamentální prototyp České republiky na jiném půdorysu, abych označil třeba pana Fialu, jak říkal, na jiném půdorysu. A já upírám k tomu zraky, protože český národ je velmi šikovný národ a já si myslím, že můžeme být nejlepší zem na světě ve všech ohledech určitě.
0: Já nejsem, jak bych to řekl, není potřeba být nejlepší na světě. Jako cíl je to dobrý, jo. Není potřeba být nejlepší na světě, ale patřit k těm nejlepším na světě. To, když, a ještě když se rozumně spojí síly těch nejlepších na světě, tak je to úplně ideální prostě konstelace. Já zatím ale čtu několik sdělení zároveň. Jo. To znamená, budeme muset vymést ten Augliášův chlív.
1: To
0: Bude se
1: rozhodně.
0: muset vypořádat s tím, co tady jak se naskládali jako nášlapné miny a tu spoušť, kterou po sobě zanechává a ten smrad toho oparu a té mlhy, do které to všechno balili, ta fialová grupa kriminálních a mafiánských živlů. Takže to si myslím, že část jich odvedou do Moskvy, do Žďalářů, kde budou souzeni za podporu nacismu a podporu terorismu. No a někteří budou souzeni ještě předtím, anebo zároveň, tak budou souzeni za vlastizradu, za obrovské rozkrádačky, za korupci. No a za možná další ještě věci, co se ukáží, záleží, jak hluboce se to bude chtít rozkrýt. To bude, to za tou větou já vidím, uděláme pořádek a pak budeme budovat ten půdorys, pochopitelně. Zase, to bude otočka k levným zdrojům, aby konkurenceschopnost začíná u toho, že máš ty zdroje, které proto potřebuješ v nějaké dostupné variantě. Já jsem tady včera včera v úterý s Míšou jsem pouštěl v tom pořadu pana Tykače, jo, který říká, že oni megawattu v Počeradech vyrobí za 6 euro, to je 15 halířů, kilowata, ale musí prodávat za 86, protože 80 euro jsou povolenky emisní. To jsou 2 koruny navrch. Jo. Jestli dobře počítám, tak je to nějakých 1200%.
1: Je to tak?
0: 1200% na té ceně dělají povolenky. Co jsou ty povolenky? Povolenky jsou, je vymyšlená klimatická daň, která končí nevíme kde a nevíme, jak je používaná a kdo z ní nejvíc profituje. Kdyby jenom sloužila k tomu, že na té burze bude spekulantům sloužit k tomu, aby na tom vydělávali peníze, tak už to je špatně. Čili zatáhnout do toho, tak už jsme do toho vtaženi všichni přes tu cenu té energie, jo. Ale ještě následně nás do toho vtahovat těma emisníma povolenkama a tím PBD dvojkou, ono se to bude nějak jinak, ty povolenky, byly odloženy na rok
1: ETS.
0: 2028, to víš. Jo? Takže už je vidět, že jako se některé věci hýbají. A další věc je mezinárodní ukotvení České republiky v nějakém neizolovaném formátu, kdy Maďarsko, Slovensko, nevím jak Polsko, to bude vždycky jako vyčuranost z jejich strany, ale rozhodně se posílí asi V4 a minimálně ty 3 země a potom ukotvení v těch frakcích, kde je v podstatě Andrej Babiš na té úrovni Evropy, tak já si myslím, že ta síla, ten odpor, proč Andrej Babiš se neměl stát tím premiérem, má mnoho důvodů, a to i na tom mezinárodním poli. Jo. Teď jenom se o Andreje bojím, aby ho nechtěli odstranit jako Roberta Fica. To je
1: To mi tam
0: jediná,
1: totiž tak,
0: ale má
1: no,
0: podporu
1: no, no, no.
0: vesmíru, my jsme tady rozebírali s Išou taky v úterý, promiň, že jsem tě do toho vstoupil. Takže toho jediného se bojím, protože bude muset šlapat do velice, ale velice citlivých míst. Jo. Tak Jiří.
1: Jo, je to, jo, promiň, je to pravda, já s tobou souhlasím. Obávám se taky té varianty, ale cítím, že třeba tady ten scénář vůbec jako nenastane, ale rozhodně bych se tím jako z jeho strany určitě zabýval. Já si myslím, že on není hloupý a že má na toto políčeno, takže bude určitě mít ochranu tímto směrem pořešenou. Jo, ale samozřejmě A kdyby, já si myslím, že ten systém už nemá takovou sílu, že tím, jak se to všechno teďka projevuje, manifestuje všechny ty průsery a ty korupční skandály a tak dál, že budeme svědky ještě velmi zajímavých kauz v tomto ohledu.
0: No,
1: Co
0: oni,
1: bude vlastně ta nová vláda rozkopávat?
0: ty kauzy, když to vezmeš, tak Kalas, jo, která chtěla odzbrojit Rusko a diktovat Rusku, kolik čeho může mít, tak sama má velký problém korupční, že jo. Lejnová to už měla dávno sedět za Pfizerové smlouvy a tak dál, za tu korupci. Čili tady vidíš, že v podstatě Evropu řídějí snadno vydíratelní zločinci, kteří tam sedí jenom proto, že do nějaké doby nad nimi někdo držel ochrannou ruku. A ten někdo pravděpodobně začne měnit kurz, jo, protože si to vyžaduje Amerika. Tak bude dovoleno, a to je to důležité, bude dovoleno se s tím vypořádat, aby to spadlo jako na tu Bidenovu administrativu, aby to nespadlo na Američany, ale aby to spadlo na Bidenovu administrativu. Aby to nespadlo na celé národy, ale aby to spadlo na toho zločince. Tak jako byl Hitler, Göring a další odděleni od německého národa, byť jako Němci nesli nějakým způsobem kolektivní vinu, tak ale došlo k potrestání těch největších zločinců. Sice víme, jak to ve skutečnosti bylo, ale opticky ano. Takže já si myslím, že opticky bude odstraněný Zelenský a bude si někde užít své majetky. Jenomže já si myslím, že oni mu ty majetky zabavějí. Jo. Protože Trump si to nenechá takhle líbit. Už to oblížej,
1: Určitě,
0: ty
1: určitě.
0: majetky.
1: Jo, no totiž já jsem viděl video těch největších pohlaváru, jak mají nakoupený ve Spojených státech spoustu majetku, různě Kalifornie a tady ty lokality, Los Angeles a tak dále. A myslím si, že americká administrativa bude zabavovat tady ty majetky, to je první věc. A druhá věc, co mě tam pinklo, je to, že nevím, kdy to bylo, jestli to bylo tento nebo minulý týden. Viděl jsem projev Trumpa, který označil Zelenskýho jako 1,5 metru vysokého teplákového modela, který má nos ušpiněný od kokainu, jo, doslovně, jo. Takže tam už se s ním nebude mazat nikdo, si myslím.
0: To je výraz absolutního pohrdání.
1: Jo, on to tam, ještě ta gestikulace k tomu byla úplně jasná, jo, prostě ten už
0: Ono
1: chlapec
0: označil za
1: skončil.
0: klauna vlastně, že jo, jestli se nepletu.
1: Jasně, jo, taky. On ho označil za spoustu věcí, jo. Takže je
0: Ale
1: to tak, jak říkáš.
0: no a to je vlastně velice důležité teďko, pro to další řešení ve vyjednávání s Ruskou federací. Ruská federace se nehodlá vzdát cílů z té speciální vojenské operace. A já prostě jenom sleduju, jak pořád jakoby připravujou tu Evropu, jak připravujou na tu smlouvu, na to zrušení dohody 2 plus 4, jo. Jako když se nad tím zamyslíš, jako to celý vlastně pomaloučku k tomu tlačej. Vytvářej podmínky a prostředí na to, aby to bylo jako logická varianta řešení. Jo. Na jedné straně Západ straší s tím, že Rus jako půjde tady zabírat území České republiky, Slovenska, a prahne, Rus prahne po Evropě. To nechápu, protože kdyby Rus po té Evropě prahnul, tak už si dávno ty
1: To už tady.
0: zablokované peníze dávno vzal, i s těma bankama, i s těma bankéřema. To je jedna věc a druhá věc. A správně říkáš, co by si tady vzali, jako jo.
1: No, a teď si vem, že oni vlastně je srandovní. Tam mě totiž ještě jako jedna souvislost, mně přijde srandovní, jak to Rusko je na kolenách, jak vlastně dělali ty čipy a podobně. Jo. Dneska jsem četl zprávu, že Rusko vyvinulo nové speciální čipy, které jsou mnohem výkonnější než na západě ve spolupráci s Čínou. Jo. To je jedna věc, takže oni jsou technologicky mnohem dál, i vojensky, to je první věc, ale srandovní je, že vlastně oni mají někde zmražený ty svoje aktiva, oni je vlastně jako nepotřebujou, jo. Ale to Rusko je na kolenách a krvácí a je tam ta hyperinflace a tak dál a bla, bla, bla, tady ty mantry, co říkají lidi, kteří tam v životě nebyli. A vlastně neznají mapu a vůbec to, jo, to mě
0: Neznáte
1: hrozně
0: mapu,
1: baví.
0: pane, neznáte mapu,
1: Neznáte
0: pane.
1: ma, přesně. Jo, omlouvám se za ten výraz, ale víš, že když chci něco tvrdit, tak to musím mít na základě něčeho podložený. To znamená, dneska sedneš k počítači a trošku si ty data z těch oficiálních zdrojů vytáhneš, už jenom ty ekonomické údaje. A pokud umíš trošku 2 plus 2, tak si z toho dáš dohromady, že to Rusko jako vůbec nekolabuje. Jo. Spíš
0: Ale
1: naopak.
0: sám vidíš, že třeba ta Kalas pravděpodobně není schopná si z toho počítače to vytáhnout a ona si myslí, že to Rusko je fakt na kolenou, že je na držce a už jenom taková logická úvaha, kdyby bylo Rusko na držce, nebude trvat na svých podmínkách a nechá se ohnout k nějakému, řeknu, elegantnímu ukončení toho válčení, jo? Když by
1: Jasně.
0: to bylo pravda. Mělo by důkaz potom i pro svý občany, prostě a tak dále. Jenže to Rusko se takhle nechová. To Rusko je svéprávné, hrdé, má úspěchy na frontě, na frontě se to rozpadá, v Kyjevě se to rozpadá pod tíhou korupčních skandálů. A někdo tady tvrdí nějaký nesmysly,
1: No.
0: totální nesmysly. A takovýhle ideologové prostě byli i za toho socíku a tvrdili to třeba o tom západu, jo, že některé ty věci na tom západě bylo to pozlátko, to je pravda, jo. Ale bylo tam spousta jako věcí i dobrých. Ale en bloc prostě, jo, nad
1: Jasně.
0: propastí, soudruhu,
1: No,
0: jsou nad propastí.
1: nad propastí. Nejsou knihy. Jo. A já bych tě
0: No.
1: ještě v tomto ohledu rád doplnil, protože Putin byl v nějaké galerii, já si teďka nespomenu, co to byl za meeting, a zastavili ho tam novináři, tak se jako vyjádřil, a byli tam ty teda i evropští novináři z Evropské unie, a ptali se ho na ty vztahy s tou Evropou a jak to zamýšlí. A on jim tam natvrdo odpověděl, jako úplně prostě velice seriózně, a už je vlastně z úrovně té odpovědi vidíš, jak on to má nastavený. Jo. On řekl, podívejte se, my v Evropu nebereme jako ohrožení ruského teritoria, ale pokud Evropa chce nás okopávat a chce nás vlastně jako nás zastrašovat a chce nám vyhlásit válku, tak my jsme na tu válku dnes připraveni, tak to řekl, jo. A řekl ještě jednu zajímavou věc, že na Ukrajině my to není válka, jo. To my tam postupujeme, on to ještě ukazoval, jako my tam postupujeme a chirurgicky vyřezáváme jednotlivé nádory z toho. Ale jestli chcete vidět válku, tak pokračujte tady v tomto jako snažení, jako nepřeneseně řečeno. Jo. Takže a tam bylo jasná demonstrace té síly a toho sebevědomí, že prostě pokud ty ruské národy, teda pokud ty evropské národy by chtěly s tím Ruskem válčit, tak sem přiletěly rakety, tady to prostě jako a hotovo, šlus ende. Jo. To by byla obrovská manifestace síly a Západ by na to neměl žádnou odpověď. Jo. Takže tady je potřeba si říct i tuto druhou stránku věci. Jo. Rusko nemá kor vlastně na ty slovanské partnery. V rámci Evropské unie nemá vlastně pivku, ale bude vymáhat vydání těch zločinců, kteří tady vlastně šíří nenávist proti Rusku a kolaborují s nacistama. Rozhodně.
0: No, to rozhodně,
1: Jo, takže.
0: to rozhodně. Jsem se musel smát, jsem si představoval některé věci, jak jsi říkal, že prostě přiletí tu orešník, tu nějaký ten, jak ta druhá střela.
1: Kinžal.
0: No, ještě jeden malý,
1: Kinžal.
0: ještě jedno velký.
1: Jo, ještě, jo.
0: Teďko typická věc. Včera jsme to rozebírali, jsme to v to úterý s Míšou. Typický projev západního modelu fungování. Jo. To, že Česká republika zafinancovala nějaký obranný val u Kyjeva, který se tam nenalézá, který byl vystavěný, ale nějak zmizel nebo se neprojevil,
1: Byl kouzelný a zmizel, že?
0: no ne, takový obranný val, který tam postavili, to ještě svět neviděl. Jako
1: No, přesně.
0: a další korupční schéma, ta jejich střela, že jo, Plameňák, co jako měla zasahovat 3000 kilometrů cíle na území Ruské federace, tak asi sedm jich postavili, jedna stojí půl milionu, říkám to dobře,
1: Euro.
0: půl milionu dolarů, 12,5 milionů korun, no, půl milionu dolarů a střela s plochou dráhou letu. Oni jsou strašně šikovní, takže oni to budou vyrábět levnějc. Takže Danuška jedna, která se měla vznést k oblakům a způsobit Rusku nebývalé škody, tak ono se to ukázalo jako Potěmkinovy vesnice. Jo. Prostě udělali sedm střel, prý pět odpálili, nikdo neví, kam doletěli, nikdo neví, co způsobili, ale pět jich prý odpálili. Měli vyrábět několik, sedm asi denně měli vyrábět touhle dobou po prázdninách. Ono už je po prázdninách, že jo. A jak vidno, se nic nevyrábí. Takže ztratili se peníze, ztratili se technologie, které to měly zabezpečovat. No, je to jako, možná, že kdyby se do toho dloubilo, že ty vystavené střely, že byla půlka z nich, byla třeba dřevěných maket jenom, jo. A teď vidíš, jak se ukazují některé to natáčení těch streamů, jo, přistání ruského dronu prostě tamhle někde v napadené zemi na střeše, no, to točí na nějakým modelu prostě. Ta propaganda, která je okolo toho, jo, přesně je to o tom, co se říká, že první, kdo je mrtvej v každé válce, je pravda. První, kdo padne, je pravda. A tady je potřeba vidět, že Západ si nebere servítek a prostě jsou schopní. Teď se připravuje, nevím, jestli o tom víš, jo, ale teď se připravuje velká mise. Ukrajinci přistanou na měsíci a nainstalují tam na Rusko speciální rakety, které to Rusko zničí na jedno zmáčknutí tlačítka. Takže teď jde jenom o to, aby tam ty Ukrajinci doletěli. Jo. Teď schání dobrovolníky, kteří tam poletějí. První asi se bude hlásit klaun zelený, pak jeho manželka, tu posadí do té rakety.
1: Potom předsednictvo NATO tam poletí, že jo, a
0: Pak Rutte Lejnová.
1: jo.
0: Ale to jsou
1: Sami šajby, sami šajby.
0: samé šajby prostě. Ale sranda je, že to Rusko je úplně na hubě. Prostě Rusko je ekonomicky totál, ale totál vyčerpané.
1: Jasně.
0: Ale je zajímavé, že zmrazené zdroje chce ukrást Evropská unie, ne Rusko.
1: No, to je totiž na tom srandovní, jo, že prostě. Ono totiž jako je zajímavý i v tomto pohledu sledovat komentář Ilony Švihlíkové, protože ona se někdy k tomu vyjadřuje. A tam to tam jasně říká, zapomeňte na západ. Jaký západ? Ten skončil, jo. To tak je. A čím dál tím víc se to bude projevovat. Oni ještě těma finančníma nástrojema a těma jich blabláminama nějakým způsobem to prodlužou tu agonii, ale to prostě zahučí jak koprt. Děcko.
0: Pacient na přístrojích vykazuje ještě poslední záchvěvy a záškuby, ale můžou být i tak nebezpečné, no.

teď blouznili o tom, kolik vojáků rozmístí na Ukrajině ten či onen stát z té aliance do všeho ochotných. Jo, to jsou prostě totální, jako když se nad tím zamyslíš, oni ani nemají jak tam ty lidi dostat. Oni ani neví, jak by je tam zásobovali. Oni nemají nic jakoby vyplánovaného, reálně. Oni žijou v nějakých představách. No a chtěli by se věnovat jako něčemu, co je válečný konflikt. Jo. A přesně jak říkáš, je to pořád speciální vojenská operace, chirurgické řezy, chirurgické jaksi odstraňování těch nádorů. Teď prasklo, že Zelenská, že jo, těch 510 dětí, který odvezli v rámci dětí mimo válku, nebo jak se to jmenovalo, nevím, ta iniciativa, odvezli do Turecka, tam ty děti zneužívali ke všemu, i sexuálně.

0: jim dá pokutu, prostě nějakou malou, a život jde dál. Premiér v tom je smočený.
1: Prezident mu to kryje.
0: No, Pávek z Hradu je namočený v Globseku, který obchoduje se zbraněma, který financují zase tyhle ty hoši. To je mafie jako blázen. A do toho přichází Andrej.
1: Říkal, kdybyste někomu říkal, kdo by přiletěl z jiné planety, říká, to není možný. Hoši, to není možný.
0: To kecáš, jako, to kecáš.
1: Kecáš. Kocorkov jak svině, to je otovka.
0: To je námět na sci-fi. Jo.
1: Na divadelní hru možná, to bychom asi vyprodali.
0: No ale tak to by musel tu hru napsat Václav, dramatik, a musel by tam hrát Landák, že jo, protože
1: jasně, no, to je.
0: Vypravěč by musel být automaticky na mol, protože ten by to zastřízíva nemohl vyprávět.
1: No, to taky. No tak jo, no.
0: Hele, my se tomu, Jirko, smějeme, jo, ale když se podíváš na to, co se dělo v Německu před a po nástupu Hitlera, když vidíš, jak oni systematicky uchopovali moc a rozhodování nad veřejností, a vidíš, co se tady děje, že na Hradě sedí agenturní osazenstvo, které zasahuje do řady věcí i neoprávněně, když vidíš, jak je to propojený na naši tajnou službu, a ta je napojená na CIA a na Mossad, minimálně MI6, když to vidíš prostě, co si dovolí ministr vnitra, jo, tomu už dávno měla selhat zbraň prostě, kdyby jenom byl z poloviny čestnej. Tak za první republiky se teda děli taky jako veletoče, to je pravda. Ale tohle to si nezadá.
1: No, to je pravda.
0: Kdy...
1: Upgrade je to.
0: A jsme zpátky u toho, proč se podařil ten atentát na Roberta Fica? No, protože u té ochranky a při organizování ochrany osob, konkrétně Roberta Fica, byl prostě někdo, kdo zradil. Jestli byl jeden, nebo jich bylo víc, těžko říct, ale tam se nedělaly věci tak, jak se měly dělat, a bylo umožněno. A je to tak citlivé téma, že pochopitelně se to na veřejnost těžko bude dostávat, navíc za situace, kdy mnohem větší grázlové ještě pořád nejsou odsouzený a pořád unikají nějakému vyhodnocení jejich činnosti. Jsou v podstatě jenom postaveni mimo službu, ale mají doma zbraňový arzenál, nikdo jim neodebral zbroják a tak dál. Čili na tom Slovensku ta situace je nějaká. Nedělíme si iluze, jako ten rozklad za ty 4 roky, i tady u nás prostě se nějak podařil. Takže taky tam budou lidi u té policie, který budou házet klacky pod nohy a nebo jsou nebezpeční v tom ohledu, že by mohli vyplánovat a zorganizovat společně nějakou akci. Protože po listopadu, protože celá ta traktace s tím zvoněním klíčů a celý 89. byla akce STB, KGB, CIA, no tak je logické, že ti, kdož byli nakloněni pravým soudruhům, byli odstraněni, no a ty lidi jsou tam prostě ochotní sloužit jiným zájmům, než tomu, za co jsou placený. Neříkám všichni, ale bude jich tam dost. Takže pojďme, jako všichni bychom měli dát podporu tomu Andrejovi. Jednak podporu v jeho konání, stejně jako tu podporu dostal od vesmíru, a druhá, přejme si, aby všechno ve zdraví přežil a aby opravdu mohl ty všechny věci udělat. A to, že si nestoupne první

0: den po tom, co vláda dostane důvěru od parlamentu, že si nestoupne a nezačne ukazovat prstem na ty lidi, to neočekávejme. Prostě takhle to probíhat nebude. To si dovolím tvrdit, že největší práci v tomto ohledu udělá FBI, která bude šetřit bitcoinovou kauzu, to už vlastně Andrej zmínil, že to by měla šetřit FBI. A další věc, pravděpodobně i FBI, nebo ten, kdo šetří rozkradení veřejných zdrojů skrze mladého Bidena a starého dětka na Ukrajině a tak dál, tak v rámci tohoto vyšetřování se to dostane až do České republiky, se to posune. Takže asi to bude mít spíš tuhle tu formu, než že by se do toho, že by to měla vyřešit naše policie, jo, nějaké asi menší kauzy, jo, ale tu zásadní, to si bude muset počkat, až se to vyšetří zvenčí. Tak bych to já viděl, jako. Ale můžu se mýlit, pochopitelně, že? Byl bych rád, kdyby, já jsem říkal v úterý, víš, že si umím představit, jak v Penamu prostě skupina v pruhovaných fialových hadrech skupina táhá ty pytle s tou moukou a dělá tu nejtěžší práci. Protože i holky se chovaly jako kluci, tak proč by nemohli táhat pytle s moukou?
1: No,
0: a popohánil by je někdo fialovým bičíkem a posluchačka napsala, že na Sibiři není Penam.
1: Jo, tak, taky názor.
0: Jo, tak...
1: Proč? Vlastně proč ne?
0: Proč ne, no. Tak, pojďme, to byla jedna aktuálnost, čili v podstatě moudrost porazila tupou své voli, tak bych označil vítězství Andreje Babiše. Je vidět, že jako krizový manažer tak ty věci má zmáklý. No a pojďme se podívat na další dění, které si myslím je také důležité a vlastně souvisí s tím vším, co tady zatím dneska probíráme a co říkáme. Jaké máme novinky, Jiří, v BRICSu?
1: Prosím tě, v BRICSu se děje enormní spousta věcí a obecně teďka se děje hodně věcí. Já ještě než skočím na ty novinky v BRICSu, tak jenom bych chtěl říct tady jednu informaci o zlatě a vlastně ono to na ten BRICS, nebo udělám si takový jako předúvod na ten BRICS, jo. Já jsem dostal od někoho dotázku malou na slévárny. Jo, na slévárny zlaté, jak to funguje a tak dál. Tak jsem mu to vykládal tomu člověku a zmiňoval jsem vlastně hlavní tři slévárny švýcarské. Já jsem se vlastně potom zamýšlel nad tím, proč ty slévárny jsou všechny ve Švýcarsku a proč je to obecně podporováno, aby to bylo ve Švýcarsku, protože je to mimo Evropskou unii, Švýcarsko dlouhodobě má tu roli jako v uvozovkách neutrálního státu, nacisti tam měli své poklady a tak dál. Takže jsem se tak zamýšlel a zajímalo mě, jakým způsobem je návaznost na ty švýcarské, nebo ostatní, a kdo ty švýcarské slévárny vlastní, a kdo vlastní ty ostatní slévárny na světě. Jo, tak jsem si udělal takovou rešerši. Obecně bychom to mohli vyjádřit tak, že Švýcarsko zpracovává 60 až 70% světového zlata. Protože je to tak jako dlouhodobě nastaveno. Ty největší slévárny jsou Valkamby, Pamp a Argor Heraus. Jo, mě zajímaly ty majetkové poměry. Já jsem se na to podíval, tak ty společnost Valkamby vlastnila nějaká společnost ve Švýcarsku, ale nyní to vlastní Rajesh Exports, což je společnost z Indie. To znamená Indická společnost dneska vlastní největší slévárnu, takzvané z Big 7, jednu z největších sléváren ve Švýcarsku, vlastní vlastní ne německá, ale indická společnost. Tady ta společnost má 15 až 18 % kapacity světové rafinace toho zlata. Jo. Další velká rafinerie, která se jmenuje Rand Rafinery, tak ta je v Jižní Africe a ta je pod kontrolou společnosti, je v Johannesburgu přímo a ta je vlastněna 5 největšími jihoafrickými těžebními společnostmi, protože obecně se uvádí, že skoro až polovina zlata, která se vytěží, tak pochází z Jižní Afriky, světového zlata. Jo. Takže Jižní Afrika nebo Jihoafrická republika taky je země BRICSu, mimochodem. Jo. Potom máme nějakou tu pump slévárnu, která je v Castel San Pietro, to je švýcarská společnost, a tu má nějaká finanční skupina, která je z Ženevy. Potom tady máme velkou japonskou skupinu Tanaka, Tanaka Kikinzoku Kyogyo, a ta má teda jenom 4 až 5 % toho podílu na trhu. A potom je tady ta společnost Heraus, neboli Argor Heraus, a ta má tu vlastní německou, nějaká německá společnost a má silnou vazbu na české distributory mimochodem. Jo. A potom je tady další Metalor a ta je vlastněna Japonskem. To znamená, ty švýcarské, ty, takže ten podíl toho Švýcarska není tak, ono se to teda jako ve Švýcarsku hodně vyrábí, to zlato nebo ty slitky a podobně, nebo ty zlaté produkty, ale ve výsledku ta dominance globálně nad tím zlatem je už vlastně v pařátech BRICSu. Jo? V Číně je, tady jenom, aby jsme si ukázali,
0: Promiň, jenom
1: Čína v
0: můžu vsuvku,
1: roce,
0: Jiří?
1: jo, určitě.
0: To je hodně zajímavá informace, co si vyčenichal, pochvala. Ale je potřeba ještě jednu věc říct, že ve Švýcarsku je asi, odhaduju, nejvíc těch takzvaných úložišť kovu. To znamená, spousta společností prodává takzvané papírové zlato, to znamená, aby si koupíte, tak jako Česká národní banka si koupila zlato, které ale deponuje v londýnské bance, takže má jenom potvrzení, že někde jí leží zlato. Ale všechna tato úložiště, včetně bank, včetně jenom když je to úložiště oficiální, musí mít bankovní licenci a tím pádem mohou provozovat bankovnictví částečných rezerv. A bankovnictví částečných rezerv umožňuje v poměru 1 k 49 to papírové zlato vyrábět v úvozovkách. To znamená, je-li uloženo 2 gramy fyzického kovu, může prodat ten subjekt a jako kdyby skladovat dalších 98 gramů toho kovu, přestože je nemá. Tak ale vydává potvrzení, že tam jsou naskladněny. Tak jako dělají peníze ze vzduchu, tak dělají zlato ze vzduchu. Jo? A to je možná důvod, proč se to celé soustředilo kdysi jako jeden projekt do toho Švýcarska, protože to čachrování s tím zlatem iluminátům je vlastní. Jo? Tak to je jenom taková vsuvička. Proč asi to
1: Je to.
0: Švýcarsko třeba, jo?
1: Jo,
0: Promiň.
1: děkuji za doplnění. Děkuji za doplnění. To je úplně super. Aby jsme se podívali trošku, jak se to pohlo za posledních 20 let. Jo, jde o to, že to Švýcarsko výrazně dominovalo. Jo. Mělo ještě víc procent toho trhu. A obecně Evropa, včetně Švýcarska, má asi 20 až 25 těch rafinérií. Amerika má mezi 5 až 8 a Afrika, Střední východ má 3 až 5. Změna, ta procentuální změna, Čína ta neměla.
2: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám při sledování a naslouchání samozřejmě svobodnému vysílači Studio Karně nachystáno a my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým mrkneme na to komentované zpravodajství, na ty nejdůležitější věci, které se nám za ten týden zase udály, jelikož máme tedy neděli 21. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. No, Alojzové mají dneska jmeniny a máme vlastně den otců, no jo, a den odchodu prý to rejže okupačních vojsk sovětské armády z Česko-Slovenska. No jo, tak jo, tak já vám to nechám. Dámy a pánové, vítám vás tady a vítám i našeho hosta inženýra Jarosova Tichého. Hezký večer.
1: Hezký večer vám i vám, vážení posluchači. Hezký večer.
0: Nuž, a my se tedy s panem inženýrem koukneme na iránský konflikt, také novinky od jednu, za třetí budou zprávy z Ruské federace, taktéž za čtvrté události na Ukrajině, za páté informace z USA a za šesté aktuality z Evropské unie. A pak budou následovat útoky na naše zdraví a za poslední zajímavosti z domova. Tak a pak bychom měli přejít zhruba ve 3/4 na 9 na tematické okénko a ne izraelská lobby vládne. Tak pane inženýre, můžeme se na to vrhnout, počítám, že toho zase bude hodně.
1: Měl jsem dneska na výběr mezi dvěma články do toho tematického okénka. Jeden kratší, to je ten, který teďka zazněl, jeho název, a pak jeden, který byl poměrně dost dlouhý. Tak ten si necháme možná někdy na příště, uvidíme, jak to vyjde. Tak, začneme Iránem, protože ten Irán, i když se třeba zrovna neválčí, tak se tam dějí pořád kolem toho různé hry a manévry. Pojďme na to. Takže první zpráva, kterou teda tady máme, tak ta hovořila tam ještě ze 14. Prakticky ta byla hned potom, co skončilo minulé vysílání, jak Irán hromadně přesouvá raketomety, že se blíží vícefrontální útok proti Izraeli. Takže to je první zpráva a ta jako hovoří o tom, že tedy už jaksi odpočet zase k další odvětě, kdy zase iránské ozbrojené síly budou pokračovat, to je zase dál ve svých akcích a v ostřelování, tak že už jsou připraveny. Už je to překonané, čili já tady dále už nebudu moc se o této zprávě příliš moc jak si zmiňovat. Faktem je to, že se pokud o to ostřelování, kterému teda teďka čelí nebo může čelit Izrael, tak jsou to jednak balistické rakety z Iránu, jednak rakety a střely Hezbollahu z Libanonu a potom ty drony a křižující střely od těch jemenských Hucijů a šiitských organizací v Iráku, takže je to opravdu hodně, čeho teda se může Izrael nadít. Takže tyhle ty bych jenom začal a předal bych slovo.
0: Dobře, dále se koukneme stále. Irán potvrdil tedy kapitulaci USA. Součástí dohody jsou miliardové kompenzace, uvolnění aktiv i výběr poplatků za proplutí Hormuzským průlivem. A v Izraeli jsou všichni zralí prý to na infarkt. Zpráva je tedy z pondělí. Tak se na to jdeme kouknout. Rámcová dohoda tedy Iránu a USA, kterou oznámil v noci na pondělí americký prezident Donald J. Trump, že ano, a která by měla být podepsána v pátek, což asi byla, zahrnuje výběr poplatků Teheránem za námořní služby pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Podle agentury AFP to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí s tím, že nepůjde o mýtné, ale o poplatky za služby. Americký pak viceprezident J.D. Vance tedy uvedl, že USA očekávají, že Hormuzský průliv se v dlouhodobém horizontu otevře bez mýtného. Bezplatnou plavbu průlivem slíbil v noci na pondělí i Trump. No, ale ono to je všechno takové nějaké, protože víme, že hned pod podpisu té smlouvy hned tam teď tento víkend zase byly nějaké akcičky, takže už se tam, možná to už zase neplatí, tak se koukneme dále.
1: Ono je to tady s tím dokumentem, je to asi tak jako v tom vtipu s tím, když je tím starým vtipem s tím Ivánem Vasilievičem, když se ho ptali, jestli je pravda, že vyhrál auto. A on říká, no, nešlo o auto, ale šlo o kolo, a to jsem nevyhrál, ale to mě ukradli. Tak to je tak s tou smlouvou, tady je to velmi něco podobného, protože nejde o smlouvu, ale memorandum o porozumění, což se třeba dělá i u některých třeba projektů, taky jsme takové věci dělávali v praxi, když se sejdou dvě strany, chtějí třeba někde postavit fabriku, tak řeknou, že teda chtějí postavit fabriku, že mají teda společný zájem postavit fabriku tam a tam. Jedna strana, že tam zajistí pořízení pozemků, nakoupí pozemky, dá peníze na halu a tak dále. Druhá strana, obvykle naše, tak tam zařídí teda technické vybavení a nějaké odborníky a tak dále. Teď si to nějak vyčíslí, dohodnou se na nějakém poměru, k tomu budou participovat. Takže něco podobného mělo být tady, kdy teda v tom memorandu o porozumění to ještě není smlouva. To je takový první papír, kdy jako naznačuje nějaký záměr něco udělat. Takže tady smlouva nebo dohoda jako není na místě, což teda tady ty sdělovací prostředky jako dost často pletou, to je jako první věc. Druhá věc je otázka taková, že to spíše působilo dojmem, nebo to působí dojmem a asi mělo, že si Trump tak jenom tak házel zkusmo šipky, co to udělá. A ono také už i ten další příspěvek už jako o tom hovoří, už to zpřesňuje, říká nové detaily návrhu memoranda, memoranda o porozumění mezi Iránem a Spojenými státy odhalují rozsah dohody, která by mohla změnit celý Blízký východ. Tady podle toho zdroje blízkého tomu iránskému vyjednávacímu týmu má ten návrh 14 bodů, jde zatím o nejpodrobnější známý zatím popis toho, co bylo tedy mezi Washingtonem a Teheránem dohodnuto. Američané se říkají, že to bylo dohodnuto jinak. Jo, takže v každém případě tam mělo být, že válka končí, včetně Libanonu. To samozřejmě hned tedy Izrael nehodlá jako respektovat. Druhý bod tam předpokládá závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat svrchovanost Iránské islámské republiky. To je jako velmi důležitý bod pro Irán. Takže to je otázka o formálního uznání. Třetí bod předpokládá úplné zrušení námořní blokády do 30 dnů. Čtvrtý bod předpokládá závazek Spojených států stáhnout své síly z okolí Iránu. Takže tady jde o dvě ustanovení, která nejvýrazněji mění vojenskou situaci ve celém regionu. A pokud budou teda ty americké síly skutečně staženy z toho bezprostředního okolí Iránu a námořní blokáda bude zrušena, tak Teherán bude moci tvrdit, že teda vlastně z té krize vyšel bez kapitulace a s konkrétním strategickým ziskem. Jsou tam další body, pátý bod znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů, ale podle teda iránského uspořádání a je tam dál šestý bod, pozastavení sankcí na prodej ropy, petrochemických produktů a jejich derivátů, stejně jako plný přístup Iránu k jeho vlastním finančním prostředkům, to jsou ty peníze, které má tam dlouhodobě zablokované. Takže to je důležité. Sedmý bod předpokládá, že Spojené státy a spojenci předloží plány na obnovu Iránu v celkové hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Ono je to, že zaplatí jako válečné reparace, ale to by neprošlo, tak jako, že se teda udělá fond a společné plány a tak dál. A oni to zaplatí buď přes Emiráty a Saudskou Arábii a možná, že zejména tyto dvě země, že jim k tomu výrazně přispějí. Takže to je. Má tam být jakási jedna dohoda do 60 dnů, to je osmý bod. 60 dnů po projednání o konečné dohodě v jedné otázce a tak dále, takže tam se teprve bude jednat, tam není vůbec nic tedy. V podstatě tam se bude jednat v 60 dnech. A jedna otázka nebude okamžitě uzavřena, bude přesunuta do závěrečné fáze jednání. Neřeší se, co bude, když se nedohodnou, jsou tam, kde byli. Devátý bod potvrzuje závazek Iránu, který vyplývá ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, že nebude vyrábět jaderné zbraně. To je klíčová věta pro Washington. Trump teď může tvrdit, že hlavní cíl bylo dosaženo. Desátý bod předpokládá, že během vyjednávacího období se Spojené státy zavazují neposílat do regionu své síly a nezavádět tam nové sankce. Takže to je takový ochranný mechanismus tedy pro Irán. 11. bod uvolní 24 miliard dolarů zablokovaných iránských prostředků během 60 dnů závěrečných jednání. když ne v půlku této částky má Irán mít zpřístupněnou ještě před začátkem jednání. 12. bod předpokládá vytvoření mechanismu pro monitorování plnění dohody. 13. bod předpokládá, že konečná dohoda bude potvrzena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A tady ani ten 14. snad, tady vyřadte raketový program odbojové skupiny ze hry. No, ten 14. bod je politicky nejcitlivější. Tady podle návrhu nezačnou závěrečná jednání, dokud nebude uvolněna polovina zablokovaných iránských aktiv, pozastavené ropné sankce a zrušena námořní blokáda. Takže samozřejmě Západ tam hned propadl teda v šílenství, že teda je to, že to je kapitulace ze strany Trumpa, Izrael zase, že to je zrada a tak dále a tak dále. Nicméně všechno spěje k tomu, že vlastně Irán se takto dostává do pozice, řekněme, nadnárodního hráče a regionální mocnosti. Takže asi tak tady v této zprávě.
0: Tak, omlouvám se, technická závada. Na Odyssey, teď jsme tam skočili tedy až živě. Dobře, dobře, dobře, jdem se kouknout na další, furt je to o té smlouvě. Trump nás prý podrazil, to říkají izraelští představitelé a rozčilují se nad vznikající prý to mírovou dohodou s Iránem, je to taktéž spoň. Takže trošku to musíme brát teď už s rezervou. Izraelští představitelé se cítí býti stranou kvůli tedy vznikající mírové dohodě mezi USA a Iránem, o které se mluví a jsou rozhořčeni tím, co považují za katastrofu v uvozovkách, která selhává v cílech stanovených před válkou, uvádí to zpráva izraelského Yanet News. Teherán zase trvá na tom, že jeho dohoda ukončila konflikt mezi Izraelem a i Hezbolláhem v Libanonu, kde izraelské síly stále bojují a obsadili významnou část území. Američtí zase představitelé usilují o dohodu, která podtrhuje široký regionální mír, včetně tedy Libanonu. Ale někteří trvají na tom, že Izrael se vyhrazuje právo na sebeobranu. A tak tedy izraelský server Inet, tedy citující několik vysokých izraelských představitelů, v sobotu odhalil, že západní Jeruzalém věří, že nastupující dohoda nesplňuje všechny hlavní izraelské červené čáry, jako jsou tedy rozebrání jaderných zbraní, omezení raket a stažení iránských regionálních spojenců. Tak Trump nás prý tedy podrazil, to řekl jeden izraelský představitel pro tento server, zatímco druhý úředník označil dohodu za velmi špatnou. A, cituji, z našeho pohledu je to katastrofa, protože to neodpovídá žádnému z principů, o kterých jsme mluvili na začátku války. Nuž.
1: No,
0: Izrael to stejně
1: dodržovat
0: nebude, takže je to úplně jedno.
1: Každopádně Netanyahu řekl Trumpovi, že Izrael nestáhne vojska z Libanonu a nepovažuje se být vázán tou libanonskou klauzulí v dohodě Spojených států s Iránem, takže a že zůstanou na současných pozicích a budou pokračovat v ničení teroristické infrastruktury Hezbolláhu a bude reagovat na jakékoliv útoky na Izrael. Tam je problém v tom, že oni bombardují Bejrut a tam už mu to namít i tedy Trump, že prostě pokud má informace o tom, že řekněme jeden člen nebo nějaký představitel Hezbolláhu bydlí ve 12. patrovém činžáku, takže to neznamená, že ten činžák vyhodí celý do povětří, jako oni to dělají i se všemi lidmi, jo. Což oni tam teda jako takhle běžně dělají prostě. Jo. Takže uvidíme dál, pojďme na další zprávy, protože ona ta situace se začíná, řekl bych přece jenom trochu cíleně, se to začíná jak si projevovat a má to začínat mít nějaký směr. Tady zase další tajný memorandum 12 hlavních bodů dohody mezi USA a Iránem, otázky ohledně 440 kilo obohaceného uranu, takže to jsou zase, to je zase návrh memoranda o porozumění, to zase jsou podmínky prosazované druhou stranou, řeší se 440 kg uranu, Spojené státy to samozřejmě chtějí vydat, to jim jako Teherán těžko někdy bude dávat. Hovoří se jenom o 12 bodech programu a Irán, USA a spojenci zastaví nepřátelství, včetně těch v Libanonu. Irán opakuje svůj závazek nevyvíjet ani nezískat jaderné zbraně. USA a Irán se zavaží řešit otázku odstranění ubohaceného uranu, to tam v tom není, myslím. USA tam říkají, že se o tom budou bavit. USA a Irán budou diskutovat otázce o obohacování a jaderných potřebách. To je také. Irán bude udržovat status quo ve svém jaderném programu. USA by jednání zruší jadernou námořní blokádu, uvalí nové sankce a posílí síly v regionu, co to je za blbost. Irán učiní nezbytná opatření, aby zajistil bezpočet průjezdů obchodních plavidel v Hormuzském průjezdu zdarma do 60 dnů. USA se zavazují přistupnit iránská zmrazená aktiva k použití implementace memoranda o porozumění. Pokud bude dosaženo konečné dohody, Spojené státy stáhnou své jednotky do 30 dnů a zruší všechny své sankce vůči Iránu. Jakákoliv konečná dohoda by zahrnovala plán, vytvořit fond ve výši 300 miliard dolarů na obnovu Iránu. Spojené státy udělí Iránu dočasné výjimky ze sankcí na prodej ropy během jednání. Budou probíhat jednání mezi Iránem a Ománem za účasti zemí Perského zálivu o definování předpisů o plachetní námořní službě. Takže tady vidíte, že to je úplně diametrálně odlišný. Takže to je ten Ivan Vasiljevič, nebo jak se ten chlapec jmenoval, který mu tedy ukradli teda to kolo. Tak to je přesně ono. Tady každý mluví úplně o něčem jiném. Nejde k tomu, že teda postupně teda všichni přicházejí na to, že memorandum o porozumění není dohoda ještě. Navíc by byla to dohoda, tak ta dohoda by ještě musela projít tedy Radou bezpečnosti OSN, tam by měla být potvrzována a tak dál. Tak daleko nejsou. A už teďka jim, jak demokraté, tak část takových těch republikánských jestřábů ve Spojených státech, stejně tak jako sionistická lobby, tak jim tam do toho hází vidle. A samozřejmě na druhé straně to též dělá Netanyahu, takže jako, já bych řekl, že jsme spíš na začátku, než jako někde na konci. Tady sice další článek, dohoda je konečně uzavřena, Teherán dostane 300 miliard. Já si myslím, že možná, že se konečně teda sjednotili teda na těch podmínkách toho memoranda o porozumění, ale ne, že je teda dohoda, protože ještě kvůli tomu měli do Švýcarska a na toho Švýcarska ani nejedou, takže sice něco Trump elektronicky podepsal a poslal, ale myslím si, že druhá se na to nepodepíše, nevím, uvidíme, jak se to dá bude jevit. Pojďme dále asi. Je to teda zase pěkná, je to asi pěkná motanice, je to guláš a Trump teda mlží tak, že se v tom kromě něj vlastně nikdo nevyzná a je to samozřejmě, je to záměrně. Pojďme dále.
0: Tak tam k tomu řekl, že potřebuje Irán značné finanční prostředky na opravu škod způsobených konfliktem. A doslova řekl, někteří možná budou chtít investovat do Iránu. Můžete investovat do jakékoliv země, kterou chcete, ale není mnoho zemí, které potřebují tolik investic jako Irán, řekl tedy Trump.
1: A on dokonce někde mluví, že jim tam udělají škody za 2 biliony dolarů. Jo. Aby zase to doma uklidnil, jako jak byl na ně tvrdý v tom Iránu, tak aby to doma uklidnil, tak tam mluví o 2 bilionech dolarů a podobné věci. To prostě poté, to je záměrně mlžení, takový to je prostě potřeba brát s velkou rezervou. No.
0: Tak, ale dodal k tomu. Ale pokud nedodrží to, co bylo dohodnuto, znovu je zbombardujeme. Je neuvěřitelné, tak. Co bomby dokážou. No, tak.
1: Já jsem tam viděl někde, to bylo snad v kongresu jich, tam byla nějaká taková divoká, asi to bylo to, nějaká divoká poslankyně a ta tam byla na stupínku, mávala tam rukou takhle jako od zhora vždycky dolů, bombardovat, oni nic jiného neumějí, ty lidi. Oni fakt nic jiného neumějí a jako nepřemýšlí o tom, že by se taky jednou mohlo stát jim samotným. Tohle není žádná politika, tohle.
0: No. Tak dejte, pane inženýre, tu počkat, Česku, kde máme sedmičku? Mně zmizela sedmička.
1: Sedmička vám zmizela, já se ani podívám.
0: Nemám. Mám 6 a pak 8.
1: Námořnictvo USA. Námořnictvo USA stahuje válečné lodě proti Iránu. Námořní jednotky námořní gardy tedy, tak ty jako začínají hlídkovat tedy. Hormuzský průliv a Ománský záliv jsou otevřené, to je z 18. a 6. Ale neradujte se, protože to potom zase doznalo dalších změn. Takže tady to centrální vedení ozbrojených sil Spojených států CENTCOM oznámilo, že americké síly přestaly uplatňovat námořní blokádu na veškerou námořní dopravu do iráckých přístavů, do iránských přístavů a pobřežních oblastí země a z nich. Takže americké válečné lodě už nebrání průjezdu lodí do a z iránských přístavů v Perském zálivu a v Ománském zálivu. Všechny operace na vynucení americké námořní blokády byly skončeny, uvedlo americké velení. A současně CENTCOM zdůraznilo, že americké námořní jednotky budou v regionu i nadále působit s posláním zajistit, aby všechny podmínky dohody byly plně dodržovány a zůstaly v platnosti. Tady je důležitá jedna věc, jak potom zajistit ty Iránci, aby to splnili ty Američané, a až teda oni ty podmínky jako naplní, tak aby ty Američané se sebrali a jeli domů. Na to jsem zvědav tedy. No pojďme dále, tak to byla sedmička.
0: Dobře, dobře, tak se o čem je ve skutečnosti tedy memorandum o porozumění mezi Íránem a USA? Píše o tom Pepe Escobar, máte to tady hezky vybarveno, takže nevím, co z toho. Z pohledu Teheránu jde o zcela novou hru. Přežili vše, na co, nebo co na ně vrhli, a ne jedna nebo dvě jaderné mocnosti. K čemukoliv přicházejícímu z Barbárie nemají absolutně žádnou důvěru. Na vrcholně bezvýznamném summitu G7 v Evianu prohlásil císař Barbárie před celým sálem, včetně tří právních členů společenství zemí BRICS, jsem šéf, bez jakékoliv ironie. A podívejte se tedy na šéfovo memorandum o porozumění mezi Íránem a USA, které prezentuje jako svoji dohodu, kurzíva jsou tedy Pepeho. Ukončil jsem 10 válek. No prý, ale jenže nejde o dohodu, je to memorandum o porozumění, v nejlepším případě elektronicky, jak jste říkal, podepsaný slib, pokračovat v jednáních. A neokončuje to válku, kterou sám zahájil 28. února letošního roku. Takže ať už se tedy v pátek podepsalo a odehrálo jakékoliv divadlo, maestro Barbárie memorandum ve skutečnosti nepodepíše. Jde o hru o čas. Jejím cílem je uklidnit ropné a dluhopisné trhy a zároveň skrytě proměnit rámec příměří ve zbraň. Součástí bude pochopitelně určitá obchodní úleva v uvozovkách, například tedy návrat Hormuzského průlivu víceméně do běžného provozu. V lepším případě bude válka proti Íránu, širší imperiální šachový tah, zaměřený na destabilizaci západní Asie jako klíčové fronty ve velké válce proti strategickému partnerství Ruska a Číny, se záměrem pokračovat zpomaleným tempem a s větší mírou věrohodného popírání. No už ta zpráva je delší, ale já si myslím, že ten nástin samozřejmě je zajímavý.
1: Pepe Escobar je opravdu špičkový, on je to novinář, ale jako je analytik, a já tuším, že to je kvádorec, ale ten patří opravdu ty špičky, jako je Thierry Meyssan a někteří jako další, to je první věc. Teďka třeba Larry C. Johnson, a to je opravdu jako kvalita, to jako jednoznačně. No a to jsou lidi, kteří to, on tam dokonce někdy říká, nevím, jestli to je v tom článku, ale tam dokonce říkají, hlejte, takhle můžou pokračovat až do příštího století. Jo, tady, ono to tak nebude, ale že tady tímto způsobem, jak jako na to jdou, tak jako prostě, to je tak nějak jako, prostě to je tak jako uvolněné, že prostě pořád tam může být jako cokoliv, jo. Takže jako takto. Pojďme na další zprávu. Ta další zpráva zase, ta říká, bez Libanonu není dohoda, Irán uzavírá Hormuzský průliv, v reakci na izraelskou agresi Trump zuří. Takže to je zpráva hned den z 19., to je z tohoto pátku. Irán se rozhodl uzavřít Hormuzský průliv, toto opatření bylo přímou reakcí na izraelské letecké útoky na libanské území. Donald Trump vydal rozlobené prohlášení namířené proti Jeruzalému. A tedy Irán se rozhodl uzavřít Hormuzský průliv, tedy jednu z těch klíčových světových tras pro přepravu ropy. A podle německého Bildu bylo toto opatření přímou reakcí na izraelské letecké útoky na libanonské území. Čluny islámských revolučních gard už vypálily barevné výstřely na plavidla, která se pokoušela proklouznout. A ten iránský úřad pro průlivy Perského zálivu oznámil, že průjezd je možný pouze s předchozím povolením a za specifických podmínek. Mezitím izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Libanon musí být zcela zničen a že je to nezbytné pro bezpečnost izraelských občanů a vojáků. Zdůraznil, že během jednání s premiérem Netanyahuem opakovaně uváděl, že po každé slze izraelské matky by měl následovat 1000 plačících libanonských matek. Já tady jenom k tomu velmi v krátkosti, já teď jsem přetáčel, zítra to bude druhý díl na Kompasu pořadu, který se týká Izraele a Palestiny, abychom nezapomněli, protože dneska někdo si říká, tak tam to je Izrael, ale ono je to i Palestina, na to se zapomíná. A tam v podstatě se dovíte, že vlastně celý Hezbollah, že vlastně je produktem teda tlaku Izraele na Libanon. Jo, a když uvidíte to potom celé, doporučuji to, je to už druhá část, když jste to neviděli, doporučuji si to vzít od té první části, ještě když se osvobozují z té osmanské nadvlády a kdy je tedy Britové, jak jinak, tak je podvedou. Doporučuji, je to myslím jako opravdu zajímavé a je tam opravdu hodně údajů. A jinak ten Ben-Gvir, se vracíme zpátky, je přesvědčen, že konflikt na Blízkém východě nelze řešit umírněnými protiopatřeními. Jedinou cestou je podle něj jsou kroky, které se označí za šíleně tvrdé. Oni chtějí prostě vybít celé národy. A proč? No, aby teda tam oni mohli udělat velký Izrael. Takže to prostě tady s takovými lidmi jako nemůžete chtít dělat mír, protože oni žádný mír nechtějí. Oni chtějí za každou cenu válčit. Takže Donald Trump následně vydal ostré prohlášení, ve kterém zopakoval, že Izrael vděčí za svou existenci osobně jemu. Izrael existuje jen díky mně, prohlásil americký vůdce. No to má svým způsobem pravdu, protože on je dál podporuje. On zatím je podporoval. A vy mě respektují a dělají to, co říkám, poznamená, no to jako pochybuju. To jako asi ne, to se moc pandí. Takže jinak tady tvrdí, že dva dny předtím podepsal Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian elektronické memorandum o porozumění, tvrdí, že to teda podepsal i druhý strany prezident. Dohoda předpokládá otevření průlivu příměří a zrušení sankcí vůči Teheránu. Události se však vyvíjely jinak. No to je přesně ono. No, takže údajně tedy podepsali. Nevím pak, proč chtěli jezdit tady do Švýcarska, ale to je jedno. Takže pojďme asi dále.
0: Aby to byla asi poslední zprávička. Rekordní výdaje USA během iránské války. Oba platili a nevyhráli. Oficiální údaje ukazují, že američtí daňoví poplatníci zaplatili 132 miliard dolarů. Takže ta dohoda, vláka měla trvat 109 dní, měla těžký dopad na Washington, protože konečné náklady dosáhly těch 132 miliard doláčů. Dolarů ve stejnou dobu, tedy kdy se Irán ocitl sjednocený a významným to hráčem v regionu. Přičemž arabské země už nemohou počítat s tím, že americká moc je udrží nedotčené, pokud ji chtějí vyprovokovat. Tak teď jsem jo, to je zase z řeckých, aha, tak takhle to je zamotáno. Izrael a Hezbollah se dohodli na příměří a Teherán vykazuje vítězství. Podle tedy amerického náměstka ministra obrany Stevena Feinberga potřebuje Pentagon 80 miliard dolarů na pokrytí války s Iránem, stejně jako další výdaje nesouvisející s válkou. Vysoký pak představitel Pentagonu minulý měsíc řekl u kongresu USA, že náklady na ozbrojené síly vzrostly přibližně o 29 miliard dolarů. Ten odhad však nezahrnoval například náklady na opravy více než 12 amerických základen, které byly vážně poškozeny íránskými útoky na Blízkém východě. Je třeba také zohlednit samozřejmě obecné náklady na opravy a údržbu, stejně jako údržbu úderných týmů letadlových lodí na moři. Současně pak stojí za zmínku, že Írán způsobil vážné škody i dalším americkým prostředkům v regionu, včetně tedy vojenského radarového letadla na runway v Saúdské Arábii a nebo komplexu americké ambasády v Riádu. No a teď je to tady ještě rozebíráno, ale to už nás nezajímá. Cifry jsme slyšeli, no, 132 miliard. Jen tak, že jo, a zabít pár tisíc lidí.
1: Ono to, ono až vyrukují s tím, okolik letadel přišly a jak jsou poškozeny ty letadlové lodě, ono ta částka ještě nepochybně vyskočí nahoru. To je jako jedna věc, to je finanční otázka. Druhý problém, který nutí Trumpa tedy, aby ubral plyn, je pohyb na burzách, protože tam byly velký poklesy na burzách v Americe, takže na to oni musí tam jaksi tomu jako musí věnovat pozornost, protože by se vlastně ty hlavní hráči by se otočili proti Trumpovi, což už se začalo stávat, začalo se to dít. A je tam ještě jedna věc velmi důležitá. Oni a Trump, když nastupoval, tak byla cena benzínu do aut asi 3 dolary za galon. Slíbil, že to sníží, teď je někde 7 nebo 8. Takže to je, a teď se blíží doplňovací volby a tak dál. A toto ještě brzdí tím, že vlastně oni vyprodávají vlastně své strategické zásoby. A oni jsou skoro na minimum, oni už nemají. A oni potřebují ty strategické zásoby doplnit, jinak to budou hrozně špatně. Venezuelskou ropu, to je těžká ropa, to musí odsiřovat doma. Tam zase ty rafinerky a to tak ty, co čert nechtěli, jim jich několik vyhořelo, že jo, a tak dál. A oni jsou odkázáni hlavně na tu ropu ze zálivu, no a ta teďka neteče. Takže oni musí teďka povolit, protože nic si nezbývá. Takže je to prostě potřeba to vědět v souvislostech. Takže další zpráva teda je z 19. že tedy Libanon, Hezbollah, teda z Libanonu, že Izrael a Hezbollah, že se dohodli na příměří. To je jako velmi důležité. Nicméně, jako byl bych v klidu, tvrdí to tedy americký představitel agentury Reuters a měl by tedy od toho 19. zase platit úplné příměří na všech frontách války s Iránem, včetně Libanonu. Takže uvidíme, jako, jak to dlouho vydrží. Tady zase ale Izrael přitom zautočil na oblasti jižního Libanonu a zabil desítky teroristů Hezbolláhu. Libanonští představitelé uvedli, že mezi mrtvými byly ženy a děti, jako obvykle. Izraelský premiér Netanyahu označil tento čin za reakci na útoky Hezbolláhu, které si vyžádali životy 4 izraelských vojáků. Takže oni, to, co na jedné straně jsou oběti v bojích, tak na druhé straně oni to prostě vykompenzují a více než to prostě, že si skladí žáhu na civilistech a na dětech. To je něco. Takže to je teda tato zpráva. Máme tam a ještě v dalším balíčku, máme ještě další z Iránu, takže ještě můžeme pokračovat.
0: Dobře. Jedenáctka je zde. Libanon a Izrael.
1: To jsme měli. Jo. To jsme měli, takže dám už dvanáctku.
0: Počkat. Přepínám. Dvanáctka je hír. Irán varuje Washington. Nasaďte Izraeli obojek, nebo přijde odveta. Larry C. Johnson to sepsal. Tak, můj drahý přítel a nový spolupracovník Pepe Escobar spolu s panem Z v pátek odpoledne přinesli zprávy o vztazích mezi USA a Íránem. Video jsem připojil níže. Navzdory ustanovení memoranda o porozumění, které říká blablabla, teď je to tady citováno, podpisem tohoto memoranda o porozumění vyhlašují okamžité a trvalé zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, a zavazují se, že proti sobě již nebudou zahajovat žádné války ani vojenské operace, zdrží se hrozeb nebo použití síly vůči sobě navzájem a budou zaručovat územní integritu a suverenitu Libanonu. Bla, bla, bla. Co se tedy stalo a proč je to důležité? Hezbollah použil pokročilou taktiku. Bojovou hlavici protitankové střely Milan umístil na FPV dron, tedy. Jde o nový vývoj v jeho dronové válce. ta střela Milan je starší francouzsko-německá protitanková řízená střela, běžně považovaná za zastaralou. Jako náklad dronů se však stává cenově efektivním ničitelem tanků. Kopec je zemí nikoho s minimálním krytím, obrana je pak vedena z okolních pozic a Hizbalách si své pozice pak nadále udržuje. Nůž a izraelský postup na severu Libanonu neprobíhá podle plánů a podzemní síť Hizbaláhu se ukazuje jako prý to neproniknutelná. No, to jsou zajímavé věci. Tak, 2/3 obranných zbraní, které chránily naši vlast, byly vyrobeny americkýma rukama a zaplaceny z peněz amerických daňových poplatníků, řekl J.D. Vance. Spojené státy skutečně použily polovinu svých celosvětových zásob interceptorů T-Head k obraně Izraele. A dále, jedním ze způsobů, jak zkrotit Benjamina Netanyahu, je pohrozit stažením všech systémů Patriot a interceptorů T-Head, které se v Izraeli stále nacházejí. Bla, bla, bla. Myslím si, že tato hrozba vzhledem ke zranitelnosti Izraele bude stačit k zastavení izraelského porušování příměří. Uvidíme. No, dodal tedy J.D. Vance. No, tak to je
1: já
0: super.
1: Si myslím, že to asi nepomůže, protože teď se na to dívám čistě jako na lidem, ne jako nějaký fanda, kohokoliv, protože oni těch obranných systémy toho stejně moc nezachytějí. Tam to chce jako předušit jakékoliv dodávky zbraní, jakoukoliv finanční pomoc, prostě uříznout to úplně. A to je otázka, zda to Trumpovi dovolí udělat. Další zpráva hovoří o genocidní retorice Bena Gvira vůči Libanonu. To je to, o čem jsem prvé hovořil. A tato retorika vyvolala mezinárodní pobouření. A významné světové osobnosti, včetně Yvette Cooperové, J.K. Tepera a Marjorie Taylor Greenové, odsoudili výzvu Itamara Ben-Gvira k tomu, aby celý Libanon schořel. A totiž ten Itamar Ben-Gvir je ministr policie izraelské. A ten jeho výrok, že Libanon má schořet v reakci na zabití 4 izraelských vojáků během jejich invaze do jižního Libanonu, jo, kde teda nemají normálně co dělat, tak vyvolal vlnu pobouření, přičemž osobnosti napříč politickým spektrem jeho výroky odsoudil jako otevřeně genocidní. Oni se tam dobývali s tankem, chtěli tam prorazit nějaké pevnosti Hizbaláhu a oni odstřelili ten tank protitankovou raketou, takže ty vojáci v tom tanku zahynuli. Takže jinak ta britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová napsala na síti X, že výzva ke spálení celého Libanonu je děsivým a odporným prohlášením izraelského ministra, který byl právě sankcionován britskou vládou. Vyzval jak okupanta, tak okupované Izrael i Hezbollah, aby respektovali dohodnuté příměří a zajistili ochranu všech civilistů. Jinak ta bývalá republikánská členka amerického kongresu Marjorie Taylor Greenová rovněž tyto výroky odsoudila, označila Ben-Gvira za vražedného psychopata a napsala, co kdyby žádná matka jakéhokoliv druhu neprolevala slzy. A oni taky neuvažují o tom, že by taky mohl být jako už konečně mír. Ne. Takže britský televizní komentátor Piers Morgan se mezi tím zeptal, jak může někdo stále podporovat tuto izraelskou vládu, když jsou jimi ministry psychopatičtí monstra jako Ben-Gvir, kteří podněcují genocidu v Libanonu. To je odporné. A tak dále, tak dále. Takže rozhodně si ten Ben-Gvir si tím tedy rozhodně tedy jaksi řekl bych přízeň nikdy nezískal. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi byl mezi prvními, proti Ben-Gvirovi výroky odsoudil. A on říkal, nejde o výlev nějakého genocidního šílence, jde o veřejný příspěvek ministra národní bezpečnosti izraelského režimu. To je ono, to je jako skutečnost. Takže genocidní kult smrti sídící v Tel Avivu je důkazem toho, že Izrael představuje hrozbu pro celé lidstvo. Ohrožuje všechny lidské bytosti. Jejich jediným cílem je trvalá válka. Takže pojďme dále.
0: To mi připomíná, já už jsem tady to někdo slyšel, za slzu jedné izraelské matky tisíc jiných. To mi něco připomíná. Nějaký nad lidi a pod lidi. Já už jsem tady, už bychom měli zapátrat trošku do paměti, dámy a pánové, oprášit hysterii. Nuž, tak se koukneme na soběstačnost Teheránu. Ta prý způsobila, že válka se obrátila proti americké a mezinárodní ekonomice. Prý ani dolar, ani zlato, ani státní dluhopisy by neodolaly válce USA a Izraele s Íránem. Válka mezi USA a Íránem mimo jiné tedy zasáhla takzvané investiční úkryty, ke kterým investoři tradičně sahali v době silných toválečných konfliktů. A zejména kvůli obavám z uzavření Hormuzského průlivu měli američtí zaměstnanci pocit, že každý den prodloužení války se jim vymstil. Tak reputace a skutečné ekonomické ztráty americké ekonomiky v podstatě přispěly k tomu, že americká vláda potřebovala mír s Íránem více než samotný Teherán. Íránská ekonomika s rozsáhlou soběstačností mohla v podstatě absorbovat šoky války, což USA nedokázaly. A tak, jak se zdá, že válka končí, Morgan Stanley uvádí některé závěry z vývoje trhů během války. No a teď jsou tady kurzy, burzy, co všechno klesalo, 6% a tak dále. A to už nás moc nezajímá, SP500, že ano, a další, které klesaly, dolar, zlato je tady, jak to bylo, tak to je čistě ekonomické. Pro news.gr, tam to najdete ze dnešního data 21.
1: Ono tam šlo o to, že oni vlastně ty závěry z toho jsou takové, že dneska ani cenné papíry, ale ani to zlato dneska nejsou vlastně bezpečným přístavem prostě pro uchování hodnoty. To je jako velmi zajímavé. Za takovéto situace, to je velmi zajímavé zjištění, protože to je jako nový, jako, je to nový poznatek. No, uvidíme, jako, jak to bude dál, jak to bude v tom novém systému, protože ani ještě Amerika nepřešla. To je jako jedna věc, ale druhá velmi důležitá, vážení. A to spočívá v tom, že se ukazuje, že ty Američané, je to o té zdrojové stabilitě, o tom hovořil pan Pekin, a ta Amerika, jak se ukazuje, tak má tady menší zdrojovou stabilitu než ten Irán. Možná někdo řekne, že to je blbost, když oni mají větší ekonomiku. To mají, ale taky mají daleko větší náklady na tu válku než ten Irán, to za A. A za B, oni válčejí na druhém konci světa, až co ty Iránci válčejí doma, takže ty přepravní náklady všeho a tak dále, tak to je spousta peněz. Takže ty Iránci to mají velmi dobře rozmyšlený. Velmi dobře to mají rozmyšlený. Nicméně pojďme dále a dostáváme se na novinky od jinut. A tady ještě to navazuje tedy jednou zprávou k Moon of Alabama, který jako píše Libanon USA, tak Spojené státy, že podněcují rozpoutání sektářské války v Libanonu. A během té tiskovky na summitu G7 ve Francii americký prezident Trump kritizoval způsob, jakým Izrael vede válku proti Hezbaláhu. A říká tam, Izrael bojuje s Hezbaláhem příliš dlouho a umírá příliš mnoho lidí. A nemusíte zbourat celý bytový dům pokaždé, když někoho hledáte, protože v těch bytových domech je hodně lidí a ne všichni patří k Hezbaláhu. To vám musím říct, tak to je jako jeden výrok Trumpa, s tím lze jedině souhlasit. No, protože vlastně tím tady obvinuje Izrael spáchání válečných zločinů, i když to, jak se netýká naplno. Pokud všem navrhuje vyřešit problém Hezbalahu využití Abu Muhameda al-Džolaniho alias Ahmada al-Shari, vládce Sýrie, to je ten řezač z Al-Kaidi, to je ten řezač těch hlav, který tam teďka momentálně u vlády, k opětovaném rozpoutání sektářské sunicko-šítské války, aby se tam teda oni poprali mezi sebou. A navrhl jsem Izraeli, aby nechal Sýrii postarat se o Hezbalah, protože upřímně řečeno si myslím, že by to zvládli lépe. Sýrie, víte, on tu zemi sjednotil úžasně rychle.

0: ukončení izraelské války v Libanonu a úplné stažení všech izraelských sil v Libanonu. Čili první a třetí příspěvek k pořádku, ten druhý je zcela mylný. Pojďme dále.
1: Tak, další tady máme. Izrael je připraven na konflikt s Donaldem Trumpem, prý by díky dohodě s Íránem. Izraelská armáda totiž zveřejnila, je to tady vidět, dobře ta mapka, zveřejnila novou mapu zobrazující rozšířenou operační zónu v jižním Libanonu. Zatímco současně izraelští představitelé potvrzují, že probíhá konzultace s USA ohledně budoucí vojenské přítomnosti země v regionu. To není invaze, ne. Izrael pod vedením Bibi Netanyahu se zdá, že vstoupí do konfliktu s americkým prezidentem jen den po dohodě mezi USA a Íránem, která stanovuje ukončení bojů na frontách zahrnujících Libanon s důrazem na respekt jeho suverenitě. Izrael proto nadále udržuje vojenské síly v jižním Libanonu a tvrdí, že jeho přítomnost je nezbytná v reakci na útoky zase Hizbaláhu, který byl posílen Íránem. Nuž, ale podle dvou izraelských představitelů, kteří hovořili s agenturou Reuters, jsou jednání s Washingtonem o udržení izraelské přítomnosti popsána jako v uvozovkách obtížná a vytrvalá, protože nová dohoda mění rovnováhu v regionu. Izraelská armáda již tedy v dubnu představila mapu bezpečné zóny, ale nová odráží rozšíření operací hlouběji do libanonského území, včetně oblastí poblíž Nabatia, bašty Hizbaláhu jižně od řeky Litány. Nabatia tady někde byla vidět, tak se na to můžete pak kouknout, dámy a pánové.
0: Další příspěvek hovoří o tom, proč Izrael dosáhl patové situace v libanonské válce proti Hizbaláhu. Hizbaláh si udržuje svou vojenskou schopnost a jeho silná přítomnost v jižním Libanonu nikdy nebyla odstraněna. Říká se dále v tom podtitulku toho článku. A ten mimochodem ten tank, co tam je vyhořelý, mám pocit, že to je ten tank, kde zahynuli ty čtyři vojáci, když se tam dobývali na to, do toho hlavního sídla, do toho bunkru, teda k tomu vedení toho Hizbaláhu. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem, která eskalovala po 7. říjnu 2023, dosáhla patové situace, přestože byl odstraněn historický vůdce organizace Hasan Nasrallah a řada vysokých představitelů. Izrael nedokázal dosáhnout svých klíčových strategických cílů. To je úplné odstranění Hizbaláhu jižně od řeky Litány a vytvoření bezpečné zóny bez hrozeb. Hlavní důvody patové situace a odolnost také a způsobilost Hizbaláhu. A tady k těmto otázkám se říká, že ta organizace má decentralizovanou strukturu, rozsáhlé tunelové sítě a schopnost rychle se znovu stavět. A i přes těžké ztráty, připomínám, jak tam tenkrát začali bouchat ty mobily, jak na povel v ruce a podobně, tak pokračuje v odpalování raket a dronů směrem na severní Izrael, čímž udržuje hrozbu naživu. A pokud je tam obtížný terén, městská partizánská válka a tak dál, jižní Libanon je hornatý, je plný vesnic, Hizbaláh používá městské taktiky, skrývá zbraně a militanty v obytných oblastech, což stěžuje izraelským pozemním operacím, jak si dostanou výsledky bez vysokých nákladů, tedy říkají civilních nákladů, to znamená nákladů tedy na životy mezi civilisty. Hovoří se v tom článku dále o vysokých nákladech pro Izrael. Prodloužená válka zatěžuje Izrael finančně, to jsou výdaje, mobilizace záložníků, kteří nepracují, vytváří to politický tlak doma. A krom toho existuje mezinárodní tlak a riziko širší regionální eskalace. Selhání úplného odzbrojení navzdory izraelským operacím a dohodám o příměří listopad 2024 a později, tak Hizbaláh pokračuje v obnově jižně a severně od Litany a libanonský stát a armáda nemají moc ani politickou vůli jej zcela odzbrojit. Ve skutečnosti je to spíše to první než to druhé. A mnozí mluví o libanonské armádě a tváří v tvář Hizbaláhu, je to extrémně slabý subjekt. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, ještě když jsem do Libanonu jezdil.

0: a v podstatě, když bylo černé září a v rámci něj se pokusil teda Organizace pro osvobození Palestiny vlastně udělat, která tehda byla umístěna v Jordánsku, udělat atentát tam na krále a převzít vedení státu a byli vlastně vyhnáni tedy, král to odrazil, byli vyhnáni a jeli tedy, šli do Libanonu, tak už tehdy to byla hrozba, ovšem libanonská vláda tenkrát to podcenila, si myslela, že jsou Paříž Blízkého východu a tak dál, banky a tak dál, takže se nic nemůže stát. Podívejte se, jak dopadly dneska. Dneska je to v Emirátech, ty banky a tak dál, a tady se bojuje. Hezbollah si zachoval svou vojenskou kapacitu, zatímco libanonský stát zůstává slabý. Ano. Libanonský Hezbollah znovu se vyzbrojuje na vzdory blokádě a na vzdory tvrzením úplné blokádě letectví moře i po souši, tak Hezbollah nadále obnovuje svůj arzenál. Jednak teda pozemní trasou přes Sýrii, ta ovšem teďka přes, jak si díky teda těm změnám v Sýrii, už je to komplikované. A dodávky z Iránu, tak Irán nadále posílá rakety, drony protitankové rakety, převážně přes Sýrii a alternativní trasy zahrnují Irák nebo nepřímo námořní dopravu. Je také místní výroba, Hezbollah vyvinul významné domácí výrobní kapacity, pokud jde o rakety, drony, výbušniny, čím snížil závislost na externích dodávkách. Použití skrytých arzenálů, velká část arzenálu byla před válkou ukryta v tunelech a sklepech a organizace tyto zbraně získává a znovu používá. A jinak pokud jde o financování, tak kromě iránské pomoci Hezbollah používá pašerácké sítě, drogy, tabák k financování svých aktivit. Takže tolik tedy asi tak. A Izrael sice zasadil Hezbollahu významné rány, ale strategicky ho nedokázal neutralizovat. A schopnost organizace znovu se vyzbrojit, geografie Libanonu a absence životoschopného politického řešení vedly k dlouhotrvajícímu patu. Ta iránská role zůstala klíčová. Tam je důležité vidět, že i třeba ta libanonská armáda, je tam i křesťanská část, je tam i muslimská část, takže ani tam nejsou jednotní, takže těžko oni mohou vyhánět tam odsud Hezbollah. Hezbollah je tam vlastně dneska vedoucí sila. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme. Válečné klima v Lamaňském průlivu. Ruská fregata prý vystřela varovné výstřely na britskou jachtu. Byla to fregata admirál Grigorovič, který zahájila palbu v mezinárodních vodách, tak včetně jižně od ostrova White. Tak, Británie a Rusko jsou na cestě tedy nebezpečné vojenské eskalace po bezprecedentním a extrémně vážném horkém incidentu, který se odehrál v úterý ráno, tedy 16. ve vodách La Manche, asi je tady. Podle zpráv agentury Reuters, námořníci na ruské fregatě admirál Grigorovič zahájili varovnou palbu na soukromou jachtu plující pod britskou vlajkou, když se k válečné lodi tato přiblížila. Tak, podle svědectví posádky jachty, ruská válečná loď vystřelila valovnou palbu ze vzdálenosti asi 500 metrů a udalo se to 20 námořních mil jižně od ostrova White. Ačkoliv se incident odehrál mimo britské teritoriální vody, tedy v mezinárodních vodách, blízkost britského pobřeží vyvolala v Londýně poplach. Mluvčí britského ministerstva obrany řekl tedy pro Sky News, naléhavě vyšetřujeme hlášení o incidentu v Lamaňském průlivu. Tak, vojenští analytici upozorní na to, že tento agresivní krok Moskvy není náhodný, přichází tedy jen několik dní po bezprecedentní operaci britských speciálních sil v Lamaňském průlivu, při níž britští komandos tedy vzbouřili, to má být asi obsadili na ruský tanker pod britskými a unijními sankcemi. Londýn tuto operaci oslavoval a zdůraznil, že šlo o první takový útok, který měl za cíl zastavit ruské příjmy z ropy, financující válku na Ukrajině. Zdá se, že Moskva okamžitě reagovala tím, že ukázala zuby. No, já mám zprávy z ruských serverů a ta britská jachta nebo ta lodička se přiblížila na méně než 150 metrů od té ruské fregaty. Tak proto to následovalo a nereagovala, nekomunikovala. No už, kde je pravda, nevíme, tak se koukneme dál.
0: Další zpráva A je zajímavá, vychází z vyjádření prezidenta Lukašenka běloruského, který říká, že Vatikán a Židé oklamali Vladimíra Putina, aby v roce 2022 stáhl své síly z Kyjeva. A vykládá, ale všichni asi tě chápali, že válka rychle skončí ruským vítězstvím, protože Rusové už byli v podstatě na okraji ukrajinského hlavního města. A tam vznikla parašutisté a tak dále. A prezident Lukašenko obvinil Vatikán a Židy, že ruská lobby je uvádí, tedy zklamání ruského prezidenta Putina, aby v březnu 2022 stáhl ruskou armádu z Kyjeva, což vedlo k tomu, že válka trvá 4,5 roku a stála miliony mrtvých. A během vojenských operací, nejenom já, ale celý svět chápal, že válka rychle skončí ruským vítězstvím. To bylo hlavní kvůli tomu, že Rusové byli v Kyjevě. Ale pak někteří politici a síly požádali Putina, aby se zastavil, stáhl vojska z Kyjeva a podepsal mírovou dohodu. Opět pravděpodobně vím, tyto síly podváděli, byl to Vatikán. A překvapivě i židovské lobby, Izraelci, tím jménem Zelenského řekli, to je vše, uzavřeme mír, dohodneme se a další také. A ten běloruský prezident se snaží dát zcela nový rozměr tomu, proč Vladimír Putin stáhl své jednotky z okraje Kyjeva, co se ukázalo jako katastrofální chyba. A vyvstala otázka, co znamená, že oklamali Vladimíra Putina. Nevěděl, co se stane. Byl včerejší. Nevěděl, že by sám z vlastní vůle ztratil značnou výhodu, kterou měl nad Ukrajince západem. A až do dneška bylo známo, že hlavní osobou odpovědnou za pokračování války a porušení dohody o příměří podepsané Ukrajinci v březnu 22 byl tehdejší britský premiér Boris Johnson. Johnson v podstatě nařídil Zelenskému pokračovat ve válce a nedodržovat dohodu o příměří. Nyní však Lukašenko také odsuzuje ty, kteří, jak tvrdí, přesvědčili Putina, aby stáhl své síly z Kyjeva. Ale Vladimír Putin nebyl dítě a i když mu to navrhli konkrétní lidé zmínění Lukašenkem, nikdo neměl poslouchat. Kdyby nestáhl ruské síly z Kyjeva, to, co Johnson žádá pokračování války, by se prostě nemohlo stát. Kdyby nebylo 240 tisíc Rusů a přes milion Ukrajinců, nebýt toho, tak by žili. A ty Ukrajinci by žili, ty Rusové taky, nepočítají všechny ty vojáky těch obou zemí, kteří ztratili fyzickou integritu, znamená byli zranění a tak dále. No a tohle to je pravda a tohle se ještě bude muset taky nějakým způsobem ještě jak si došetřit, dobrat se konce, je pravda jedna věc, že v podstatě tady tu válku do jisté míry na té Ukrajině je to vlastně boj mezi takzvanými velkým žil a malým žil. To znamená, na jedné straně je to chazarská mafie sedící v Londýně a na druhé straně je to Chabad. Je to Chabad Lubavič a tak dále a to jsou ty zase na té ruské straně. Takže toto jako je realita. A ono do jisté míry podle všeho je to poněkud podobné, nebo to bylo poněkud podobné i v té relaci Irán-Izrael, protože ty nejvyšší duchovní iránští byli zřejmě islámského, izraelského původu, židovského původu. Podobně jako se hovoří o tom, že i vedení v Saudské Arábii, že je stejné, že to je že jsou prostě vlastně takové jaksi ve skryté podobě, že jsou to vlastně Židé. Takže uvidíme, jako co bude dál. V každém případě odhalení této záležitosti, jak to ve skutečnosti bylo, tak bude velmi zajímavé. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Je to nějaké zhuštěné společné prohlášení G7, není hlavním dokumentem summitu. Stojí za to začít tím tedy, že společné prohlášení G7 není jediným a nakonec ani hlavním dokumentem podepsaným vůdci tohoto bloku. Mimo jiné je to souběžné s prohlášeními o boji proti rakovině a nelegální migraci. A jak se často stává, nejzajímavější na geopolitickém komentáři G7 není to, co na něm bylo napsáno nebo sepsáno, ale to, co v něm není. Ukrajina zde zjevně není ústředním tématem, formálně je rozdělení tedy prvním, ale ve skutečnosti vypadá jako příloha k bloku Blízkému východu. Klíčová fráze není o podpoře Ukrajiny, ale o propojení sankcí proti Rusku s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument přímo říká, cituji, nyní je správný okamžik zvýšit tlak na ruský ropný a plynárenský průmysl, protože Spojené státy a Irán dosáhly dohody o Hormuzu. To je velmi důležitý ukazatel tedy jejich myšlení. Rusko není vnímáno jako samostatný problém, ale jako funkce ropného trhu. Dokud hrozí riziko blokace Hormuzu a prudkého nárůstu cen ropy, je Západ omezený tedy v sankcích proti ruskému exportu. Jakmile ale riziko zmizí, můžete vyvinout větší tlak samozřejmě na Rusy. Dokument taktéž několikrát zmiňuje Trumpovu osobní roli, a to v mimořádně neobvyklé podobě. Není tedy jen prezidentem Spojených států, ale mužem, který zajistil dohodu s Íránem, otevřel Hormuz, jako by byl uzavřen před válkou, je tady poznámka, dosáhl memoranda a vytvořil historickou příležitost k míru. S vykřičníkem.
0: No to, to je přímo na, na Nobelovu cenu.
1: Jo, jo.
0: No, to je jako opravdu.
1: To je
0: já teď
1: hýčko.
0: Se tady mi vyskočila nová zpráva z toho řeckého serveru, kdy i Trump jako hovoří přesně o tom, o čem hovoří Lukašenko. Rusko udělal v roce 22 velkou chybu, Kyjev mohl obsadit během jednoho dne, kdyby z toho předměstí šlo do centra, a teď tady tento tady schazuje na generál, který velel, a ten, že dal jako ústup. Nechce tady mluvit Trump o Putinovi. Takže to je jako pro zajímavost. Pojďme na další. Dostaneme se na zprávy z Ruské federace. A tady hned první. Rusko potvrdilo právo na Krym a na Azovské moře v Haagské arbitráži. Toto je velmi důležitá zpráva, vážení. Rusko zvolilo mimořádně odpovědný přístup k ochraně svých zájmů v právu moře. Byly připraveny důkladné argumenty o vlastnictví Azovského moře a zákonnosti výstavby Krymského mostu. A výsledkem bylo brilantní vítězství v arbitráži, jak řekl právník Alexej Ispolinov, deníku Vzgajat, že dříve Rusko napadlo kyjevské nároky na Černé a Azovské moře v Haagské arbitráži. Je důležité pochopit, že zkrácený termín Haag je obvykle synonymem pro Mezinárodní trestní soud ICC, který se skutečně nachází v tomto městě, stejně jako pro Mezinárodní soudní dvůr. Proto není zcela správné používat toto jméno ve vztahu k vítězství ruských právníků v otázce ukrajinských námořních nároků, jak vysvětlil Alexej Ispolin, profesor katedry Mezinárodního práva Ruské akademie zahraničního obchodu Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska. On říká, v našem případě mluvíme o stálém arbitrážním soudu, který sídlí také v Haagu a slouží jako platforma pro řízení ad hoc arbitráže. Ve zvláštním případě jednorázově na bázi tedy. A to znamená na bázi jednorázových rozhodnutí. Byli tam, jak to tak, že prostě u toho tam se pak jako nelze odvolávat a tak dál. A byli to její zástupci, kdo souhlasili s nezákonností ukrajinských nároků. To znamená, to konečné rozhodnutí bylo podle toho arbitrážního soudu jednoznačně vítězství Ruska a díky tomuto rozhodnutí se splní přání Kyjeva rozebrat Krymský most nebo uznat Azovské moře jako společné, tak tady musí být nesplní to řeckého serbo, tam jsou někde přesnosti. A rozhodčí se rozhodli ne z lítosti a nechtěli hodit kost Moskvy, ale protože naše pozice byla přesvědčivě sformulována. No, jestli tam Ukrajinci argumentovali tím, že tam moře jsou jejich, protože je vykopali, no tak, jako, tak se ani nedivím. Ale tam ty argumenty byly nepochybně jako vážnější. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme jako raketa. Peklo začíná, Rusko střílí na mnohem větší cíl v Lamaňském průlivu. Toto je přímá odpověď na tvrdý Starmov rozkaz. Takže podle nejnovějších zpráv ruská vojenská fregata admirál Grigorijovič nestřílela na obyčejnou jachtu v Lamaňském průlivu, ale zahájila palbu přímo na válečné lodě britského královského námořnictva. Incident v průlivu představuje jedno z nejvážnějších přímých vojenských střetnutí mezi britskými a ruskými námořními silami v novodobé historii, střetnutí, které hrozilo přerůst ozbrojený otevřený konflikt. V pondělí, cituji, odpoledne doprovázely dvě hlídkové lodě třídy River britského námořnictva, tedy HMS Mersey a HMS Tyne, plavidlo proplouvající Lamaňským průlivem, když na ně ruská fregata admirál Grigorovič otevřela, nebo asi spustila, tady má být palbu, uvedla londýnská média. Příčina incidentu? Starman nařídil přepadení ruského tankeru? Podle tedy londýnských médií byla tato nebezpečná reakce ruského námořnictva přímou odpovědí na předchozí akci britských speciálních sil. Cituji, k incidentu došlo poté, co Sir Keir Starmer v neděli ráno nařídil skupině námořní pěchoty z mocnice tankeru patřícího k ruské stínové flotile, uvádí článek. No, válka tedy o ropu na britském dvorku. Britští mariňáci totiž předtím provedli výsadek na tanker, tedy s cílem zabránit obcházení sankcí a přepravě ruské ropy přes Evropu. No, situace v Lamaňském průlivu zůstává krajně napjatá a Londýn i Moskva pečlivě zvažují další každý krok po této nebezpečné přestřelce. Tak, tady máme nějaké to vysvětlení, no tak uvidíme.
0: Další zpráva, Ukrajinci trefili autobus s běloruskými dětmi a při útoku ukrajinského dronu v ruské Brianské oblasti zahynula žena, která doprovázela dětský fotbalový tým z Běloruska. Dalších 6 lidí, včetně 3 dětí, utrpělo zranění. Moskva i Minsk obviní Ukrajinu z terorismu proti civilistům. Kyjev se k incidentu nevyjádřil. Na zprávě ze 17. Takže tady podle vyjádření tedy úřadujícího gubernátora regionu Jegora Kovalčuka autobus směřoval do černomorského letoviska Galenčik, kde mladí fotbalisté cestovali na sportovní pobyt. A vozidlo měl zasáhnout dron s pevným křídlem, který podle ruských úřadů ovládala ukrajinská armáda. Takže tam zahynula teda ta žena doprovázející tým, 6 lidí bylo zraněno, včetně 4 dětí. To byl odvezen teda do nemocnice, kde byla poskytnuta nezbytná lékařská péče, jak informuje turecká agentura Anadolu, a podle regionálních úřadů nejsou ostatní cestující v ohrožení života a v nejbližší době by se měli vrátit do Běloruska. O stavu zraněných dětí nebyly dosud zveřejněny žádné informace. Ukrajinské úřady se k tvrzení ruské strany dosud nevyjádřily. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak a další zprávu, samozřejmě je to smutné a museli operátoři vědět, kdo v tom autobuse jede, zase je to další teroristický, státní terorismus. Tak, počkat, teď mi to skočilo na špatný, 3-4 je zde. Západ je v šoku, Putin aktivoval super tajnou zbraň proti sankcím, útočí tiše a bez raket. Takže zatímco Evropská unie připravovala nové sankce proti Rusku, Putin měl aktivovat svoji tajnou zbraň. Rusko prý našlo nový zdroj příjmů a Západ byl šokován. NATO se ukázalo jako bezmocné, tak se na to jdeme kouknout. USA i EU rok co rok pokračují v produkci absurdních omezení v naději tedy, že připraví Rusko o její hlavní zdroje příjmů a zcela zničí ruskou ekonomiku. Evropské orgány již horečně tedy připravují další 21. balíček omezení, tentokrát zaměřený na bankovní systém a ruský energetický trh. Západní analytici si mnuli ruce, očekávali katastrofální důsledky pro Moskvu, ale vše se proměnilo v ničivou noční můru pro samotnou Evropu. Zatímco Washington a Brusel vymýšlejí nová omezení a nutí své občany žít v hluboké krizi, ruská ekonomika zasadila svým západním dohlížitelům tedy nečekaný a silný úder. Ukazuje se totiž, že Rusko získává obrovské zisky ze zcela neočekávaného odvětví, které evropští představitelé jednoduše odepsali. O tom s neskrývavým údivem informovali maďarští novináři, a jejich článek přeložila zpravodajská agentura ABN24. Článek přímo uvádí blablabla, co to je, nemůže si to vzít ani Ursula von der Leyen, Rusko je doslova zaplaveno zahraničními turisty a 1,6 milionu lidí již vyjádřilo přání spatřit krásu Ruska a velikost ruské země na vlastní oči. Jen během prvních 4 měsíců letošního roku navštívili ruské území davy zahraničních návštěvníků. Téměř je to o 30% více než ve stejném období loňského roku. A tak přijeli do Ruska navzdory obrovskému tlaku, sankcím a západním pokusům o úplnou izolaci Moskvy. Obrovský tak příliv turistů se stal nejen silným zdrojem peněz pro Moskvu, které proudí do rozpočtu bez jakýchkoliv bankovních blokací, ale také zdrcující ranou je to pro západní propagandu. Tak, tak, tak. A pan Pěkin o tom mluví neustále, že vlastně je potřeba ukázat ten ruský svět a ruskou zemi.
0: A zejména v době, kdy jsme ve 3D a kdy lidé potřebují vidět. Lidé, když nevidí, tak jak si nevěří a tak dále, potřebují vidět, aby se přesvědčili sami. Další zpráva hovoří o tom, že Německo bude první. Dále se tady v článku klade otázka, jestli Surovikin kvůli jaderné odpovědi se zase vrátí ze svého angažmá v Africe a jak to bude s válečnými zpravodaji. A to je hned několik otázek. A jde o to, že teď nedávno zautočil téměř 1000 dronů na Rusko. Nepřítel přetěžuje ruskou protivzdušnou obranu před hlavním úderem. Tady říká Karaganov, ten nastínil scénář jaderné odpovědi. Válka potřebuje vstoupit do nové fáze. Já bych tady jenom malinko odbočil. Víte, ono to bylo na začátku speciální vojenská operace, ale potom, kdy vlastně ty Rusové se stáhli od toho Kyjeva, ta protistrana, ty Ukrajinci získali čas a začali tam dodávat žoldné, že jako ze západu a tak dál, tak se to změnilo v regulérní válku, zatímco Rusové pořád k tomu přistupovali jako ke SVO. A to už je chyba, tam už měl postupovat jinak. To měl přistupovat jinak a to bych řekl, jako, že mají jako tak minimálně 2 roky zpoždění. Spíš víc teda. No, teď jako říkají, že ta válka o potřebení, že stoupá do nové fáze, to je dobře, že už to také vidí. V moskevské oblasti byla protivzdušná obrana během noci opět aktivně, byla aktivně ničila nepřátelské drony. Během posledních 24 hodin bylo Rusko napadeno téměř 1000 dronů. Nepřítel se pokouší prověřit odolnost našich systémů protivzdušné obrany. Jedním z nejsilnějších útoků na hlavní město za poslední 2 roky. V Moskvě si teprve nyní začínají někteří uvědomovat, že probíhá válka, píše autor kanálu Zápisky veterána. No, země vláda je velký věznic čili hrozbám, které si nedokáže ani představit. Říká, musíme rychle reagovat. Už v květnu bylo jasné, že nepřítel zkoumá obrané vrstvy, hledá mezery, testuje reakční dobu posádek. A jakmile našel, tak udržel naplno. SVO se vleče nesnesitelně dlouho a obtížně, a to vše kvůli našemu vlastnímu selhání, říká autor. A rozhodné kroky, které ještě včera slibovaly rychlý úspěch, dnes působí směšně. Západní vojensko-průmyslový komplex vypičoval ukrajinskou armádu natolik, že klidně útočí na Moskvu. Nekonečné pokusy úřadu vyhnout se eskalaci taky pouze vyvolávají. Takto současnou situaci popsal v rozhovoru s novinářkou Dianou Pančenkovou profesor soudného dne Sergej Karaganov. Jediným způsobem, jak se podle Karaganova v této fázi vyhnout porážce, je eskalovat konflikt vlastními silami. To umožní válku ukončit nikoli rozpoutat globální požár. Proč se blíže nepodíle na tyto várny, jejichž adresy naše ministerstvo obrany zveřejnilo na jaře. Karaganov je přesvědčen, že budeme nuceni provést jaderný úder. Je to strašný hřích, protože bude trpět mnoho nevinných lidí, ale všechno rychle skončí, všichni utečou. A pokud neutečou, bude následovat další série úderů. Takže, teď říká, zůstává jediná otázka, který vojenský velitel na sebe vezme tu odpovědnost. Tady zmiňují legendárního Sergeje Surovikina, který nyní zaměstná v Africe, který by byl dokonalým kandidátem. Vojenští experti se domnívají, že generálově se ruka netřásla. Je to samozřejmě rozhodnutí pro Putina, které je těžké, ale jmenuje tvrdého generála, který je takového kroku schopen. Možná pak Evropa nedostanou rozum. V Německu to bude první. Takže to je tedy Karaganov. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na dlouhý útok. Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinérii až na západní Sibiři. Nový úder o délce 2000 kilometrů hluboko tedy v ruském území. Je to zpráva ze dneška. Nový ukrajinský útok dronem na ruskou rafinerii tak byl potvrzený v oblasti Tjumen na západní Sibiři a ukazuje rozšíření schopností Kyjeva v oblasti dalekosáhlých úderů zaměřených na kritickou ruskou energetickou infrastrukturu po odpovídajícím útoku v Moskvě. Takže neověřená videa zveřejněná online ukazovala kouř a plameny stoupající nad zařízením, které mělo být údajně hořící rafinérií Tjumen, známou také jako Antipinská rafinérie. Guvernér pak regionu Alexander More potvrdil, že na místě, kde spadl ukrajinský odpad, operují záchranné složky. Volodymyr Šňupanský zase potvrdil, že ukrajinské drony zasáhly rafinérii ropy v ruské oblasti Tjumen na západu Sibiře, více tedy než 2000 kilometrů od hranic Ukrajiny. A Šňupanský dále uvedl, že ukrajinská společnost Firepoint vyvinula nové dálkové drony schopné letět více než 3000 kilometrů a že tyto byly již úspěšně nasazeny. A my víme, že to jsou francouzský Flamengo, že ano, takže jako co, že... Teď něco vyvinuli Ukrajinci, no tak to asi těžko. Tak asi
0: ten Karaganov ještě jenom připomenu ještě v souvislosti s tím minulým příspěvkem. On tam říká jednu věc, říká, my děláme špatně, děláme tu propagační politiku, protože tady jsou zahraniční, různí zahraniční lidé, kteří tady jak se dělají záběry toho, jak sem některé ty drony přiletí, spadnou, něco hoří, vysílají to do zahraničí. My toto z té Ukrajiny dělat nejsme schopni pořádně, protože tam, když toto někdo udělá, to natočí a pošle, tak je na to několik let kriminálu. Takže na světové scéně to vypadá, jako kdyby teda ty Ukrajinci jednoznačně vítězili a ty nám tady dávali zabrat, přičemž ty naše útoky tam jsou daleko, daleko masivnější a účinnější. Takže i tohleto v souvislosti s těmi drony je důležité. Jinak teď jsem viděl, že snad... Rusové konečně teďka mají nějaké nové prostředky elektronického boje, takže to bude schopné teda to odklonit a poslat ty drony někam si pryč. Ideálně by bylo, kdyby je uměli odklonit a poslat je zpátky na hlavu přímo těch, kteří to vystřílejí, a to už by to chtěl asi hodně. Takže teď se pojďme podívat tu Ukrajinu. První zpráva hovoří o brutální pekle v Kyjevě, desítky raket Zircon, tak tam lítly americké PAC-3 zapaly Kyjevsko-Pečerskou lavrou, žádný Rusové, ale americké PAC. A byly zničeny bunkry SBU, té ukrajinské bezpečnostní služby a NATO. A takže ty byly zničeny a ten raketový úder trval 5 hodin intenzivního brutálního ostřelování Kyjeva. Dnipra, Charkova a Oděsy. Takže je to intenzita, která je poprvé minimálně od tohoto roku a americká diplomatická mise uprchla z ukrajinského hlavního města, kde byly vypuštěny desítky raket Zircon a Iskander. Takže tolik teda tady v tom jenom v krátkosti. Jinak tedy podle předběžných údajů dopadlo na Kyjev během pouhých 5 hodin několik desítek raket, tedy více než 30 balistických raket Iskander, 7 hypersonických raket Zircon, rakety Kinjal, H-101 a Kalibry, stejně jako stovky UAVček Banderol a Garand 2 a raketový dron Garand 3 a Garand 5. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dále zase Kyjev. Jo. Nářev Kyjev je 13 úderů smrtících. Rusko nasadilo prý tajnou zbraň a nepřítel nevěří vlastním očím. Tomahawky na útu Ukrajinou. Tak, účinek je prý obrovský, prohlásili vojenští experti, když hovořili o sérii úderů na Ukrajinu. Také zjištění po útocích byla překvapivá. Tak, na internetu se objevily zprávy o psychologickém šoku a panice, které v současnosti panovali v ukrajinské společnosti. Kyjev očekával strašlivý dopad. Tomu lze dokonce říkat psychóza. To poznamená vojenský expert Aleksandr Ivanovský. A dodal, že v podstatě mají pravdu. Dnes přijde úder, zítra další průzkum zasažených cílů, několik dní na upřesnění souřadnic a poté další úder. Nejsilnější tedy série úderů údajně zasáhla energetická zařízení v Sumské oblasti a úřady v Trojstianci uvedli, že všechny městské čerpací stanice byly během noci zničeny přímými zásahy ruských útočných dronů. Sergej Lebeděv, koordinátor pro ruských odbojových sil, tedy toho podzemí, na Ukrajině vysvětlil, proč byly tyto oblasti cílem útoku. Ukrajinské velení zde soustřeďuje zálohy, organizuje logistiku a rozmisťuje vojenské jednotky. Nuž. To jsou samozřejmě věci, které mají být ničeny stále a neustále, jak říká pan Pěkin, a ví se, že se dodává ropa a všechno zní ukrajinským ozbrojeným silám zadarmo z Ruska, z Lukoilu a dalších. Teď to měl 8. taktéž ve svém pořadu. Takže jsou to závodní
0: věci. Já se jenom divím jedné věci, že za této situace, která je, takže toho ruské vedení nevyužije a nezbaví je vlastnictví tady těchto společností z důvodu vlastní zrady. Nechápu to. Jako lepší příležitost mít nebudou. A komplet bych to zestátnil. No, další zpráva hovoří o tom, že Iskandery udohřili do vosího hnízda Kyjeva a sice došlo k výbuchům Konča zaspě, je CD Zelenský, Patriot, ten systém Patriotů zachytil jenom jednu ze 7 raket. Teď je otázka, kde je prezident ukrajinský, nebo takzvaný prezident. A v každém případě noc z 19. na 20. června byla v Kyjevě jednou z nejbouřlivějších a tam silný výbuch otřásl elitní čtvrtí Konča Zaspa, kde se nachází rezidence nejvyššího vedení Ukrajiny a sídlí tam také rezidence Volodymyra Zelenského. Takže tady ty místní obyvatelé uvedli, že ta tlaková vlna rozbila trojitá okna budov, která si elita podřídila, aby se chránila před realitou. Jinak ty ruské údery na vojenské cíle se této oblasti obvykle vyhýbaly a boje zde připomínaly pouze zápach spáleniny. Nyní se ta situace změnila, čtvrtě zaplněna nejenom kouřem, zhořící systém Boryspilu a něčím víc. A podrobnosti incidentu zatím chybí, ale telegramový kanál Chronicle of Geranium tak jako první informoval o výbuchu a jde o jednu z prvních zmínek za celou historii SVO o možném úderu přímo do uvozovka vosího hnízda ukrajinské politiky. Takže pojďme asi dále. Ta zpráva samozřejmě dále pokračuje. A tam jako hlavním bodem toho zásahu bylo letiště Borispol, kde je nedaleko. Pojďme dál.
1: Tak, strategicky důležité ukrajinské pevnostní město Krasný Liman, severovýchodně od Konstantinovky, již bylo dobyto s 50% ruskou armádou. Uvedl to několik moskevských médií ve středu 17. Ukrajinští vojáci a žoldáci se většinou zabarikádovali v oblasti vysokých budov a byli zcela obklíčeni ruskými silami. Rusové právě obsadili celou železniční síť tady. Krasný Liman je jedním tedy z nejvíce sporných měst během celé ukrajinské války. Bez jeho dobytí není pro Rusy možné úspěšně zaútočit na poslední dvě velká města Donbasu, tedy Kramatorsk a Slaviansk, protože by byla vystavena obchvatu ze severu. Ruské síly pokračují tedy v intenzivním tlaku na Donbas s předpovědí, že Ukrajina jako celek může do konce června nebo začátkem července ztratit kontrolu nad 3 důležitými městy. Rusové už dosáhli vzdálenosti 5 kilometrů od Dobropolie, zatímco osvobodili nový Donbas. Tak, ale čas nám kvapí, takže jdeme dál.
0: Mimochodem v tom krásném Limanu v tom roce 22 už byli, tam už to měli obsazené Rusové. Teď to dobývají znovu se ztrátami velkými, protože vlastně se umožňuje, aby druhá strana se posílila, vybudovala si tam opevnění a tak dále, a tak dále. No pojďme dále. Dostaneme se na informace ze Spojených států. První informace hovoří o tom, že Bílý dům odmítl izraelskou žádost o přezkoumání memoranda s Iránem. To je přezkoumat memorandum s Iránem. Izraelští představitelé označili nové memorandum za špatnou dohodu a hrozí dalšími útoky proti Islámské republice, to je zpráva teda ze 17. A Spojené státy odmítly oficiální izraelskou žádost o přezkoumání tedy té dohody, respektive memoranda o porozumění. A podle korespondenta Channel 12 Jarona Abrahama předložil Tel Aviv Washingtonu formální žádost o přezkoumání toho memoranda a byl odmítnut a nadále nezná všechny podrobnosti tohoto rámce. A izraelský premiér a současně hledaný válečný zločinec Benjamin Netanyahu ten předtím veřejně na tiskové konferenci potvrdil, že si není jistý podrobnostmi memoranda mezi Iránem a Spojenými státy. A hebrejská média nedávno informovala, že mezi izraelským představiteli panuje vůči této dohodě hluboké zklamání a odmítnutí. Takže pojďme dále.
1: Dále se koukneme, počkat, 5-2, to je tady, Trumpova šokující prohlášení o Izraeli. Poprvé tedy americký prezident pronesl šokující prohlášení adresované Izraeli, když prohlásil, že izraelská armáda vraždí děti a ničí civilní budovy. A to je prý první prohlášení, když dále řekl, že Sýrie přijde a bude se zlepšovat, protože skutečně zničila jakoukoliv morální představu o válce. Teď je tady zase nějaký. Zároveň se J.D. Vance tedy v dalším tvrzení, že je jediným světovým vůdcem, který se v současnosti postaví na stranu sympatií a sympatií s Izraelem je Trump. Zdá se, že mezi Netanyahuem a Trumpem prý tedy existuje rozkol. Protože mnohokrát panovalo podezření, že tyto rozkoly, retorické rozkoly mezi nimi, hádky, neschody, byly do značné míry logikou tedy dobrého a špatného policajta, jak tomu znovu říkáme. Tak teď se zdá, že tentokrát to Trump měl velmi těžké. Ale tato tvrdá prohlášení a zejména jeho pokus distancovat se od Bibi Netanyahua jsou přiznáním, že americká ekonomika americké ekonomice asi dochází ropa, tady má být, a ztrácí schopnost zvládnout ekonomické výzvy a proto byli nuceni podepsat smlouvu s Íránem. Nebo jednoduše řečeno, íránská dohoda je rozhodně vítězstvím Íránu, protože Bílý dům hledá obětního beránka. Tak.
0: To je ta zdrojová stabilita, nedostatečná, jak jsme prvně o ní hovořili, nehledě k tomu, že oni se prostě potřebují vytvořit podmínky, za kterých se bude ta Amerika moc toho Izraele zbavit. To je na pochodu a bez toho se prostě ten světový mír a také se reakci dotáhnout nedá. Další zpráva hovoří o tom ze Spojených států, že americký senátor Rand Paul volá po novém přezkumu zahraničních biolaboratoří. A říká lhali nám, teď to potvrzují oteněné dokumenty, volá také po vytvoření nezávislé komise složené z vědců, která by předem posuzovala rizikové projekty, ať už v USA nebo v zahraničí. A ta dohoda o rizicích gain of function výzkumu zahraničních laboratořích a transparentnosti vlády nabírá na obrátkách. A jak už dříve uvedl ředitelka Národního zpravodajství Tulsi Gabbardová otajnila dokumenty o americké podpoře biologických laboratoří po celém světě a tyto materiály odpovídají také na část otázek, jestli se objevily během tzv. Pandemie COVID-19. A podle těch otajněných informací Spojené státy podporovaly nebo financovaly přes 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. A z toho desítky na Ukrajině, kde se pracovalo s potenciálně nebezpečnými patogeny, všechny těch z éry Sovětského svazu. Dokumenty přiznávají i rizika spojené s válkou. Laboratoři mohly být zranitelné. A ten senátor Rand Paul, dlouholetý kritik Anthonyho Fauciho a gain of function výzkumu, tak ty dokumenty uvítal jako potvrzení těch svých varování. A v rozhovoru pro americká média řekl, po léta, když někdo upozorňuje na laboratoře na Ukrajině, tak mu říkají, že jde o konspirační teorii. Teď zjišťujeme, že skutečně existovaly. Pojďme dál.
1: Mrkneme, co tady máme, trojka je zde. Rozjíždí se, ne, počkat, to jste teď měl vy, 6-1, už jsme tak tady. Francie je v šoku, Putin vystrašil prý Macrona kvůli zabavení tankeru. Byl aktivován zákon soudného dne. Tak, Francie, která zadržela ruský tanker, nakonec jednala zcela nečekaně. Stačilo málo času a záležitost byla vyřešena. A to se stává, když je aktivován zákon prísoudného dne. V Evropě tedy zní poplašné zvony a v západních štábech se schyluje k vážnému rozruchu. A to vše proto, že francouzská armáda nedávno obsadila ten tanker Tagore, který plul z arktického města Murmansk přímo k francouzským břehům. K tomuto troufalému zadržení došlo 400 mil od Británie a loď byla bez okolků odkloněna zpět na kotviště a ruský kapitán byl okamžitě asi zatčen, tady je uvedeno spoután. Tak, za méně než několik dní francouzské úřady tiše bez publicity otevřeli celu a propustili ruského velitele lodi a po někdejším bojišti Elizejského paláce nezůstala ani, nebo bojovnosti, pardon, nezůstala v Elizejském paláci ani stopa. Nabízí se otázka, co přimělo Paříž k tak rychlému ústupu? Odpověď byla jednoduchá. Ukázalo se, že krátce předtím to pirátstvím prezident Vladimír Vladimirovič Putin schválil zákon, který armádě dává absolutní právo zachraňovat ruské občany, pokud jsou v zahraničí nezákonně pronásledováni nebo zadržováni. Aha. A podle čínských pozorovatelů, citovaných ABN24, se francouzskými generály začal šířit strach, jakmile pochopili skutečný význam tohoto rozhodnutí. Paříž si okamžitě uvědomila, jak fatální chybu udělala. Vždyť podle nového zákona nyní Kreml získal zcela legální a neprůstřelnou záminku použití skutečné vojenské síly proti Francii. Záchranná operace mohla nabrat velmi tvrdý průběh. A tak ze strachu před vážnými důsledky Macron spěchal vše zvrátit, dodává nebo domnívá se dále autor tohoto článku. Tak.
0: Další příspěvek je také velmi pozoruhodný. Je to, týká se vyjádření náčelníka německého letectva Holgera Neumanna, který tvrdí, že Německo je připraveno bojovat proti Rusku už dnes. A hněv aliance dopadne na polostrov Kola, Petrohrad, Kaliningrad, Černé moře, řekl generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva, v rozhovoru pro The Telegraph. V případě války s Ruskem tak jmenoval cíle úderu, zdůraznil, že Německo je připravené bojovat už dnes večer a bude bránit každý centimetr území NATO. No ale ta Kola, Petrohrad, Kaliningrad, Černé moře, to není území NATO. To buď neumí zeměpis, anebo mluví o něčem jiném, když má skutečné jako na mysli. A podle Neumanna v rámci aliance neexistují žádné odlišné bezpečnostní zóny, co znamená, že útok na Estonsko by vyvolal stejnou reakci jako letecký útok na Londýn. Tím se snažil zmírnit obavy, že Německo by se Rusku nebránilo, až by zaútočilo slabší členy NATO na jeho východním křídle. Deník The Telegraph poznamenává, že vyhlášení velitele Luftwaffe patří mezi nejdrsnější ze strany německých vojenských představitelů za poslední roky a odráží zásadní posun v berlínské politice směrem k přizbrojování a silnější úloze Německa v evropské bezpečnosti. A důležité je, že soudě tedy podle Neumannových vyhlášení německý lidi stále nevěří, že by Rusko v případě konfliktu s NATO použil jaderné zbraně a spolehají se výlučně na konvenční povahu konfliktu. Je čas skoncovat s autonomnou představou, tedy zvýšit úroveň jaderného odstrašení, aby se obnovil strach západu z úplného zničení, říká dále článek. A jinak tady říká, ve všeobecnosti je možné nyní pozorovat zásadní posun v politice Berlína v počtu porušení smlouvy o konečném urovnání ve vztahu k Německu 112. října 1990. To je ta smlouva 2+4. A tam je zaprvé účast na zástupné válce NATO s Ruskem přes Ukrajinu je porušení článku 2 smlouvy, který stanovuje, že z německé půdy přijde jen mír. Za druhé otevření námořního velitelského centra NATO 21 v říjnu 2024 v Rostoku, východní Německo, regionální námořní velitelství CTF Baltic na řízení a koordinace operací a manévru námořních jednotek NATO v oblasti Baltského moře, tak jde o porušení článku 5 dohoda 3, odsek 3 smlouvy, která zakazuje umístění zahraničních vojsk, jaderných zbraní a jejich nosičů na území bývalé NDR, A za třetí plány Německa na vývoj jaderných, nebo na vývoj jaderných zbraní, tak poruší článek 3 odstavec 1 smlouvy o MPT, což to je ta smlouva, který stanovuje, že se Německo vzdává výroby, držby a likvidace jaderných biologických a chemických zbraní. A takže tady jako otázka je, jaká je v tomto případě pro Rusko nejlepší možnost. Jo? Čili preventivní akce, odpovídá autor. A Německo by se za žádných okolností nemělo dovolit militarizovat, na to ještě třeba chtít jako nějaký jaderný statut. Takže pojďme dále.
1: Kde ale se koukneme, počkat, někam mi to tady
0: zmizlo.
1: Tak, Německo je připravené.
0: Kalašová,
1: nacistka, ojro, tak se na ní jdeme kouknout. Kalaš v centru politického skandálu. Rostoucí nespokojenost s výkonem ministryně zahraničních věcí Evropské unie, ale to není státem, že ano, Kai Kalašové, odhalila strukturální slabiny a vnitřní rozpory zahraniční politiky Evropské unie, informoval o tom portál Euronews. Tak, podle zveřejněných informací se Kaja Kalašová tedy ocitla v centru politického skandálu potom, jak neformální dokument spojený s francouzskou vládou navrhl několik možností radikální reformy její funkce. Cituji, dokument navrhuje tři možnosti. Jedna z nich by posílila její pravomoci a rozšířila její zodpovědnosti o obchod a hospodářský rozvoj. Další dvě možnosti by naopak výrazně oslabily její úlohu a přenesly by pravomoci buď na Evropskou komisi pod vedením Ursulky von der Leyen, anebo přímo na členské státy, uvádí se ve zprávě. Dokument vznikl tedy v době, kdy se v evropských metropolích čím dál více projevovala nespokojenost s jejím výkonem. Mezi důvody rostoucího podrážení v Evropské unii patří její nedávné prohlášení o Číně, přetrvávající výzvy na použití zmražených ruských aktiv na podporu Ukrajiny, napjaté vztahy s americkou administrativou a její touha prosadit nebo prosazovat rozsáhlé iniciativy bez předcházející konzultace s členskými státy. No, úplně jí kopnout nechtějí, ale spíš jí asi omezej funkce a odpovědnosti asi nedají.
0: Tak jako hloupí dneska, ty dneska potřebují všude, že jo? Tak jako byl by asi škoda jí jako zase nevyužít té její hlouposti, protože ještě pořád mají zelenou. Další zpráva také z Bruselu hovoří o bruselském hlasování o nových pravidlech genetického inženýrství a spor o daně Evropské unie. Poslouchejte dobře, vážení posluchači. Tento týden bude v Bruselu skutečně zajímavý, to je z 18. června. Hlasovat se má k zákonu o genetickém inženýrství, který by povoloval některé GMO, to jsou ty modifikované výrobky o plodiny. Záludné na tom je to, že tyto GMO by nemusely být nijak označovány. Zákon prošel jen velmi těsně. Pokud by tedy například naše vláda hlasovala proti, tak tento týden by Europarlament neměl o čem hlasovat. Takže my jsme to umožnili, jenom jako bychom viděli, teda jako koho máme ve vládě a hlavně také, koho máme v tom Europarlamentu. Evropská rada připravila cestu ke změně pravidel týkajících se nového genetického inženýrství dne 21. dubna. To by brzy mohlo znamenat, že geneticky modifikované potraviny se mohou dostat na talíře spotřebitelů, aniž by to tušili. Je však šance, že hlasování v Evropském parlamentu tento týden rozhodnutí zarazí, protože mnoho poslanců s novými pravidly vůbec nesouhlasí. A již existuje řada pozměňovacích návrhů v rozmezí dvouciferných hodnot, ale není jasné, zda budou vůbec přijaty. To vrhá významný obraz na Evropskou unii, která se opakovaně snaží podkopávat demokratická pravidla, například při prozatímním uplatňování dohody Mercosur, která také nebyla schválena Europarlamentem. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, dále se koukneme. Počkej, kde mám pětku? Tady je pětka. Tak se na to vrhneme, protože je to zajímavé, co tady je. EU chce tlačit na domácnosti, aby se v noci vzdali elektřiny. Opět to samozřejmě souvisí se šílenou klimatickou bruselskou politikou. Jejímž hlavním cílem je totální destrukce Evropy. Deindustrializace, likvidace zemědělství, zničení konkurenceschopnosti a energetické bezpečnosti. Energetická politika posedlá klimatem a neúnavný technologický pokrok jsou zcela neslučitelné. EU nyní uvažuje o tom, že by i domácnosti měly být nuceny šetřit elektřinou večer a v noci, aby bylo k dispozici více energie pro datová centra a elektrifikovaný průmysl. Toho bude dosaženo zvýšeným využíváním inteligentních měřičů. Tyto inteligentní měřiče lze vypnout na dálku nebo asi přes ně vaší spotřebu elektřiny a EU by této možnosti ráda využívala. V dobách spolehlivých a regulovaných dodávek elektřiny byla noční elektřina levná. Lidé mohli v noci používat pračky a myčky nádobí a této doby využívali i bojlery samozřejmě na ohřev teplé užitkové vody, že ano. Toto uspořádání se ukázalo jako pro lidi docela výhodné, zejména protože většina z nich byla přes den v práci a pak se doma starali o úklid, praní a podobné věci. To se ale brzy změní. Evropská komise, vzpomeneme, že ji nikdo z nás nevolil, oznámila už ve středu, že letos hodlá prosadit nový zákon, který urychlí zavádění inteligentních měřičů s umělou inteligencí. Spotřebitelům se to prodává jako větší kontrola nad tím, aby spotřebovávající elektřinu, nebo kdy spotřebovávají elektřinu, což jim umožní přesunout svoji spotřebu na levnější hodiny prý a snížit účty. No tak tomu věřte.
0: Tohle bylo jednu dobu v Rumunsku, tam se setřilo s proudem, protože on nebyl, tam nebyly ekologické pohnutky, ale ten proud nějak moc nebyl. A tak tam vždycky dopustili večer na zprávy, pak tam měl projev v Čaušesku, pak tam byla nějaká bojová báseň a pak to zhasli a lidi šli spát. A bylo hotovo. A to už jako další dobu, to byly nějaké 70. leta, možná 80. a spíš 70. leta to byla. Další zpráva z Polska. Zelenský není orel. Polsko opouští bojiště ve válce s Ruskem. O co jde? Polsko během jediného dne dvakrát odmítlo dodat zbraně kyjevskému režimu a tyto skutečnosti jsou mnohem důležitější než rozruch kolem odebrání řádu Bílého orla Volodymíru Zelenskému, nejvyššího státního vyznamenání země, který polské úřady uměle nafukují. A celonárodní pobouření nad oslavováním benderovců na Ukrajině, záměrně podporované zhora, je zastírací kampaň. Jejím cílem je zamaskovat rozhodnutí Varšavy stáhnout se z ukrajinské fronty ve válce s Ruskem, dokud ještě není pozdě. A hodnotový charakter politiky Varšavy nelze popřít ani přeceňovat. Ano, Poláci jsou hluboce pobouření oslavováním organizátorů genocidy polského národa, vojenského masakru v podsovětské Ukrajině. Ano, ukrajinský nacionalismus je v Polsku uznáván jako zločinecká ideologie a je zakázán spolu s nacismem a komunismem, ano, vystavování banderovských symbolů a známého hesla oslavujícího Ukrajinu a její hrdiny, za to se dnes můžete dostat do vězení. Nic z toho však Polsku nebránilo podporovat nejradikálnější ukrajinský nacionalismus, pokud byl namířen výhradně proti Rusku. Budoucí dobrovolnické prapory strávil několik let na polských výcvikových základnách a jejich hostitel je vítal navzdory k nacistickým tetováním a známému ikonostasu hrdinů. Polský konzervativní lídr Jaroslav Kaczyński se procházel po Majdanu a portréty Stepana Bandery na každém kroku mu nevadily. Pokud tedy nyní Varšava cítí potřebu urazit se kvůli označení brigády osvobozených sil Ukrajiny po jmenování po hrdinech UPA, tak je to proto, že se jí to hodí. A pod zástěrkou a pod záminkou tohoto zveličeného skandálu se polská vláda odvážně vzdaluje evropskému kurzu podpory zelenského režimu. Tam oni mu tedy odebrali Bílého orla, znači vrátili, jak si v solidaritě s ním, tak tam vrátili další polští představitele, včetně Porošenka, to tak vrátili medaile, co měli z Polska, tak to vrátili všichni také, jako aby drželi, aby jak se drželi partu. Pojďme dále.
1: No už dále se koukneme na Volkswagen, asi je to poslední zpráva z tohoto košíčku. Je konec, Volkswagen se potápí. Stav, tedy německé automobilky Volkswagen AG, byl podle deníku Der Spiegel s odvoláním se na výsledky anonymního průzkumu vrcholového managementu hodnocen jako existenčně ohrožující. Tato analýza nevěstí nic dobrého pro největší evropskou automobilku, hlavně tedy vzhledem na nedávné zlé kvartální výsledky jejich různých značek, uvádí se ve zprávě. A je to krásná show, je to velmi zajímavé ji sledovat. Vždyť před téměř 20 lety udělal evropský automobilový průmysl to samé ruskému Avtovazu, což Číňané teď udělali Volkswagenu a dalším evropským automobilkám. Člověk tedy věřící pak v nějakou, jak říkal náš vaší Klausu, že ano, neviditelnou ruku trhu, si říká, Němci vyhráli ve spravedlivé soutěži začátkem 21. století a teď čínští konkurenti Němců, tedy ve spravedlivé soutěži, je

0: dělat a Bůh ví co všechno. No.
1: Další zprávu, kterou tady máme, tak je to zpráva na téma biolaboratoří Pentagonu, to už je z té kategorie těch, toho útoku na zdraví. O čem tu si Gabbardová mlčela? A tady se hovoří o tom, že zvláštní nebezpečí představují rasové a genetické experimenty. A dne 12. června zveřejnila ředitelka americké národní zpravodajské služby DNI Tulsi Gabbardová oceněné dokumenty o globálním programu amerických vojenských biolaboratoří, který je financován americkými daňovými poplatníky a šlo o jeden z jejich posledních oficiálních kroků před rezignací, která vstoupí v platnost 30. června. A na oficiálních stránkách ODNI zveřejnila rovněž prohlášení s názvem Důkazy o globálním programu biologických laboratoří financovaném americkými daňovými poplatníky. A v prohlášení se uvádí, že vláda Spojených států financovala více než 120 biolaboratoří ve více než 30 zemích. A ty biolaboratoře zahrnují i ty na Ukrajině, které mohou být ohroženy v důsledku pokračující rusko-ukrajinské války. A zpravodajská komunita například už dříve varovala, že biolaboratoř financovaná USA na Ukrajině pravděpodobně uchovával nebezpečné patogeny a zůstával zranitelná vůči dlouhodobým hrozbám útoku, obsazení nebo poškození ze strany Ruska. A nové otejněné důkazy tam existují a zatím se říká, že doposud byly důkazy o existence financování těchto biolaboratoří záměrně skrývány před americkou veřejností. Informace o jejich existenci, historii, umístění a financování byly cíleně potlačovány vlivnými osobami, které nepravdivě tvrdili, že neexistují a každého, kdo hájil opak, označili za zahraničního agenta a zrádce Ameriky. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, jdeme na poslední mojí. Tak se na to koukneme. Samozřejmě 12. června začal platit migrační a azylový pakt Evropské unie. Já jsem vás na to ve zprávách upozorňoval. Tímto dnem tedy byl dokončen další krok k demontáži Evropy, jakou jsme po generace znali. Pod záminkou evropských hodnot, solidarity a humanity se systematicky ničí to, co Evropu po staletí definovalo. Suverénní národy, tradiční rodiny a samozřejmě kulturní kontinuita. Česká republika, která si dlouhá léta držela relativně přísnou migrační politiku, má nyní přispívat k řešení chaosu, který způsobily země s otevřenými hranicemi, štědrými sociálními dávkami a naprostou neschopností vracet ekonomické migranty. Mechanismus je ve své podstatě jednoduchý, ale zároveň krutý a cynický. Buď přijmeš migranty, které ti pošleme, nebo zaplatíš desítky tisíc euro za každého, kterého odmítneš. Výjimka pro Českou republiku, když je tady napsáno Česko, tedy vyrabovaný koncentrák, na rok 2026 je jen trapným alibistickým odkladem. Jedná se o největší vlastizradu moderní doby. To nejhorší v celém procesu je demografická výměna obyvatel, tedy ta velká výměna, o které se tady mluví už dlouho. Evropské národy se díky dlouhodobé protirodinné politice, vysokým nákladům na bydlení a jeho nedostupnosti, taktéž daňovému systému, který rodiny nepodporuje, ale trestá, rozbíjení mezigeneračních vazeb a kulturnímu individualismu přestaly se rodiny v Evropě reprodukovat. Místo, aby každý jednotlivý stát řešil příčiny, jako podporu tradiční rodiny, dostupné bydlení, daňové úlevy pro rodiče, pak zvolili ale cestu nejmenšího odporu, tedy dovozem cizinců na jako náhrady za vlastní nenarozené děti. A to je ten největší průšvih, dámy a pánové. No už ale, jdem se asi kouknout na to okénko.
1: Podíval se dneska na tematické okénko, jehož autorem toho článku je P.C. Roberts, což je tedy známý jednak přispěvovatel a jinak bývalý vysoký úředník z administrativy prezidenta Reagana. Ten článek má typický název a je velmi aktuální. Izraelská lobby vládne. Má na mysli tedy v Americe. On se dále tam odvolává na Ron Ance, další takový, který uveřejňuje na svém kanálu. A ten uvádí, že primární porážka sedminásobného člena sněmovny reprezentantů Spojených států Thomase Maceyho byla zajištěna izraelskou lobby prostřednictvím televizní reklamy financované židovskými miliardáři. A ta Maceyho obvinila z mimo manželské

0: toho poměru s levicovými demokratkami Alexandrií Ocasio-Cortezovou a Ilhan Omarovou. Součástí byla i umělou inteligenci vytvořená videonahrávka, na níž Macy vstupuje s oběma ženami do hotelového pokoje za účelem trojice. Šli na trojku prostě. A Američané by se měli stydět a znepokojovat nad tím, že volby jsou rozhodovány pomlouvačným házením špíny, které je zjevně nepravdivé a záměrně se vyhýbá jakékoliv věcné debatě. Mohli bychom předpokládat, že Američané jsou dostatečně informováni, aby věděli, že izraelská lobby jde po Macym a že voliči budou natolik pozorní, aby nenaletěli na pomlouvačný deepfake vytvořený umělou inteligencí. Jenže jsou příliš hostejní na to, aby čemukoliv porozuměli. Kdybyste náhodou někdy viděli tady jako podobnou situaci kolem vás, tak to je to určitě jako podobnost čistě náhodná v uvozovkách. Ron Anz vysvětluje, pro starší technologicky méně zdatné republikánské voliče v primárkách platilo, že vidět znamená věřit. A nepochybuji o tom, že téměř všichni byli přesvědčeni, že sfalšované záběry jsou naprosto skutečné. To tady máme taky takové. A demokracie je nefunkční, jsou-li voliči takto snadno manipulovatelní. Nemají dostatečné znalosti a nemají dostatečné zázemí. Obdivuji ochotu Rona Anze otevírat témata, kterým se většina lidí vyhýbá. Ve svém nejnovějším článku ukazuje mimořádnou moc, kterou má izraelská lobby nad Spojenými státy. Dlouhodobě zdůrazňuji, že Američané žijí v umělé realitě, kterou pro ně vytváří mocné zájmové skupiny. Existuje zde velké množství organizovaných zájmů, ochotných šířit jakoukoliv lež a vytvářet vlastní falešné narrativy, sloužící jejich agendám. Tradiční média a stále častěji i alternativní internetová média ovládaná těmito skupinami slouží k tomu, aby lidi uzavřela v těchto falešných narrativech. Demokracie proto nemůže fungovat a veřejný zájem nemůže být naplňován, protože většina obyvatel Spojených států nedokáže rozlišit fikci od skutečnosti. V Kentucky lhostejná a nevědomá populace odvolila z úřadu člověka, který skutečně zastupoval a na jeho místo dosadila loutku izraelské lobby. Každý politik ve Spojených státech si toho povšiml, a výsledkem je výrazné posílení izraelské lobby. Jakmile demokracie překročí hranice informovaných a angažovaných občanů, zákonitě selhává. Masová demokracie vždy vedla k rozpadu politické soudržnosti a snadnost, s jakou izraelská lobby odstavila Thomase Maceyho, ukazuje, jak hluboko Spojené státy klesly. Anz se domnívá, že mladá generace si uvědomuje více než to starší. Možná vzdělávací problém, vzdělávací systém je však systematicky využíván k indoktrinaci mladých lidí do falešné reality, takže Anzův optimismus nezdílím, říká J.P. Roberts. Craig Roberts. Anz ve svém článku dál připomíná, jak Washington chránil Izrael před odpovědností za útok na USS Liberty, proč mohl mít Izrael motiv k zavraždění prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, jakou roli se hrál Izrael v událostech 11. září, jak sionističní neokonzervativci převzali kontrolu nad konzervativními publikacemi, nadacemi a think tanky a také zmiňuje izraelskou stopu v atentátu na Charlieho Kirka. Anzův článek je rozsáhlý, jak bývá u jeho textu zvykem, protože jsou nabité informacemi. Kdyby americká veřejnost měla přístup k těmto informacím, mohlo by být ještě možné, aby se Spojené státy znovu staly skutečně suverénním národem. Takže autor Paul Craig Roberts. Já si myslím, že tohle je věc, která velmi, velmi úzce, jako bych řekl, souvisí se situací u nás. A je to zase a jenom a jedině, je to o dostatečných znalostech lidí, o schopnostech je používat, o schopnostech vidět věci v souvislostech, o ten mozaikovitý pohled a nikoliv o ten kaleidoskop rozsypaných střípků informací, nikdy podvržených. A ještě s doporučením nebo s návodem, té veřejnoprávní televize, co si o tom máte lidé myslet. To je pak úplně špatné. A to jsme přesně tam, co kritizuje právě Ron Ans, respektive Paul Craig Robert v tomto článku. Takže tolik ode mne. Vidím, že ještě máme chvilinku, nicméně chtěl bych vás pozvat tedy na čtvrtek, na debatní pořad, klasicky od 20 hodin, v úterý pořad nemáme, potřebujeme se věnovat taky jako dalším věcem, takže se uvidíme ve čtvrtek a jinak samozřejmě zítra v pondělí je Kompas, druhý díl na téma Izraele, takže vás zvu ke sledování. Děkuji a také za spolupráci panu kolegovi vám za pozornost a pro dnešek se rozloučím.
1: Taktéž, děkuji pane inženýre. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, vás taktéž zdravím a děkuji za pozornost, samozřejmě šiste, já to budu teď spát do archivu, aspoň tedy Svobodného vysílače a my se pak samozřejmě koukneme ještě na důležitější věci, nebo důležité věci, koukneme se taktéž tedy na Simonku a Necenzurované informace, koukneme se na milenialismus, myslím, třetí díl, tak se na to jdeme frchnout, ať to sviští po strništi, tak pan Tichý se odpojil, já dám děkovačku a jdem se na to kouknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: na to, že Ježiš nehovorí, že obnovenie kráľovstva v Izraeli sa neuskutoční, ale že existuje Bohom určený čas na obnovenie kráľovstva v Izraeli. Ani nehovorí, že sľub daný kráľovi Dávidovi a semenu z jeho útrob na tróne je odobratý. Denominacionálne cirkvi to môžu tvrdiť, že učeníci to zle pochopili, ale Boh to nehovorí. Keď proroci hovoria, že moc svätého ľudu bude rozptýlená a Izrael stratí poznanie svojej identity až do času obnovenia kráľovstva Izraelu. Neznamená to, že Dávidová zmluva prestáva existovať. Nemôže skončiť kvôli Božiemu sľubu. Toto je prvá obnova. Čas, keď sa naši ľudia naučili, kým sú a čím sú. Obnova všetkého. Zahŕňa vyvrcholenie kráľovstva. Je to Boh otcov našich. Kto to spôsobuje? V skutkoch máme. Áno, citujem. A teraz, bratia, viem, že ste urobili z nevedomosti rovnako ako vaši vládcovia. Ale to, čo Boh predtým ukázal ústami všetkých svojich prorokov, že Kristus bude trpieť, tak splní. Ľutujte teda a myslite inak a obráťte sa, aby boli vaše hriechy vymazané. Keď časy osvieženia mohli prísť z prítomnosti Pána? Na čo by mohli odkazovať časy osvieženia? Keď sa Ježiš vráti? Tisícročná vláda tisícročných mileniálov? Nie. Keď sa pochopí tu, že Božie kráľovstvo je podmienka, nie fyzická sféra, ktorá príde neskôr, sa pochopí aj to, že keď sa človek kaja, teda začne myslieť inak a obráti sa a bude kráčať po ceste, budeš ako osviežený, áno, oblečie si nového človeka, stelesneného v Kristovom kráľovstve. A teda to budeš, staneš sa teda tým živým človekom, ktorý je medzi vami, preto sa hovorí, že osviežený príde z prítomnosti Pána. Keď počúvame evanjelium a teda ho plníme, vládneme s Ježišom Kristom. Prijímame jeho kráľovskú moc a stávame sa jeho služobníkmi. Namiesto toho, aby sme vládli v temnote tohto sveta a boli jeho služobníkmi. Áno, pretože vieme, že tento systém je satanský, je vytvorený satanom. Sme osviežení po pokání a nádení milosrdenstva a potom nám on dáva svoju prítomnosť. A pošle Ježiša Krista, ktorý vám bol predtým kázaný, ktorého musíme nebo prijať až do čias obnovy všetkého, čo Boh vyslovil ústami všetkých svojich svätých prorokov od počiatku sveta. Od starých čias. Áno, vlastne. A tu je ten rozdiel, hej, že verš 19 hovorí o teraz, verš 21 je ako neskôr. Verš 19 je proces naplnenia. A verš 21 je naplnenie. Áno. Takže v skutkoch máme zase potvrdenie, posilnenie duší učeníkov a nabádanie ich, aby pokračovali vo viere. A že musíme prejsť mnohými útrapami. Utrpenie, tlak, utláčanie, vstúpiť do Božieho kráľovstva. Áno, pretože my žijeme vlastne v stave skúšky. Áno, kvôli tomu počiatočnému hriechu. Súženie spôsobuje jemu konformitu. Tak ako on, ako hlava, musel znášať mnohé veci a vstúpiť do jeho slavy. Tak musia aj jeho členovia. Rovnako na skúšku a vykonávanie milosti ducha a na to, aby svätí boli vhodní pre kráľovstvo. V kapitole 28 je Pavol udržaný ako väzeň, ale môže mať hostí. Hej. Ďalej, a keď mu určili deň, prišlo k nemu mnoho do jeho príbytku, ktorým vysvetľoval a svedčil o Božom kráľovstve. Presviečali ich o Bohu, že či už mimo Mojžišovho zákona, alebo s prorokov od rána do večera. Pavol predložil úplne dostatočné dôkazy o svedectve z proroctiev, zázrakov a faktov, že kráľovstvo Mesiáša prišlo a v spravodlivosti a oddelenosti, čo dáva človeku právo na kráľovstvo nebeské. Keďže Božie kráľovstvo je niečo prítomné, ale v stave mysle a vláde, a vidíme to zase. Hej. Skutko. Prvým pripomenutím a učením je, že Ježiš hovoril o veciach týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Nie, že by kráľovstvo malo prísť v budúcnosti, ale že to bola podmienka, ktorú mohli prijať už teraz. Týkalo sa to aj prijatia Ducha Svätého a byť jeho svedkami, čo znamená, že kráľovstvo Krista teraz vládlo medzi nimi. Ďalej vidíme, že keď pochopíme pravú vieru a že prejdete mnohými skúškami, znamená to, že ste v stave vládnuť s Kristom. Vidíme to napríklad, že Pavol vošiel do synagóg, ktoré boli plné vycvičených spravodlivých veriacich a diskutoval s nimi a presviedčal ich o veciach týkajúcej sa Božej vlády. Ďalej tam vidíme Pavla, ako svedčí o evanjeliu milosti pre Judejcov a gréckych Izraelitov a káže Božú vládu. Milosť je priazeň, ktorá sa prejavuje Izraelitom vďaka sľubom daným Abrahamovi. A keď Izraelčan odpovie na volanie Božieho vplyvu, vstupuje do stavu kráľovania s Ježišom Kristom. Ďalej máme tam, keď bol Pavol v domácom väzení v Ríme, mnohí Izraeliti prišli, aby sa dozvedeli, kto sú a či sú mimo zákona Mojžiša a prorokov a potom, keď to pochopili, svedčili o Božej vláde. Ano. Takže, keď sa píše napríklad povolaný byť svedcami, je to kurzivo, čo znamená, že ju pridali prekladatelia do anglickej Biblie. Malo by tam byť napísané nazývaný svätý. Svetec je zákonom dbalé dieťa Izraela. Izák bol zasvetený Bohom a jeho potomstvu bolo pomazané, povolané a sú vyčlenené deti Jakuba. V druhom verši na miesto volajú meno. Pôvodná gréčina znie. Nazývajú sa menom. Ukazujú sa semenom Abraháma a je posvetený. Svetý, oddelený, povolaný ľud. Jediní ľudia v celom písme, ktorí sú posvetení, sú Izraeliti. Áno, a samozrejme, aby si to zase ľudia nemýlili, nie tí Izraeliti, čo sa nazýva teraz izraelský štát, ktorý ale nie je izraelský štát, ale je to umelo vytvorený izraelský Izrael. Áno, a tam sú není Izraeliti. Ja to potom spravím tiež na to vlastne reláciu, hej, že kto sú vlastne títo praví Izraeliti a kde sa momentálne nachádzajú. Hej, o tom je dosť, je to strašne veľa tiež. Ak sa tomu neverí, potom nemožno vyhlásiť kráľovstvo nebeské a obnovenie kráľovstva Izraelu. Žiadne iné evanjelium, ktoré sa učí, nemôže byť evanjelium Božej milosti pre ľud jeho kráľovstva. Kráľovstvo sa nedosahuje v alebo slovom, teda len rozprávaním a povolaním, ale v alebo mocou cez Božiu moc začínajú pokračujúc a dokončujúc tento pretek a skúšku nazývanú život kráčaním po ceste a v budovaní kráľovstva. Pavol bol zakladateľom tohto zhromaždenia a nabádal ich k ich nespravodlivostiam. Sila evanjelia, ak bude správne vyučované, ich podnieti oddať sa od srdca zmene svojich spôsobov. Potom by vládli s Ježišom Kristom. Máme to napríklad v Korintianom, hej, lebo ak v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Ale každý muž vo svojom ráde, Kristus prvé ovocie, potom tí, ktorí sú v Kristovi pri jeho príchode. Potom príde koniec, keď on vydá kráľovstvo Bohu dokonca Otcovi, keď zloží všetku vládu, všetku moc a celú moc. Lebo musí vládnuť, kým nepoloží všetkých nepriateľov pod svoje nohy. Po verši napríklad, áno, vo verši 25, kde sa píše, lebo musí vládnuť, musí byť. Zomrieť alebo, teda z gréčtiny je to dech on, a znamená to nevyhnutné ako záväzné. Malo by alebo malo byť je potreba, nevyhnutnosť vo vzťahu k tomu, čo je potrebné na dosiahnutie nejakého cieľa. Nevyhnutnosť zákona a príkazu, povinnosti, spravodlivosti, nevyhnutnosť Božej rady. To ukazuje, že teraz vládne skrze nás, ktorí sme povolaní a konáme dielo kráľovstva. Keď vládneme s Ježišom Kristom, naši nepriatelia sú pod nami a ako Grék číta, je to pre neho záväzné vládnuť, kým sú všetci nepriatelia pod jeho nohami. Môžeme urobiť len toľko, ale veľa môžeme, ak teraz v tomto živote vládneme s ním ako jeho služobníci. Keď sa vráti, všetci nepriatelia vrátane smrti budú zničení. Áno, videli sme to v Pavlových listoch, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Spravodlivosť je ospravedlnenie, čo je podmienka, ktorú Boh príjma dodržiavaním jeho zákonov. Je to štát schválený Bohom, pretože ste odmeňovaní za svoju integritu, cnosť, čistotu života a správnosť, myslenia, cítenia a konania. Pokoj je stav harmonie, pretože je to stav, v ktorom sa nachádzate, keď ste čestní v myšlienkach a skutkoch. Radosť je tiež stav, ktorý zažívate, keď prijímate Ducha Svätého, ktorý je daný tým, ktorí poslúchajú. To všetko je to, o čom je vládnuť s Kristom Ježišom. To je to, čo znamená stelesňovať kráľovstvo. Kráľovstvo je stav bytia. Božie kráľovstvo nie je v slove, ale v moci. Slovo tu je niečo povedané. Príkladmi sú vyhlásené som spasený alebo recitovanie určitých veršov, ako napríklad v Rímanom, hej, v Korintianom, ako 15. kapitola, tak aj v Korintianom ďalej v 5. kapitole, ktoré sú faktické verše. Ale memorovanie a opakovanie veršov ťa nezachráni ani nerobí spravodlivý. Toto je maxima, ktorú cirkvi ustanovili ako všeobecnú pravdu, že keď ju opakujete, ste magicky zachránení. Diabli hovoria, že Ježiš je tiež syn Boží. Možno by ste mali tiež trikrát kliknúť pesťami. Moc je, v gréčtine je to dunamis a znamená schopnosť, mocný čin, úžasnú prácu, vrodenú silu, prebývajúcu v človeku, ktorý sa snaží a vystupuje. V 1. Korintianom máme. Vidíme, že nespravodliví nezjedia Božie kráľovstvo. To sú zlí nespravodliví. Vidíme, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To vysvetľuje rozdiel medzi smrteľným skaziteľným telom, ktoré nie je schopné vlastne nebeskú slavu, a našimi neúplatnými vzkriesenými telami oblečenými všetkým v sláve. To nás tiež privádza späť k záhrade v Genesis 3. kapitole 22. verši, kde sa v podstate hovorí, že smrteľný človek, ktorý pozná dobro a zlo, nemôže mať večný život v takom stave. Adam sa vzdal svojej vlády v prospech diabla a uzavrel s ním zmluvu. A Boh nikdy nedovolí smrteľníkom vstúpiť do kráľovstva ako správcovia hada. Áno, a tu ešte podotknem, že tá zmluva to bola práve to lotné právo. To bolo hneď na začiatku. Áno. Efežanom máme ďalej, ale smilstvo a miešanie rasy aj, áno, teda smilstvo, cudzolostvo, ale aj miešanie ras a všetká nečistota či chamtivosť, nech sa raz medzi vami neuvádza, ako sa patrí a ako sa patrí svätým. Áno. Ani špina, ani hlúpe reči, špinavé vtipy, ani žarty, ktoré nie sú pohodlné, skôr vďaky. Pretože viete, že žiadny pobehovač, miešac ráz, ani nečistý, démonicky nečistý človek, ani chamtivý človek, ktorý je modloslužobník, nemá žiadne dedičstvo v Kristovom kráľovstve. Pomazanému, hej, v kráľovstve ako v kráľovstvo Boža. Kristus je v gréčtine Christos a znamená pomazaný. Niekedy je to Ježiš Kristus pomazaný, inokedy sú to Izraeliti tí pomazaní. Slovami Božie kráľovstvo nás spasiteľ nemyslí ani tak svojich učeníkov, či už individuálne, alebo ako kolektívne telo, ale niečo, čo prijímajú, alebo stav, do ktorého vstupujú. Je to stav byť povolaný a stelesňovať tú istú vieru, ktorú mal on. Viera, že Božie kráľovstvo, o ktorom Ježiš Kristus učil, bude vyjadrené a realizované v spoločnosti. Ako kozmos. Áno, teda ako tento svet. Svet je kozmos. Áno, není to niečo v nebesiach. Žiadny kozmos ako v nebesiach, ale svet je kozmos. Eklesia, ako cirkev teda, hej, a po spravnosti eklesia, je nebeské kráľovstvo v konaní a je stavom bytia. A pozostáva z tých, ktorým boli dané oči na videnie a uši na počúvanie. A prostredníctvo našich činov a skutkov pripravuje kráľovstvo, aké má byť v sláve. Ďakujeme Otcovi, ktorý nás jednotil, aby sme sa podielali na dedičstve svätých vo svetle, ktorý nás vyslobodil, zachránil od moci, autority, temnoty teda satana tohto systému, alebo aby videl, aby sme videli teda tieto satanové úskoky, ktoré sú v tomto systéme a že tento systém je celý vlastne teda vytvorený satanom. A takisto, aby preniesol nás do kráľovstva svojho drahého syna. Vidíme, alebo vidíš teda, ako keď sme povolaní, okamžite sme stelesnení vo vláde jeho drahého syna. Je to stav bytia. Kráľovstvo je vláda a my sme preklanutí z vlády kniežaťa tohto sveta do toho, že sme pod vládou Ježiša Krista a jeho kráľovstva. Nie kráľovstvo slávy, ktoré ešte len príde v plnej manifestácii, ale kráľovstvo milosti a uzdravených z hriechu a nevedomosti. Je to rovnaký koncept, ako teda bolo zapísané v Efežanom 4. kapitole. Hej, a to citujem. Preto hovorí, keď vystúpil na výšinu, viedol zajatie a dával dary ľuďom. Teraz, keď vstúpil, čo je to, ak nie to, že zostúpil naprv do nižších častí zeme? Ten, kto zostúpil, je aj ten, kto vstúpil vysoko nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. Ďalej tu máme písané. Vystúpil si na výšiny, priviedol si zajatie do zajatia, je ako podstatné meno, a prijal si dary pre ľudí. Áno, aj pre vzbúrencov, hej, teda, aby Boh prebýval medzi nimi. Požehnaný buď Boh, ktorý nás denne naplňa dobročinnosťami, dokonca aj Boha našej spásy. Sheldon Emery vysvetlil, že zajatie je titul pre Izrael. Že Ježiš vzal deti Izraela do zajatia, keď ich oslobodil z zajatia od diabla, z otroctva, strachu a zo smrti. Tiež vysvetlil, že Ježiš nešiel do podsvetia zeme, aby kázal zajacom tam, aby ich vytrhol z hádu a priviedol do neba, pretože žiadny človek ani Dávid nevystúpil. Ak teda neviete, či ste v jeho kráľovstve, alebo vám bolo povedané, že kráľovstvo je ešte budúce k tomu turícnemu dňu, neboli ste preložení do kráľovstva Božieho drahého syna. Do jeho kráľovstva nevstúpite náhodou a nevstupujete doň bez toho, aby ste o tom vedeli. Ak viete, kedy ste boli povolaní, viete presne, kedy ste boli preložení do kráľovstva. Ak sa človek nenarodí zhora, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Je to zapísané v Jánovi 3. kapitole 3. verši. Dom Boží bol povýšený nad kopce. Na takú pozíciu, že všetky národy k nemu mohli prúdiť. Jeruzalém je na kopci a nie nad kopcami. Všetky národy neprúdia do Izraelu, ale do Ameriky. Ježiš je vznešený kráľ kráľov, vládnúci z Jeruzalema hore. Teraz vládne vo svojich kresťanských a príbuzenských izraelských národov. Áno, o tom budeme neskôr hovoriť. Dobre, ja by som teraz skončila na chvíľu a by som predala slovo Robertovi, až má niečo k tomu, prípadne otázky.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý
1: Je mě
2: večer.
1: slyšet?
2: Jo, perfektně.
1: Aha, dobře, tak super, protože já jsem se přihlásil trošku později, bo Martin, ty jsi mě poslal vlastně link nějaký a já jsem říkal něco po 21. hodině, tak já nevím, jestli to byla minutka nebo to nebo dvě. A Simča už vlastně začala. A já v podstatě nemám co dodat jako tady k tomu, protože jako jednak my se jakoby doplňujeme se Simčou, že tady v tomhletom já mám více ty technické znalosti, já to beru v podstatě se technické záležitosti a Simča vlastně ohledně toho
0: Duchovného stavu.
1: tak no, jako v podstatě vlastně, jako máš to načtené, no, když to řeknu, jako prostě ty evangelia i vlastně všechny ty věci, které jsou kolem toho, já se tomu nevinu, protože já to většinou jakoby dávám pocitově, jo. Takže já jsem o tomhle tématu v podstatě nevěděl nic, ale když jsem si to prostě projel, ten milenialismus, tak vlastně jako já to znám, jo, jako z té stránky to znám, protože vlastně jedná se o nějaké prostě, nechci říct trasty tisícileté, ale v podstatě vlastně jedná se o víru lidí, neboli v podstatě jakoby ti lidé mají prostě pocit, že chtějí něco, nějaký mír, jo, jakoby na těch 1000 let. Jo, to znamená, jako já to vykládám jakoby za sebe v podstatě nikoli jako člověk, který četl Bibli nebo podobně, ale spíš tak jako od srdce, jo, že vlastně jako my to máme, nebo my to známe všichni, jo, dá se říct, máme tam tu tužbu vlastně potom, aby byl klid, jo.
0: Že
1: Ale
0: tě preruším takto, lebo Ja som aj hovorila na začiatku, lebo ty si prišiel neskôr. Áno, vlastne ten milenializmus, on bol vytvorený vlastne, vychádza teda z judaizmu. On bol vytvorený Židmi. Áno, milenializmus ako taký neexistuje. Áno, to bolo vlastne vytvorené vlastne na zaslepenie ľudí, aby vlastne oblbol, hej, by som povedala skôr, hej, takto sprosto, že oblbol vlastne mysle ľudí. Milenializmus neexistuje. Áno, a to tisícročné kráľovstvo, o ktorom hovoria, že majú prísť, preto nám bolo vlastne pridané ako keby tých tisíc rokov, lebo vlastne my žijeme v tom tisícročnom kráľovstve a ono vlastne malo byť vlastne, lebo vieme, že tisíc rokov nám bolo pridaných a to je nesprávne, áno, pretože to vlastne tých tisíc rokov, bo my žijeme vlastne v tom tisícročnom kráľovstve teraz, vieš, my teraz žijeme, hej.
1: To bych právě řekl, že mi jako, ano, jako podle těch nějakých indicí tam těch tisíc let v podstatě jako by přibylo, protože vlastně i na těch stavbách v podstatě tam buď přidávali nebo ubrali jedničku, jo, vždycky prostě u toho, znamená, tam se někde ztratilo tisíc let, jo. Ale jako jestli opravdu to je tisíc let nebo není, prostě to nikdo neví, protože my jsme v nějakém v tom frekvenčním pásmu, to znamená, jak říkal Nikola Tesla, je to jenom frekvence a...
0: Takto, on, ešte by som dodala, že ono ešte nie sú dokončených tých tisíc rokov, hej, a vlastne od toho roku, ten takzvaný teda ten rok 1776, kedy vlastne začali vznikať všelijaké tie iluminátske organizácie a vlastne, kedy bolo vlastne aj to lodné právo, takzvané lodné právo, bolo ratifikované, teda bolo ako povinné, hej, teda, že teda platilo, platné teda, áno, tak to vlastne od toho roku bol vlastne zvrhnutý ten Satán a on vlastne vládne od roku 1776, áno, Satán. Áno,
1: no,
0: a preto...
1: jako to právě, já třeba musím rozporovat, jestli to tak je nebo není, protože říkám, jako žijeme v tom frekvenčním jakoby vězení, to znamená, my jsme
0: ano,
1: frekvenční bytosti, jo.
0: Ano.
1: A vlastně všechno je vlastně závisí na někém hříšce éteru, jo. Jakoby, jako se o to zajímám dlouho. No, takže to prostě z té technické stránky, takže to vlastně všechno virtualita, všechno jakoby sen, nebo všechno jakoby nějaká fikce, jo. A my si tady jakoby tvoříme a jde o to, že vlastně my si to můžeme tvořit sami, jo. Ale někdo prostě tady jako do toho hodil vidle a v podstatě jakoby pomáhá tomu vytvářet jiný systém, jo, ten satanský. Jo. A jestli to je 1600 let, nebo 2000, nebo 8000 let, prostě tady v tom v podstatě jakoby nemůžeme teď říct, protože to nevíme. Jo. To bychom se museli podívat do té vatikánské knihovny. Jo.
0: V tom súhlasím, áno, tu máš pravdu. Len, jak aj teraz hovorím, ono je to všetko, lebo ja som to, vieš dobre, že ja to stále hovorím, že je to ako v tom vedomí, teda je to tá stav bytia. A teraz vlastne táto štúdia hovorí presne to isté. Je to stav bytia vlastne a my máme mať ten stav bytia vlastne v tom Ježišu Kristu vlastne, hej, v tej láske, áno, lebo pokiaľ my nebudeme mať tu, lebo my sme vytvorené bytosti, áno, a teraz to tam bolo aj v tom štúdiu, že vlastne iba tí ľudia to môžu cítiť, ktorí sú na to povolaní. Áno, tamto, však teraz som to ako hovorila, že vlastne to
1: no,
0: sú len...
1: To ja sa s tým teďkom potkávam neustále, pretože vlastne ten Satan, nebo Bál, nebo Demiur, nebo proste do toho tady nejakým spôsobem vedl, či vede ešte v podstate, pretože to je vidieť, jo, už proste, to je evidentní, jo, že proste tady je to zlo, jo. A dobro v podstatě se někam vytratilo, takže my žijeme jakoby v nějakém systému, který je špatný nebo zlý. Jo, prostě pořád vlastně jakoby tady vytváří chaos. A ještě tady máme vlastně partu vlastně těch pomáhačů toho Bála, toho Satana, kteří vlastně mu pomáhají vlastně ten systém udržet. Protože vlastně ono to je vlastně na té mřížce, jo, proto se tomu říká metry, jako mřížka nebo éterová mřížka. Jo, a ona vlastně se může změnit v podstatě k obrazu svému, jak je v podstatě v Biblii napsané, a k obrazu vlastně těch lidí, kteří si vlastně budou přát něco jiného. Jo. To znamená, je to všechno virtualita. Jo. To znamená, jako nás rozdělili až dneska vlastně do té rodiny a v podstatě řekli, že my nemůžeme tento svět změnit, protože jsme malou jednotkou vlastně. Jo. A ještě řekli, že vlastně jsme na nějaké kulíčce karalita a vesmírem. Jo. Takže vlastně všechno v podstatě jakoby změnili. A ten člověk nemá jakoby vnitřně tu snahu něco dělat a vyvíjet, protože vlastně on už to vlastně od dětství ví, že to tak je, jo. A ono to je jinak. No? To znamená, my to vědomí můžeme změnit a vlastně všechno, co je tady, tak je vlastně vědomí. Jo? Jako zvířata jsou vědomí, kameny jsou vědomí, stromy nebo rostliny jsou vědomí. Jo? Protože vlastně ti lidé nechápou ani, co to je to vědomí. Jo? To vědomí vlastně, jakoby to je tam mřížka. Jo? To je vlastně to, co je vlastně všude kolem nás, ale my to nevidíme. Jo? Protože nám ten tvořitel, jako nechci říct stvořitel, protože stvořitel je trošku někde jinde, ale ten do nás vytvořil, protože on nás jakoby znetvořil jako bytosti tady, které tady jsou, protože my jsme smrtelní, jo. A měli bychom být vlastně víceméně nesmrtelní, neboli...
0: No, on nás, no my nesme, on nás, ako, jak si spomínal, že nás ako, nevytvoril ako nejakých zlých, hej, ale nám dal slobodnú vôľu, nám dal slobodnú
1: No,
0: vôľu, hej.
1: pokud si jako ale v tom frekvenčním jakoby vězení, tak tady
0: Ale
1: svobodná
0: sme...
1: vůle vlastně ani neexistuje, jo? Protože vlastně to jsou všechno elektronické impulzy,
0: No,
1: které tady
0: nie.
1: jsou.
0: No,
1: No.
0: ja ťa rozumiem, v tom síce máš pravdu, ale tým, že ľudia sa poddávajú, je to z nevedomosti, pretože tá nevedomosť je
1: No, protože ona jim
0: vlastne...
1: byla jakoby podsunuta, ta nevědomost, jo.
0: Áno,
1: Že
0: ale
1: všechno...
0: no, v tom máš pravdu, hej, ty to trošku inak vyjadruješ, len ja by som povedala, lebo nevedomosť, hej, je vlastne Božie prekliatie. Lebo my žijeme vlastne tým, že ľudia hrešia, sa viac zaklesňujú do prekliatia, do Božieho prekliatia.
1: No
0: A
1: ano.
0: nevedomosť je Božie prekliatie a ty to síce inak ako definuješ, áno, inak to dávaš do toho hmotného slova a inak to definuješ, ale ja to poviem v tom, že je to vlastne Božie prekliatie, nevedomosť je Božie prekliatie. Áno, a teraz je to vlastne, je to tým, že tí ľudia to necítia, áno, hej, že je im hovorené treba o nejakom Bohu, treba a oni to necítia, to znamená, že oni nepatria do toho stavu bytia ako Božieho kráľovstva. Áno, teraz som o
1: Ano,
0: tom
1: ale
0: hovorila,
1: to si
0: hej.
1: mimo, všechno v podstatě bylo podsunuté těm lidem, to znamená, oni,
0: Ano,
1: jako to je vlastně jako by
0: podsunuté.
1: i to školství, které to v podstatě je,
0: Ano.
1: tak vlastně vytvořilo nějaký
0: Hej.
1: indoktrinační profil toho člověka a on se prostě toho nemůže vzdát, protože to je jeho program vlastně v tom podvědomí. A když dneska jdeš vlastně do těch sociálních skupin, tak v podstatě to jedno, jestli to je debata o prezidentovi, jako což je politika, debata o chemtrails, debata o ploché zemi, debata, já nevím, prostě o vakcinacích, jo, jestli se učí nebo ne, tak v podstatě vlastně je tam vždycky minimálně 80% lidí, kteří jsou jakoby ti NPC, jo, to znamená non-player charakter, jo, to znamená vyložit na programování vlastně v
0: Ano.
1: tom satanském systému.
0: Ano,
1: A
0: přesně tak.
1: oni se nedokážou prostě přeprogramovat, protože pro ně vlastně to podvědomí je vlastně víra. Jo. A víru nepřekonáš. Jo. To je stejné prostě, když se bavím jako s biblistou, který dejme tomu ještě pořád na kouli, jako je, že prostě to není koule, ale je to prostě nějaké jiné, tak on prostě tam má toho Boha a všechno v podstatě vlastně si to z té Bible vyčte nějak, prostě, že tomu věří. Jo. A to je prostě ta víra, jo. Ale prostě ten člověk, jakmile se začne spojovat opravdu vlastně s tím zdrojem, jako by s tím hlavním, tak zjistí, že vlastně ten svět je fakticky virtuální, že se může vytvářet a přetvářet sám. Jo, proto jsme se vlastně i kdysi bavili, vlastně, že ten Ježíš Kristus vlastně je jako vědomý, protože vlastně on měnil vlastně vodu na víno. Jo, to je vlastně měnil člověka, který byl jakoby vodou, na to víno. Jo, to znamená na toho, který vlastně už jakoby nevěří, jdeme tomu té virologii, nevěří prostě, že chemtrail jsou jenom kondenzační stopy. Jo, prostě oni ty informace mají, ale prostě to je o tom, že nevím, podle jakého klíče to tak lidé mají, jo, protože těch lidí je méně jak 20, nebo možná i méně jak 10%, jo, v těch
0: Oni
1: jako
0: jsou vyučovaní
1: celkově.
0: narratívom. Narratívom teda to znamená, že
1: Ano.
0: kadejaké organizácie a tieto, a oni sú tam vyučovaní týmto.
1: No,
0: A
1: oni
0: potom
1: jsou...
0: sú všelijakí títo kňazi a
1: No,
0: všelijakí
1: protože to
0: títo...
1: je systém té pyramidy,
0: No,
1: vlastně to je
0: áno,
1: vlastně tak
0: systém
1: jako,
0: pír, presne
1: jakoby
0: tak,
1: to je
0: no.
1: ze zhora, to není vlastně plochý systém, ale vlastně pyramidální, tak vlastně
0: Áno.
1: tam musíš mít nějaké skupiny nahoře, které ti vlastně říkají a ten člověk vlastně je vytvořen, jakoby, ne, já mu říkám, že je vytvořen k tomu, že prostě poslouchá autority, jo, už od toho dětství, proto v podstatě zvíře, když se narodí srnka nebo pes, tak vlastně automaticky podle těch genů, které on má, jo, které v podstatě někdo takhle stvořil nebo vytvořil, tak to malé štěně nebo ta malá srnka vlastně už ví od toho narození vlastně, co mají dělat. Jo, že už mají běhat, prostě všechno v podstatě ty cykly tam jsou, včetně vlastně i těch vlastně sexuálních principů, protože vlastně ty štěňata taky kolikrát se snaží, jak kdyby kopulovat, že prostě je to takové srandovní. Jo. Takže on vytvořil vlastně jakoby člověka, ten bal vlastně k obrazu svému a teď my jsme vlastně lidé, kteří, já říkám, my jsme podobní zvířatům, jo. Ale si to prostě jako by ti věřící neberou prostě jako tak, že já nevěřím prostě ve stvořitele, já prostě vím, že je, jo, ale prostě on není, ten náš stvořitel v podstatě si myslím, že není ten, který je ten hlavní, jo, protože jako vem si, že bys měla stvořitele, který prostě vytvoří člověka, aby se tady bál, jo, aby v podstatě vlastně byl v chaosu, aby v podstatě měl vápníkové kosti, jo, aby
0: No
1: prostě...
0: ale že toto je všetko ovplyvňované vlastne týmto vedomím, pretože ľudské vedomie je ovplyvňovateľné, neiniciované
1: No,
0: telom.
1: já vím,
0: Áno,
1: ale jde o to,
0: hej.
1: že vlastně někdo to vytvořil. To znamená, jako
0: No,
1: kdyby si byla ten opravdový Bůh, který
0: víš,
1: vlastně
0: ale na to.
1: jakoby je, počkej, když bys byla ten stvořitel, ten Bůh, který vlastně je láskyplný, tak nemůžeš stvořit člověka, který prostě tady emočně prostě jakoby chátrá. To znamená, ztrácíš tady své děti, ztrácíš tady rodiče, prostě jsi nemocná, jo. Nežiješ prostě opravdu jakoby tisíce let nebo v podstatě jakoby pořád, jo. To znamená, a navíc je prostě všechno vytvořené na uhlíku. Jo? To znamená, jakoby, a ještě vlastně je to podle nějakých principů zlatého řezu. Jo? To znamená, vlastně tady prostě je to nějaký inteligentní design, který to jakoby vytvořil. Ale teď možná ještě se můžeme prostě jakoby dohadovat o tom, že to prostě bylo jakoby záměrně tak vytvořeno, ale prostě je to nějaký ten parazit, který to v podstatě jakoby vede. Jo? To znamená, to je ten bál. Jo, a na ně se nalepily v podstatě i ty skupiny. To znamená, jako překonat to vědomí, nebo tu
0: No
1: mysl a podvědomí,
0: prekonať,
1: počkej,
0: ja ťa rozumiem.
1: překonat vědomí těch lidí, kteří vlastně jsou naprogramováni vlastně v tom systému špatně, což je 80% je problém, protože podívej se i na ty demonstrace, jo, jako jak tam se prostě začínají být, jo, prostě, jako kdo tady dovolil v podstatě tu migraci těch černých prostě lidí, jako, jo, prostě to je takové, jako, že ti lidé se nechají, oni se nechají, jo, jako kdyby, prostě pro ně to autorita, řekla ta autorita, tak to má být, jo. Ale teď je o to, že vlastně ty jako celou tu dobu, co jste vlastně vykládala, vlastně tě poslouchala, tak se vykládala vlastně pořád jakoby pravdu pro ty lidi. Já s ním souhlasím v podstatě, je to tak, jak jsi to prostě říkala, akorát prostě lidé potřebují nějakou pomoc, jo, nebo něco zvenčího, ale prostě problém je v tom, že vlastně těch 80 lidí, kteří jsou naprogramováni vlastně jako ty NPC, tak vlastně to nepřekoná asi zřejmě nikdy. Jo, to je můj názor. Jo, a pak tady ten zbytek, těch 10 až 20% lidí, kteří jsou v podstatě na vážkách, tak tam mají to spojení s tím Bohem, jo, to za vlastně stvořitelem. Jo, a to je právě to, co vlastně ty se snažíš vlastně těm lidem otevřít, jo, proto jako i to, co teď vlastně děláš, je jakoby velmi záslužné. Jo. Takže říkám, jako, já k tomu nemám jakoby co říct, protože říkám, ty jsi řekla v podstatě všechno, tak, aby to prostě ten člověk, jakoby, kteří to poslouchají, vlastně pochopil. Jo. A já teď zase prostě to říkám, pokud to poslouchá někdo, kdo má blíž té technice, tak já prostě to zase říkám prostě z té strany vlastně z té technické. Jo. Takže my se jenom doplníme, si mi, tady
0: Áno,
1: v tomhletom.
0: áno, ja ťa rozumiem, však hovorím, že ty to hovoríš z takého iného hľadiska. Takto, ty hovoríš, že potrebujú v podstate tí ľudia nejakého vodcu. No, oni, títo ľudia boli dlho učeným. Na to bol ten, ja som mala, neviem, či si počúval, som ti to poslala vlastne o tom komunizme, lebo ten komunizmus, čo bol vlastne, kým bol vytvorený a čo, ten komunizmus už tu bol od počiatku. Áno, komunizmus znamená teda červený v podstate, áno. To už potom len ten Marx a Engels a títo Lenin vlastne, oni to už potom len dotvárali. Áno, preto oni boli na to určení, hej, boli samozrejme jezuiti, áno, vieme, že boli 33% jezuiti a tak, hej, však to už myslím, že už je to, už to mnohí vedia. Áno, že vlastne, že kto boli oni, títo vodcovia takzvaní, áno, komunistickí. Hej, takže ide o to, že vlastne na to bol ten komunizmus teda vytvorený, aby tí ľudia vlastne stratili tú podstatu toho vedomia, Ano, protože víš, toto všechno je tieto učenia sú presne sú vlastne ten narratív je presne daný tak, aby vlastne toho človeka viedlo k programovaniu, že čo ti poviem, to mi budeš robiť. Áno, to znamená, že vlastne na to boli tie školy určené, hej, bola základná škola, bola stredná škola, bola vysoká škola a vlastne oni boli určené, teda hej, že boli, hej, tie vysoké školy väčšinou boli určené pre tzv. Vodcov, ale vodcov taký, že my, čo ti povieme, to budeš vlastne robiť. Áno, a to isté patrilo aj pre tieto základné školy a stredné školy. Áno, vlastne, že to, čo ti my povieme, áno, všetko išlo zhora. Áno, všetko išlo zhora, áno, žiadny napríklad ani riaditeľ to všetko mal zase nejaké vedenie zhora, áno, že ktoré musel počúvať. Takže tu ide o to, že ten narratív bol presne vlastne určený tak, že vlastne čo ti povieme, to budeš, áno, tam
1: No,
0: je
1: ale
0: vlastne.
1: to přesně vychází z toho programování toho člověka, té bytosti, jo. To znamená,
0: No,
1: jako
0: aby bol
1: zvířat
0: ten
1: to.
0: člověk. Aby bol ten človek naprogramovaný vlastne tak, aby to viedlo vlastne k tomu, to všetko malo postupy, áno, to všetko malo plánovanie. Preto bolo aj 5 ročnica, áno, teraz je vlastne, teraz sú tie agendy, agenda 21, agenda 30 a tak, hej, a predtým boli 5 ročnice, áno, takže všetko bolo plánované, áno.
1: No, to jsem právě nechtěl jakoby zmínit, já jsem spíš vlastně chtěl jakoby ukázat ten rozdíl mezi zvířetem, jakoby tím normálním, teda vlastně bez toho vědomí, nebo té mysle, a člověkem, jo? Protože vlastně to zvíře už je naprogramované, to znamená vlastně někdo vytvořil v podstatě to zvíře jako takové, protože vlastně, když se někdo ptá, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce, tak vlastně to je jako produkt dělané, to znamená, je to navržené jako produkt, který v podstatě tady má fungovat. Jo, takže proto v podstatě vlastně nemůžeme říct, že první bylo vejce, protože když slepice nemůže být bez vejce, že? A zase vejce nemůže být bez slepice, ale to je prostě jakoby navrženo jakoby jednotně, to znamená jako muž a žena. Jo. A potom ten rozdíl vlastně mezi vlastně tím jakoby zvířetem, jo, a teď tu člověkem nebo bytostí, jo, který dokáže vlastně dokáže uvažovat. Jo. A on tam on se musí naprogramovat, jo, já tomu říkám programování, jo. To je v podstatě vlastně ten školní systém, jo, který tady je, ten narrativ, který vlastně zmiňuje, že to znamená všechno, co tu je, to znamená, jako oni věří, že prostě někdo lítá na měsíc, věří v podstatě vlastně, já nevím, že chemtrails
0: No,
1: jako komunikační.
0: čo jim bylo, oni to předkládají a lidé to
1: Ano,
0: žerou,
1: ale
0: ano?
1: tomu se říká program, jo, to se říká
0: Ano, tomu se,
1: programování, jo.
0: ano, to je v
1: Nebo aspoň
0: pořádku.
1: já tomu tak říkám, jo, protože vlastně ten
0: Ano,
1: člověk se
0: však.
1: musí programovat jakoby dlouhá léta. Jo. Ty musíš
0: Ano.
1: ten narrativ tomu člověkovi několikrát prostě opakovat, aby se to dostalo vlastně do toho podvědomí. Jo. To je tak, jako když se prostě, já nevím, spálíš, dejme tomu oplotnu jako dítě, no tak už potom v podstatě to máš v tom podvědomí okamžitě a hnedka to prostě vidíš. Jo. Ale ostatní věci, které, dejme tomu, jsou jakoby nehmatatelné, jo, jakoby ta školní nauka, jo, dejme tomu tyhle ty na měsíc, když to vzpomenu, no tak to musíš prostě neustále opakovat, jo, proto v podstatě i dneska jako oni neustále vlastně to opakují a v podstatě i ten právní systém, který tady je, jako ten soudní exekutorský, když to tak vezmu, no tak oni vlastně vycházejí z toho, že vlastně už to tak je a věci to prostě vymysleli a udělali a vynalezli. Jo, pro ně to je jakoby dané, jo. A teď vlastně ta skupina 80% lidí vlastně tomu věří, jo, že to tak prostě je, jo. A oni jsou tak na programu, oni ostatní vlastně pochybují. Jo, to se prostě, jakoby, jsou neustále vlastně v těch skupinách stejně lidé, vlastně, že prostě jsou to jakoby ty contrails, jo, to znamená jakoby kondenzační stopy, jakože ne, za tím letadlem vlastně, ale to se nerozplývá, jo, to jsou opravdu, jako když se na tom podíváš, tak i to, co padá vlastně potom s tou dešťovou vodou a dáš to prostě do rozboru, tak to prostě, jako tam máš ty těžké kovy, jo, prostě máš tam nějaké chemii, máš tam prostě, já nevím, cokoliv, jo. Prostě není to prostě vhodné, jo. A navíc vlastně tady máš i geneticky modifikované vlastně jídlo, jo. To znamená ty GMO, já nevím, kukuřice, melouny, jo, prostě bez speckové vlastně, jakoby jídla, hrozná a tak dále. To je všechno geneticky zmodifikované, jo. To znamená, jako to už tady běží možná od možná 200-300 let, jo, kdy to vlastně jakoby oni prostě programují, jo, nebo prostě mění tady toto vědomí. A teď prostě přichází ten zlom, ten konec, nebo začátek apokalypsy, nebo jak to je, to znamená vlastně konec nějakého systému a oni chtějí nastolit nový. A vlastně to vidíš, jak prostě oni prostě se snaží toho člověka přinutit vlastně znovu dostat do těch mantinelů. Jo. A mu těch 80% prostě lidí pomáhá. A to je jedno, ve které se to je skupina, jestli to politika u Petra Pavla, nebo prostě, já nevím, jo, motoristé, teď vlastně, když se podíváš na ty volby, tak vlastně tam taky 60% vlastně lidí, co šlo k volbám, tak vlastně volilo jenom samé mafiány, vrahy a zloději, jo, to znamená, nebyli ti starostové STAN a Piráti a ještě ODSko, vlastně. Teď nemusím jakoby tu vzpomínat toho Babiše, jo, protože bude si říkám, to je trošku jiná kapitola, ale vlastně je to podobné, ale 60% lidí vlastně z těch, co mohli volit, tak vlastně volilo vlastně tyhle ty strany, jo. A bez skrupulí, jo, jako prostě normálně, a ještě si za tím stojí. Jo, to je prostě jakoby zvláštnost toho naprogramování těch lidí, že já si říkám, jakým způsobem jsme byli vybráni my, že máme spojení vlastně s tím Bohem, že
0: Jo,
1: se
0: však teraz
1: vyhýkáme
0: som,
1: vlastně tomu systému. Jo.
0: ale však teraz som o tom hovorila, že sú proste vyvolení títo ľudia, ktorí cítia, hej, že sú zhora, že sú zhora. Áno, oni to cítia, že sú zhora, že oni počujú ten jeho hlas, ten Boží hlas. Áno, že preto sú iní. A títo ľudia vlastne, ktorí nepočujú, buď oni budú odstranení. Áno, oni majú stále, ale príležitosť, stále teda majú čas ešte, lebo niektorí sa možno prebudia neskôr. Áno, hej, z tej letargie toho programovania, hej, jak si aj ty hovoril, teda jak to, a ty tomu hovoríš, a teda je to tak, teda hej, ten človek je naprogramovaný, lebo to všetko je program. Áno, preto je to plánovanie, a plánovanie je vlastne program. Áno, takže tí ľudia sú naprogramovaní, a preto vlastne aj tí ľudia, ktorí vlastne nechceli počúvať tie školské, by som povedala, sprosto sračky, áno, hej, tak vlastne buď sa zle učili trebas, áno, a že proste oni nevnímali, hej, proste nechceli ani počúvať tieto veci. Áno, pretože vedeli, že tie veci sú vlastne klamstvá. Hej, takže a vlastne by som povedala, že áno, ľudia, že ktorí teda začínajú inak teraz myslieť, hej, napríklad ako ty, áno, a iní teda ľudia, hej, teda tí plochozemci a tak ďalej, hej, takisto aj, ktorí vidia teda ten chemtrails a takisto aj teda iné veci, hej, ten GMO vlastne, áno, čo
1: Tak,
0: sú teda v tých
1: virologie
0: potravinách
1: prostě, no,
0: a
1: informace,
0: virológie.
1: no.
0: Áno, potom, čo vlastne cítili aj tak, že sa nemajú treba zdať očkovať a tak ďalej, vlastne, hej, že ktorí cítili, že vlastne je to úplne inak, tak vlastne to sú tí ľudia vlastne, ktorí počujú teda ten jeho hlas, ale niektorí ešte nie sú celkom prebudení aj teraz, áno, pretože niektorí, aj keď nie sú treba za očkovanie trebárs, hej, ale ešte nie sú s tým, že nie sú napríklad plochozemci, dajme tomu, alebo teda nie sú veriaci. Áno, veľa mnoho ľudí povedať, však je, že neverí teda očkovaniu, ale teda, že teda ploché zemi napríklad neverí. Áno, takže ešte je mnoho ľudí. Takže to sú ešte tí takí neprebudení a ešte stále vlastne Boh čaká na to, kedy sa tí ľudia prebudia. Áno, ono vlastne aj toto, to je ten stav mysle. A toto je aj v Biblii napísané vlastne, že to prebudenie trvá niekedy až 4 generácie. Áno, tie 4 generácie a vlastne ten Satan vlastne 3 storočia, hej, zahmlieval a zaslepoval vlastne mysle ľudí, hej, týmto programovaním. A teraz sa ľudia začínajú prebúzať a tým, že kým sa tí ľudia prebudia, to môže byť aj 3 generácie, to znamená, že tiež nejakých 200 rokov. To znamená, že my sa toho nemusíme ani dožiť. Vieš? Takže,
1: Uvidíme, no.
0: no, takže...
1: Jako to záleží v podstatě vlastně na těch lidech, jo, protože dneska máme možnost vlastně těch sociálních sítí
0: Áno, ale
1: a
0: ty si
1: vlastně
0: sám hovoril,
1: internetu.
0: že 20% len je vlastne nejakých tých takzvaných prebudených, takzvaných,
1: O
0: áno,
1: tom
0: ale...
1: je ale potom zase sklizeň, která vlastně tu probíhá neustále. Jo. Teď, jestli to bude sklizeň toho plevele, anebo prostě toho dobrého zboží, jo, jako toho semene prostě.
0: Áno,
1: Jo,
0: ale
1: to
0: to je len, víš čo, ja ti poviem rovno, to je len možno len 1%. 1% a naozaj zachrániť sa ľudí len 1%.
1: Jako o
0: Tak
1: to,
0: je,
1: jako, to je právě to, na co
0: víš.
1: se ptám, kdo v podstatě vlastně jakoby dal nám ten kanál, nebo prostě proč jsme teda vlastně přišli tady, protože jako, já se na to dívám vlastně z toho pohledu jakoby techniky, jo, to znamená
0: No,
1: spíš si říkám.
0: my sme vytvorení z lásky. My sme, prečo sme, no je to tak preto, no kvôli tomu hriechu. Hej, áno, kvôli tomu
1: No,
0: počiatočnému.
1: jako
0: Hej.
1: duše ano, jo, protože ty si v podstatě vlastně to tělo je jako by ta loď, to plavidlo tady v tom systému, jo, to znamená, ty jsi jako ryba ve vodě, jo, to znamená vlastně já pořád říkám vlastně, i ta atmosféra je hmotná a v podstatě pořád je ta atmosféra vlastně stvořena ze 78% vlastně dusíku a 22% kyslíku, to znamená, tam není ten hlavní podíl kyslíku, to je prostě mix, jo. A my jsme vlastně konzervováni v tom dusíku, protože ten dusík je těžší a v podstatě se drží víceméně u země. Jo? Takže my jsme jakoby ryba v té vodě a teď v podstatě my tady v tom jakoby plaveme, jo? Prostě se pohybujeme v tomhle tom konzervantu. Proto v podstatě vlastně jde o to, že ty jsi vlastně v tom frekvenčním vězení, nebo jakoby, jak říká Nikola Tesla, v tom vibračním jakoby vězení, nebo prostě v nějakém prostředí. A my musíme pochopit, že to není o tom o té hmotě, protože vlastně ta hmota pro nás představuje jenom 0,03% asi, protože vlastně to je to viditelné spektrum, které vlastně jakoby
0: No
1: to
0: my jsme
1: oko
0: voda,
1: vidí.
0: my
1: Jo.
0: ano,
1: No,
0: my jsme
1: to
0: viac
1: jo,
0: než no.
1: ale jde o tu hmotu jako takovou. Jako prostě teď pomineme, ano, jsme hmota, jsme voda, jo, to znamená, jo, nebo H3O2, to znamená jako živá voda ještě možná dokonce, ale jde o to, že my jsme to vědomí, jo, to znamená, jako všechno je to vědomí, jo, to znamená, jako nemůžeš rozlišovat něco, dejme tomu, že rostlina je něco jakoby míň než prostě prase, jo? Protože my dejme tomu to prase zabijeme a žereme a teď vegani prostě říkají, že to je špatně, že to má duši a ten strom nebo dejme tomu ty rostliny ne. Ale on taky v podstatě jakoby cítí to, že se blíží smrt, protože vlastně oni mezi sebou komunikují. No, protože to je všecko vědomí. No? To znamená, ty si musíš představit, že vlastně ty jsi jakoby v tom plném vědomí, které tu je, a ty jsi vlastně jako by ta ryba v tom prostředí, jo, akorát, že vlastně to nevidíš. Dobře, to oko vlastně vidí jenom
0: No, si, no,
1: 0,003% celého elektromagnetického spektra. A to
0: jo,
1: je
0: no,
1: právě jenom to viditelné spektrum, které je hmotné, jako by pro nás hmotné. Dobře, ten
0: len
1: mozek to vlastně
0: musíš,
1: přeloží jako hmotné.
0: ano, ale ty musíš rozlišovať, ano, že zvieratá, a ty hovoríš ako, lebo ty to dávaš do jedného celku, ako zvieratá aj s rastlinami, lenže zvieratá majú dušu, áno, zvieratá majú dušu a majú krv, áno, a v krvi je duša, krv je
1: No,
0: duša,
1: ano, ale
0: vidíš,
1: to je právě potom rozdělené vlastně tím systémem,
0: hej.
1: které vlastně už to je ten vibrační systém, který vlastně tu je. To znamená, tady neskutečné množství vibrací, to je ještě jednou prostě. To, co my vnímáme, je pouze 0,03%, nebo ještě možná míň, které tu jako my dokážeme prostě vnímat. Jo, nedokážeme vnímat Wi-Fi signály, Bluetooth signály, nebo radio signály, prostě. Nebo některé zvukové signály, které jsou mimo, dejme tomu, naši slyšitelnost, které jsou na 15 000 Hz, v podstatě to už nedokážeme prostě slyšet, jo. Jo, nebo nějaké infrazvuky, které tady jsou, to taky nedokážeme slyšet kolem 5 Hz, jo. Ale prostě to tu je, to tu vytváří tu realitu, jo, tu hmotu jako takovou. Jo, takže máš pravdu, ano, prostě zvířata mají krev, mají jakoby duši, my taky, jo, ale jde o to, že vlastně všecko to je jedno, jo, to znamená, všecko to je propojeno, znamená, když zabiješ prase, tak to vlastně jakoby v tom Matrixu, v té mřížce je cítit všude, jo, proto v podstatě oni vlastně vynalezli, nebo našli to a spíše zkoumali, že vlastně atomy na dvou místech, oni vlastně všude v té mřížce, protože to je mřížka, jakoby prostě dynamická mřížka, která vlastně se pohybuje ještě a to je to vědomí v podstatě, to naše, jo, které tu je. Jo, akorát potom
0: Ale
1: se vysvítí
0: hej.
1: jako hmota. No.
0: My, takto, Biblia ako hovorí, že čo máme jesť a čo nie. Ja som o tom mala hneď na začiatku roka, vlastne ešte v januári som mala o tom vlastne vysielanie, že aké, lebo jedna ma poprosila, aby som, lebo ona by chcela teda vedieť, že ktoré zvieratá sa majú jesť a ktoré nie. A napríklad akurát prasa, vieš, napríklad prasa sa nemá jesť kvôli tomu, že obsahuje mnoho démonov. Áno, pretože vlastne prasa je bolo vytvorené len na to, lebo on bol vytvorený na to, že je šrotovník. Šrotovník teda všetko. Prasa zožerie všetko. Hej? Takže aby sme vedeli toto rozlišovať, áno, že čo máme jesť, hej, napríklad hovädzie meso môžeme jesť, áno, hovädzie meso môžeme jesť, slepačie meso takisto môžeme jesť, samozrejme, áno, niektoré, je to tam, ja to,
1: Ja to
0: hej,
1: beru,
0: len,
1: ja to v pořádku, jo.
0: Hej, aby si
1: Ale
0: vedel,
1: ne.
0: že človek, keď si by človek teda ako vegetarián, to je jeho vec, hej,
1: No, tak to si
0: toto.
1: mi, to už zabíháme trošku jakoby někde jinde. Já jsem si chtěl spíš jakoby ukázat, že není rozdíl mezi vegetariánem nebo prostě masožravcem. Prostě je to všechno špatně. Jo? Vždycky prostě dochází k tomu,
0: Ano,
1: že
0: je to
1: se něco
0: v
1: zabíjí. Jo?
0: podstatě
1: To
0: ano,
1: jako
0: ano.
1: zabíjíš vědomí, nebo prostě jakoby někde, když uřezneš květinu, nebo prostě já nevím, i tu zeleninu, kterou vytrhneš, a začneš jíst, tak jako samozřejmě není tam prostě jako nemá to nervový systém, jako že prostě nekvičí to prostě bolestí, ale prostě oni ví, že prostě přichází smrt, jo. Jako jde o to, že my máme mít tu pránu, nebo my máme mít v podstatě vlastně napojení na, jakoby na nějaký jiný energetický systém, který tady byl, dejme tomu, i před tou dobou, nebo já nevím, co tady bylo,
0: A
1: CPK,
0: pred
1: jo, a
0: toto bolo.
1: podobně.
0: A áno, bolo
1: No,
0: to inak a
1: no.
0: dokonca aj zvieratá hovorili.
1: No,
0: Áno.
1: ano,
0: A
1: já si
0: potom,
1: myslím, že taky no.
0: a potom boli umlčané, vlastně po potope
1: Protože
0: boli
1: jakoby
0: umlčané.
1: došlo
0: Áno.
1: ke změně
0: No.
1: vlastně systému,
0: Áno.
1: změně vlastně i
0: Áno.
1: zvířata. A vlastně
0: Áno.
1: dneska, jako jestli se dohaduje prostě vegetarián s nějakým masožravcem, jestli jíst taková zvířata, já jim říkám prostě, jako nemůžete jíst nic, protože vlastně jako všecko to je stejné vědomí. Jo. To
0: Áno,
1: znamená,
0: áno.
1: jako i ten stůl, lampa nebo prostě notebook, všechno, co jsme tu si vyrobili, tak to je jakoby jednotné vědomí. To znamená, to je všecko jedno a to samé. To znamená, všecko drží v tom matrixu nějakými frekvencemi a něčím prostě pohromadě. Jo, to
0: Áno, lebo
1: duchovní svět,
0: napríklad,
1: jo.
0: hej, lebo napríklad aj keď máš napríklad nábytok, keď máš z dreva, tak ono stále pracuje, teda on stále žije, ten
1: Ano, to
0: nábytok.
1: všechno žije.
0: Hej,
1: Jako já jsem měl
0: áno,
1: krystaly, které
0: áno.
1: fakticky jsem si koupil, to bylo šestihrané, teď takové černé turmalíny, možná, nebo jestli to
0: Áno,
1: jmenovalo.
0: ja
1: A
0: viem,
1: mě
0: no.
1: normálně po půl roce vypučili, jo, tam normálně vyběhly pupeny, jako normálně, to znamená,
0: Hej. No,
1: jako
0: lebo to
1: vys.
0: stále žije, áno, to
1: No ano,
0: drevo,
1: protože jako to žije všechno, i to dřevo, všechno v podstatě
0: jo.
1: vlastně, jako i když to jakoby stojí, i to auto v podstatě má jakoby, neřeknu, že duši, ale v podstatě něco takového, jako že když se k tomu autu chová špatně, no tak prostě ono se ti odličí úplně stejně, jo, jako v tom říká, jako tady
0: No,
1: nějaká karma, že.
0: pretože je to všetko vytvorené zo zeme, teda, ano, je to všetko vytvorené, teda, čo zem dáva, ano,
1: No, ano,
0: hej,
1: prostě já jenom prostě
0: hej.
1: říkám, ten svět je vlastně duchovní, to znamená,
0: Ano.
1: je nehmotný, jo, to znamená, a ještě v podstatě my jsme v tom Matrixu nehmotném, který je vlastně, to je Matrix vlastně pokřivený zrcadlem a lží, jo, to znamená vlastně tady všechno, co je, tak ono
0: Ale
1: je
0: to,
1: lež,
0: ale...
1: jo, to
0: Áno,
1: si
0: ale
1: říkám.
0: to pokrivenie, to, jak ty hovoríš, to pokrivenie zrkadiel, to vlastne je kvôli tomu, že tam bol daný ten Satan. Vieš, on vlastne, on to
1: No ano,
0: vlastne,
1: to se na
0: on
1: tom
0: to
1: se shodneme,
0: pokriví a
1: no,
0: on to
1: ano.
0: kriví, on to kriví stále. Hej,
1: Ale jde o to, že ten systém
0: týmto...
1: není materiální. Jo? Není založen
0: Áno,
1: na penězích, není
0: to
1: založený v
0: je...
1: podstatě na hmotě. Je to prostě
0: Áno, to je
1: všechno
0: v poriadku.
1: nehmotné. Jo?
0: Jasné, jasné.
1: Jo? I to
0: Áno.
1: vědomí Krista je v podstatě nehmotné a je to v
0: Áno.
1: podstatě vlastně jakoby ten předěl toho člověka, že začne jakoby vidět za tu oponu. Jo? Že prostě, když mu někdo řekne, že byl na měsíci, jo, tak prostě se mu vysměje, protože ví, že to není možné, jo, jako z technických důvodů. Prostě. Jo, protože ty informace tady jsou, že jo? Akorát on se k tomu nedostal. On má jenom narrativ nějakým naprogramovaný a
0: No,
1: prostě
0: přesně.
1: jako on prostě tomu věří. Jo, a tomu se říká víra, nedá se to prostě překonat, ten člověk to prostě musí překonat sám. Jo, jako ty mu můžeš vysvětlit, ty můžeš mít tisíce vysílání, jo, prostě nikdy toho člověka, který má prostě víru, tak ho prostě nepřesvědčíš. Prostě to nejde. Jo. Prostě
0: No,
1: nemůžeš
0: ale
1: naučit vysavač prostě jakoby vařit. Jo. Prostě pokud on má program vysávání, no, tak prostě vysavač prostě vysává a nemůže vařit oběd. Jo. Prostě to nejde. Takže ty musíš ten vysavač rozebrat, udělat nový hardware, udělat nový software, jo, a pak v podstatě ten nový hardware s ním novým softwarem může vařit oběd. Jo, prostě to nejde. Jo, takže ty jsi jako by ta duše, nebo prostě, a je to v duchovním světě, proto v podstatě vlastně se vracíme někam, kde to lidé nechápou, a kde prostě nás lidé nechápou, prostě teďko máš tady nálepky jako dezolát, jo, prostě, jo, debil, prostě, a přitom to vlastně jako by oni nemají ty informace, jo, které máme my. Jo, a to je jediné, ale prostě oni si myslí, že vlastně oni, když mají ty
0: No,
1: školy a diplomy, tak vlastně,
0: preto teraz
1: no.
0: som, však teraz to bolo aj v tom štúdiu hovorené, čo som teraz hovorila, že vlastne tam sú tí ľudia, ktorí to cítia, sú proste na to, to sú tí vyvolení ľudia, ktorí to cítia, ktorí vedia, že to tak je. Áno, hej, lebo ja viem, čítam tiež na Facebooku, že no a ako ty to vieš, ako to vieš, však je hento a ako to ty vieš, vieš, no, vieš, lebo Vieš, tu logika nepustí, áno, a človek, keď cíti, vníma vlastne to všetko okolie, jak ty hovoríš, vlastne, lebo všetko žije, áno, aj to, a aj ten nábytok žije vlastne, keď je z dreva, áno, a všetko vlastne okolo nás žije a to vnímame a tí ľudia to ale nevidia a nevnímajú to, áno, pretože necítia toho, tú duchovnú podstatu. Áno, tú dušu, áno, tú dušu tu necítia. Takisto máš niektorých väčšinou, ktorí týrajú zvieratá. Áno, hej, pretože oni nevedia, necítia, že vlastne, že aj zviera teda cíti, že aj zviera má tú dušu. Áno, niektorí hovoria, že zvieratá sú len vec. Áno, teda iba vec, áno, a pritom, vieš, zvieratá majú dušu, áno, pretože majú krv a

0: víru to nepřekonají,
1: Hej,
0: proto v podstatě on může chovat ty zvířata na utrácení, na biznis, jo, protože
1: napríklad
0: vlastně.
1: aj to, a hej, napríklad aj niektorí, ktorí majú treba zvieratá, teraz majú psa alebo mačky alebo iné zvieratá, áno, tak oni cítia, ale oni vyjadrujú pocity mimikami, hej, teda telom. Áno, hej, pes, hej, a tak ďalej, oni, a tí ľudia to nevidia a nevedia, že čo, oni si myslia, že keď nejaký pes, hej, pozerá toto a myslí si, že len pozerá, ale pritom, vieš, napríklad pozerá očami, áno, a pritom, vieš, vníma teda, že to cíti ten pes napríklad, alebo mačka, alebo iné zvieratá samozrejme, hej, a tí ľudia to proste necítia, oni to berú ako vec proste, hej,
0: No, ono to se
1: takže,
0: můžeš teď podívat taky v
1: no.
0: televizi, běží pořady, když tam, jo, máš desítky, stovky, tisíce pořadů, ale když na to podíváš, tak třeba jeden pořad je o tom, že jak tam jak tam jezdí prostě v těch Porsche a Cayennech a já nevím, v těch drahých autách Rolls Royce a tak dále, prostě kupují si jenom drahé věci, šaty a chodí jenom prostě, jako neprodukují nic, oni jenom vlastně kupují, jo, vlastně a produkují vlastně jenom peníze, jako, jo, tím oběhem. A pak máš zase skupinu, která to v podstatě je, která se třeba koupí celou vesnici, jako nebo nějaký zámek a opraví ho, jo. A nebo prostě má statek a tam má prostě ty slepice a zvířata vložené na to, aby produkoval maso, ale prostě aby to měl jako pro sám sebe, jo. Dejme tomu tu kozu nebo krávu na mlíko, jo, dejme tomu, že telata, ale prostě taky nevím, kdybych měl krávu na tele, jako že by byla březí, jestli bych to tele nechal jako by utratit, protože jo, je to prostě těžké dneska, jo. Prostě ta slepice je super, protože to dává vlastně vajíčka ze zobětí, prostě všecko špatné vlastně z toho trávníku. Jo, máš tam statek, jo, nestaráš se vůbec o to, jestli prostě ty burzy letí nahoru nebo dolů, nebo prostě jako, to je fakticky jako takový šílený program pro ty materialisty, že oni nechápou nás a my nechápeme je. Proto tu je ten rozkol, jo, akorát, že tam je to o tom, že těch lidí, kteří vlastně jakoby mají ten materiální svět je daleko víc než nás. Jo. Říkám prostě teď, buď to tady bude ten dobrý Bůh, který tady zasáhne, nebo prostě tady někdo do toho háže vidle, jo, ještě když to tak jako řeknu, jako v podstatě ty systémy, které tady jsou, ty Agenda 2030 a takové, tak.
1: No teraz o tom, však teraz o tom som hovorila, že proste na to sú tí ľudia teraz, tí vyvolení vlastne, hej, Izraeliti sú na to vyvolení, že proste oni tých zlých ľudí budú musieť odstrániť nejakým spôsobom, i buď budú separovať, hej, treba si, ja
0: No,
1: neviem.
0: ale kdo to bude, jestli to prostě je ten stvořitel, který se tady objeví, jo? Anebo to
1: No
0: budeme
1: my
0: zase
1: nemôžeme, no
0: my, jo? Jako kteří máme to lepší vědomí, nebo prostě jakým způsobem vlastně dojde k tomu, k té separaci, jo? Vlastně tomu oddělení.
1: Teraz je príprava vlastne, teraz je príprava na to Božie kráľovstvo, lebo my žijeme v tom Božom kráľovstve, áno, ale úplne vlastne kráľ príde až potom vlastne, keď bude ako nevesta, teda církev, teda eklesia, keď bude pripravená. Áno, keď ona už bude pripravená, to znamená, že vlastne, že budú tí ľudia už separovaní, to musia urobiť ľudia. Hej, ale teraz je ešte len príprava, preto hovorím, že ono to bude možno až neskôr, ono to trvá až 3 generácie, 3-4 generácie. Vieš, lebo ono to len teraz začalo, by som povedala, hej, teraz
0: No,
1: začal
0: to je sice
1: tá
0: hezké, jako ty se
1: hej.
0: bavíš, dejme tomu, o těch generacích, o čase, ale říkám, jako my jsme v té virtualitě, to znamená, jako by tady čas neexistuje, protože je všechno přítomnosti, jo, takže
1: Ano,
0: jako
1: to
0: může
1: je,
0: to následovat třeba, nebo může to
1: hej.
0: být i zítra, jo, jako prostě já nevím, jo, prostě
1: Mo
0: to,
1: Môže to byť, áno, lebo
0: jo.
1: tie časy majú byť skrátené, to je jasné,
0: No, takže
1: to, hej.
0: jako to jenom naše myšlení, že my si to prostě můžeme vsugerovat, nebo prostě my tomu řekneme, že to bude mít 4, já nevím, dekády, jo, nebo prostě něco. Ale v podstatě jde o to, že to rozhodnutí je podle mě na nás, jo? Protože my můžeme změnit tu mřížku, my
1: Áno,
0: můžeme
1: však o
0: změnit
1: tom
0: vlastně i
1: hovorím
0: tu realitu.
1: teraz.
0: Jo?
1: No však o tom hovorím teraz. No však áno. Áno, že to je vlastne len o človeku, že ten človek to musí pripraviť vlastne. Áno, a vlastne kráľ príde až potom už na hotové, by som povedala. Áno, hej,
0: No, já
1: pretože.
0: říkám, jako je to o tom, že vlastně pořád, když to tady vidíš, že tady prostě je chaos a je tady prostě zlo, tak pořád je to tak, že jakoby nedaří se jim prostě všechno, jo. A to je o tom, že
1: No
0: vlastně
1: pretože je tu
0: my.
1: ten Satan a ten Satan ich oblbuje.
0: No to jo, ale jako prostě někdo musí dát do té mřížky nebo do toho informačního pole vlastně tu informaci, že to prostě.

0: nechce, nebo chce to nějak jinak. Jo. A to jsme my.
1: No, na to jsme
0: A
1: my,
0: teď jde o to,
1: přesně
0: že
1: tak,
0: aby se
1: přesně
0: lidé
1: tak.
0: nebáli
1: No.
0: v podstatě vyslovit to své přání třeba nahlas, nebo prostě jako, nebo k někomu, k tomu stvořiteli, nebo prostě toho, koho oni
1: No, to.
0: jakoby říkají, že mají
1: No.
0: jakoby svého boha. Jo. Takže
1: Ano.
0: já říkám, nebát se v podstatě vlastně normálně o tom mluvit, komunikovat, jo, psát poslancům nebo psát věc, protože ten jejich systém je vložený jako prostě jakoby materiální a právní, jo, jakoby to znamená založeno na něčem. A on se musí nějakým způsobem změnit, jo, prostě, ale my jsme tou třetí osobou, to znamená my jsme tou bytostí, ale my používáme vlastně tu třetí osobu, jakoby oni, ten občanský průkaz, jakoby toho Slamáka, k tomu, abychom v podstatě vlastně, aby ten jejich matrix vlastně toho materiálu prostě fungoval, jo. Proto v podstatě my musíme vlastně jakoby interagovat vlastně tady s ním a vlastně jakoby říct si, co chceme. Jo? Nebýt potichu. Jo? Nebýt v podstatě vlastně v tom pozadí. Protože i když, dejme tomu, je proti nám jako 100 lidí a 100 lidí má stejný názor, že prostě jako neexistuje Bůh. Jo? Tak prostě jako já vím, že je. Jo? A mi je to úplně šmafu,
1: No
0: že
1: však
0: prostě vy
1: práve
0: si myslíte, že
1: preto,
0: není. Jo?
1: hej, ja budem ináč o tom hovoriť, že presne ako by malo teda nastať vlastne zmena, a to je modlitbou. Áno, modlitbou, ja to budem, spravím si na to tiež jednu reláciu, ale až potom to všetko, jak toto vlastne, jak skončí milenializmus, preto však chcem hovoriť ešte aj o Satanovi, tam je, sú tiež vlastne rozlišovacie schopnosti, rozlišovací charakter vlastne ohľadne toho Satana. Áno, a ja potom chcem potom hovoriť vlastne ohľadne vlastne toho, by som povedala, toho oslobodenia vlastne, a oslobodenie môže byť na základe modlitie. Áno, a presne vlastne, akým štýlom vlastne by mala byť tá modlitba a prečo vlastne je modlitba vlastne základným kameňom vyslobodenia duší ako takých.
0: No, to
1: Áno.
0: musí být nějaký výstup pro ty lidi, jo? Protože
1: No.
0: vlastně jakoby oni ví, že toto zlo je, protože oni ho pociťují, oni ví, že je, jo? Prostě to ví, že jo? Ale prostě neví, jak s tím zacházet, nebo jak ho obejít, nebo prostě jak
1: Ano, však budem
0: to...
1: od... Hej, no však presne,
0: No,
1: ja
0: a to je
1: budem
0: právě to, že
1: hovoriť.
0: ty musíš
1: No.
0: dát jakoby těm lidem
1: Návod.
0: cestu nebo
1: To je
0: návod,
1: na... To
0: ukázat,
1: je... Áno, návod.
0: co v podstatě tu je. A je to jako prostě fakticky ten duchovní svět, to znamená vlastně my jsme v duchovním světě. A
1: Áno.
0: ještě vlastně jako ten matrix fikcí, lží, a já tam říkám pokřivených zrcadel, jo. Že vlastně jako by nic není tady,
1: Áno,
0: jako by pravda,
1: to je v
0: jo.
1: poriadku, no, to je v
0: Protože ty
1: poriadku,
0: musíš
1: jasné.
0: hledat vlastně jenom to, co tu je, tak to vlastně pořád hledáš a hledáš.
1: Áno. Hovorím, ja budem potom hovoriť o tom, o vlastne modlitbách vlastne, aby sa človek mohol vyslobodiť z tohto prekliatia, lebo my žijeme v dobe prekliatia, tým, že ľudia hrešia. Hej, tým vlastne, lebo tým, že čím viacej ľudia hrešia, áno, pretože človek nemá zabiť, áno, nemá cudzoložiť, nemá smilniť, nemá kradnúť, nemá byť lakomý. Áno, takže toto sú všetko hriechy a niektorí ľudia majú všetky hriechy,
0: To je, ano.
1: ktoré naplňujú, a tým pádom vlastne oni naplňujú kliatbu vlastne Bože, by som povedala, Bože prezreteľnosti, áno, a oni na seba. A to znamená, že povedz mi, ukáž mi na niekoho, kto je čistý pred Bohom.
0: A,
1: Kto?
0: tak to
1: No.
0: ano, ale na
1: To
0: druhou stranu v
1: znamená,
0: podstatě tady někdo dal jakoby lidem systém, který vlastně to vytváří v
1: No
0: nich,
1: však práve preto, že ty
0: ten
1: ľudia
0: hřích, jo.
1: áno,
0: Jo, protože
1: lebo...
0: vlastně, a to jsou ty peníze, jo, protože vlastně,
1: No
0: když to
1: ale
0: vezmeš,
1: kto dal
0: protože,
1: tie peniaze, kto dal ten hriech,
0: no,
1: to všetko...
0: zase prostě,
1: No, to je ten Satan,
0: no,
1: to je ten
0: ano,
1: Satan.
0: ano, svoboda
1: A
0: opustošovače, jo.
1: ľudia sa poddali, a ľudia sa poddali tým
0: No,
1: programovaním, tým...
0: protože ten,
1: No?
0: pokud máš systém založený na penězích a ještě v podstatě centrální, když to řeknu, to
1: No,
0: znamená,
1: no.
0: ty si ten rohlík nemůžeš koupit, protože vlastně nedostaneš ty peníze a nemůžeš v podstatě vlastně,
1: No, pretože sa podali,
0: jakoby,
1: no,
0: no,
1: na to bol ten komunizmus určený, pretože sa stávali tie bytovky. A bytovky sa prečo stávali? Aby človek bol závislý na systéme. Nie, však keď je niekto v bytovke, tak nemôže si pestovať svoje potraviny.
0: to jo,
1: No,
0: ale ty bytovky
1: no.
0: byly v podstatě zadarmo. Jo,
1: No,
0: dneska jde
1: v
0: o to, že...
1: podstate v úvodzovkách, no, neboli
0: Ano,
1: zadarmo, áno, neboli
0: ale ten
1: zadarmo.
0: systém byl víceméně jakoby sociální. Jo? Byl tak vyšlený, dobře. Oni to
1: No,
0: prostě vymysleli, jakoby ten systém potom jako
1: Ale on bol
0: i
1: myslený
0: skončil.
1: preto, on bol myslený preto, akože dobre, on nebol akože zlý, hej, hej, takzvaný zlý nebol, ale hej, on v podstate nejakým spôsobom fungoval kvôli tomu, hej, aby tých ľudí navnadil na to, aby si tí ľudia kupovali. Preto vlastne tie, chápeš, aby
0: Ano,
1: to
0: ale
1: bol
0: to je pořád,
1: psychologický
0: to jsou
1: ťah.
0: pořád ty peníze, země. To znamená vlastně
1: No áno, ale ľudí
0: podstata jsou
1: naučil,
0: peníze, které nejsou tvoje, ano.
1: ale ľudí naučil platiť. Hej, nájomné ľudí naučil platiť za
0: Ano,
1: elektriku.
0: ano.
1: Áno, a prečo? Pretože ale toto mali mať ľudia zadarmo. Hej, elektrika sa nemala platiť.
0: No,
1: Preto
0: protože
1: bol.
0: v podstatě oni z lidí udělali jakoby ty firemní jednotky. No, to je
1: No,
0: v podstatě i
1: však
0: ta
1: na to,
0: privatizace
1: však preto
0: udělala
1: hovorím
0: z
1: na to.
0: lidí jakoby normálně kapitalistickou jednotku jako firmy.
1: No,
0: Jo.
1: však preto hovorím, na to bol
0: No.
1: ten oný komunizmus vytvorený. Aj keď síce tam bolo, hej, len nejaká čiastka, že sa platila, nebolo to nejak veľa, ale sa platilo. Ale pritom sa to nemalo platiť, lebo to malo byť zadarmo. Áno,
0: Ano,
1: elektrika,
0: ale
1: plyn,
0: tam jde
1: všetko
0: o to,
1: malo
0: že
1: byť zadarmo.
0: zase, když máš systém, v podstatě nemůže být úplně bez nějakých financí nebo bez nějakých barterů, když to řeknu. To znamená, tam musíš dát vždycky zboží. To
1: No,
0: znamená, když máš
1: keď
0: statek,
1: žiješ v bytovke, keď žiješ v bytovke, tak
0: ano,
1: si
0: sedím, ale když
1: si
0: máš
1: samozrejme
0: statek, tak
1: závislý, si samozrejme
0: počkej,
1: závislý.
0: když máš statek, tak ty v podstatě máš nějakou nadprodukci a ty to nespotřebuješ, až to v podstatě vlastně jakoby nabídneš to ostatním. Jo,
1: No,
0: to bylo takhle
1: no.
0: pěkně udělané v tom filmu Nádherná zelená. Jo? To znamená, tam se všichni sešli a jeden řekl, mám navíc vajíčka, mám navíc houby, mám navíc to, kdo chce to, tak se prostě podělili. Jo, ale i v tom komunismu tam to muselo být, to bylo vytvořeno vlastně na základě jakoby, nějaké jednotky, která vlastně musela fungovat. Jo, to znamená, se účetní jednotka musí na něčem fungovat. A zase to prostě jakoby virtualita, jo, to znamená, vlastně to neexistuje. Jo, to je všechno vlastně jenom nějaký počítačový scénář. Jo. Proto tam ty peníze byly. Akorát, když jsme přišli v 89. roce vlastně do toho
1: Tie
0: kapitalismu,
1: peniaze tam museli byť, hej,
0: tak
1: tam,
0: vlastně oni to
1: no.
0: vyměnili. Oni vlastně jakoby zmonetizovali zase dolar. Jo. To znamená, vlastně oni tu
1: Áno, pretože
0: korunu
1: sa menil,
0: vyměnili za dolar. Jo.
1: ty nechápeš, to
0: A
1: bol
0: akorát tomu nechali
1: psychologický,
0: název koruna. No.
1: rozumieš, keď chceš niekoho vlastne manipulovať, alebo niekoho keď chceš dostať, tak hej, vieš,
0: No, a to je, ano.
1: vieš ako sa hovorí,
0: Ano, a to
1: hej,
0: si ale...
1: salamovou metódou alebo varením žaby.
0: No,
1: Preto
0: ano, ale to
1: všetko.
0: si zmiňovala vlastně teď před chvíličkou, že
1: No?
0: vlastně odkud pochází ten hřích. Já říkám prostě ano, tam v podstatě vlastně z těch penězí, protože vlastně
1: Áno,
0: člověk bez
1: však.
0: peněz vlastně jakoby dělá zkrát, jo, protože vlastně on, co ukradne rohlík, nekoupí si, ukradne tamto, no, potom co ten systém jako dělá, že jo, prostě zase jakoby panišuje, nebo to znamená vlastně, jakoby dá ho do vězení, jo, prostě dá mu pokutu, nebo prostě vyloučil ze společnosti. To znamená, a už jsme se o tom bavili, to znamená, ten člověk je naučený systémem, nebo ten systém ho naučí vlastně těm hříchům, jo, protože vlastně v té
1: Ano, no,
0: společnosti
1: pretože
0: je asi, počkej, v té společnosti je asi 1 až 4% opravdových psychopatů a ostatní se to jenom doučí jako od nich. Jo. To znamená to, co tady vlastně je, že máme poslaneckou sněmovnu jako by plnou psychopatů, tak tam jsou jenom pár psychopatů, jako by procentuálně, ale ostatní jsou prostě ti, co to se naučili. Jo, ti, co se naprogramovali na to. Jo, a to jsme se o tom bavili. Proto ten hřích jako je vlastně všecko umělé vlastně tomu člověkovi podstrčené. Jo, to znamená všechno, co tam je, tak to je všecko program. I ten program
1: Však
0: toho
1: to je v
0: hříchu.
1: poriadku. Áno, no, lebo tento celý systém, aj ten komunizmus, to bol vytvorený satanom. Chápeš?
0: No,
1: Hej?
0: jako
1: No,
0: já s tým souhlasím, no.
1: takže tak, no, dobrý, my
0: Musím
1: sa
0: ti v tom
1: posuneme.
0: případě i kapitalismus, protože na západě je samozřejmě běžný, že většina lidí nebydlí ve svém. Nebydlí ve svém, bydlí v nájmech a
1: Ale...
0: dneska už to mají korporace. A důležité je, že jste říkali za toho socialismu. Opravím, je to za socialismu, ne za komunismu. Komunismus tady v životě nebyl. Tak
1: Ale
0: zkrátka
1: bola
0: lidé měli
1: komunistická,
0: zahrádky a
1: bol
0: utíkali z těch
1: komunismu,
0: paneláků, utíkali
1: komunistická strana,
0: ke své půdě, Simčo, utíkali ke své půdě a
1: Martin,
0: tam si
1: ale komunistická
0: pěstovali lidi.
1: strana riadila všetko. Ono bol sice, bola sice Československá socialistická republika, ale
0: Tak i
1: socializmus
0: ten
1: nebol,
0: název je špatný, taky
1: pretože,
0: to nebyla komunistická strana.
1: no, tak dobre, ale bol to názov, ale nebol socializmus, ale komunistická strana všetko viedla, teda to znamená, hej, pod vlajkou, áno, marxizmu, leninizmu a Marx, Engels a Lenin. Marxizmu, Engelsa a Lenina. Takže tak. Takže aby si vedel, že tu bol komunizmus a nie socializmus. Áno, hej, ono to všetko bolo vlastne, to boli psychologické ťahy na tých ľudí, aby vlastne pretvoril toho človeka na toho, čo vlastne dnes máme. Pretože vlastne dneska hlavne veľa ľudí sa stali ateistami, áno, hovorím, a aj moji rodičia boli ateistami na základe vlastne komunizmu, pretože napríklad babka bola akože veriaca síce, hej, ale moja mama sa stala, hej, od roku 53, ak začal ten komunizmus takzvaný, alebo ten sociálny komunizmus by som povedala, hej, tak vlastne vtedy sa moja napríklad mama stala veľkou komunistkou, áno. Takže tak. Takže, vieš, a teda bola ateistkou, veľkou ateistkou teda. Pretože ten komunizmus ich vlastne učil, že aby tam nebola viera v Boha. Tam oni museli veriť v tom, to boli idealisti, komunistickí idealisti. To bola idea. Takže tak. No.
2: Kapitalistická idea.
1: No,
2: Křesťanská
1: kapitalistická
2: idea
1: idea,
2: a
1: vieš, a
2: islámská idea.
1: tieto všelijaké ich navnadili tých ľudí, hej, len aby odvrátili zrak od toho duchovného, to je tej duchovnej podstaty, áno,
0: No, o tom jsme se teď mluvili, ale celé 2 hodiny v
1: no,
0: podstatě. Nebo ty
1: no.
0: vlastně, jo. Jo, takže, nebo bavíme se o tom pořád, jo. V podstatě to není jako, že teď 2 hodiny, ale jde o to, že se bavíme o tom pořád. A jako myslím si, že to má
1: No,
0: smysl, jo.
1: áno, má smysl, pretože vlastne ten komunizmus vlastne, hej, za toho socialistického štátu vlastne tých ľudí vlastne učil, že ty si musíš všetko kupovať. Áno, preto sa nesmelo ani hovoriť o nejakom Bohu alebo o nejakej duchovnej podstate, pretože tam jasne hovorí Boh, že ja som vám všetko dal zadarmo, hej, a máte mať zadarmo všetky
0: No,
1: tieto prírodné veci, prírodné zdroje.
0: takto.
1: Áno, majú byť zadarmo.
0: Ano,
1: Áno,
0: jako to máš pravdu, že tam byl jakoby
1: hej.
0: ten, zase ten, ale to směny prostě prostředek. Když máš zboží, tak prostě buď budeš mít barter, jo, na tom trhu, anebo ne, protože vlastně lidé chtěli samozřejmě nějaké ty pračky, tenkrát to teda matky, jo, nebo prostě to nebyly ty
1: Ano, to
0: demonstrativy,
1: je v
0: chlupy,
1: poriadku,
0: jo,
1: ja viem,
0: takže v
1: no.
0: podstatě musíš mít nějaký trh, jo, to znamená, ten trh potřebuje nějakou směnu, jo, to znamená buď zlato, a když ho nemáš zlato, no, tak prostě nějaké papírky, že? A takže ono to prostě vždycky tak nějak fungovalo. Jo? A teď jde o to, jak to bude fungovat dál, jestli prostě budeme zase na tom bátru nebo zlatě nebo na tom digitálu. Jo? Prostě. A teď, jako teď lidé se musí rozhodnout, co prostě chtějí. Jo? Že tenkrát zase prostě za toho socialismu, když to vezmu, tak to bylo nadbytek peněz a málo zboží. Jo? To znamená, že lidé byli bohatí, měli ty chaty, auta, když to řeknu, jo, mohli si toho jakoby víc dopřát, i když na tom trhu to zboží jakoby nebylo, a tak utráceli třeba za něco jiného, jako říkám.
1: No, pretože sa vyrába,
0: No,
1: pretože
0: no.
1: ono inak, aj keď sa vyrábalo viacej, tak sa vyvážalo, hej, ale sa nedovážalo. Sice dovážalo sa, ale len čiastočne, ale aj to väčšinou pre nejakých tých vyvolených, alebo akože podpultový tovar, hej, a to bolo veľmi málo, ale väčšinou sa vyrábalo len toľko, teda koľko sa spotrebovalo. Áno, a preto tam vlastne nebol na
0: Ale
1: tom...
0: i tak, když třeba na tom trhu to zboží jakoby nebylo, tak se dalo prostě vyrobit. Já vím, že prostě, když soused prostě dělal v Tatře tenkrát v Kopřivnici, jo, no tak otec si chtěl nějaký prostě nástroj nebo něco v podstatě zakalit, anebo prostě chtěl vyrobit nějaký nástroj, který já jsem mu načetl, jakoby zakotoval, prostě udělal jsem výkres, no a potom vlastně ten soused mu to z té Tatry přinesl, jo. A bez peněz, jo. To znamená, tam nebyly finanční služby, jo. Tam bylo zase prostě, že on mu třeba koupil pivo, je, nebo prostě já nevím, něco takového, tam byl barter, jo, na tu výměnu. Ale to, co v podstatě se nedalo koupit, tak se to prostě dalo vyrobit, jo. Buď doma, anebo prostě nějak se to prostě udělalo v tom systému vždycky. Jo, neřeknu, že se prostě něco ukradlo, nakradlo, ale prostě říkám, když se vzala někde nějaká cihla nebo nějaký materiál, který někde jakoby nadbýval, jo, tak prostě se z toho nedělal. Ale dneska vezmu, prostě tady se ztrácí miliardy, jo, prostě jako, nebo biliony. V podstatě zase, když to vezmu 2 biliony, v podstatě máme vyšší dluh jakoby státní.
1: Tak vieš,
0: A
1: lebo vtedy v tej dobe ešte žili tí starí ľudia ešte z roku 1800, áno. A vlastne oni ešte boli naučení vlastne inak žiť. Áno, boli tam ešte bola tá duchovná podstata, ale potom, jak prišlo vlastne ten komunizmus, hej, vlastne tvrdý komunizmus, tak tí ešte starí ľudia ešte ako tak, oni akože vlastne aj chodili do toho kostola, hej, ale vieme, o čom je teda katolícka církev, áno, že vlastne oni spolupracovali vlastne so eštébakmi a s kadekým ešte, hej, s tými všelijakými spoločnosťami. No
2: I
1: ale
2: s fašisty a nacisty samozřejmě za druhé světové války.
1: no, ale
2: Možná
1: tam
2: i
1: ešte to len
2: předtím.
1: chcem povedať, že tam ešte bola tá duchovná podstata vlastne tých starých ľudí a potom vlastne vtedy tá mládež v tej dobe vlastne ona sa pretvárala vlastne na ten socialistický, na ten komunisticko-socialistický narratív, by som povedala skôr, hej, na tú ideológiu, hej, toho marxizmu, leninizmu. Áno, hej, lebo vtedy bol veľký marxizm, každý marxista a leninizmus bol, takže hej, takže takto vlastne, áno. Ja som o tom však som o tom mala reláciu, že čo je vlastne, kto bol vlastne Marx, kto bol Lenin a tak ďalej. Takže tak, no, vlastne tam vlastne tieto veci boli, tieto, takéto, tieto, akože, no. Takže tak. Dobre, no ja potom hovorím, budem hovoriť, že ako vlastne sa môžeme teda vyslobodiť z tohto prekliatia, lebo toto je všetko prekliatie.
0: Toto
1: Áno,
0: je
1: ne?
0: právě to nejdůležitější, které co dejme tomu, že posluchači jakoby očekávají. Prostě,
1: Áno.
0: jako oni ví, že tu něco je jakoby zlého, nebo prostě cítí to,
1: Ale to
0: ale neví.
1: všetko, tí ľudia sa musia zmeniť. Áno, o tom som teraz hovorila, hej, tí ľudia sa musia zmeniť, pokiaľ sa nezmenia tí ľudia a nenavrátia sa teda k tomu pôvodnému zdroju, hej, k tomu pôvodnému zdroju bytia, tak si nepomôžu. A jedine modlitbou, jedine, ja budem o tom hovoriť, ako sa správne modliť a prečo je teda modlitba dôležitá, hej, pre zmenu systému a pre zmenu toho, alebo pre vyslobodenie duší, by som povedala, pretože tie duše sú zakliaté a sú zakliesnené alebo uväznené v tomto systéme. Oni sú uväznení, uväznení sú. Hej, pretože nevedia vyslobodenia, nenachádzajú vyslobodenia a hľadajú vyslobodenie a nevedia ako. Takže sú uväznení. Oni sú vo väzení. Áno? Lebo on, tento systém je vlastne väzenie. Je na veľká
0: No,
1: basa, by som
0: to ale
1: povedal.
0: říkám jako pořád, no.
1: No, no, takže...
0: Jako když postavíš plot, tak to má dva významy. Nejdou prostě jakoby ti uprchlíci dovnitř, ale ty nemůžeš ven zase, jo.
1: No,
0: To
1: no.
0: znamená, jako ten plot má dva významy, jo. To znamená, jako když se podíváš na ten projekt ploché země, tak tam je jako pole, což v podstatě vlastně, když to máš nějaké tlakové prostředí, tak podle toho druhého termodynamický zákon tam v podstatě ta přepážka musí být, jo. A jde o to, že jako to máš ty mantinely, jo, toho našeho vězení. Jo, takže i my jsme v tom vězení, jo, akorát prostě, jako kdo nás tady uvěznil, proč a teď jako kam půjdeme, že jo. Ale to už je zase na téma asi na někdy jindy.
1: No, to už budem hovoriť, lebo už je po 11. hodine. Hej, ja by som ešte teraz zmienila, jak ty hovoríš, no, vlastne o tom väzení, vlastne je teraz zase tiež nová štúdia, tak som videla,
0: Já se
1: teda
0: jenom si mi,
1: mám.
0: já se možná i Martinovi omluvím, protože já už asi to nezvládám zdravotně teď, tak já budu muset, bo ještě nejsem úplně zdravý, víš, tak prostě už začíná bolet zase v krku a tohle. Tak já se jenom omluvím a vás opustím, jestli tam máte
1: Dobre,
0: ještě něco a...
1: však my už končíme, však už je koniec, už je štvrt na 12, dobre,
2: Tak
1: takže
2: už
1: asi tak.
2: přetahujeme, takže se
1: No.
2: neomluvej, my se stejně rozloučíme
0: A jo,
2: všichni.
0: tak
2: A
0: jo,
2: já
0: dobře.
2: děkuju, že jste
0: Taky.
2: přišli
0: Jo,
2: dnes
0: já
2: na
0: taky děkuji a
2: vysílání.
0: samozřejmě posluchačům děkuji za pozornost. Si mi zatím, jestli máš ještě něco, tak klidně to dopověz. A já už teda poběžím, jo. Zatím
1: No,
0: nashle.
1: dobre,
2: Tak jo,
1: tak
2: měj se
1: no,
2: krásně.
1: ďakujem aj ja Martinovi za dnešné vysielanie, ďakujem aj tebe, Robert, ano, a teda lúčim sa a pekný zbytok večera.
2: Vám
1: Taky.
2: též, oběma. A samozřejmě děkuji Simče a samozřejmě děkuji i vám, že jste to tady s námi vydrželi do 11. hodiny a budeme končiti. Tak, res jsem stihnul napravit to poslední vysílání z konce května, už tam je, tak se na to můžete na Odysee kouknout, moje chybička, omluvuju se a dáme zítra dopoledne toto dnešní do archivu, protože už je fakt hodně hodin a budeme spát. Kdo nejde spát a samozřejmě je tady s námi živě, tak noční proud Rádia Meta, tady na svobodném vysílači pokračuje dále, takže tam budou asi od Jarouše něco vyhrabáno z internetu, nějaké novinky, nějaké nové pořady, které byly na alternativních médiích, kdekoliv jinde, tak se na to podívejte. Nedokončili jsme včera samozřejmě ty učitele jako lovnou zvěř, já jsem to tím pádem sám také neviděl a neslyšel ten seminář, který proběhl v Poslanecké sněmovně. Takže se na něj můžete kouknout, odkaz tam přidám a je to pak na vás, abyste když tak i učitelé interpelovali, jak se třeba postavili za paní Bednářovou učitelku a tak dále, když si fňukají teď, že jsou lovnou zvěří, že parchanti na školách, s prominutím musím to tak říct, se chovají doslova jako hovada. Takže to si uvědomte. Samozřejmě na to fňukali, ale každá mince má dvě strany a chleba není o jedné kůrce, takže je to o tom, že zkrátka musíme se ptát. To by bylo i na ty učitele, samozřejmě škoda, že jsem to nevěděl. Zrovna tuhle tu otázku bych jim tam dal, když si stěžují, tak jak se za své kolegy, kteří chtějí děti učit tomu, jak to bylo v 68., jak to bylo na Ukrajině v 2014 a takhle, když o tom jenom diskutují a parchant paní učitelku nahrál, ač tedy školní řád to zakazuje. Takže tady je další věc, abyste to věděli. Nuž, děkuji pěkně za pozornost a už to končím. Musím ještě napsat Jaroušovi, sice nevím, kam mi to zmizelo, taky nevím, taky už chraptím z toho počasí. Takže mějte se krásně, dámy a pánové, děkujeme za pozornost, děkujeme za podporu, děkujeme samozřejmě i za případné pokárání, pochvaly, nějaké doplnění a tak dále, Simča to určitě hodí i do komentářů nějaké další věci, které k tomu má, k tomu tématu, k tomu doplnění milenialismus a milenialové. Já bych jenom upozornil, že všechno, všechny ty izmy i kapitalismus, ten nepotismus, který je tady, že se na těch úřadech, hlavně těch obecních a dále, že se tam střídají rodinné klany nebo spíše si to předávají mezi sebou, tak si uvědomte a oligarchismus a já nevím, plutokracie a další věci. Uvědomte si zkrátka, že to jsou ty izmy a neustále jsou to různé způsoby té temnoty, která se tady snaží ty lidi řídit. Toť asi ode mě za nakonec, jim čo děkuji. Robert už se odhlásil, tak to jdeme jenom ukončit, i když nevím, kde mám děkovačku. Tady, mějte se krásně a dobrou noc. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
3: Přepojujeme.

0: Milí přátelé, vítejte na platformě, aby bylo jasno, vítejte na Veroxu a hlavně vítejte u pořadu Nepohodlné pravdy. Dnes budeme mluvit o státu, moci, Evropské unii, prezidentských pravomocích, služebním zákonu i o tom, jak snadno se mohou politické principy dostat do střetu s politickou realitou. Kde končí opozice vůči systému a kde začíná spoluzodpovědnost za jeho fungování? A dokáže politická strana zůstat věrná svým ideálům i ve chvíli, kdy získá vliv na rozhodování? Mým dnešním hostem je Libor Vondráček, nejprve ho představím. Je to právník, předseda Svobodných, poslanec Poslanecké sněmovny, místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda výboru pro evropské záležitosti. Dlouhodobě patří mezi nejvýraznější kritiky přebujelé byrokracie, evropského federalismu, Green Dealu a rostoucí role státu v životě občanů. Zároveň je dnes součástí politického uskupení, které má reálný vliv na podobu české politiky. Budeme se proto ptát nejen na Evropskou unii, státní správu nebo prezidentské pravomoci, ale také na to, zda se Svobodným daří naplňovat program, se kterým vstupovali do politiky. A kde dnes vede hranice mezi principy a politickým kompromisem. Pane předsedo, vítejte v Nepohodlných pravdách. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, vy jste poslanec zvolený na kandidátce SPD, jste člen klubu SPD a zároveň předseda strany Svobodných. Když se dnes volič zeptá, koho vlastně ve sněmovně zastupujete? Svobodné, SPD, anebo vládní většinu ANO, SPD a motoristů? Co byste na to odpověděl?
1: Tak v první řadě každý poslanec zastupuje voliče, kteří mu dali hlas, protože náš mandát každý z nás skládá vzhledem ke svému vědomí a svědomí, tak to slibujeme. A jsou to právě voliči, kteří určují, kdo konkrétně v té sněmovně sedí, takže můžou třeba i zamíchat kartami tím, že preferenčními hlasy dostanou do sněmovny třeba někoho, kdo se nenacházel na volitelném místě. Tak v mém případě se to tak nějak očekávalo. My jsme si jako Svobodní s SPD a s dalšími partnery dohodli nějaké pořadí na kandidáce a v jižních Čechách to stvrdili i voliči tím, že mě ty preferenční hlasy dali v dostatečné míře, takže zastupuju samozřejmě v první řadě ty jihočeské voliče, ale program, ze kterým jsme kandidovali, byl teda program SPD a těch partnerů, kteří se nacházeli na kandidátce SPD. Nebyla to koalice, už jsme o tom tady, myslím, diskutovali velmi. Takže ten program pochopitelně byl sice blízký Svobodným, ale nebyl to čistokrevně program Svobodných. A stejně tak v tuto chvíli, když se bavíme o vládních krocích, tak postupujeme na základě vládního programového prohlášení. A to už je kompromis číslo 2, který museli Svobodní udělat. Tak jak prvně dělali kompromis ve spolupráci s SPD, tak teď i klub SPD musel vzhledem k tomu, že má 15 mandátů, dělat kompromisy s ANO, které má 80 mandátů, a s motoristy, kteří mají mandátů 13.
0: Víte, tento příběh, to je příběh realistické politiky a často ho popisuje jak pan Okamura, tak třeba motoristé a neustále odkazují na to množství hlasů, které získali a jaký je vlastně poměr uvnitř té Babišovy vládní koalice. Nicméně, když se podíváme do historie, tak Svobodní opravdu vstupovali do politiky s výrazně jiným programem. Teď opravdu mluvím jenom o těch Svobodných a vy působíte taková umírněná právnická tvář tvrdého politického bloku, který je sice kompromisní, ale přiznejme si, říká něco zcela jiného v mnoha věcech, než říkali ti Svobodní. Řekněte mi, vadí vám to nebo vám to nevadí?
1: Nevím třeba, na co konkrétně teď můžete narážet. Uvnitř říkáte tvrdého bloku, tak jestli tím myslíte SPD, že je takový tvrdý blok a říká něco jiného než Svobodní, ale Svobodní jsou tady téměř 18 let, v únoru to bude 18 let, co se strana založila. Máme poprvé svého zástupce v Poslanecké sněmovně, takže až teď máme šanci nějak promlouvat do podoby zákonu, které se tvoří v Poslanecké sněmovně tím, že je to teda i pozice, řekněme, vládního poslance, tak těch příležitostí je o něco víc. A pokud se podíváme třeba i do toho programového prohlášení nebo na některé kroky, no tak samozřejmě je tam mnoho věcí, které my říkáme dlouho a třeba i partneři od ANO, od SPD si je průběžně osvojili, protože jsou to mladší politické strany a typicky třeba to, že chceme zachovat českou korunu a nezavádět euro, je pro nás důležitá otázka, kterou ještě před mnoha lety ANO nevnímalo tak, jak ji vnímá dneska. Takže částečně se dá říct, že ten program Svobodných přebírají i ty strany, které dneska spolu s námi vládnou. A částečně je pravda, že my třeba musíme nebo zvedáme ruce v rámci toho programového prohlášení pro věci, které by určitě Svobodní sami o sobě nenavrhovali, typicky EET jako takový bod, který akcentovali Svobodní v historii.
0: Já jsem měla na mysli vaše ANO, onomu rozpočtovému rozvolnění, ale k tomu se ještě v rámci rozhovoru dostaneme. Pojďme nyní k prezidentu republiky. Vy jste prosazoval omezení některých prezidentských pravomocí a dlouhodobě varujete před extenzivním výkladem role prezidenta. Teď ale jsme v situaci, kdy prezident Petr Pavel hrozí kompetenční žalobou na vládu kvůli účasti na summitu NATO. Mě by zajímalo, je to podle vás legitimní ústavní obrana prezidenta, anebo je to politická eskalace toho sporu mezi prezidentem a vládou?
1: Je to určitě politická eskalace, prezident je politický hráč, prezident se stal prezidentem díky podpoře politických stran, protože třeba koalice Spolu podporovala hned tři kandidáty, jedním z nich byl Petr Pavel. A on reprezentuje nějakou politickou agendu, která je ale velmi vzdálená tomu, co bych si přál já. A on pravděpodobně i na tom summitu NATO chce sdělovat svoje politická sdělení. Proto tak usiluje, aby se ho účastnil. Kdyby tam přijel říct nějaký prázdný pozdrav a bylo to něco bezobsažného, nebo třeba jenom říkal to, co říká vláda, no tak by o to asi tolik moc nestálo, nedávalo by to smysl ty věci tímto způsobem eskalovat a hovořit dokonce o kompetenční žalobě. Já si ale upřímně řečeno moc neumím představit, jak by ta kompetenční žaloba měla být formulovaná, protože on se domáhá toho, aby s ním premiér sdílel takzvané sdílené kontrasignované kompetence podle článku 63 odstavce 1 a 2 naší ústavy. A pokud prostě prezident nemá souhlas premiéra v těchto otázkách, pokud premiér s ním něco nechce sdílet, tak to s ním prostě nezdílí. Ani ústavní soud ho asi nemůže donutit. Buď to tedy udělejme tyto kompetence výlučně do rukou prezidenta, změňme ústavu a nechtějme, ať je to kontrasignované, pak se toho může prezident domáhat, ale jestli je to sdílené, na to sdílení vždycky musí být minimálně teda dvě strany. A jestli to skutečně bude podáno, jestli se tím vůbec ústavní soud bude věcně zabývat, to je taky otázka, na které se ústavní právníci nezhodnou, protože říkají, že tento druh žaloby nebo sporu není typický případ kompetenční žaloby a dost možná by od toho ústavní soud dal ruce pryč. A můžeme říkat, jestli to je alibistické nebo ne, ale za mě je to primárně politická otázka. A pokud by od toho dal ústavní soud ruce pryč, tak by pouze potvrdil, že to je typicky politická otázka, nikoli spor ústavně právní.
0: Pojďme nyní k reálnému návrhu. Vy, pane předsedo, jste navrhl odebrat prezidentovi pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při NATO či OSN. Prezident Pavel se tomu brání, tvrdí, že k tomu neexistuje žádný věcný důvod a opět, že jde pouze o politický spor. Mě by zajímalo, jaký konkrétní problém tato pravomoc za posledních 30 let způsobila, že by podle vás měla být prezidentovi odebrána? A teď se ptám bez ohledu na to, jaký prezident na tom hradě byl.
1: Žádný velký problém to nezpůsobilo, není to věc, která by vycházela z historické zkušenosti, ale je to něco, o čem se bavíme právě proto, že vidíme, jak si počíná ten současný prezident v rámci nějakých neúplně příliš přesně stanovených ustanoveních naší ústavy. A já si nechci představovat, jak by si počínal Petr Pavel, kdyby náhodou měl ještě před sebou druhé volební období. Dnes věřím tomu, že má ještě nějaké zábrany, protože chce být znovu zvolen. A tak nejde do takových extrémních naschválů. Ale vidíme, že už mnoho naschválů té nové vládě dělá A podle mého názoru, pokud tuto věc neupravuje ústava a můžeme ji upravit zákonem a shodne se na tom většina ve sněmovně, tak můžeme eliminovat potenciální budoucí spory, které by v těchto věcech mohly nastat. A když si představím to, jak třeba prezident vystupoval na summitu OSN, kde hovořil o Green Dealu a o klimatické krizi a o dalších věcích, tak jeho představa politiky na mezinárodní úrovni je značně odlišná oproti tomu, jak třeba v rámci posledního zasedání OSN hlasovalo naše ministerstvo zahraničí, které tam teda vyslalo delegáta a ten se distancoval od těch zelených plánů OSN. Takže i třeba v této věci by mohl vzniknout spor, ale zatím žádný takový spor na úrovni těchto delegací nevznikl.
0: A potom, co jste teď právě řekl, pane předsedo Vondráčku, máte nějaké vysvětlení toho, že vláda chce znovu vyslat prezidenta na valné shromáždění OSN, jestliže tedy tam hovořil v rozporu s vládní politikou?
1: Tak on tam hovořil v čase, kdy ještě nová vláda nebyla, takže nehovořil v rozporu s tehdejší vládní politikou. Tehdejší vláda tady schvalovala zákazy aut na benzín, na naftu a další věci. Ale ano, já si umím představit, že pokud bude tato agenda tím tématem, které bude ústředním tématem příštího zasedání OSN, takže by tam mohl říkat věci, se kterými bych musel nesouhlasit a musel se proti ním hrubě ohrazovat, ale my dneska neznáme úplně program toho zasedání OSN. Co známe a co víme, že na jednání NATO, kde se domáhá té účasti, takže se skutečně budou řešit věci, na kterých je zásadní rozpor mezi vládou a prezidentem. A tam já říkám, že je potřeba tvrdě stát za tím, že bude Českou republiku reprezentovat právě delegace složená z vládních představitelů.
0: Pojďme k dalšímu problému. Vy jste spolu podepsal sněmovní tisky 76 a 77, které mají nahradit současný služební zákon. Ten návrh už prošel druhým čtením a teď je ve třetím čtení před závěrečným hlasováním. Vy tvrdíte, že stát má být pružnější a méně zkostnatělý. Ovšem zase jsou zde kritiky, které říkají, že rušíte pojistky, které chránily státní správu před politickými před politickými zásahy. Co je dnes konkrétně na české státní správě tak špatně, že je nutné ten systém tak hluboce měnit? Protože ten systém, jenom když se podíváme do historie, vznikl právě proto, aby úředníci nebyli závislí na momentální politické moci.
1: Tak on ten současný systém vznikl proto, že to po nás do velké míry požadovala Evropská unie a v té podobě, v jaké vznikl proto, že tehdy vládnoucí ČSSD chtělo postavení úředníků dát téměř naroveň postavení uniformovaných zaměstnanců státu, jako jsou policisté, hasiči, to znamená, říká se tomu také služební zákon, ale máme tady, řekněme, dva služební poměry. Jeden je ten specifický, aby se člověk stal hasičem, policistou, musí jít na několika měsíční, několika týdenní školení, má tam různé pohotovosti, má úplně jiný pracovní režim než úředník. A my jsme jako svobodní už v tom roce 2014-15, když nabíhal nový služební zákon, tak jsme to kritizovali, že se tím zabetonuje, ještě více zpomalí naše úřady, náš státní aparát. A dneska navrhujeme tu úpravu tak, že se bude postavení úředníků státních úřadů velice podobat postavení úředníků na samosprávách v rámci obcí a krajů. Myslíme si, že není dobré, když tady jsou dva typy úředníků a třeba konkrétně ty bazénky, do kterých spadává státní úředník, když jeho pozice se ruší nebo když končí v jeho pozici, tak znamenali to, že třeba 3 měsíce on byl v takovém vzduchoprázdnu a místo toho, aby věděl, co ho čeká, připravoval se buď to na zařizování si nové práce, nebo teda věděl, že bude pokračovat ve státní službě, tak byl v tomto vzduchoprázdnu a málo který úředník z toho bazénku takzvaného byl vytažen, aby šel na nějakou jinou úřednickou pozici. Dokonce i sám úředník, když chtěl ukončit ten služební poměr, tak se musel nechat propustit jako někde v dobách státní správy Marie Terezie, kdy tehdy ty úředníci opravdu měli specifické postavení. Oni neměli statek, oni se nemohli zabezpečovat tak jako většina populace, takže měli speciální výhody, měli třeba důchod, protože ty důchody kdysi byly opravdu jenom pro ty státní úředníky, pro nějaké vojáky, důstojníky a ne pro celou populaci. Ale teď už žijeme v 21. století, lidé jsou zvyklí celkem rychle měnit své zaměstnání a pokud je potřeba i v situacích, kdy je nějaká specifická odbornost, potřeba, aby posílila nějaký úřad, ať už jsou to IT odborníci, nebo třeba v čase nějaké mimořádné krizové situace, tak i ten nábor vlastně trvá velice dlouho. Takže tímto způsobem se zjednoduší ať už zahajování, ukončování z obou dvou stran těch poměrů pracovních a bude to všechno fungovat podle zákoníku práce, tak jako fungují právě úředníci místních samospráv anebo klasicky zaměstnanci, ale mají určitě větší ochranu lidé, kteří jsou zaměstnáni na státních úřadech, než klasický zaměstnanec někde v soukromé sféře. A jenom poslední věc ještě. Dneska, aby se člověk stal státním úředníkem, tak muselo být zahajováno speciální správní řízení. To znamená ukončení, přerušení, změna pracovního poměru znamenala zahájení správního řízení. A bylo jenom pár lidí, kteří na jednotlivých úřadech a ministerstvech uměli správně provádět tato správní řízení. A to je podle mého názoru také věc, která to všechno zdržovala a protahovala až trojnásobně to období, kdy klasicky, když někdo nabírá, propouští, získává zaměstnance, tak prostě nedělá správní řízení, ale to výběrové řízení funguje úplně jinak.
0: Víte, pane předsedo, svobodní dlouhodobě zdůrazňují odbornost, ale teď jsme svědky takové činnosti na ministerstvu, kdy vy hovoříte o nutnosti správního řízení, ale tam teď byli přijati lidé z prostředí, řekněme, fanoušků nebo influencerů, kteří spolupracovali s motoristy nebo jim velmi fandili a média velmi kritizují to, že výběrová řízení v řadě těch umístění prostě neproběhla. Tak jak to tedy je?
1: Bavíme se o těch dvou zmiňovaných, myslím, panu Kubáskovi, panu Šejnovi, kteří tam pracují jako odborníci na komunikaci, na mediální komunikaci. Já úplně neznám detaily jejich smluv a nevím přesně, co je jejich pracovní náplní. Vnímám ale každopádně, že pokud v minulosti se nabírali na ministerstva různí političtí fanoušci nebo dokonce stranici těch stran, které se toho účastnili, tak konkrétně na ministerstvu pro životní prostředí, tak tam to znamenalo ještě budoucí velké náklady, protože oni tam lobovali za dotace a za peníze na zelenou energii. Tady u těchto pánů tuším, že jejich agendou skutečně bude nějaká mediální komunikace a tím to skončí. A ty prostředky, které budou dostávat jako odměnu za práci, tak se nebudou násobit tím, že by pro své kamarády z různých neziskovek lobovali za nějaké zelené dotace. Takže oni určitě ten státní rozpočet nebudou zatěžovat tak moc, jako ta předchozí garnitura okolo pana Hladíka nebo okolo předchozí ministrině paní Hubáčkové, která se skutečně obklopovala těmi mladými lidovci ve velké míře.
0: Pojďme k dalšímu problému těchto dnů. Šéfka úřadu vlády drží levný městský byt v Praze 3, ačkoliv podle médií bydlí jinde a byt využívají nějaké její příbuzné studentky. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová také čelí kritice kvůli levnému bytu. V obecnímu mytu. Víte, jak má člověk věřit řečem o snaze vlády zajistit dostupné bydlení, když vysoce postavení lidé u moci sami využívají levné obecní byty jako takového záložního beka třeba pro děti, jak i čteme v těch médiích?
1: Tak tohle to je, myslím, evergreen a dlouhodobý folklor, kdy se bavíme o různých takových situacích. Za mě je potřeba řešit tu příčinu, a tedy, že by tady nemělo být takové množství státních obecních bytů, které vždycky budou náchylné k tomu, že se nebudou využívat dostatečně efektivně a dost možná se k ním budou dostávat třeba lidé, kteří úplně nepotřebují takzvané startovací byty nebo něco podobného. podobného. Takže já nejsem investigativní novinář, abych znal okolnosti těch konkrétních kauz. Za mě by bylo nejlepší to řešit systémově a říct si, že ať už v obci nebo v rámci státu rozděluje a dělá nějaké udělování těch bytů jakákoliv osoba, tak pokud to nebude někdo, čí je to byt, ale bude to správa toho cizího majetku, tak nikdy se nevyhneme tomu, že bychom měli pocit, že se ty byty rozdělují spravedlivě. Třeba v Jindřichově Hradci také si prostě lidé stěžují, že se byty dostávají do rukou příbuzných různých úředníků nebo politických představitelů. A tak to zkrátka u těch městských bytů bývá, že potom tam takováto podezření vznikají. Čím méně bude městských bytů, tím méně bude takovýchto kauz. A šel bych tou cestou, abychom to řešili univerzálně, než že bych teďka byl schopen nějak posuzovat konkrétní případy paní Tinde nebo paní Mrázové.
0: Pojďme nyní k rozpočtu. Vláda prosadila v poslanecké sněmovně rozvolnění rozpočtových pravidel, výjimky pro obranu, dopravu a energetiku. Svobodní historicky stály na striktní rozpočtové odpovědnosti. Mě by zajímalo, proč vy osobně jste pro toto rozvolnění hlasoval?
1: Tak problém těch pravidel je ten, že předchozí vláda, která je schválila, tak vymyslela pravidla přísnější do budoucích let, než kterými se sama řídila. Vytvořila tady nějaké podmínky pro mandatorní výdaje a pro vládu, která dneska nastupuje, tak by to vyžadovalo velkou míru odvahy, aby se škrtala skutečně dostatečné množství státních výdajů, aby byla schopná ty zákony, tak jak je načrtla ta vláda předchozí, dodržet, co se týče těch procent HDP v rámci schodku. Ta úprava se dělá proto, aby ty státní rozpočty, které považuje ministerstvo financí za realistické, nebyly v rozporu se zákonem, s psanou literou zákona. Pro mě osobně je důležité, jak budou ty státní rozpočty reálně vypadat, kolik na konci je to saldo. Rozumím tomu, že třeba už sám pan Stanjura, když nachystal rozpočet, který teda měl na papíře 286 miliard korun schodek, ale reálně měl minimálně 323 miliard korun schodek, protože jenom kapitola dopravních staveb 37 miliard k těm 286, která byla absolutně nepokrytá ze státního rozpočtu, tak tímto způsobem to navýšila, že oni sami nebyli schopni dodržet pravidla, která si vymysleli. Nedaří se to ani této vládě a tady musím na rovinu říct, že kdyby politický směr, který reprezentuji já, nebo třeba pan docent Ševčík, kdy hovoříme o Douglasu Murrayem v Novém Zélandě, kdy se bavíme o tom, co navrhuje i prezident Klaus, že by se v těch kapitolách mělo škrtat plošně, prostě by se dalo politické zadání, ušetřete 5% v každé kapitole, vyjma třeba té velké kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak to by byla ta cesta, kdyby se ty schodky mohly zásadním způsobem snižovat. Takže tohle je bohužel věc, na kterou já nejsem nijak příliš hrdý, ale je to realita, která vychází i z těch volebních poměrů. Takhle demokraticky rozhodli lidé a my musíme s kartami, které rozdali ve volbách, hrát.
0: Pojďme nyní k médiím. Mám konkrétně na mysli zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Když dovolíte, budu vám nyní citovat slova pana poslance SPD Josefa Nerušila, tedy kolegu z vašeho klubu. Cituji. Samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskusi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejen finanční rovinu, ale i tu obsahovou. Tak toto řekl pan poslanec Nerušil Českému rozhlasu. Nenahrál tam tak těm, kteří varují, že veřejnoprávní média budou pod politickým tlakem?
1: Určitě jim nahrál, když si vytrhneme tu větu takto z toho kontextu, tak z toho vznikají různé hysterické titulky nebo hysterické tweety, které publikuje opozice. Za mě je zcela logické, že pokud něco platíme, ať už povinně z koncesionářských poplatků, kterým se nedá vyhnout, protože je to spíš internetová daň než poplatek, anebo to platíme ze státního rozpočtu, do kterého se skládáme my všichni ze svých daní, tak bychom měli vědět, co za ty peníze dostáváme. Ta otázka přeci nemůže být jenom o tom, kolik peněz rozfofruje Česká televize a Český rozhlas, ale měli bychom také vědět za co. A je zcela legitimní pokládat si otázku, jestli obsahem toho vysílání mají být různé show, předražené show jako Stardance nebo jiné věci, a jestli opravdu tohle to byl záměr zákonodárce, ať už v těch 90. letech, kdy se formovaly zákony o České televizi, Českém rozhlasu, anebo jestli do budoucna to teda je záměr zákonodárce, abychom toto všechno platili ze státního rozpočtu, jestli teda zdůvodnění vůbec samotné existence Českého rozhlasu nemá být postavené na trochu jiném obsahu ve vysílání, než je peče celá země, a začerněné smlouvy, na základě kterých se poptávají různé licence ze zahraničí a pak se produkují pořady, které prostě nemají žádnou přidanou hodnotu, ale je to čistě přebírání nějakých konceptů zahraničních, často komerčních televizí, tak za mě to není věc, kterou bych chtěl platit ze svých daní. Proto úplně nejlepší by podle mého názoru, ale zase není to názor vlády, ale je to názor třeba právě svobodných, by bylo, abychom učinili Českou televizi a Český rozhlas zcela svobodnými a zcela nezávislými na penězích ze státního rozpočtu, ale i na povinných poplatcích. Ať si na sebe vydělají sami, platí za jejich služby ten, kdo jejich služby chce ocenit tou platbou. Ve Spojených státech také existují veřejnoprávní média a nemají žádné jiné peníze než ty, které jim dobrovolně pošle ten, kdo

0: vyvinout.
1: Pane poslanče, pojďme nyní k tématu, kterému vy se dlouhodobě věnujete. Evropská komise připravuje nový víceletý rozpočet Evropské unie a současně se stále častěji diskutuje o nových, takzvaně vlastních příjmech unie, kterým vy dlouhodobě říkáte spolu s dalšími kritiky eurodaně. A vy upozorňujete, že nejde jen o peníze, ale i o otázku pravomocí a demokratické kontroly. Můžete vysvětlit, co konkrétně vám na současných návrzích vadí nejvíc?
0: Tak ta situace nastala poté, co si Evropská unie v roce 2020 půjčila 750 euro v rámci balíčku Next Generation EU a rovnou si řekla, přitom když se schvalovala tato věc, byla první covidová vlna, tak si řekla o to, že by v budoucnu chtěla mít možnost mít vlastní eurodaně. Tehdy se to schválilo, byla to za mě velká chyba, schválilo se to ale jednomyslně na Evropské radě, to znamená všichni tehdejší premiéři proto zvedli ruku, tedy třeba i Andrej Babiš nebo Viktor Orbán, kteří tou dobou byli premiéry, ale i Robert Fico, ne, tehdy už byl pan Matovič, ale bylo to těsné, kdy nastoupil do toho svého mandátu, ale tohle to byla ta věc, která začala připravovat půdu pro aktuální návrh Evropské unie, kdy právě v těchto dnech probíhá Evropská rada, kde se ten budoucí víceletý plán řeší a ten rozpočet, soudruzi dříve plánovali v pětiletkách, dneska v Bruselu plánují v sedmiletkách, ten rozpočet vymýšlí jak do svého objemu balíku peněz, které se přerozdělují, tak získat i jiné prostředky než příjmy, které tady byly dosud. Dosud Evropská unie měla zásadní příjmy z těch plateb členských států. To byla ta čistá bilance, kterou se často chlubili zastánci Evropské unie, že dostáváme z eurofondu více peněz, než kolik do Evropské unie posíláme. No ale byly to také příjmy z cel, příjmy z emisních povolenek a teď už se počítá samozřejmě s příjmy, které jsou z takzvaných uhlíkových cel. CBAM, uhlíková cla. Ale nově už se začíná otevřeně hovořit i o slovu daně, protože Evropská unie se tomu snažila vyhnout. Vnímala, že to je asi velice citlivé téma, tak je vidět, že v tomhle směru je opovážlivější a že chce třeba do svého rozpočtu, protože byl předložený nějaký negotiation box. Tento nego box obsahuje i plány na zavedení celkem 5 nových vlastních zdrojů Evropské unie. Mimochodem se tam počítá, že by hazard v rámci celé Evropské unie spadal pod speciální zdanění hazardu a všechny peníze za hazardu v podstatě byly v tom evropském balíčku. Nebo se také počítá s tím, že by významná část spotřebních daní z tabáku šla do evropského rozpočtu. A co asi je nejzásadnější z hlediska objemu peněz, tak se počítá s tím, že by se odstupňovalo podle velikosti firem, ale u některých by se 1% obratu posílalo do evropského rozpočtu. A proti tomu protestují naši podnikatelé, proti tomu protestují i mnozí další, protože my vidíme, jak Evropská unie ekonomicky stagnuje, možná i couvá. Otázka je, jak to budeme měřit a na co se budeme dívat. Ale pokud se díváme třeba na výkon ekonomiky vůči Spojeným státům, tak někdy okolo roku 2007 Evropská unie byla na úrovni 90% HDP vůči Evropské unii, dneska vůči Spojeným státům, dneska jsme na nějakých 65% výkonu ekonomiky a zavádění dalších daní spustí to, co se spustí vždycky, to znamená, buď to od nás budou ty firmy odcházet, anebo budou mít o to větší problémy s tím, aby prosperovali, takže my si tu konkurenceschopnost ještě poškodíme, takže já jsem zásadně proti tomu a jsem rád, že aspoň třeba u vás a postupně i v dalších médiích se o tomto důležitém tématu začíná mluvit, protože to může evropskou ekonomiku a tedy i českou ekonomiku zásadním způsobem poškodit.
1: Pokud se nemýlím, tak tyto evropské daně by musela schválit Evropská rada. Jednomyslně. Říkám to správně nebo ne?
0: Je to tak.
1: Je to tak. Dobře. To téma je skutečně velmi závažné. Vy jste součástí vládní koalice a já, když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak jsme se snažili získat nějaké informace, jak se k tomuto problému staví současná vláda České republiky. Nic jsme nenašli, se přiznám bez mučení. Jak

0: Co tedy podle vás je? Má už vláda k tomu nějakou pozici? Víte nějaké nové informace?
1: Já jsem zaznamenal jediné mediální vystoupení pana premiéra k této věci, kde říkal, že nové evropské zdroje nemají jeho podporu, ale více rozhovorů na toto téma jsem nezaznamenal. Měli jsme paní Hrdinkovou, která zastupuje Českou republiku často při jednáních s Evropskou unii, tak jsme ji měli na minulém výboru pro evropské záležitosti a já jsem se jí právě ptal na okolnosti toho nového plánu, kterým směrem pravděpodobně se bude snažit jít Evropská unie, na co bude tlačit. Obecně je to tak, že Evropská unie se snaží, aby psychologicky co nejvíc států bylo takzvaně čistými příjemci, aby mohli zdůvodňovat, proč musí zavádět směrnice, nařízení a další věci, které třeba těžko lze vysvětlit občanům, ale aby k tomu mohly ty vlády dodat, no jo, ale my z té Evropské unie dostáváme více peněz, než kolik tam posíláme. A to je právě ta finta evropských, těch nových evropských zdrojů, kdy třeba konkrétně v případě daně z hazardu nebo spotřební daně, jsou to dneska příjmy českého státního rozpočtu. A pokud začne Evropská unie sahat přímo do kapes podnikatelů nebo občanů, že bude vybírat ty spotřební daně do svého státního rozpočtu, tak potom psychologicky, statisticky ty peníze, které půjdou jako příspěvek z našeho státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie, bude menší, protože my se vyvarujeme těchto zdrojů, tyto zdroje nepůjdou do státního rozpočtu. A pak, když nám Evropská unie něco pošle zpátky, tak to bude o to větší, protože může brát i z těchto daní, které dříve šly k nám. Takže o to delší dobu se bude moci používat ten argument, proč máme zůstat v Evropské unii a ještě o to delší dobu pravděpodobně Česká republika podle toho aktuálního plánu od roku 2028 do roku 2034 bychom stále neměli být těmi čistými plátci, měla by být tato matematická bilance pro nás plusová, ale já vždycky mluvím o tom, že ty peníze, které dostáváme z Unie, jsou stravenky a my si s nima rozhodně nemůžeme dělat to, co chceme.
0: No a pokud by Brusel trval na nových eurodaních, očekáváte od vlády Andreje Babiše, že je odmítne třeba i za cenu konfliktu s ostatními členskými státy?
1: Já to očekávám, určitě se budu snažit právě i proto tohle téma popularizovat, to znamená i na tom minulém výboru pro evropské záležitosti jsem požádal o záštitu nad konáním akce, kterou bych rád uspořádal i ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a obchodu, aby bylo zřejmé, že tohle je opravdu cesta špatným směrem, aby tady vzniklo dostatečně silné prostředí, mediální tlak proti těmto nápadům a skutečně se to nezrealizovalo a nenapadlo třeba reprezentaci současné české vlády na nějakých jednáních v tom polevit a třeba něco schválit. Takže vidíme tady mnoho teď problematických bodů v komunikaci s Evropskou unií, ať už je to zavádění těch akceleračních zón pro větrné elektrárny, nebo třeba migrační pakt, který vstoupil v platnost. A vnímám, že ty vztahy se začínají vyostřovat a dost možná, pokud třeba i v Polsku za rok a půl dopadnou, nebo za rok a čtvrt dopadnou volby z mého pohledu dobře a bude tam ta vláda, která je reprezentována spíše Kaczyńským a spol., tak pak celá V4 by mohla mít ještě větší problém s Evropskou unií jako s celkem. A co je, myslím, zásadní věc, že Evropská unie se chystá zpřísně pravidla vymáhání všech pravidel, zavádění směrnic a nařízení a podle současného plánu Evropské unie při každém překročení časové lhuty na zavedení směrnice se automaticky spustí řízení u Soudního dvora Evropské unie, což bude vytvářet, že těch sporů před Soudním dvorem Evropské unie bude daleko, daleko víc a tohle to bude eskalovat ty vztahy, takže já doufám, že se dočkáme toho, že tu Evropskou unii opustíme.
0: No, Já si teď trošku rýpnu a vrátím se k Andreji Babišovi a k vašemu staršímu výroku. Takže když premiér Andrej Babiš v prosinci 2020 na Evropské radě odsouhlasil to navýšení klimatických závazků Evropské unie pro rok 2030, o čem jste před chvílí hovořil, tak vy jste tehdy ostře kritizoval jeho postup a pro Parlamentní listy jste dokonce řekl, cituji, že Andrej Babiš má dvě tváře. Euroskeptika v Praze a eurohujera v Bruselu. Platí tento výrok i v dnešní době, nebo se Andrej Babiš tomto posunul podle vás?
1: Určitě to, jakým způsobem fandí evropským nápadům dnes a jakým fandil v roce 2020, tak je jiné. Vnímám to, že i právě různé střety, které šly do osobní roviny, kdy on teďka aktuálně se potýká s těmi různými udáními českých europoslanců nebo českých poslanců v otázkách střetu zájmu, převedení Agrofertu do fondu, tak už se dostávají ty spory mezi Evropskou unií, Českou republikou také do té osobní roviny a vnímám, že to, co teď aktuálně přichází z Evropské unie a to, co třeba i odsouhlasila ta předchozí vláda, ale nakonec co odsouhlasila i tehdejší vláda Andreje Babiše, včetně těch klimatických závazků, tak se ukazuje, že je stále víc a víc v rozporu s zdravým rozumem, fyzikálními zákony, nějakou reálnou možností splnit tyto cíle. A tak, jak se to teď projevuje, tak to nejenom v Andreji Babišovi, ale v mnoha jeho poslancích, tak jak s nimi mluvím, tak to vyvolává odpor k Evropské unii výrazně větší, než jaký jsme vnímali od nich před těmi lety, třeba v roce 2020, kdy tam seděla paní Jourová, také představitelka hnutí ANO, dělala tam agendu, jakou tam dělala a za mě nám teda velmi škodila svým působením v Evropské komisi. Takže aktuální složení toho poslaneckého klubu je z mého pohledu výrazně euroskeptičtější a to nakonec tačí i samotného Andreje Babiše do výrazně euroskeptičtějších pozic, nejenom retoricky, ale i prakticky a reálně.
0: Vy jste před chvílí zmínil dlouhodobé přesvědčení Svobodných, že nejlépe by bylo odejít z Evropské unie. Řekněte mi, je to jenom rétorický obrat, anebo je to něco, co Svobodní počítají, na čem třeba vaši odborníci pracují, co byste si opravdu uměli představit, co byste uměli předložit občanům ANO, kdybychom se rozhodli třeba prostřednictvím referenda opustit Evropskou unii, tak další plán by vypadal takto.
1: My jsme se i proto, aby to mělo realistické kontury, tak jsme se ujišťovali, že nabídka na vstup České republiky do organizace EFTA, Evropského sdružení volného obchodu, je stále platná. V čase, kdy byl europoslancem Petr Mach, tak si toto vyslechnul od lichtenštejnského knížete, že oni by rozhodně nebránili tomu, abychom využili nabídku na vstup do organizace EFTA, protože my jako Česká republika určitě nemůžeme zavádět osnaté dráty, izolovat se na území naší země a odcházet třeba i takovým způsobem, jakým odešla Velká Británie, která přeci jenom je trošku jinak geograficky situovaná, má jiné vztahy se Spojenými státy a možnosti nahradit třeba ekonomickou spolupráci s Evropskou unií jinými odbytišti. Takže my v tomhletom směru si chceme zachovat přístup do šengenského prostoru, na evropský hospodářský prostor. To by nám právě zajistilo, kdybychom přestoupili do organizace EFTA, kde je dneska Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. A tyto země Chile obchodují s státy Evropské unie. Švýcarsko má velký export do Francie, Itálie, Německa, Rakouska, do všech svých sousedních států, přestože není v Evropské unii a dokonce má ještě speciální status nezávislé země i v rámci EFTA, tak pro jejich podnikatele to není takový handicap, ale my našim lidem nemůžeme slibovat, že dokážeme ze dne na den, z měsíce na měsíci vybudovat takovou pozici na mezinárodním poli jako Švýcarsko, proto pro nás tím bezpečným krokem by byl právě přestup do organizace EFTA, která neřeší eurodotace, neřeší eurosměrnice, euronařízení, má 90 zaměstnanců, zatímco Evropská unie má přes 80 tisíc zaměstnanců, takže rozdíl ve fungování těchto organizací je značný. A třeba i s Vítem Jedličkou, který v Bruselu navštívil sídlo organizace EFTA, tak jsme připomínali právě reprezentantům té EFTA to, že nám kdysi dali tu nabídku na vstup v 90. letech. My jsme tehdy z nějakých politických důvodů preferovali vstup do Evropské unie a věřím tomu, a teď nemůžu mluvit za pana prezidenta Klause, ale věřím tomu, že kdyby dneska byl v situaci, jestli si má vybrat vstup do EU nebo do EFTA, tak že by neváhal a vybral by si spíš tu organizaci, která se nevydala cestou, jakou se vydala Evropská unie, kdy chce všechno sjednotit, federalizovat, připravit nás o právo veta v důležitých otázkách. A tohle to všechno se změnilo nejen tou Lisabonskou smlouvou, ale i tím, co se děje v posledních letech za doby šéfování paní Leinové.
0: Víte, když by se ještě před 2, 3 lety řeklo, opustme Evropskou unii, tak to bylo považováno téměř za svatokrádežné. Nicméně vy jste před chvilkou v tom rozhovoru nechal nahlédnout do uvažování některých kolegů nebo části současné vládní koalice, která už vidí, jak jsou některé kroky Evropské unie zhoubné a tak rychle na ně nenaskakuje, alespoň podle vašich slov. Prostě chce se, nebo i fakticky se ohrazuje. Ale máte tam také spojence, kterým by už vůbec došlo do hlavy, aby začali přemýšlet o, tak, jak přemýšlíte vy, že Evropská unie tady nemusí být navždy a že unie vznikají a zanikají?
1: No, mám pocit, že tomu tak je, protože si právě třeba i když jsme řešili tu otázku, že nás bude Evropská unie nově i hned pokutovat při jednodenním překročení té lhůty, tak si to ti lidé uvědomují. Dosud Česká republika dostala jednu pokutu za to, že nestihla včas implementovat nějakou směrnici, ale těch překročení, mám pocit, bylo 21, když jsme v některých případech tu legislativu nestihli. To znamená, nově ve všech 21 případech bychom dostali tu pokutu. No a když vás někdo pokutuje, když se s vámi někdo soudí, tak to prostě není dobré prostředí pro spolupráci. To prostředí, kdy vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, kdy se opravdu jednalo o ekonomickou spolupráci a ty země spolu mohly nesouhlasit, ale bylo jim to jedno, protože si každý své politické věci řeší po svém, tak to prostředí přátelské spolupráce je pryč. Teď se nacházíme v prostředí, které se opravdu daleko víc než gentlemanskému klubu podobá sektě, která se snaží připravit své členy o majetek, o nějakou nezávislost, o schopnost fungovat samostatně. A já tak trochu doufám, i když doufám, že z toho nebude 30-letá válka, tak doufám, že se u nás bude dít takový ten scénář, který nastal před 30-letou válkou v českých zemích, kdy ti Habsburkové, kteří slibovali, že teda české šlechtě výnosy z českých daní zůstanou a že si bude spravovat ty peníze, které vybere na území českých zemích sama česká šlechta, no tak potom jsme se teda dozvěděli od Habsburku, že oni už ty peníze, které teprve mají být na území českých zemí vybrány na daních, oni už je stihli utratit a prostě je od nás potřebují. A tohle je situace velmi podobná těm dluhům a těm plánům Evropské unie sahat do našich daní. Tak nakonec ty peníze asi rozhodnou a já doufám, že to bude velmi brzy, protože ten Green Deal a další nápady Evropské unie opravdu mají dramatický vliv na blahobyt občanů Evropské unie.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.

Krásné ráno, hezké odpoledne, nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení cimíři, drazí Slované vlastenci, já vás všechny moc vítám vašeho oblíbeného pořadu Co týden dal a jak mnozí správně a trefně doplňujete, co nám také vzal. Já jsem přesně po měsíci na projížďce, protože vůbec nemám čas, takže jsem ve svém ikonickém vozidle CLK 430 V8 M113, nejlepší benzínový osmiválec, co kdy Mercedes vyrobil. Jedu to projet na dálnici, máme to štěstí, že pár kilometrů odsud je dálnice a není na to spojit příjemné s užitečným. To znamená vyplnit ten čas s vámi, přátelé. Já pevně věřím, že se vám všem daří. Já vám moc děkuji za reakce na profesora Kindlmana, na Pavla. Spousta z vás toho vůbec neznala, což mě nepřekvapuje. To tak bývá u lidí, kteří něčeho v životě dosáhnou skutečně, tak nemají potřebu se někde vystavovat a dělat kvůli tomu šaškárny, ale takových lidí, jako je, nebo bohužel byl Pavel, tak Česká republika má spousty. Já jsem se rozhodl, že na archivu doktora Vajíčka, je to takový podnět i pro mě, budu význačné české vědce, novináře, skutečné novináře, ne ty prostituty, čest výjimkám, co jsou dnes, takže na ně budu dělat okénka kolem, řekněme, 25-30 minut, aby vás to bavilo. A je potřeba, abychom si tyto lidi připomínali, protože bohužel ten svět je dneska skutečně nastavený na clickbait, na to, abychom šokovali, já kvůli tomu tady upravuji různě i ty náhledovky přes umělou inteligenci, aby vás to zaujalo a skutečně to funguje. Ta umělá inteligence mi přidala plus minus 6 000 sledujících na video, takže je vidět, že to funguje. Mnozí lidé si potom přidají kanál doktora Vajíčka nebo druhý kanál archiv doktora Vajíčka, kde se výhradně zabýváme historií společně s politikou a v kontextu, protože to je hrozně důležité. Já jsem, přátelé, tento týden četl takový docela zajímavý článek o tom, že čím dál tím více lidí není schopno chápat kontext a propojovat ty informace. Je to velmi zajímavá věc, když si vezmete, jak jsme zahlceni informacemi každý den a je to svým způsobem i účel. Jinak venku je 630 stupňů ve stínu, jo? Takže se tady občas takhle otřu, protože zase jako nebudu tu klimatizaci mít úplně tak naplno, abychom se tady neslyšeli. A taky by to skákaly zase hlasivky. Takže když si vezmete, jak obrovský příliv informací máme, o tom se nám před 20 lety ani nezdálo, dneska si to všechno dohledat. Tak konečně někdo napsal článek na to, že se vědci napříč světem spojili a udělali studii a zjistili, že slunce vychází každé ráno jinými slovy a zapadá a že v noci bývá tma, pokud nejste za polárním kruhem někde. Tak zjistili, že je to nesmysl, abychom se neučili, nebiflovali, protože a poněvadž, a naproti mě jede policie, tak pojď, protože pak jako blbneme. My si totiž myslíme, že se nemusíme nic učit a všimněte si, a to je i zpráva tento týden, že se pořád snižuje ta laťka, co se týče přijímaček na střední školu, aby náhodou ta děcka nebyla vyplašená. Naopak, vy musíte zvracet den před tím, než ta zkouška je. Vy už týden předtím musíte mít třes, protože takhle je lidské tělo nastaveno na přežití, jako když jsme byli kolem toho ohně a byli tam ty mamuti a někdo z té tlupy se šel sám vyčůrat, tak ho vzal šavlozubej tygr a už se nevrátil. Chápeme se, to znamená ty sněhové vločky, čest výjimkám, protože existuje spousty mladých lidí, na které toto neplatí z generace Z. A vy víte, že já to nehážu do jednoho pytle, tak ale je spousta těch, co se pořád z něčeho podělávají. To znamená, to má být složité, vy máte vypadnout, vy máte zažít neúspěch. To je hrozně potřeba zažít neúspěch totiž. Protože když nezažijete neúspěch, tak nikdy nebudete úspěšní. A tento týden nás navštívil například Arnold Schwarzenegger. A Arnold Schwarzenegger měl naprosto despotického, nacistického otce, jednoho z prvních členů
tehdy zakázané NSDAP v Rakousku a ten ho nejenom řezal, ale týral ho i psychicky a podobně. A podívejte se, kam to Arnold Schwarzenegger dotáhl. Já netvrdím, že tohle mají dělat rodiče v žádném případě, to by byl druhý extrém. Ale jenom říkám, že pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, tak musíte zažít neúspěch. A jak říkával jeden můj bývalý, bohužel dnes už bývalý přítel, tak ten mi říká, hele, já když vidím, že se mým dětem nějak moc daří, tak jim podrazím nohy. Já jsem říkal, no to snad nemůžete, pane doktore, myslet vážně. Chápu to, s odstupem času to chápu, má pravdu, jo? To znamená, my musíme zažít neúspěch právě proto, abychom byli úspěšnými, protože jinak to nejde. A jestli to na někoho platí, tak to platí na některé, opět je nebudu házet do jednoho pytle, zaměstnance České televize. Protože zaměstnanci České televize nabyli dojmu, že bez nich to tady nepůjde. A zatímco Nora slezla z Ibsena, napuštěná jak slunečnice, drousí semena, neboli moudra, o tom, jak tady jakýsi pan Kubásek je pouhým řidičem, což není pravda, za prvé. A za druhé, bez Nory se lehce obejdeme. Ovšem, bez těch řidičů, dodávek a kamionů se neobejdeme. Víte, Noro, to je ten velký rozdíl. Když vy přestanete vysílat, nic se nestane. Když vajíčko přestane vysílat, tak to sice pár lidí také bude mrzet, ale nic se nestane, hlady neumřeme. Ale když ty řidiči přestanou jezdit, tak hlady umřeme. Jo? To znamená, je potřeba opravdu diferenciovat, rozlišovat, co je důležité a co tak důležité není. Já si tady musím trošku foukat na telefon, protože on je na tom přímém slunci, tak nevím, jestli mi vůbec vydrží. Tak. Takže co to znamená? Znamená to, že se nám tady snaží určitá novinářská obec nakukat, že to bez nich nepůjde. Já vůbec neříkám, že si nevážím kvalitních novinářů, jako je třeba pan Panenka, jo? Nebo jako je pan Bohuš, Modrý jelen a tak dále. Vážím si jich, ale jejich poskrovnu, jejich čím dál tím méně. A jestliže tady jakýsi redaktor deníku, což je další zpráva, s tím spojená velmi, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, takže by to měl být ten nejlepší z nejlepších, napíše článek o tom, že jsou vztahy mezi Polskem a Ukrajinou narušeny kvůli údajnému masakru na Polácích, neboli vojenské masakry 43-44, kdy podle nejnovějších studií, když to spočítali po okresech, tak banderovci zavraždili 137 tisíc Poláků, Polek, dětí. K tomu si připočítejte Židy, připočítejte si Čechy, připočítejte si některé Maďary, Sinty a tak dále. Takže já si myslím, že se úplně v klidu dostaneme někde kolem 150 tisíc. Tak nějaká odvetná opatření, kde se bavíme o počtu 3 až 5 tisíc, vedle toho naprosto bledne. Já neříkám, že to je v pořádku. Není to v pořádku. Ale přestaňme si tady lhát. To překrucování historie, kterého jsme svědky každý den, je zhoubné jako rakovina a bohužel vidím, že to na některé lidi působí. Ale kdyby to působilo na mladé lidi, kteří nečtou, kteří se tolik nezajímají, což je v pořádku, protože kluci mají honit holky a holky kluky, tak bych to ještě chápal. Jenomže oni tady tomu propadají i starší lidé. Viz náš zážitkový prezident. Takže když pan Navrocky, vynikající prezident Polska, sebral nejvyšší vyznamenání Volodymyru Zelenskému kvůli tomu, že pojmenoval jednotku po UPA, po vrazích z OUN, no tak je to naprosto v pořádku, tak tomu tleskáme. Co píší naši novináři? Že ultranacionalisté z Polska vytvářejí jednotky, které nahánějí po ulicích chudáky Ukrajince v odvodovém věku a vozí je na hranice. Vidíte to, jak se to překrucuje všechno? A přitom je to jinak. A bohužel, takhle je teď ta společnost nastavená,
a ti mladí lidé, jedeme, si to bohužel nevyhledají, no a pak jsou z toho tyhle ty problémy, zbytečné dohady na sítích a demagogie, kdy tady překrucujeme, my ne tedy, ale oni překrucují dějiny. Já chápu, že dějiny nejsou exaktní vědou, ale na druhou stranu jsou věci, které jsou prokázané a my o nich můžeme diskutovat z nějakého pohledu, no ale popírat to je přece trestné, ne? A tady se to úplně v pohodě děje. A právě tito lidé jsou potom zblblí zážitkovým prezidentem, který tamhle někoho zachrání. Já teď jenom čekám, kdy mu ten PR tým vymyslí, že ta kolona čistě náhodou pojede po D1 a tam bude rodit Ukrajinka dvojčata a on, protože to je machr, tak tam na místě udělá císařský řez a shodou okolností u toho bude televize. Cítíte to? Já vím, že to nadsazuji, já vím, že to přeháním, ale ta společnost je takhle teď nastavená a tady to přehání. A ti lidé tomu věří. Teda mně osobně přijde naprosto fantastický a říkám si, jak ta společnost už úplně definitivně zblbla, když něčemu takovému věří. Tak, já už jdu najíždět na dálnici, takže za chvilku taky uslyšíte trošku zvuk pořádného motoru. A když se vrátím k té České televizi, tak to je naprosto v pořádku, co ta vláda dělá. Já se jenom bojím toho, že když tam Otík řekne, že budou pozměňovací návrhy a že se tomu můžou vyjádřit, tak se nakonec odhlasuje totální paskvil, což je největší nebezpečí. Jo. Všimněte si, jak ti novináři odklánějí tu pozornost a tady vytahují na všechny možné politiky za ANO a za SPD a to. Já neříkám, měřte všem stejně, to je v pořádku. Jo. Padni komu padni, ale nevykládejte mi, že když třeba řešíte motoristy a řešíte ministerstvo životního prostředí, jak tam chodí jejich kamoši, tak proč jste to samé neřešili u KDU ČSL, kde desítky mladých novodobých svazáků nastupovalo na ta ministerstva, na ministerstvo životního prostředí a já jsem o tom nikde nic nečetl. Takže asi jako neměříte všem stejně, ne? Protože si myslím, že měříte tak, jak se vám to hodí zrovna. Takže teď jste si tady vzali pana Prokopa. Já neříkám, že pan Prokop je čistý jako lilie. Já neříkám, že nemá prokázat, kde za tak krátkou dobu vzal v podstatě na 4 nebo na 5 bytů. A že taky pobíral peníze jako hřib neoprávněně. Ale vrátil to bez keců. Že to je trošku jako jiný přístup. A nejenom o to, abyste zničili toho člověka, ještě než vůbec zastoupí. A tak se všichni diví, že do té politiky nikdo nechce vstoupit. Já tedy osobně se tomu vůbec nedivím, protože kdo by tam chtěl vstupovat, když tady na vás vytáhnou, že jste se v 7 letech pomlčovali, v 7. třídě jste tajně kouřili na záchodě a trhali mouchám nožičky. No, tak to se asi nechce potom moc nikomu do politiky. Nikdo z nás není čistý, ani já ne, nikdo. Každý někdy udělal nějakou botu, jo? Ale o toho jsme lidi, abychom se poučili. A teď je otázka té míry, která je. A my tady máme ty rádoby hlídače z České televize, kteří fňukají. Chudárek řekl nejdřív, že bude muset propustit 300 lidí, pokud se jim vezmou ty peníze. Potom řekl, že to bude 500 lidí, 700. Dneska na konci týdne už jsme se dozvěděli, že to bude 1000. I kdyby to bylo 2000, tak se aspoň dostanete na počet, který má Nova. Prima a Nova mají několik set zaměstnanců. A bojte se, vyhráli soutěž Prima o nejkvalitnější investigativní zpravodajství. Jak to, že to nevyhrála Česká televize, když má tolik peněz? Vzpomínáte si před měsícem, jak jsem říkal, že Friedrich utratil ty peníze, tu miliardu, že rozpustil v platech? Přátelé, kdo se na to vzpomíná do komentářů? Tak teď chudárek řekl, že nemají peníze, že nemají vůbec nic, že si nenechali žádné rezervy. Jak je možné jet takhle na dřeň? Jak je možné, že oni utratí všechny peníze, které dostali navíc od minulé vlády a že to není málo, jak Česká televize, tak Český rozhlas. A teď se tady budou tvářit, že jsou to úplné chudinky a že nic nemají. To přece není normální. Přece to, můžete si představit, že byste takhle žili v domácnosti nebo ve firmě a tak dále. Že by vám tekly peníze jen tak a měli jste je zaručené 100%,
a vy jste ty peníze utratili a vůbec nekoukali nalevo, napravo. To přece není možné takovým způsobem fungovat. Ale oni takhle fungují. A tváří se, že my jsme ti zlí, ti, co chtějí ohrozit tu demokracii a přísun těch jediných správných informací. Ne, my pouze chceme, aby Česká televize skutečně informovala nestranně. A ne, jak se jim to zrovna hodí a kdo je jejich kamoš. Když se podívejte na ty pořady, to je naprosto děsivý, na to se vůbec nedá koukat. Když tam jsou čtyři a z toho ještě redaktorka nebo redaktor pět a jenom jeden je toho jednoho názoru a zbytek je toho jediného správného, který oni preferují a prosazují. To přece jako není možné. Jo? Takže tohle to je jedna část, tohle napište, co si o to myslíte. No a teď ta další. Hormuz. Hormuz, přátelé, a Irán, Omán, celý Střední východ, Izrael, Libanon a tak dále, je jeden velký průšvih. Donald Trump se do něčeho takového nikdy neměl pouštět. Byla to obrovská chyba, na kterou tvrdě dojede ve volbách, to uvidíte, projedou republikáni na plné čáře. A samozřejmě, že se to nelíbí ani těm lidem z MAGA, Make America Great Again, z toho hnutí, semet starého, protože on jde proti tomu, co říkal v těch volbách. On tvrdí, jaké to je vítězství Ameriky a podobně. Vůbec. Mladej Chamenej řekl, že to nepodepíše, podepsal to prezident Iránu jako hlava státu a té administrativy, ale ten do toho nepůjde. Rusové je v klidu do zbrojí, co se týče raket a tak dále. A co se stalo Iránu? Co se podařilo Donaldu Trumpovi? No, to, že spojil ty Iránce. Takže on místo toho, aby tam zasel tu revoluci, tak se mu podařilo něco nevídaného, a to je spojit všechny ty frakce. Protože oni se umí spojit, když proti ním je skutečný nepřítel, což jsou Spojené státy americké. Oni moc dobře vědí, jaké to je zlo a co jim to může přivést. A jak je to může zlikvidovat. Nejsou Arabové, to jsou Peršané. A to je ten velký rozdíl. Takže když Donaldu Trumpovi říkali, že do toho nejde, jak nic takového nedělá, tak ty generály a poradce a poradkyně měl poslechnout. A ne, že do toho vstoupil takovýmhle způsobem. Amerika teď nemá v podstatě rakety. Jo. Martin Lockheed řekl, že není schopný Jižní Koreje a Tajvanu dodat ani zboží, které už je zaplacené, protože nemají ani pro sebe na zásoby. My si tady hrajeme na to, jak napadneme Rusko. Mě zajímalo, s čím. Každý den jsou desítky článků o tom, že Rusové prohrávají válku. Nevšiml jsem si, že takhle. A nemyslím si, že takhle vypadá prohra. Také jsme se dozvěděli, že Vladimír Putin vyhlásil volby do Dumy. A ty volby budou probíhat i na Krymu a Doněcko-Luhansko. Možná i Záporoží. No, takhle teda nevypadá prohra. Já se takhle teda prohru rozhodně nepředstavuji. To znamená, že tady vidíte, jak se nám tady lže systematicky a jak jede ta propaganda. Já neříkám, že není propaganda v Rusku. Je propaganda v Rusku. V každé válce je propaganda. Ale ta propaganda tady u nás je úplně hloupacatá, kdy nám tady pět let už tvrdí, že Rusové prohráli, prohrávají a že Ukrajinci vítězí a že se Rusko položí. Vysvětovali jsme si na kávě s Vojtěchem v týdnu, já vám děkuju, byla to jedna z nejsledovanějších káv vůbec, když jsem vám vysvětloval tu guvernérku centrální banky ruské, Elvíru, a jaká je její funkce, jakým způsobem to funguje, kdo jsou ti jestřáby, úplně stejné jako ve Spojených státech amerických, tam taky máte jestřáby a ty umírněnější. A to, co udělal Donald Trump, tak tím naštval všechny v podstatě. Takže on to nakonec může dopadnout tak, že oni se semknou proti němu, aby ho odvolali. Já neříkám, že Donald Trump dělá všechno špatně, to určitě ne. Ale tohle to teda byla obrovská chyba a to si tady říkáme od svého začátku. Dopady na nás. Nemyslete si, že to bude tak, že ty tam ty lodě budou proplouvat a nebude žádný problém. Ne, takhle to nebude. Ty lodě tam budou proplouvat za určitých podmínek. Jo, to ještě se vůbec neví, jakých v podstatě. Ty peníze bude vybírat Irán s Ománem a Katar se teď připravuje, aby naplnil lodě, chtějí do měsíce vyplout. Tak vemte si, že než se ta loď dostane do jeho východní Asie,
tak to trvá 90 dnů. Než se dostaneš sem k nám, pardon, tak je to kolem 50 dnů. Ní. To jako není tak, že to zítra bude všechno dobré. To je jedna věc. Druhá věc, jakmile se rozvolní ta pravidla, tak může dojít k paradoxu, že naopak ta nafta a benzín prudce zdraží. Je akutní teď nedostatek ropy obecně. Chybí 1 miliarda barelů ropy. To se musí nahradit, že jo, nějakým způsobem. Kdo z toho těží? No samozřejmě země, které té ropy mají dost. To je Rusko. Nám se tady tvrdí, jak nás tady bude saturovat plynem a ropou Norsko. A přitom v Norsku jsou protesty proti tomu, aby dál likvidovali přírodu. Protože samozřejmě oni jsou normální. Oni to chápou, že tohle to prostě není možné. Jo, navíc je to uzavřou pro sebe. Takže to vůbec nebude tak, že najednou my tady z toho budeme nějakým způsobem profitovat. Naopak. A způsobí to tu inflaci. S tím se pojí další zpráva. Velmi důležitá, na to jste také reagovali. Guvernér České národní banky navýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů, neboli 0,25%, neboli 0,25% bodu. To znamená na 3,75 po 4 letech navýšení. Ale to bylo potřeba to udělat. Protože jestliže fiskální politika státu je úplně utržená ze řetězu a chtějí prohlubovat rozpočty, dokonce tvrdí, že příští rok by mohl schodek být až 400 miliard korun, když to představí. 400 miliard korun, to je neskutečné. Tak je jasné, že se musí přijít někdo, komu to trošku myslí a řekne tak takhle ne. Jestliže vy se nejste schopni držet na řetězu, tak my tu monetární politiku, to je ta politika peněz, tak my ji nepustíme. My ji prostě podržíme. Takže to je správné, zdražit úvěry a tak dále. Já vím, že lidé budou naštvaní. Já to chápu. Babiš je na ně naštvaný a naštvaný může být sám na sebe. Prostě to není možné se do nekonečna zadlužovat. Přece nechtějí zaťat větší sekeru, než udělal Pětr Fialenko s tou jeho bandou. Ale to se děje. A dít bude z největší pravděpodobností. A on to jednou někdo bude muset zaplatit, protože dluhy se musí platit. Peníze prostě nerostou na stromě. Já vím, že to blbě poslouchá. Já vím, že byste radši slyšeli, že peněz je dostatek a že je potřeba kupovat tady. Ano, ono by peněz dostatek bylo, kdyby samozřejmě s tím nedělali to, co s tím dělají. To znamená, neutráceli se tady peníze zbytečně. Řeknete si, to jsou drobné ty peníze, které jsou tady zneužívány. Jenomže když se potom všechno sečtete, tak ono to hodí hezkých pár desítek miliard. Každý den se dozvídáme o tom, že tady zneužívají dávky. A lidé, kteří ty dávky potřebují, tak je nedostanou, protože Jurečka, ten zákon je úplný paskvil o té mimořádné dávce a tak dále. Takže vůbec jako nevím, jak tady to chtějí udělat. Já chápu, že ta vláda má těžké, ale ta vláda má být v tomhletom nekompromisní a má se zaměřit na ty nejdůležitější věci. A ne, že se tady bude koukat, co si o tom myslí tamhle Nicki Minaj. To je mě osobně, jako jejich voliče, úplně ukradený. A si dělá, co chce. Mě zajímá, jak budeme prosperovat. To mě zajímá. A bohužel tady u toho tady nevidím moc nějakou velkou prosperitu. Naopak, spíš si myslím, že moc prosperovat nebudeme, když takhle budeme pokračovat a budeme se neustále zadlužovat. Nesplníme 2% na obranu. Pořád 2% by totiž zrovna okolností úplně bohatě stačilo. Protože to je na obranu. 5% to je na útok, že oni chtějí útočit, nikoliv se bránit. Protože kdyby se chtěli bránit, tak si přece spočítají, kolik peněz do toho cpe Rusko versus kolik peněz do toho cpe Severoatlantická aliance. Odchod vojáků z Německa. Naopak více vojáků na východní, severovýchodní křídlo Severoatlantické aliance. To znamená Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva. No a když jsme toho Estonska, tak je jaká dobrá zpráva. Víte, pod kým se hýbe židle, přátelé? Říkali jsme si to v týdnu. Píšte do komentářů, už to víte. Kaja Kallas. Rádoby šéfka diplomacie Evropské unie a bývalá neúspěšná premiérka Estonska. To je skvělá zpráva. Protože tato ženština, na co šahne, poskazí. Nikdo jí nebere vážně. Nikde se s ním nechtějí bavit. Rubio se s ním ani nesetká. Že letěla do těch států úplně zbytečně. Plně zbytečná uhlíková stopa. Ona je teda místopředsedkyní komise zároveň evropské, takže to je docela vysoká funkce.
ale jsem zvědav, kým ji nahradí. A v kuloárech se hovoří o tom, že by to nakonec klidně mohl být i člověk, jako je Viktor Orbán například. Já osobně bych Viktora Orbána chtěl vidět jako předsedu Evropské komise. To by člověk začal i zvažovat o tom, že v té Unii můžeme zůstat. Ne? Viktor Orbán prý už nebude moci být tím premiérem, protože schválil ten ústavní zákon. V Maďarsku podepsal to prezident, když zítkami. Můžete si představit, jaký řev by nastal v České republice, kdyby něco takového tady udělal Andrej Babiš. To znamená, on ten ústavní zákon, pokud vyhraje Fidesz a bude mít ústavní většinu, jako měl 16 let, tak bude muset ten zákon znovu změnit, jinak nebude moci Orbán být premiérem. Prostě to nebude možné. A ještě je to tak chytře napsané, že vlastně v podstatě se to netýká teď tady toho premiéra. To je vynikající. Že to nedominuje vlastně. A nic více lidí. Veřejnoprávní média tam se škrtávají úplně, ale to je v pořádku. Protože vyhrál Kadoš v Bruselu, servila. Tak budeme nebýt. Já myslím, že Maďaři budou ještě hodně koukat, přátelé. Takže to, co se bude dít, tak to bude velice zajímavé. Tam budou protesty. A myslím, že ještě se podmíjem všichni. Takže tak, přátelé, těch informací, událostí byla celá řada. Celá řada, ale ty by to považuji za nejdůležitější a já vám všem přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, co vám daří a u jednu z budů na viděnou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže je to tady, 20. hodina odbyla, chlapci, chopte se. Jo, pozor, technická, dámy a pánové. WhatsApp funguje, spojení je, sice se uslyšíte možná trošku jednou nebo mě jednou, ale budete volat na WhatsApp, nebudete volat na telefon a já tady nebudu hodinu držet v ruce mobil. Budete volat na WhatsApp přímo do počítače. Ano, telefonní číslo zůstává stejné, takže před písní, před hovory já to číslo ještě zopakuji, kdyby si ho ještě do kanadského studia někdo nepamatoval. Opakuji, WhatsApp na telefon ani nešáhnu a bude mít vypnutý zvonění, takže to ani neskoušejte mobilem, jo? Vy to zkuste mobilem, ale na WhatsApp aplikací.
2: Paráda, já myslím, že každý má WhatsApp, že to bude docela technická.
1: No, to by se zdivil.
2: myslím, ale že ne.
1: Uvidíme.
2: Ale já myslím, že to je výhodné pro všechny, protože každý má internet a v podstatě to budete mít i zdarma, milí posluchači, nebudete muset utrácet ani haléř za telefonní hovory.
3: Je to, já můžu doporučit, to je vynikající odposlechová služba, to jede přímo, mají všechny ty třípísmenkové služby, tam mají přímo své naslouchače, takže tam můžete říct úplně všechno, vyhrajete první cenu.
2: Takže oni mají v podstatě klíč té šifře, protože ono to vždycky
3: hlavně šifrovaný hovor. Ano, to byl článek, ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dealujou třeba nějaké věci, třeba, já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťují, jako kdo si komu, že to normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům, my jsme se vůbec jak se tomu říká, že jo, no, velkom, že to přivítání, že jo, takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba dvě, tři otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu, protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že ti chlapi jedou na jeden proces a ženský jedou na dva procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat dvě věci naraz, ale chlap jenom jednu věc, že se dokáže soustředit, to je daný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme se dostávali do tady těch věcí. Takže pokladejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
2: Já se teda osobně těším do třetí hodinu, snad na další hodinu, druhou hodinu, až lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok kupředu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž, tak je to úplně jedno, jestli to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme, já to lehce přehodím, my jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině, na klubu Group Svobodného vysílače, taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích. Takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo, halo, halo.
1: Neslyším VK.
3: Ano, ne, já jsem to měl stišený, jako Vítek má někdy stišený, já to měl taky stišený.
2: Jasně.
3: Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodi, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen a bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Iránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všemu šéfuje. Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné, ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se ho ptal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahu. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo, dokonce to trošku bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane Trumpe, kontroluje Benjamin Netanyahu? Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera, možná to bylo dobré k tomu připravit, možná potom na neděli, nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele, že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil před tím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavitch Menachem Mendelssohna v New Yorku složil slib halachy ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu, tam je prostě trest smrti, žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života a Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život, protože Trump má teď spoustu nepřátel ve Washingtonu, je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, říkal dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím, nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No a jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z něj dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají, a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo, ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu, a normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb, že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, že jo, kdo, říkají, who's in the charge, že? A kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že jo, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. Jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američní kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili, dostanou to na své účty různými cestami, na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase, a to je v podstatě perpetuum mobile, to je mašina na peníze. Jednoduše to tak funguje, ale samozřejmě na úvěr, že ona nekonečný úvěr amerického státního deficitu, nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku jedině s nějakou mírovou dohodou s Iránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc. Na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl. Likvidace režimu, který je v Iránu a dosazení loutkové vlády šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo,

naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží Chabadu. A to jsou hoši od, ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky. A tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. Potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, které, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc, a to je likvidaci íránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim. Úplně ho odstranit. No to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě a na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají, že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané, cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu žije žit a podobně, takovéhle ty věci, že jo, ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že jo, tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a složí slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak buď se, někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým jako tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí, cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocema začnou vykřikovat já jsem žid a začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou, oni se přestanou kontrolovat. Úplně se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská.

0: moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil Halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupilo ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo? Pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že? Úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem Huckabee teď prohlásil, byl v Ješivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jadrné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo, on je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho, místo něho. Jsem si říkal, ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A, že jo? A tohle to je něco podobného. Znamená ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění té obrovské síly, té energie, najednou jako prostě jako pocit, jo, že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo, věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto no, lidi se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. Nabídne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, se někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tady ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Íránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou, jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí na Trumpa obrovské tlaky, lobistické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on složil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit chabadu má doma zeťáka, že jo, člena chabadu Lubavič, dokonce jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jenom otázkou času, kdy k chabadu přivedou samotného Trumpa, no a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelšnírsona. Tam se to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí. To určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind, tabletky, jo, něco v tom smyslu, že mu úplně šumafu, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil oči a nevěděl, kde je, co je, a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale veselé vykračuje k tomu modelu Trump, k tomu modelu svého předchůdce zcela jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku. Využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, Martin, něco zahraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
2: Tak, 10.8. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět.
1: Ano, já
0: jsem. Jestli se určitě.
2: Jo,
0: určitě,
2: dobře, jo. Dobře, je to vaše.
1: Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Aleksandr Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska s chodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony, jak drony vítězí nad Ruskem. Oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Jo. Tak ty drony,
0: no, Vítku,
1: jsou drony, tom, tak to je ta, to není těch, moc těch, jako ta únava z toho. Jo?
0: Ne, ne, ne, ne. Přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání. Ty o něm vůbec nevíš, samozřejmě. Tam já to řeším. Podívejte se, tak nebudeme řešit přece článek, který si můžete přečíst, tak vezmeme ty nové události a co, o čem pojednává ten poslední článek, tak klidně to můžeme rozebrat, protože v podstatě to má s tím souvislost, na co teď se zrovna ptal. Určitě všichni víte ze všech evropských médií prostě, že v Moskvě bouchají střechy, že tam hoří střechy, že tam vybuchují nádrže stopným olejem. Víte, že až odlétávají tak krycí víka, že jo. Víte, že tam hoří prostě auta, že jo, tohle to všechno, a působí to strašně sugestivně, a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří, a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina v průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanům, že jo, do těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938, a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu, a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války. A on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu, operací řízených z Vauxhall, z MI6, z Velké Británie. Protože to, co všechno teď je zaplavováno v evropských médiích, všude jsou videjka, natočená videjka, amatérská videjka z telefonů, jak bouchají střechy a jak hoří střechy někde v Moskvě a jak dron narazil do jeřábu, stavebního jeřábu v Moskvě a jak dron narazil do nádrže s olejem v Moskvě a ta nádrže vybuchla a víko od té nádrže vyletělo asi 30 metrů do vzduchu a neustále je to prostě vysíláno na všech médiích a vypadá to působivě, vypadá to sugestivně, vypadá to, že Moskva už hoří, Rusové se zhroutili, už jsme vyhráli, peremoga, peremoga, peremoga, že bude. Ukrajinští občané, evropští občané, všichni si myslí, že Rusko už je poraženo. A trojice velvyslanců Německa, Francie a Velké Británie má dokonce tu drzost, že přijdou za Sergejem Lavrovem na ministerstvo zahraničí Ruské federace v Moskvě a položí mu na stůl papír, který je ultimátem a kapitulační listinou a očekávají, že Lavrov to podepíše. Video máte v tom posledním článku. Tohle to všechno, jste to možná zaregistrovali před několika dny, jak trojice velvyslanců přišla s neznámým účelem na ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě, že jo, nikdo tehdy nevěděl, co tam vlastně dělají, nebo co tam pohledávají, no ale oni přinesli ultimátum. A víte, na jakém základě? Na základě obrazových videí CIPSO operací, kde jsou zachyceny hořící moskevské paneláky, jejich střechy a hořící auta a pod vlivem a pod dojmem toho, že Rusko už prohrává válku, přinesli kapitulační dekrety přímo Lavrovovi do jeho kanceláře. V normálním světě ty lidi by okamžitě sebrali do svěrací kazajky a odvezli do psychiatrické léčebny. Ale v dnešní současné západní Evropě nic takového se neděje, protože procesy šílenství samozřejmě řídí celou Evropu. Nikdo už se ani netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak ji řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruským ministrem zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánujou svoji velkou peremogu nad Ruskem, ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální premoga, to je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je přesně to, co teď vidíte každý den, pořád
1: dokola. Jsou teda deepfakey, nebo co to je? Teda AI fakey?
0: Ne, je to informační, kolo. To jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni propagačními kamerovými záběry vybuchujících poklopů olejových nádrží někde v Moskvě. To znamená, to, čeho je právě teď celá Evropa v podstatě svědkem, tak je de facto konec a destrukce válečného úsilí Ukrajiny, protože ona už nemá skutečnou sílu válku. Ona už může se snažit pouze o vítězství na mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. Cipso vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce, že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psali ještě 29. dubna. Že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 000 dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 000 dronů a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace na kontrolu, že jo, na takzvané psychologické operace, že centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek, tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk, zase nějaký obrovský mohutný raketový úder, zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim do vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny. Zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit, zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbů, jenom nezúčastnění pozorovatelé, my musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat CIPSO manipulaci. Ale co je důležité? Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzazší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry prostě to, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je se 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a jedna třetina Francie, nížiny, je potopená rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyzpytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. A vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch 6 prostě najedete. A každá z těch 6 kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíli nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně se rozděluje na ruskou sféru vlivu a tam je most a na tom mostě se potom podepisuje mírová smlouva. Přesně uprostřed se podepisuje, tam mají stůl a podepisuje se mírová smlouva. No, přesně tam. To znamená východní Kyjev, ruský, západní Kyjev, no toho, co zůstane z Ukrajiny. To znamená, tam jsou různé iterace, k čemu může dojít a to, že samozřejmě, kdo tam podepisuje tu mírovou smlouvu, to je zajímavé, prezidentem u podpisu té smlouvy je Dmitrij Medvěděv. Znovu, už tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medvěděv, podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace, některé z nich se mohou naplnit a některé ne, to znamená. Takhle třeba se na to dívat. Máme 20.55, Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří na nás čekají určitě.
1: Já bych se tě jenom ve slušnosti VK zeptal s těmi drony a vybuchujícími a olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale ono to tak úplně fake, respektive ne fake, ale dezinformace.
0: Ne, to není fake.
1: To tam, když se to tam odehrává, ne fake, já jsem se špatně vyjádřil. Dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem. A když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec. A divím se, že Rusko si opravdu tohle. Já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, tak ale se Rusko musí něco udělat. A ono furt pořád
0: mlčí. A přesně takhle by se mohl ptát i na ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. Nemají výzbroj. Nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. V největší pravděpodobnosti. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě na severu fronty nahoře, okolo Kupiansku, tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva, ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě a díky tomu nám západní mecenáši s velkou radostí budou posílat další peníze na pokračování války. Války, kterou nemůžeme vyhrát, protože Rusové si budou brát stále více a více našeho území. Ale protože si ho berou pomalu, tak to nevadí. Můžeme v tom pokračovat a během té doby vyděláme velké peníze. Odkloníme přes naše koně, přes naše bílé jednorožce, ten jeden, na který ho to prasklo, ten radši už utekl, byl evakuovaný, teď se nachází v Izraeli, že jo, pod ochranou Bibiho, že jistý Timur Mindič, ten už tam je, no, jsou další takoví jednorožci, že jo, okolo zbrojovské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz, no a něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené, to znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí o vývar. Teď to vyšetřuje NABU. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka. Tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický uzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války. Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu, rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat, aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopené, aby ten přístav byl uzavřený, aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když o tom, jako když se na to tady jako Rusové odpověď většinou nedostanou, odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děrypasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. Ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější. Mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce, má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé. A posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich, nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí. Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat, máme 21.05, musíme se dát přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech, takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme se do WhatsAppu.
2: Ale položte dotaz.
1: Martine, my neslyšíme, zkus, jestli pán nebo paní.
3: Já jsem volala s tím a jenom to vyzvánělo.
1: Super.
3: Jsem rádi, že už se lidi nedovolají, tak tím písem.
2: Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp, a ne mobilem. Ne přes mobil. Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana Vertla.
3: To odborníci do Francie, on to ví. Mě by zajímalo, proč to dělá. Co dělá, jestli se mu ozval. Já vím, že tam sleduje, ano, sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. A jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skupovou hlavu nebo něco podobného, ale ten člověk je magor, já znám v okolí lidí jeho věku, je to takové úplně stejně, nejsou to lidi, nejsou zavitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, prostě další otevřený, tak na to vůbec přijde, jo. Tohle by mě zajímalo. Prostě já nemůžu pochopit, jak takový inteligentní člověk může být takovýhle debilovní.
2: Tak necháme pana VK odpovědět.
1: Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu, kdo co dělá, jaké bylo to jméno, kdo co dělá, Trump nebo...
2: Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká, nebo
1: Joha,
2: jestli jsem
1: VK,
2: slyšel.
1: aha.
0: Já jsem slyšel úplně
3: Vysvětlování,
0: prd.
3: že oni mají nějaký další, který otevře mu, aby byli takhle agresivní. Ty jsou to nemocní lidi, schizofrenici. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. Tam jí netáhlo, netáhají ho, to je schizo už. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince a ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastřít, nebo prostě se ho zbavit. A mě už zní v Izraeli od lidí. Jediná šance, jak se ho zbavit, je
2: Jo.
3: silou. To
2: Dobře, dobře,
3: říkají
2: takže to bylo na
3: samozřejmě.
2: Bibiho.
1: Dobrá, dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíš, ano, rozumíme, tak
0: No,
1: VK,
0: rozumíme, rozumíme.
1: paní spíš
0: Já bych
1: přehodnocuje to, že jak
0: prostě.
1: jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě
0: Já
1: dokonce
0: jsem, já
1: nemocní
0: vím, paní
1: lidé.
0: volala, já vím, paní, myslím, volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor, jo, já ji nebudu vyvracet, já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní, a to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká, dobro, Vítku, pomoz mi, jak se jim říká,
1: Dobroserové,
0: lepšo lidi,
1: nebo
0: lepšo lidi.
1: jasně.
0: Jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovoleno vyvracet, jo. Já tohle to nedělám, já lidem nevyvracím jejich názory, mají právo na svůj názor, jo. Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit, jako prosím vás, takový ty výzvy, jako že likvidace někoho, že někdo by někde měl likvidovat a podobně. Prosím vás, tohle to nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle ty věci. Zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže
2: Hrajeme
0: asi
2: si na
0: bychom.
2: demokratii, takže si to musí vyřídit občané, samozřejmě. Když je
0: Ano,
2: mezinárodní právo
0: samozřejmě,
2: krátké, tak
0: samozřejmě.
2: si to musí vyřídit občané
0: No,
2: Izraele nebo
0: samozřejmě, samozřejmě v
2: voliči, že jo?
0: Izraeli,
2: Tak, tak,
0: samozřejmě voliči v Izraeli si to
2: tak,
0: musí
2: tak.
0: samozřejmě vyřídit, protože samozřejmě tady to, já chápu lidské emoce, jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho, ne ten jeho úplně na větvi, zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat.
1: No.
0: No, takže pojďme teda do dalšího
1: Já
0: volajícího,
1: jenom,
0: protože
1: ano.
0: jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel, ale já vyvracet nikomu nic nechci, protože
1: Dobrá,
0: každý
1: pojď.
0: má právo na to si
1: No.
0: myslet, co chce,
1: A
0: samozřejmě.
1: já
0: Jo,
1: myslím, že
2: volejte,
1: Pedro je tam
2: vysílač,
1: zase
2: dobrý
1: minimálně, Pedro
2: večer.
1: je tam asi tak dlouho, jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct, tak jako.
0: No, jistě,
1: A taky
2: samozřejmě.
1: se ho
2: Máme
1: nemůžeme
2: tady
1: bavit, taky se ho
2: slovenská
1: nemůžeme bavit,
2: mě,
1: prostě
0: ten je tam na věčnost.
2: pojistčeně.
1: To je toho podesou napřed.
2: Tak,
1: Fajn,
3: počujeme
1: pojďme.
3: se?
2: Měli bychom se počuť, tak
1: Krásně,
2: zkuste položit
1: krásně vás
2: dotaz.
1: slyšíme. Povídejte, hezký
2: Že jo?
1: večer.
3: Ano, ma počujete dobre, lebo ja sa vlastne počujem. No dobre, nevadí. Ja som volala pred pár týždňami ohľadom Maďarov. A pán Veka povedal vtedy, že Maďari patria do ugrofinskej skupiny, pričom to je jazyková skupina. A ináč, mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
1: Zkuste
2: No, tak
1: si
0: a
1: to, sa
0: nemáte tam
3: nepočula.
0: rádio? Nemáte tam rádio puštěný
2: Ne, ono se to tady
0: naše?
2: někde
3: Nemám.
2: vrací. Aha. Ne?
1: Zkuste na
2: Jo.
1: sluchátka, jestli se máte na reproduktor, zkuste na sluchátka, vypněte handsfree, pokud máte. Tak nevím, jestli spojení funguje, možná pokud paní nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mohli zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. Nevím, co se děje.
2: Ano, ještě se slyšíme.
1: Ale já neslyším paní, nebo my neslyšíme, najednou jsme přestali slyšet.
3: Bol
1: Tak teď.
3: Modi, indický premiér.
4: a bolo uzavreté strategické partnerstvo. Následne bol indický premiér na návšteve, alebo sa stretol so Zelenským a Starmerom, pretože aj na Ukrajinu už sú plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
2: O tú návštevu.
4: Aké to strategické partnerstvo, jo. Pretože už 10 000 Indov a moslimov
0: áno,
4: u nás
0: áno,
4: sú.
0: Áno, áno, áno, áno.
2: Dobre.
0: Vím přesně, kam,
4: míříte,
0: áno.
2: Děkujeme.
0: Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo? Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá poté, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovenské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho a mnoho a mnoho a mnoho věcí, ale vedle pozor. Vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí a o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích, je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štejchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce mají tam oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů. Takže mají 3 jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. Takže v podstatě oni indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, Indie, to je úplně jiný svět. Někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje. Ale tohle to mě šokovalo, mě osobně to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaké balistické rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech. Bez problémů jako zdravotní sestry, bez problémů na úřadech, bez problémů v obchodě za kasu, bez problémů řidiči autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů, různých baránových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové, v podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A Oni opravdu jsou velice ambiciozní, mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezdní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod.

0: automechanici nejsou. Proč? No, protože evropské děti nebo děti kolektivního západu nechtějí makat rukama. Jo. Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty, že tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká
1: učňovské obory.
0: Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohleto všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou. Jo, když teda něco tam mají, samozřejmě.
1: Spíš být youtubery, no, řekněme se na rovinu.
0: A podobně. Ale zkrátka, lidi nejsou na manuální práci a oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No, protože chybí muži, kteří padli na frontě, no a na těch pracovních místech, které osiřely, ta pracovní místa, že osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko, do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno. To znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat. Zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiterů z Indie. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozena od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopito, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze. To se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal. Se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz, ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti, ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancují okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, no nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no takové ty, no ty stoly oddělené těma paravanama, že jo, tam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, v těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhové obleky, zatancujou si a takzvaně pozitivně se nabijou. Jo, pozitivní nabíjení, tomu říkají. Positive charging, jo, v korporaci. Takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude positivní charging, tak hned víte, kdy se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
3: Už jsme ve vysílání?
2: Ano, ano, můžete položit dotaz.
3: Dobře, já se budu snažit. To mám tady na mikrofon. Ale jo, slyším se dvakrát, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci

0: práce, ty opravdu teďka najdou svoje, ale pouze teda v Německu a v Holandsku a v západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. Já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost zahraniční. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní, to většinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním, oni spíše jsou programátoři, nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, já se vrátím k těm Židům, co je za nimi? Pane VK, to stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení. Mm-hmm. Tak já mám za to, že tam je ještě jedna entita, kterou my víme asi, o co je. A jestli mi to teda potvrdí, to by, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začnou paktovat, tak mě přijdou jako posedlí.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: A to je ty schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Jo. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti, a to znamená, jedna osobnost jsem já a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, toto druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete, moc děkuji.
2: Dobře, děkujeme. Já jenom technická připomínka, zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát, zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko a mít vyplý.
0: Handsfree nemám.
2: Nemáte, jo? Tak já nechápu, že
0: nemám,
2: že slyší dvakrát, to se omlouvám, nevím, čím to může být způsobené.
0: Ne.
3: Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne. A...
2: Jasně. Něco s tím WhatsAppem, když jsem myslel právě, nebo něco. Mm, mm, mm. V pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
1: Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, když jsem mluvil o souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým velvyslancem v Izraeli, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit toho, v podstatě, když je zasvěcen, de facto je součástí tedy nějakého ritu, okultního ritu, tak dochází samozřejmě k otevření některých filtrů. A ty filtry jsou pozváním pro některé síly. A ty síly jsou napojeny právě na sionistické hnutí. A ten sionismus vlastně ovládá a kontroluje nejvyšší procesy řízení, takzvaného okultního řízení. A není náhodou, že lidé, kteří jsou podřízeni a propadnou tomu, tak propadají zlu. A zlo je samozřejmě stělesněním takzvaného ďábla. A má různé názvy, že jo, které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa. A je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těmhle entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí moci, absolutní moci, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně, je to něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? Mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já, a když jste to, té síle vystavení dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále. Prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Ta síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to, jo, nezaměňovat. No, pustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího. Že se nás někdo zeptá něco.
3: Přišel dotaz, psaný teda. Jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr. Petr z Norska se ptá. No já bych to spíš viděl na, to, na tu Británii a Severní Jirsko, no ale budiš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
1: Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje, dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje, většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva, takzvaných rodilých Britů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení třeba ve Velké Británii, je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii, na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Teď to někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
2: Uvidíme. Teď mě jenom napadlo.
3: Spojeno, svobodný vysílač, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Krásně slyšíme.
1: No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý...
2: Tak zkuste si zatkat ucho.